Hezké odpoledne anebo večer, záleží, kdy zrovna posloucháte. Je tady léto, svobodný vysílač a právě proto nejlepší čas pro prázdniny s písničkou. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka, nůže tedy vzhůru do prvního bloku s japonskou skupinou Apsaras.

Zrekapitulujeme si skupiny, které jsme slyšeli v prvním bloku prázdnin s písničkou. Byl to od konce Brian Proterow, Doors, Santana, Olympic, Deep Purple, Bonnie M a úvodní skladba patřila skupině Apsaras. Pokračujeme nyní v naší hudební paletě písniček známých i těch méně známých.

A je tady opět čas zrekapitulovat druhý blok našeho hudebního vysílání. Slyšeli jsme Paul Winter Consort spolu s Dmitry Pokrokovský Ensemble. To byla sovětsko-americká spolupráce. Předtím Beatles Fool on the Hill, Karel Hála, Five Young Cannibals, Vladimír Vysocký s písničkou K věršině, Stone Temple Pilots, Paul Simon, Joan Osborne, If God Was One of Us, Ivan Mládek a druhý blok jsme uvedli písničkou Michaela Frankse, Antonio's Song. A pokračujeme dál blokem třetím.

dobrýho klína. Někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína. Wow!

A to byl Johnny Cash, kterého jsme právě doposlechli, předtím Valdemar Matuška, kapela Police, Beatles, skupina America s písničkou Magic, Daniel Landa a úvod třetího bloku patřil skupině ABBA. Čeká nás poslední díl hudebního vysílání Prázdniny s písničkou.

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere, nad sklenkou vodky

I písnička může promluvit názorem. V posledním bloku jsme slyšeli Janu Kratochvílovou, J.J. Cale, Jarka Nohavicu, kapelu Journey, Eltona Johna a Karla Gotta. Tento pořad se jmenuje Prázdniny s písničkou a najdete jej jednak v archívu Svobodného vysílače či na serveru Odyssey. Rozloučíme se písní, jejíž text složila a zpívá Aja Suková. Jmenuje se Pojď a miluj a s ní se též od mikrofonu loučí Michal Kyselka, naslyšenou někdy příště.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální nedělní poetický stream s panem profesorem Staňkem. Vítejte, pane profesore, dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobrý.
0: Já jsem moc rád, že jste si udělal čas a potěšil jste nás právě v neděli, protože je to samozřejmě vždycky příjemný a velký zážitek pro nás, pro všechny. A slovy Václava Moravce, což býval kdysi moderátor známého pořadu. O jakých otázkách se po dnešním pořadu začne mluvit?
1: No, budeme mluvit o tom, že padají poslední bariéry jakékoliv slušnosti, logiky a rozumu a nastupuje svět totální hlouposti. A tohleto si uvedeme na ukázkách, které budou demonstrovat konkrétní podobu dnešního světa. No, nebude to hezký obrázek, i když je neděle a i když jsou teď prázdniny, ale musíme si otevřeně říct, že jak se říká, čas nečeká a ten vývoj se děsně zrychluje. Takže můžeme začít o těch otázkách.
0: Pane profesore, je to samozřejmě na vás, je to, my jsme všichni načešení. Naši stovky diváků už se právě těší na informace, které se jinde nedozvíme. Tak prosím, máte slovo.
1: Děkuji pěkně. No, první věc, která je, jako kdyby padaly poslední bariéry a poslední masky účastníků světového vývoje. Podívejte se na nejnovější usnesení Evropské unie, která praví, že můžou náklad ropu a ostatní věci, které vemou z takzvaných zadržených tankerů stínové flotily, jednotlivě evropské země prodávat ke svému prospěchu. No, někdy by se tomu říkalo pirátství nebo dokonce kaperství, ale v každém případě to znamená totální porušení všech norem mezinárodního práva, námořního práva a podobně. Oni si totiž skutečně v tom Bruselu myslí, že si můžou dovolit cokoliv chtějí. Pak tady máte další bariéru. Teď se tvrdě bombardují nejenom vojenské objekty v Ruské federaci, ale už se bombardují i turistické a rekreační tábory. Ten nejnovější útok stál 11 mrtvých, z toho 4 děti. Zřejmě v tom turistickém táboře byly schovány protiletadlové rakety. Pak tady máte další konstatování, kdy pan prezident Trump prohlásí, že může doslova zhabat

A naopak ukazuje to velice jasně, že klesá podpora Ukrajiny i v rozhodování evropských zemí. Konec konců všechno to, co vidíme teď ve světě, ta otázka narůstání konfliktu na Blízkém východě, kdy Spojené státy bombardují 12 dní iránská zařízení, Iránci odpovídají a zničí americké základny v rámci Blízkého východu, dokonce se poškodí u Saudi Aramco klíčové technologické zařízení, které zpracovávají ropu a umožňují produkovat už kvalitní ropné produkty, tak najednou zjišťujeme, že tohle to všechno je prý otázka míru. Na druhé straně probíhá obrovské množství cvičení na severní hranici NATO, v Pobaltí, ve Finsku, v Norsku, ve Švédsku. A v rámci mírových snah chcete rozmístit jaderné pumy 30 kilometrů od ruských hranic na finském území. No nepochybně asi četli klasiku, to znamená, když chceš mír, připravuj válku, ale tohle to ještě není všechno. Najednou zjišťujeme, že dochází k obrovskému nárůstu problémů v samotné Evropské unii. Teď si vemte jenom skutečnost, co se děje v Německu, jako v motoru Evropské unie, kdy se měsíčně ztrácí více jak 17 000 pracovních míst, ale všichni se tváří, že to je v pořádku, že se nic neděje. Dokonce směřujeme k úspěšné prosperitě. Hlavně, abychom zvýšili ještě větší podíl alternativních energetických zdrojů a dostali se do ještě větších problémů, než máme teď. A všichni se tváří, že je to v pohodě, že to je v pořádku. A teď si představte další základní skutečnosti. Ukazuje se, že celková situace Evropské unie je ve skutečnosti katastrofální. Vždyť jenom za Německo emigrovalo z Německa přibližně 288 tisíc Němců. Chápají, že Německo již pro ně neznamená perspektivu života. Samozřejmě přišli tam imigranti, ale nepochybně tihleti imigranti nahradí tu kvalifikovanou německou pracovní silu, která odchází jednak do Spojených států, jednak do Číny, do asijských zemí a podobně. Ale my se všichni budeme tvářit, že to je v pořádku. A nejlepší je závěr Evropského statistického úřadu, který konstatuje, že míra reprodukce v evropských zemích je katastrofální, pohybuje se od 1,1 po 1,3. Jistě víte, že na jednoduchou reprodukci populace je třeba 2,1. No samozřejmě, možná jsme si vybrali za cíl Jižní Koreu, kde v Jižní Koreji je míra reprodukce 0,8. A největší problém jeho korejských domácností je nákup kočárků pro psy. Slyšíte to dobře? Pro psy. A dokonce teď máte zvířecí tarot, kdy přijdete se svým pejskem ke věštici, pejsek ukáže lapkou na jistý znak a pak vám ta věštice vyloží, co ten pejsek tím myslel. Prosím vás, když tohle to vemete jako vážně, tak si pak říkáte pro Boha, kde ten svět směřuje. No a samozřejmě máte tady umělou inteligenci, která je hlavním hýbatelem do budoucna, jenomže na produktivitě podniků se kurňa ta umělá inteligence neprojevuje. A těch 7 klíčových podniků, které se zabývají umělou inteligencí a kterých tržní kapitalizace se pohybuje v řádově bilionu dolarů, najednou zjišťuje americký kontrolní finanční úřad, že používají něco jako Ponziho schému. Jedna firma si objedná třeba z Anthropic u Microsoftu výpočetní čas za 30 miliard. A pak se Microsoft obrátí na OpenAI a objedná si další. A další si objednají u Palantiru. A najednou v tohoto máte krásný roundtable, kdy se pohybují objednávky mezi firmami navzájem v sumách desítek a stovek miliard. Protože například teď je to Microsoft, který mluví o 142 miliardách objednávek výpočetního času pro Palantir. No jenom drobná chyba lávky, jak si ty peníze ty firmy nemají. No a pak normálně by ty finanční úřady amerického akciového trhu měly zasáhnout, ale na pokyn pana prezidenta Trumpa, jelikož umělá inteligence je klíčem ke světu budoucnosti, tak nezasáhnou. No a pak tady máte další pokračování skvělých bariér, kdy ještě před několika měsíci Palantir publikoval své memorandum o 22 bodech a teď to ještě rozvinuli a máte tady memorandum o 6 bodech, které znamená, že již poprvé jaderné odstrašení již nemá žádnou váhu a jaderné zbraně patří na smečiště dějin. Po druhé, již neplatí žádné zákony,

korektnosti a podobně, ale platí zákon síly. Kdo je silnější, tak ten má právo diktovat těm ostatním. Po třetí, všechno bude řídit umělá inteligence a budou to algoritmy, které umělá inteligence bude využívat. Lidský faktor je zbytečný. A po čtvrté, pro jistotu, aby nám armáda nerebelovala, tak pro jistotu válečné operace budou řídit jednak Mythos, jednak Grok, jednak Thalassa a další systémy umělé inteligence a bude to přímo skvělé, budeme vládnout celému světu. No a nejlepší na tom všem je jedno, že ta mlčící většina se tváří, že se nic neděje a druhá věc, ty důvěryhodná média objektivně informující o dění ve světě, kde jsou prosím vás ty informace o těch bouřích v Irsku, Skotsku, Walesu, Velké Británii, o těch obrovských protiimigračních bouřích, o tom, jak se vyhrocuje tahle ta situace, o tom, co se děje na Blízkém východě. A opravdu už neplatí dvojí metr, to je dvojí kilometr, který se používá v mediální frontě. A vy si pak položíte pouze jedinou otázku, ta míra blbosti v tom Bruselu, ta míra prodejnosti médií, kde má své hranice? No a najednou zjišťujete takové nádherné věci, jako Brusel se zamýšlí nad tím, že vzhledem na potřebu elektrické energie pro cloudová úložiště data umělou inteligenci výpočetní čas, by bylo rozumné vzít elektřinu domácnostem. Takže na jednu stranu přijímáte usnesení o tom, že musíte využívat takzvané dynamické ceny elektřiny, čili zapnete pračku ve 2 hodiny v noci, kdy je podle odběrového diagramu cena elektřiny nejnižší, ale pro jistotu vám v noci vypneme tu elektřinu, abyste nám tady náhodou nebrali elektřinu z cloudového úložiště dat. No a vrcholem vší dokonalosti jsou pak ty úvahy pro zemědělce, kdy se zjišťuje, no sankce vůči Bělorusku a Ruské federaci nemůžeme odstranit, vývoz močoviny z Hormuzského průlivu se úplně zastavil, umělých hnojiv bude málo, no tak to vymyslíme prostě. Ať zemědělci hnojí kravským hnojem. Jak si jsme pozapomněli, že jsme nejdřív zdecimovali stáda krav, aby nám negrgali a nebrděli, neprděli metan. No a kdyby to náhodou nestačilo, tak budeme to hnojit lidskými exkrementy. Konec konců v Číně to používají stovky let a vyhovuje to. No takže nakonec v rámci celkového růstu Evropské unie můžete očekávat, že budete odevzdávat lidské exkrementy a demižon moči, abyste splnili své povinné dávky. Kdysi to byly dávky obilovin a mléka, no a teď to budou dávky prominutím hovna a močoviny. Tak jestliže tohleto je důkaz civilizačního posunu, nárůstu inteligence, společnosti a podobně, tak pak už nevím, kde to má směřovat. A tohleto všechno se děje v situaci, kdy všichni vědí o totální zadluženosti nejenom států, ale zadluženosti obyvatelstva. Už všichni zapomněli na to, že zadluženost obyvatelstva ve většině evropských zemí se blíží rozpětí od 85 po 130% HDP. Nebo si opravdu myslíte, že ty dluhy těch domácností se smažou nějakým zázračným řešením nebo inflací nebo něčím jiným? A to nemluvíme o dluzích států. A nejlepší na tom je teď poslední geniální ukázka mimořádně dlouhého strategického myšlení a posledních bariér logiky, kdy Evropská unie zavede sankce vůči 14 čínským podnikům, které prý dodávají výrobky dvojitého určení. No a pak tady přijdou sankce reciproční z Číny, které čirou náhodou zasáhnou vojensko-průmyslový komplex v Evropské unii, jako je Rheinmetall nebo italské a francouzské podniky a všichni se budou divit, že ten vojensko-průmyslový komplex, který se ještě neprobral z té hibernace posledních 20 let, tak najednou dostane ránu do šňupáku tím, že vlastně Čína zamezí vývoz komponentů, zamezí vývoz vzácných surovin a dalších prvků a zřejmě si je budeme muset kreslit, abychom nahradili chybějící čínský dovoz. A tohleto v situaci, kdy samotná Evropská unie a osobitně Německo si uvědomuje, že jestliže se bude trvat na dlouhodobém realizování elektromobility, a snížené konkurenceschopnosti německého automobilového průmyslu, tak je ohroženo 788 000 pracovních míst.
a budeme pořád tvrdit, že to všechno zvládneme? Nebo pro nás bude důležitější nějaký Pride pochod v Berlíně, do kterého islamský fanatik vrazí autem a ještě se pak ohání mačetou? A tohle to všechno budete nazývat obrovský nárůst inteligence světa, obrovský informační vodopád skvělých informací od různých médií a najednou zjišťujete, že například i v té Velké Británii nebo v Spojených státech mainstreamová média mají důvěryhodnost na úrovni 20-30%. Proboha, to se tam nikdo nezamýšlí nad důvody a příčinami tohoto jevu a tohoto procesu? Nebo opravdu jsme si již všichni pomátli a pravda je označena za lež, lež je označena za pravdu, světlo je označeno za noc, noc je označena za slunečný den a všichni se budeme tvářit, že je to skvělé. No ale je tady příroda, která má zvláštní zámysl. Teď se podíváte na příští týden a podle prognóz meteorologů by opět nad Evropou měla se usídlit velice silná teplotní kupole. Takže už mluvím nejenom o 40 stupních ve Francii, v Řecku, v Španělsku, ale už mluvíme o 45 stupních teploty. A možná právě proto, aby se nám náš mozeček trošičku uvařil a možná se vrátil k normálnímu selskému rozumu. A paradox je, že výpočty většiny evropských institucí, které se zabývají důsledky extrémního teploty, ukazují, že největším problémem je kombinace tepla a sucha a abychom to zvládli, bude to vyžadovat investice v řádech stovek miliard euro. Dobře slyšíte? Ale tyhle investice přece nedáme do tepla. Teplo nám bude proto, jak budeme federovat vojensko-průmyslový komplex, vyrábět zbraně a podporovat všechny investigativní novináře, kteří budou neustále řvát o potřebě války proti Rusku. Na poslední poleva na dortě. Jelikož ekonomist potřeboval vědecké zdůvodnění nedostatečné ochoty evropského obyvatelstva k podpoře války, tak si pozval jednu nejmenovanou profesorku, která vysvětlila, že by bylo žádoucí poslat nějaké vojenské oddíly na Ukrajinu, aby byly zničeny, protože tohle to pak vytvořilo psychologickou podporu válečného řvaní v Evropské unii pro místní obyvatelstvo. No tak opravdu ve světle těchto skutečností si říkám, no počeš pánbu, asi se všichni zbláznili. A docent Chocholoušek bude muset poslat nejenom jednu sanitku, ale rozhodně celý konvoj sanitek. Haló? Haló? Haló? Haló? Haló?

0: Tak, slyšíme se, pane profesore? Haló? Prdele.
1: Ano, pane, prosím.
0: Profesore, slyšíme se, tady nám to vypadlo.
1: Ano, slyšíme se.
0: Tady to vypadá.
1: No a kdy to vypadlo? V které části?
0: No, před... Jak je to dlouho? Tak já nevím, asi no chvilinku.
1: Teď jo, tak to je dobrý. Takže slyšeli všechno, co jsem říkal.
0: Ano, akorát je...
1: Dobře, dobře.
0: To je nějaký zase erupce.
1: Jo, erupce hlouposti, které se pohybují rychlostí tsunami po planetě.
0: No. Bohužel.
1: Tak.
0: Zdraví vás tady Karel Horák ze Stockholmu. Držme se zarytě. A zarytě.
1: Jo, s tvrdým i s měkkým. Jo.
0: Tak,
1: abychom to tvrdé a měkké nemuseli odevzdávat v prospěch Evropské unie na hnojení našich zemědělců.
0: Můžu navázat teda, pane profesore?
1: Ano, samozřejmě, pokračujeme.
0: Já bych tady navázal teda s Vojtou, který píše, a nejdřív teda chci poděkovat tady Josefovi za příspěvek. Josefe, díky ti moc. Tak, pane Staněk, co si myslíte, že se stane, až Rusko vypálí na Kyjev jadernou bombu? Jaká bude odpověď na to a jak se máme zachovat my v České republice a na Moravě, potažmo na Slovensku? Za A teda, mě zajímá, jestli vůbec jako se o tom, jestli to tenhle scénář je jakoby spíš okrajovej, nebo o tom někdo vážně uvažuje. A na druhou stranu, teď jako vojensky jsem slyšel ve spoustě těch, že Ukrajina má čím dál větší problém jako udržet se v té linii vojenský, tak nevím, no. Jak to vidíte?
1: Můžeme to vzít v několika rovinách. Poprvé, i na ruské, i na straně NATO se uvažuje dost intenzivně o použití takzvaných taktických jaderných zbraní, které znamená jaderné pumy o síle 3 až 10 kilotun. Dokonce uvažuje se o tom, jaká je míra destrukce. Odhaduje se, že je to buď 5x5 kilometrů nebo 10x10 kilometrů. Ostatní části by zůstaly intaktní s tím, že po výbuchu jaderné pumy zhruba podle zkušenosti a testů do po 20 až 30 minutách můžou obrněné jednotky projít přes kontaminované území. Znamená to, že se výrazným způsobem snižuje práh ochoty k použití taktických jaderných zbraní. Konec konců o tom se mluví taky v amerických vojenských kruzích, kdy iránská jaderná zařízení nemůžete zničit ani booster bombami. Jediné pokusy o zničení by mohlo být použití speciálních jednotek, které by zaminovaly vstupy do podzemních továren nebo použití taktických jaderných zbraní. Jistě víte, že NATO uvažuje v rámci své jaderné koncepce o takzvaném preventivním jadrovém úderu, které by byl zaměřen na velitelská stanoviště, koncentrace vojsk Ruské federace a podobně. Druhá věc, jestliže začnete veřejnost připravovat na to, že vlastně ta jaderná puma není tak hrozná, a dokonce teď se mluví o tom, že nové gravitační pumy Spojených států 61-12, 61-13, vlastně zaměřují negativní destrukční energii především do půdy a způsobují umělá zemětřesení, tak by to vlastně nemuselo být takové hrozné, kdybychom je použili. Konec konců, jistě víte, a ti, kteří byli na vojně, vědí, že existuje jaderné dělostřelecké střelivo, existují různé druhy dopravních prostředků pro dopravu jaderných pum, nejenom Miráž a podobně. A tohle to všechno jako kdyby směřovalo k tomu, že vlastně nebojte se jaderné války, konec konců bude snesitelná. Druhá věc, která tady je, ovšem, diskutuje se o tom, že v podstatě Německo se znova zaměřuje na výrobu vlastní jaderné pumy. Je v tomhletom ohledu pracuje 8 významných německých výzkumných institucí a univerzit na přípravě německé jaderné pumy. Už by to tedy bylo nejenom Francie, 200 jaderný pum, Velká Británie, 230 jaderný pum, ale už by to mohlo být i Německo, které by se odhodlalo k výrobě jaderné pumy. No a kromě jiného pokračuje to ještě dál v tom slova smyslu, že Dnes se ví, že střelní bavlna je zpracovávána v jediném podniku v Evropské unii, a ten podnik je ve Francii, pardon, v Polsku. A pak je tady zpracování výbušnin, které je ve dvou podnicích. Jeden podnik je Semtín, Česká republika, a druhý podnik je ve Francii. No a hlavní problém je v tom, že většina střelní bavlny se dováží z Číny. No, mnoho chemických látek pro výrobu munice se vyrábí taktéž a dováží z Číny. Čili může se velice rychle stát, že dostatečné zásoby munice nebudou, ale ty jaderné pumy by mohly být použity, když vezmete ještě souhrn jaderných pum amerických, které jsou umístěny v 6 evropských zemích na leteckých základnách. To všechno směřuje k tomu, že poprvé musíte psychologicky připravit obyvatelstvo, že takové jaderné údely nejsou přímo světová katastrofa. Po druhé, uvědomíte si, že v oblasti konvenční výzbroje máte obrovské mezery a problémy. Teď jsem uváděl právě ten problém například dopadu sankcí čínského vedení vůči dovážení komponentů do Evropské unie. No a po třetí, tyhle ty jaderné pumy omezeného rozsahu by mohly být určitým nástrojem pro takzvané umravnění protivníka. Diskutuje se hodně o tom, že v podstatě použití jaderné pumy například na eliminaci Slezského tunelu by bylo dokonalým řešením. Již teď značná část ruských útoků na logistická zařízení na západní části Ukrajiny směřuje k výraznému omezení dovozu pohonných hmot, střeliva, munice a potravin na Ukrajinu. Více jak 60% šlo přes přístavy, jako je Oděsa, Izmail, Južnomorsk a podobně. A tam jsou tyhle ty přístavy systematicky ničeny, potápěny lodě, které přivážely zbraně na Ukrajinu a podobně. Takže jako dopravní trasy zůstává pouze železnice, Slezský tunel, anebo železnice z území státu hraničící s Ukrajinou. To ale pak vytváří poměrně významnou rizikovou stránku pro tyhle ty země. A jestli si pamatujete, že ruské ministerstvo obrany a zahraničí publikovalo 18 míst v Evropě, kde se vyrábí drony a munice pro Ukrajinu, a které by v případě jistých, nazvíme to slušně, preventivních úderů, mohly být zničeny, aby se zamizilo dovozu dalších zbraňových systémů na Ukrajinu. No a v České republice to byly 2 místa, která by mohla být zasažena. No a samozřejmě pro Slovensko je z toho další problém, protože ČOP, Černá nad Tisou a podobně, je koncové místo pro překladiště na železnice na Ukrajině. S tím, jak se zostřuje konflikt, jak Ukrajina zběsile útočí už nejenom na energetické komplexy v Ruské federaci, ale útočí dokonce i například na sklady Wildberries a podobně, aby se vytvořila občanská nespokojenost. Útočí se na rekreační zařízení, nejenom na Krymu, Jaltě a podobně, ale už teď i na území jiných regionů Ruské federace. Vytváří se snaha doslova vyhrotit válečnou situaci, a tím, jak více Ukrajina prohrává na linii kontaktu, jak se frontě eufemisticky říká, tak můžeme očekávat totální vyhrocení války. V takovém případě, tak jak u všech velkých válečných konfliktů, čím déle trvá válečný konflikt, tím větší zuřivost na obou stranách válčících se zvyšuje. A poslední zábrany, které byly, řekněme, ve vazbě na civilní obyvatelstvo nebo nemocnice a podobně, padají. V tomhletom ohledu, vzhledem na rostoucí ztráty na ruské straně, jednak ve vazbě na zásobování Krymu, ale taky oběti, které vznikají útoky na civilní zařízení, na sanitky a podobně, teď máte poslední ukázku, kdy Rusové přinutili přistát jeden americký dron Hornet, a když analyzovali datovou základnu umělé inteligence, zjistili, že vlastně to bylo naprogramováno pro útoky na civilní vozidla a civilní objekty. Znamená to tedy, že když vezmeme základní skutečnost, že většina satelitních informací pochází od amerických satelitů, většina odborníků, kteří programují drony, je ze západoevropských zemí a z Ameriky, no tak pak se nemůžete divit, že jednoho dne se někdo rozhodne na ruské straně použít radikálnější řešení a zlikviduje, řekněme, hlavní producentské systémy dronů. Tam máte zvláštní situaci. Posledního půl roku se Ukrajina rozhodla uzavřít množství smluv se západními státy a západními firmami s tím, že se vyrábí například drony v Holandsku, v Velké Británii, v Německu a podobně. Pak se tyhle ty drony dopravují na Ukrajinu a používají k válečným operacím. Vypadalo to jako dobrý manévr. Jenomže teď se najednou ukazuje, že mohlo by dojít k útoku na tyhle ty továrny produkující drony v západní Evropě. Na to dokonce Američané prohlásili, že kvůli některým továrnám nebudou zahajovat jadernou světovou válku. Tak zároveň se ukázala další zvláštnost, že teď znova se uvažuje o investicích například Rheinmetallu nebo některých jiných německých firm do vytvoření podniku na Ukrajině, kde by se montovaly drony už z komponentů vyrobených v západní Evropě s tvrzením, že tyhle ty drony jsou vlastně vyráběny na Ukrajině, takže Rusko nemá právo morálně ani jiné útočit na západní Evropu. Bohužel tenhle ten způsob myšlení je velice nebezpečný, protože jednak tak, jak teď Rusové ničí všechny produkční kapacity nejenom pro rakety Flamingo, ale i pro další drony na území Ukrajiny, to znamená postavení nějaké fabriky bude okamžitě analyzováno a když bude fabrika dostavěna, tak bude smetena z povrchu zemského, nejenom Iskandery nebo Zirkony alebo Orešníkem, ale v každém případě velice dobře bude známo, odkud pochází komponenty a po druhé, kdo dodává klíčové satelitní informace. A v tomhletom ohledu se nemůžeme divit rostoucí snaze Ruska a Číny na eliminaci Maskova Starlinku, který je hlavním poskytovatelem satelitních informací a jistě víte ty informace o tom, že existují technologie i na čínské, i na ruské straně, které můžou znemožnit příjem informací ze satelitních systémů. No a to ještě, aby to bylo přímo dokonalejší, tak zároveň probíhá nesmírně ostrá konkurence mezi Orange, Jeffa Bezose, mezi Starlinkem, SpaceX, Elona Muska, a Rheinmet a dalšími americkými koncerny o to, kdo získá kontrakty na let na měsíc a vybudování měsíční základny. A jak si skutečnost, že například teď chtěl Elon Musk umístit dalších 21 satelitů na oběžnou dráhu pro komunikaci válečných institucí, tak najednou ta raketa selhala a explodovala. No, dokonce cynicky hlasové prohlašují, že dochází doslova k tvrdé nemilosrdné konkurenci v rámci firem soukromých, které vyrábí možné raketové systémy pro vesmírné projekty, aby získali obrovské kontrakty od Pentagonu. No a toto všechno vytváří totální, řekněme, kosmickou mlhu a dronovou mlhu, s tím, že samozřejmě teď se objevují nové geniální nápady například na ruské straně, kdy otázku GPS a ostatní věci Rusové nahradili jednoduchým systémem za $2 a magnetickým kompasem, který zabezpečuje skvělou přesnost při zásazích dronů. Takže ona, ta tvořivost vojenská, pokračuje dál a vzniká jenom otázka, ti velcí, kteří mluví o potřebě jaderných zbraní, si skutečně neuvědomují, že pak velice rychle může dojít k tomu, že to nebude detonace taktických jadrových zbraní, ale použití třífázových kobaltových jednomegatonových pum. No a tohle to všechno ukazuje na šílenou hloupost, protože jestliže spustíte ten proces agrese a eskalace válečných operací, tak bude mít pravdu nejenom profesor Meyer-Zammer a profesor a Scott Ritter a další, že pak už se to stane nezastavitelným. A všechno to začne malými pumami a skončí to kompletní jadernou výměnou. A v tomhletom ohledu pak už bude úplně jedno, jestli máte v Čechách dva podniky, které můžou být potenciálním cílem, nebo ještě další, protože pak už začne jaderná výměna obidvou seskupení a pak už to nikdo nezastaví.
0: Pane profesore, provokativní otázka od Lubice Zapletalový, která píše, a děkuju, Lubico, za tvůj příspěvek. Někteří lidi tvrdí, že jaderné zbraně neexistují, protože neexistuje jaderné štěpení. Co vy na to?
1: No tak prosím vás, jaderné zbraně neexistují. Tak to znamená, když neexistuje jaderné štěpení, tak asi ten Černobyl byl zásahem malé ampule s antihmotou, která způsobila tuhletu jadernou explozi a následné množství jaderného záření, že? No a když už tvrdíte, že nemáte jaderné pumy a jaderné zbraně, tak si vzpomeňte jenom na minuloročnou sérii jaderných explozí, které provedla Severní Korea. Nebo si opravdu myslíte, že to byly vagóny TNT, které explodovaly jakožto náhrada jaderného štěpení? A vy jste úplně zapomněli, že existuje množství druhů jaderných zbraní. Máte nejenom klasické uranové pumy, máte vodíkové pumy, které používají termojadernou syntézu, která probíhá na Slunci, ale máte třífázové kobaltové pumy o síle 1 až 10 megatun, kdy jaderná exploze vytvoří teplotu přibližně 1 milion stupňů, následně na to vytvoří proud neutronů, které zahájí termojadernou štěpnou reakci přeměny vodíku na helium při teplotě zhruba 18 milionů stupňů, a následně na to se vytváří obrovský proud neutronů, který aktivuje kobalt na radioaktivní kobalt s tím, že poločas rozpadu tohoto kobaltu je 11 800 let. No tak můžete se nádějit tím, že nemáte jaderné pumy, jenom že ty jaderné pumy existují, jsou v tisících kusech. A pro vaši informaci, když vezmete takzvané systémy MIRV, čili multihlavice umístěné například na raketách, které jsou uloženy v jaderných ponorkách raketonosných, tak si musíte uvědomit, že jedna jediná raketa veze 8 až 16 multihlavic. Každá z těch hlavic má sílu několika desítek nebo stovek kilotun explozí a znamená to, že jedna jediná raketa může dosahovat explozivní síly kumulativních náloží v řádech desítek megatun. A když už tvrdíte tuhletu hloupost, tak jste zapomněli na největší explozi jaderné pumy v lidské historii doteď, takzvaná exploze Tsar Pumy, kdy na Nové Zemi Rusové odpálili nejsilnější termojadernou zbraň o síle 56 megatun. Ten otřes třikrát oběhl zeměkouli, vznikal jaderný hřib vysoký 60 kilometrů. Ve vzdálenosti 1000 kilometrů to vymlátilo okenní tabule a všechno ostatní. A účinek zbraně byl tak děsivý, že nejenom akademik Sacharov byl vyděšen, ale především Chruščov sám zastavil práce na takhle silných superzbraních. A když už mluvíte o tom, že nejsou jaderné štěpné zbraně, tak se zkuste jenom zamyslet nad tím, co Američané nazývají broken arrow, zlomený šíp. Je to ztráta jaderné zbraně. A ti, kteří jsou starší, vědí, co se stalo v roce 1961, kdy nad Palomares se zrazil C-130 tankovací s B-52, která měla na palubě 3,1 megatunové třífázové kobaltové pumy. Dvě pumy se vylovily, jedna bohužel zmizela někde v mořských propastech. No a pro tu vaši bezpečnost v roce 68 v Pensylvánii startoval bombardér P-52, který měl tři nukleární pumy, jedno megatunové na palubě. Letadlo začalo hořet, tak letci nenapadlo nic lepšího, než ty pumy schodily. Nakonec jednu pumu nenašli vůbec, ta zapadla do obrovského močálu, ale jedna puma dopadla nedaleko jedné farmy. A každá z těch pum má 7 jistících blokačních mechanismů. U té pumy, která spadla u toho farmáře, 6 mechanismů selhalo. Poslední mechanismus zadržel termojaderný výbuch o síle 1 megatuny, která by z amerického středozápadu udělala velice poklidno území na dobu několika tisíc let. A ještě pořád budete mít představu, že jaderné zbraně neexistují?
0: Přátelé drazí, já vám tady ukazuju teďka právě webové stránky Atom Muzeum, což je v Brdech bývalej právě sklad jaderných zbraní. Oblast, tak je to Javor 51. A tam máte veškeré informace o jaderných programech, nejenom našich, ale i respektive teda toho, co bylo u nás uskladněno, ale právě i třeba o té zmíněné carbombě a tak dál s úžasným výkladem. A můžete si projít přímo ty bunkry, kde ty zbraně byly skladovány. A můžete tam najít i například tam je vyfocen vzadu motor z jedné z těch raket, který uměli míst jaderné zbraně. Je tam spousta materiálů, spousta poučných, naučných věcí. Takže je to Atom Muzeum v Brdech, Míšov, Javor 51, web je atommuseum.cz a můžete si všichni zjistit informace, můžete tam přijet, můžete se na to podívat, anebo se podívejte na tenhle kanál, kde přinášíme rozhovory a reportáže právě z tohohletoho Atom Muzea, minimálně dvě nebo tři už tam máme a myslím si, že to je, že to člověka až zamrazí potom, jako když vidíte, a tady máte i dobové dokumenty a prostě výstavy, že jo, tam máte, tady vidíte třeba duchotechniku a tak dál, prostě těch materiálů je tam celá řada, takže toť k tomu, jestli něco, to, že to někteří popírají, no těch popíračů je víc, že jo, tady se tvrdí, jak země je placatá a podobně, někdy to prostě, jak říkáte, pane profesore, ty zábrany nám nějak jako chybí ve spoustě věcí. A tady další, jak je možné, píše Méďa Béďa, že nám vládnou šílenci a psychopati a dokonce se pohybují na svobodě. Proč je dosud nikdo nevrazil do blázinců s nejvyšší ostrahou? Tomu fakt nerozumím. No, historie se nám nějak opakuje, že jo, dřív se to řešilo tím, že se vyhazovali na hnůj oknama, tak jak je to, myslíte si, že to je jakoby přirozený jev, že prostě populace po čase zblbne, já nevím, starý Řím nebo tak, anebo je to nějaký naše specifikum?
1: No, já bych to řekl takhle. Všichni se ptali, jak mohla padnout Byzantská říše, která byla největší říši ve své době, měla obrovskou armádu, která ovládala velké části přední Asie a podobně. A ta Byzantská říše padla. No a svého času, i když teď budu označen za přívržence Ruska, tak dokonce Ruská pravoslavná církev zaplatila jednu obrovskou výzkumnou studii. To dospěla k zajímavému závěru. Míra korupce, míra amorálnosti, rozpadu tradičních hodnot a další skutečnosti vedly k tomu, že převážná většina populace v Byzantské říši ztratila chuť žít. Dobře slyšíte. Ztratila chuť žít. A pak už to byly jenom ty útoky například Turků, porážka u Manzikertu a podobně, které v konečném důsledku spečetily osud Byzantské říše. Když vezmete Řím, obrovskou velmoc tehdejšího světa, tak když se korupce, ztráta jakékoliv morálky a skutečnost, že císař získal absolutní moc i díky dohlížecím systémům, císařské gardě a podobně, tak to vedlo pak k těm zvrácenostem, které prezentoval Caligula, Nero a další. Dokonce viděl jsem teď krásnou americkou studii, která analyzovala symboly římského císařství a současnou Ameriku na čele s prezidentem Trumpem, kde většina symbolů římského císařství byla v té Americe splněna. Včetně vydání mincí z podoby znovu prezidenta Trumpa. No a pak si položíte jednu základní otázku. Všichni mluví o korupci, o musíme ji potlačit, ale ta korupce nám bují úplně perfektně a podle samotné analýzy Eurostatu znamená roční ztráty pro Evropskou unii v sumách 4 až 5 bilionů euro vážení. Ale přece bojujeme proti korupci. Pak tady máte další věc. Máte organizovaný zločin, vůči kterému prý taky bojujeme. Jeden paradox. Jestliže jste starší, pamatujete si, že v 90. letech byly publikovány obrovské materiály o struktuře organizovaného zločinu On nejenom Cosa Nostra v Kalábrii a podobně, ale byly to i materiály o Drangetě, o Jakuze, o čínských triádách, byly to materiály o indické mafii, bombajské a tak dále. A byly podrobně popisovány směry jejich činnosti, vůdcové, struktura a tak dále. Zhruba po roce 2005 většina informací tohoto typu zmizela ze všech médií, neobjevila se ani v studiích a podobně, kromě několika specifických monografií, jako je monografie McMafie od jedné nejmenované americké profesorky Kleinové. No a pak tady máte další věc. Ukazuje se, že jako kdyby elity, které jsou připravovány například i v těch nejmenovaných institutech, jako je Aspen a podobně, vybírali záměrně lidi, kteří jsou, no řekněme, jiní. Existuje skvělá polská studie významného polského psychologa, který dokazuje, že abyste se stal šéfem velké firmy, musíte být psychopat. A on to na faktech dokazuje. No samozřejmě mluví pouze o korporátě, ale tenhle ten mechanismus funguje i u politických struktur. A právě proto se nemůžete divit, že na čele Evropské unie máte takovou paní von Lélovou, že německý kancléř Merz se chová tak, jak se chová, že francouzský prezident Macron už ho nazývají jako novej malej Napoleon a vidíte, že vlastně ty elity v jednotlivých zemích, a nebudu jmenovat elity v Čechách, se skutečně chovají jako psychopaté. Nezajímá je názor veřejnosti a lidí, vidí sami sebe jako centrum všeho, dokonce prezident Trump prohlásil, že na něho neplatí žádná morální kritéria, protože on má morálku sám v sobě a konec konců je císař planety. No, já mám obavu, že v tomhletom případě bude mít pravdu těch 30 amerických psychiatrů, kteří prohlásili, že v tomhletom případě je to výslovně nebezpečná situace, kde jaderný kufřík ovládá někdo, který není svéprávný. Ale na druhé straně si musíte položit otázku. Teď konspirační. Skutečně tyhle ty politické idioty vybírá výbor 300? Nebo je vybírá takzvaný superklas, o kterém mluví David Rotkopf. A právě proto, že jsou to svým způsobem psychopati, tak jsou schopni plnit jakékoliv nelidské příkazy. Klidně budou mluvit o jaderné válce, konec konců oni do té války nepůjdou, nepůjdou ani oni, ani jejich rodinní příslušníci. A ti ostatní, ti mlčí. Problém totiž je v tom, že nejenom máme psychopaty na těchto funkcích, ale ti tam můžou být a dělat jenom to, co chtějí právě, protože většina mlčí. Pamatujte na ten známý výrok. Politici můžou dělat jenom to, co jim dovolíme. A jestliže většina lidí mlčí, nebo dokonce je ovlivňována různými mimovládkami, takže se s nich stanou doslova vymleté mozky, tak pak se nedivte, že tihleti psychopati jsou u moci a budou vám z vašeho života dělat peklo. A ještě jim to dělá dobře. Já sám se přiznám, jsem měl vždycky potíže pochopit lidi, kteří dělají zlo. Až si mě jeden známý psychiatr poučil, že bohužel jsou i lidé, pro které dělání zla, i když to oni nemají, je životním posláním. No a když tihleti lidi náhodou se dostanou k politické moci, no tak pak se nebudete stačit divit tomu, co se děje. Ale bohužel, ještě jedna věc, tihleti blázni můžou fungovat pouze proto, že mají obrovskou armádu přísluhovačů. Přísluhovačů v oblasti bezpečnostních orgánů, soudnictví, ale dnes mimořádně významnou oblast představují média. A jistě víte, která například česká média úplně objektivně informují o dění ve světě i v České republice. A já se ptám, ty redaktoři těch médií jsou normální? Nemají morální kompas? Nejsou schopni vidět objektivně události? Jsou ochotni zaprodat svou duši za ty římské denáry a budou psát, co se po nich bude požadovat? No a na to existuje skvělá monografie bývalého šéfredaktora Frankfurter Allgemeine Zeitung, významného německého média, který popisuje technologii ovlivňování novinářů přes udělování grantů, novinářských cen, vytváření prostoru médií a bohužel velká část novinářské branže se nechá koupit. Tahle ta knížka Koupení novináři, skutečně bych doporučoval si přečíst tu knížku. No a jelikož je to o německém mediálním trhu a jelikož je to Frankfurter Allgemeine Zeitung, tak klidně český čtenář si to může přečíst, je to konec konců v češtině a nemusí mít hemungy, jestli se to týká některých českých médií, jako je Respekt a podobně.
0: Tak samozřejmě podobnost jmén a událostí je čistě náhodná.
1: No, svět je plný náhod, pane Bureš. Já dokonce tvrdím, že náhoda by měla být vyučována jako klíčový předmět na univerzitách, protože by vysvětlila většinu jevů a procesů kolem nás.
0: No něco na tom je, pane profesore, těch náhod je kolem celá řada, až konspirátoři potom nevědí, co dřív. Na druhou stranu zase ten zlotřilý Trump teďka, že ho si dovolil teda opravdu hodně. On údajně hodlá, nebo možná už s tím začali, nevím, vypisovat granty pro národní média a média v Evropské unii, kteří budou šířit hodnoty právě MAGA a podobně a budou proti unijní. Takže $2 miliony pro začátek do toho chtějí vrazit. Takže to je taky jako zajímavý, že oproti teda těm původním narrativům teď jako Amerika otáčí a bude financovat pro změnu tohleto. Já se strašně zvědavý, jak třeba Člověk v tísni nebo evropský hodnoty teďka se přejmenou na protievropský, jo, a budou teda žádat ty granty teďka jako za opačným účelem.
1: No víte, tak vždycky peníze byly hýbatelem, vždycky, jak se říká, dokonce Dioklecián prohlásil, že peníze nesmrdí, víte proč. No a v tomhletom ohledu skutečně jako to bude veliké lákadlo na takzvanou obrátku o 180 stupňů, a ovšem ty $2 miliony je relativně málo, když vemete, že oficiálně Brusel přiznal, že na podporu klimatické agendy pro mimovládky a média dal 230 milionů euro, aby správným směrem ovlivnili veřejnost. A teď si vemte další desítky milionů, které jsou investovány do podpory proevropských hodnot. A já se ptám, jaké jsou to ty proevropské hodnoty? Válka, vojensko-průmyslový komplex, rozšiřování velkých svých názorů, protože všichni ostatní jsou tupí a sprostí, nebo jaké hodnoty to chce ta Evropská unie prezentovat. No a samozřejmě Brusel ví velice dobře, že PR a mediální politika může radikálním způsobem ovlivnit velkou část veřejnosti, no tak vrazí do toho pár stovek milionů euro a nebudeme se stačit divit. Černé je bílé, bílé je černé, to, co je pruhované, je bodkované a všichni budou vykládat, že to přece každý vidí. No, problém je v tom, že ti, kteří chtějí vidět, tak vidí blbost, no a ti, kteří nechtějí přemýšlet, tak budou přitakávat tomu, co tu je. A to je bohužel jedna z věcí, která je typická. Přizpůsobení. A to přizpůsobení velké části veřejnosti se pak projeví v tom, že všechny tyhle ty nesmysly budou prezentovány v médiích a dokonce část veřejnosti jim bude věřit. No, bohužel, a kromě toho máte technologie, které používaly projekty, jako je Monarch, jako je Majestic a podobně, a ovlivňování veřejného mínění. A jako kdyby všichni zapomněli na oficiálně přiznané technologie, kdy pomocí podporového ovlivňování přes televizi a mediální systémy dokážete inkorporovat žádoucí myšlenky do velké části populace. Kurňa, všichni jste na to zapomněli? A nebo je to, jak se říká, nevhodné připomenutí technologií PSIOPS na správné formování vědomí a názoru veřejnosti? No a teď jedna malá ukázka. No. To jsem se zabavil. Evropská unie hodlá zásadním způsobem zdražit lety mimo Evropskou unii. Paradoxně, podle statistických průzkumů Eurostatu, velkou část letů mimo Evropy využívají mladé ženy a mladé dámy. No a to jsou shodou okolností hlavní podporovatelky mnoha evropských hodnot. No a tímhle způsobem se dokonce mnozí evropští rozumní představitelé diví, proč si Evropa podřezává větev pod sebou, protože tohle to byly ty fanatické podporovatelky Evropy, vítačství, imigrace a tak dále. No a ty své hlavní podporovatele naštvete tím, že jim zdražíte možnosti cestování mimo Evropskou unii. No, ale když vezmete jiné geniální závěry, které přijímá Evropská unie, Evropská komise, Evropský parlament, tak tohle to je jenom polévka a je to jenom poleva na dortu. Ta třešnička.
0: No, je pravda, že Evropská unie se kope do vlastních nohou a podřezává si ty větve pod sebou. Seč může docela jako mílovými kroky a svět se tomu udiveně někteří přihlížejí, jiní se tomu rovnou smějou. A mě třeba pobavilo to, jak tady všichni jásali nad tím, jak Rusko, že jo, má problémy s rafinací ropných produktů díky jako tomu, jak ta Ukrajina zasadila a co si tohleto, támhleto. A to Rusko, světe div se, že jo, si objednalo tu práci, tu rafinaci a tyhle věci z těch svých produktů v Číně, ne, v Indii. Indie předběžně, přednostně, takhle přednostně vyhověla Rusku, protože Rusko tam dlouhodobě, že jo, dodává suroviny.
1: A za zvýhodněné ceny?
0: Na základě toho, ale oni mají, že jo, jenom určitou kapacitu těch rafinérií, tak o to víc snížila předpokládaný vývoz rafinovaných produktů, jako je právě benzín a nafta a tak, do Evropské unie.
1: No, ale vidíte ten strategický, logický záměr Evropské unie? No, kdybyste se chtěl praštit po vlastní hlavě, tak to dokonale i nevymyslíte. To musíte uznat. To jsou přece koumáci v tom Evropském parlamentu a v komisi.
0: Já teda samozřejmě, no, já bych nechtěl, aby to vyznělo nějak jako... Já si myslím, že mě tak napadlo, jestli zatím není skrytá jakoby ta podpora té elektromobility, že vlastně si tady sami snížíme nebo uděláme takovýhle nedostatek paliv a že vlastně těm lidem nic jiného nezbyde, ještě ten elektromobil teda koupit a na splátky a ještě platit úroky a tohle a čekat na to, až nám pustí prout, aby jsme to...
1: Ono, no, pane Bureš, máte možná pravdu, protože teď vychází na povrch úvahy Evropské komise o tom, že všechny systémy by v evropských zemích měly přejít na elektřinu. Elektřina by měla být hlavním energetickým hýbatelem všeho. No a mělo by to nahradit dovoz fosilních paliv, ropy, plynu a podobně. A bylo by to přímo skvělé, bylo by to ekologické, super. Jenomže pak si udělali energetickou bilanci a zjistili, že všechny stávající zdroje by nedokázaly vytvořit dostatek množství elektrické energie. A kromě jiného, alternativní energetické zdroje, například fotovoltaika nebo vítr, víte, že jsou nepravidelnými dodavateli elektrické energie? A ty pravidelné dodávky, které zabezpečovaly jaderné reaktory, najednou narážejí na nedostatek vody na chlazení a podobně, tak se uvažuje opět o obnově jaderné výstavby a podobně. No, ale vy máte před sebou další paradox. Slovenská republika uzavřela smlouvu s Westinghouse o výstavbě jaderného reaktoru v Jaslavských Bohnicích a rozvoji malých jaderných reaktorů SMR. No, jenomže najednou se ukázalo, že Westinghouse po 30 letech tvrdého umravňování jaderné energetiky nemá ani specialisty, ani produkční kapacity, dokonce nemá ani licence na oprávnění stavby 1200 megawattových reaktorů. A konec konců na světě jsou pouze dvě země, které vám pro energetiku dodávají výstavbu reaktoru, jeho výrobu, jeho financování, jeho údržbu a dodávku jaderného paliva. No, a můžete třikrát hádat, které země to jsou. Ano, je to Rusko, Rosatom, a je to Čína. Žádná jiná země, včetně Westinghouse, není schopna zabezpečit nejenom výrobu a výstavbu, ale už vůbec ne financování za zvýhodněných podmínek. A pak se divíte, proč Rosatom staví ve světě 66 reaktorů a Čína výrazným způsobem zvětšuje svůj vplyv na výstavbu jaderných reaktorů v celé Asii. A opět si položíte otázku. A proč teda pro Boha se chceme odstřínout příští rok od dovozu jakéhokoliv jaderného paliva? Vždyť ty reaktory, které stojí v Evropě, byly postaveny Rusy a byly postaveny na technické dimenze ruských jaderných paliv. A Francouzi, kteří postavili největší blok jaderných elektráren, 56 reaktorů, tak mají obrovský problém, protože EDF, které je vlastní, má potřebu modernizačního dluhu těchto jaderných elektráren ve výši 53 miliard euro a zároveň má zadlužení 63 miliard euro. A bez státních pomocí nebude schopná rekonstruovat ani stávající jaderné reaktory. A tohleto všechno vám znova klade otázku. Je to pouze náhoda, tohleto debilní rozhodování? A nebo je to zatím nějaký účel, zatím neznáme jaký, protože nemá ani logiku, ani finance, ani nic. A musíme si uvědomit, že svět zažívá renesanci jaderné energetiky, protože i když budou zuřivě štvát ekologičtí aktivisté, tak nejčistší vyrobená elektřina je z jaderných elektráren. A za normální podmínek by si Němci mali tlouct hlavu o zeď, že zlikvidovali své jaderky, teď budou stavět plynné elektrárny. A jestliže Evropská unie skutečně prosadí, že všechno má být na elektřinu, no tak pak 100% můžete, vážení občané, počítat s tím, že v noci vám vypnou elektřinu i v létě, i v zimě, protože jej bude třeba nejenom pro cloudová úložiště dat umělé inteligence, ale i pro běžnou provozní strukturu společnosti.
0: Pane profesore, a teďka Havlíček u nás, ministr průmyslu, že jo, slavnostně s, myslím, Ježišmarja, s Rolls-Roycem, nebo s kým to podepsal, tu dohodu právě o výrobě a dodávce malých modulárních reaktorů, tak ty Angličani už jsou dál třeba než Westinghouse, nebo je to pořád jenom výstup?
1: Ale vůbec ne, vůbec ne. Ve světě máte několik zemí, které se zaměřily na vývoj malých modulárních reaktorů. Jsou to i Angličané, ale to všechno je velice v etapách, které ještě nevedou k mohutnému masovému produkování. Právě proto i Westinghouse chtěl v těch jaslavských bohnicích postavit zkušební malý modulární reaktor. Dnes v podstatě malé modulární reaktory reálně vyrábí pouze Ruská federace. Dokonce je umístňují i na lodě, se kterých zásobují elektrickou energii, například na Čukotce a podobně. A třeba si otevřeně říct, že ty malé modulární reaktory by mohly být skvělou regionalizací energetických systémů, ale zatím v podstatě je to jenom Čína a Rusko. Žádný Rolls-Royce, ani žádní Angličané, ani ostatní věci. No a Angličané zaspali v jaderné energetice stejně jako Spojené státy, které posledních 30 let nedělali nic zásadního v jaderné energetice. A bohužel, když to nechcete přiznat, tak prosím, můžete zavídat oči na tohleto skutečnosti, ale pokud se zeptáte MAE, Mezinárodní jaderné organizace, tak zjistíte, že ani ten Westinghouse nemá skutečné licence na výrobu 1200 megawattových reaktorů. Tam je jiná zvláštnost. Toriový reaktor, který nepotřebuje na chlazení vodu, čili to, co se stává problémem francouzských jaderných reaktorů, že musí snižovat výkon, protože nemají dost vody na chlazení, tak u tohoto toriového reaktoru to není. Tam se používá na chlazení úplně jiné médium. Můžete toriový reaktor postavit na poušti A jistě víte, že Číňané už uskutečnili komplexní funkční systém elektrárny, včetně paroplynných generátorů a všeho ostatního vycházející historiové reaktoru jako funkčního systému. A právě tenhle ten systém, nezávislý na chlazení vodou, chtějí dávat jako ponuku asijským zemím. No a při současném vysychání bude tahle ta technologie jedna zo špičkových. A podívejte se na evropské teritorium, podívejte se na analýzy vysoušení evropského teritoria a pak si představte otázku, že tady postavíte jaderky na chlazení vodou a že tady postavíte gigantická kloudová úložiště dat, která taky mají být chlazena vodou. No tak potom vážení asi budou pro vás nutné, pro obyvatelstvo, ty speciální technologie, které vyvinuli pro získávání vody na poušti, kdy rozložíte speciální bal umělé hmoty, ta v noci koncentruje vodní páru a ráno máte několik litrů vody. No problém je v tom, že tohle

0: těch veletoků, tak například u Dunaje dojde k výraznému snížení nasycení vodou po Dunajské nížině, co je jeden z největších rezervoárů ve střední Evropě. A pak můžou nastat obrovské další problémy. A právě vtip je v tom, že jako kdyby nám ta příroda právě systémem extrémních teplot, extrémního vysoušení, extrémních nároků na energie v lidské společnosti ukazovala střed klíčových parametrů, které jdou proti sobě. A tohle to všechno by si rozumní lidé, dokonce lidé se selským rozumem, museli se sakramentsky uvědomovat. A tam vidíte debilitu dnešních lídrů, osobitně v Bruselu, kteří si tohleto vůbec neuvědomují a rozdělují jednotlivé jevy a procesy tak, jako kdyby je mohli zvládat izolovaně. Problém dneška totiž je v tom, že stejně jako v společnosti v přírodě dochází ke kumulaci více procesů a právě proto ta zničující síla je tak obrovská.
1: No, pane profesore, já se možná obávám toho, ale samozřejmě jsem konspirátor a tohle je konspirační médium, proto byste se na něj neměli nikdo dívat. Tak se obávám toho, že ty v uvozovkách elity si to uvědomí sakramentsky dobře, ale jejich jediný návod, jak tohle všechno vyřešit, je válka.
0: No, máte úplně pravdu, protože v případě války a válečného stavu neplatí žádné občanské slobody, neplatí nic, všechno je podřízeno takzvanému vítězství ve válce, jakýkoliv odpor je okamžitě eliminován a potlačen a v tomhletom případě pak rozdělování potravin, rozdělování vody, rozdělování zásob je přece posvěceno mimořádným stavem. A kromě jiného, prosím vás, vážení posluchači, nezapomínejte na jednu zásadní věc. V případě rozsáhlého válečného konfliktu nebo krizové situace kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou Evropskou komisi a národní vlády nemají žádné právo ani právo veta, ani nic. Čili i z tohoto hlediska, pokud bude ohrožena pozice mocenská těch 40 tisíc úředníků v Bruselu a té Evropské komise, tak rozhodně sáhnou k vyhlášení mimořádné situace, válečného stavu a podobně, aby si udrželi mocenskou pozici. No a právě proto někteří konspirátoři a cynici prohlašují, že ta válka musí být, aby tyhle ty dnešní elity zůstaly u moci. Jinak je smete další volební cyklus, ve kterém pronárodní strany nepochybně nabývají mohutně na síle ve většině evropských zemí.
1: No právě tohle to se mi zdá jako jeden z scénářů, co se jim honí hlavou, protože oni nic jiného než válku vlastně nemají jako v programu a těžko jako otočí o 180 stupňů a řeknou, doteďka jsme vám věšeli bulíky na nos, nebo jsme se mýlili, nebo to už jedno, jak by to zabalili. A tak nám to promiňte a teď poslouchejte další naše bláboly. Tak, že oni opravdu jako nemají jinou alternativu.
0: Skutečně a musím ovšem říct, že například paní von Leyenová dokonce učinila takzvanou sebekritiku, když prohlásila, že odmítnutí jaderné energetiky bylo strategickou chybou. No, možná to bylo v dočasném pominutí smyslu, nebo zatím byly další úvahy o lobbystických zájmech, ale v každém případě to prohlásila. No a dnes vidíme, že dochází k renesanci jaderné energetiky. Na druhou stranu, ale ta hloupost, nebo řekněme flexibilnost diplomatický politiků se projevuje i v mnoha dalších zemích a oblastech. Nejenom v Evropské unii, Spojených státech, ale máte tam taky Indii, máte tam další jihoamerické země, argentinský prezident a podobně. No a to se pak nestačíte divit, odkavať se bere tolik hlouposti. No a pak skutečně v odpovědi na tu první vaši otázku, no když chcete být významným politikem, musíte být dostatečně hloupí a nesmíte mít žádné morální zábrany. Pak vaše politická kariéra bude zabezpečena.
1: Děkuju, pane profesore. Pojďme na další dotaz. Technik se ptá,

0: Dobrý večer, pane profesore. Chci se zeptat, jak nebo zda vůbec se dá léčit schizofrenie? Děkuji za odpověď.
1: No bohužel zatím v podstatě můžeme jenom utlumit některé aspekty a symptomy schizofrenie. Veliký výzkum probíhal v Montrealu. Byl to výzkum, který byl zaměřen především na dvě oblasti, to znamená psychologické poruchy, včetně ADHD, bipolární poruchy a schizofrenie. A pak to bylo snaha léčit Alzheimera a Parkinsona. No, dokázali například symptomy Alzheimera a Parkinsona po půlročním léčení potlačit na 60-70%. U schizofrenie bohužel ty efekty nebyly tak úspěšné. Podařilo se potlačit některé symptomy schizofrenie zhruba na 30-40% a vyšlo skutečně jediné řešení, celoživotní používání léků, které utlumují excesy spojené so schizofrenií. No, rozhodně nechceme jít tou cestou, kterou šli američtí psychiatři a neurologové od 30. let, která se nazývala lobotomie. Zasáhli vám do mozku, způsobili určitým způsobem chirurgické zásahy. No, bylo to skvělé. Schizofrenie se ztratila, ale z těch pacientů se stal salát. To znamená, ztratili svou osobnost, přestali existovat jako inteligentní bytosti a podobně. No, trvalo to dlouhých zhruba 50 let, než to konečně v 80. letech zakázali. Stále existují psychiatři, kteří si myslí, že schizofrenie je možno vyléčit tím, že uděláte lobotomii a zasáhnete do struktury neuroplastické mapy, ale tohleto se bohužel nedaří. Zůstává jedině léčba léky a když je ta léčba vhodně nakonfigurována, ten člověk v podstatě může fungovat normálním způsobem. Samozřejmě musí ta medikace pokračovat a bohužel pokračuje celý život.
0: Děkuju moc, pane profesore. Ono, čím to vlastně může být způsobený? Je to jako vrozený nebo tam jsou nějaký i vnější faktory, který vlastně ten mozek jako ovlivňují negativně, řekněme?
1: První, je tam několik teorií. První teorie, která říká, že je tam určitá genetická předdispozice, to znamená, když se to objevilo u vašich rodičů, tak se to objeví i u vás. Druhá skupina teorií říká, souvisí to s tím, jakým způsobem probíhají metabolické procesy v organismu, čili předpokládalo se, že například změnou stravy nebo změnou různých jednotlivých enzymů můžete utlumit tuhle tu nemoc. No a pak je tam třetí skupina, která říká, že v podstatě schizofrenie vzniká v důsledku přeprogramování neuroplastické mapy, přičemž to přeprogramování může být v důsledku nějaké obrovské stresové události a podobně. Faktem je ale, že převážná většina vychází z genetických předpokladů, to znamená, dochází k určité deformaci neuroplastické mapy, propojení jednotlivých neurálních synapsí a podobně. A na rozdíl oproti Alzheimeru a Parkinsonu, kde se mluví především o amyloidním plaku, o prionech, které utlumují pronikání signálu v rámci nervové struktury, tak tady je to spíše anatomická deformace, která způsobuje, že jisté druhy signálu nepronikají nebo pronikají deformovaně. No a to potom vede k různým schizoidním jednáním. Bohužel zatím se nepodařilo vyřešit otázku léčby a vyléčení, spíše utlumení projevů schizofrenie. Samozřejmě to pak závisí na odpovědnosti každého člověka, jestli dodržuje medikaci a dodržuje všechny předpisy, které mu byly doporučeny. Ale zatím to tak vypadá, že spíše převládá ta genetická předdispozice.
0: Děkuju moc.
1: A abyste to bral tak, je to potenciální možnost, ale možná některé věci jako traumatický efekt, zážitek a podobně může ten potenciální produkt aktivovat. To by nejlépe vysvětlovalo ten vývoj téhleté nemoci.
0: Děkuju. Pane profesore, tady Svatroškilde, no, zdravím vás, zajímá mě, jestli se už někdy pan Staněk vyjadřoval k peptidům. Tak peptidy, co to je, můžou nám nějakým způsobem, tady čtu, že to jsou malé řetězce aminokyselin, spojené peptidovou vazbou, slouží jako stavební kameny bílkovin v těle,
1: ano,
0: jako
1: to je
0: hormony
1: pravda.
0: Či signální molekuly, dělí se na kosmetické, výživové a medicínské typy. A...
1: Jo, přesně. Jenomže vtip je v tom, že samotné peptidy se dnes stále více propojují s mnoha dalšími věcmi, jako je například aktin F, který způsobuje obnovu jednotlivé architektury DNA při reprodukci buněk, nebo se spájí s takzvaným SPIR6, který znamená vytváření molekulární stavby ve vnitřku buněk, anebo s takzvanými problémy, které souvisí s takzvaným architektonickým řešením vnitřku buňky, kdy se původně myslelo, že buňka samotná má nějaký ten obsah, buněčnou stěnu, máte tam mitochondrie, máte tam nějaké peptidy a bílkoviny, a najednou zjišťujeme, že je to nesmírně zložitý vesmír sám o sobě. Že dokonce existuje takzvaná architektura fibrínů, které posouvají různé druhy bílkovin a peptidů v vnitřní konstrukci buňky a vytváří různé vnitřní architektury, které umožňují například, aby jednotlivé druhy mitochondrií fungovaly v určitých specifických podmínkách. A nezapomeňte, že mitochondrie jsou klíčovým parametrem výroby energie v buňce. Mitochondrie zároveň jsou ovplyvňovány dalšími látkami, bílkovinami, enzymy a podobně. A jejich dostatečná nebo nedostatečná reprodukce pak působí oxidační stres, nedostatek energie s následnými dopady na celkovou buněčnou strukturu. A vemte jenom takzvaný systém, který se nazývá mitofágie, což je struktura eliminace poškozených mitochondrií z buněčné struktury přirozeným způsobem. A zase tam máte další enzym a další peptidové struktury, které zabezpečují, aby skutečně tyhle ty vadné mitochondrie byly vyloučeny z buňky a podobně. Ale peptidy jsou důležité nejenom pro bílkovinovou skladbu, ale jsou vázány taky na funkci mikrobiomu. A dnes velká část medicínského výzkumu je zaměřena na výzkum mikrobiomu, protože mikrobiom ovlivňuje nejenom metabolické procesy ve vašem trávicím traktu, ale nejnovější výzkumy dokonce ukázaly, že mikrobiom ovlivňuje váš emocionální stav. Dokonce ovlivňuje míru synaptických propojení v neuroplastické mapě. No a vlastně velká část procesů bílkovin, peptidů a chemických látek, které probíhají v trávicím traktu a které jsou mapovány takzvanou mikrobiopštinou, která má 430 tisíc systémů a kombinací, tak ty jsou hodnoceny astroneurony, co je specifický druh neuronu, a informace takto získávané jsou předávány do prvního nervového centra kolem travicího traktu a druhého nervového centra, který máte v hlavě jako mozek. Čili ano, tyto peptidy hrají obrovskou významnou roli, ale zatím stále jsme ve fázi objevování nových důsledků propojení struktury a významu peptidů na jednotlivé procesy biochemické i jiné v rámci struktury organismu.
0: Děkuju moc. Pane profesore...
1: Omlouvám se, jestli to snělo složitě, jenomže skutečně ty vazby, ta architektura souvislosti je mimořádně komplikovaná.
0: No, tady jste mi nahrál, Pavel Roman se ptá, prosím, něco o vitamínech a co doplňky zdraví pro tělo. Tak, doplňky, co byste doporučil?
1: No, vtip je v tom, že nemluvíme o lécích, mluvíme o potravinových doplňcích, jako je serapeptáza proti zápalům, jako je Essential Multi na dodávání klíčových 27 minerálních stopových prvků na optimalizaci metabolických procesů ve vašem těle. Mluvíme o dalších a dalších potravinových doplňcích, jako jsou některé, řekněme, látky, aby jsem nebyl označen za reklamního agenta, které opravují vaše mitochondrie, opravují vaši DNA a podobně. Je fakt, že dnes je trh zaplaven různými druhy potravinových doplňků. Jedni vám podporují paměť, jedni podporují energii, jedni podporují růst a zahustotu kostí, další podporují imunitní systém a podobně. Jenomže musíte být hodně opatrní. Velká část těch potravinových doplňků je ve skutečnosti PR akcí pro farmaceutické firmy. Na druhé straně účinek některých věcí, jako je například amygdalin, který je koncentrovaný v jádrech broskví nebo meruněk, skutečně působí jako silný protinádorový prostředek. Taktéž například olej z černušky seté, Black Sea Oil, nebo některé další druhy speciálních doplňků, které zabezpečují kvalitní reprodukci buněk, opravují DNA těchto buněk a podobně. Ale když chcete mluvit o potravinových doplňcích, zkuste se zaměřit na to, abyste aktivoval vlastní samoopravné mechanismy, které máte ve svém těle a kterými nás vybavila příroda. To je ten obrovský průzkum, o kterém jsem mluvil, japonský profesorů Oshimu Suzukiho a Ishikavu, který se zabývali výzkumem reprodukce a samoopravných mechanismů ve vazbě na dlouhověkost. A tam máte to doporučení, například poslední jídlo byste měli mít 16 hodin, nejpozději. Nové jídlo byste měli jít nejdřív 8 hodin příštího dne ráno. A právě tahle ta pauza v zatěžování organismu stravou vede k aktivaci těchto samoopravných mechanismů, které nejenom opravují strukturu vaší DNA a RNA, ale paradoxně podle těch japonských výzkumů dokonce vedou k zastavení zkracování telomer, které jsou typickým procesem stárnutí buněčné reprodukce. A znamená to tak, že stejně jak oni zkoumali například otázku spánku, nejenom délky spánku, ale kdy máte jít spát, kolik máte spát, taktéž je to otázka nemateriálních faktorů, které odstraňují psychický stres a které umožní socializaci a podobně. A tohle to všechno vytváří podmínky pro zdravý, dlouhý život. No a toto je jedna z věcí, která se ukázala jako univerzálně platná nejenom na Okinavě nebo v jižním Japonsku, ale taky v jižním Řecku, v jižní Itálii, v jihoamerických zemích a podobně. A jde zřejmě o základní fundamenty zabezpečení zdravého dlouhého života. No dlouhý život, když jste upoután na přístrojovou bázi, tak není o ničem. Ale tohleto je právě výzkum zdravého dlouhého života. No a v tomhletom ohledu ty potravinové doplňky vám můžou pomoct, ale nezapomeňte, nemůžete...
0: Tak vypadlo nám spojení. Lovíme znovu. Tentokrát... Už to bude rychlejc. Tak, vteřinku. Přátelé, díky za vaše příspěvky, za vaši pomoc tomuhle kanálu.
1: Ano, už tak. Jsme napojení.
0: Ano.
1: Čili můžete skutečně předpokládat, že kombinace mnoha věcí, toho spánku, odstranění stresu, potlačení zápalových procesů, optimalizace struktury mikrobiomu a podobně, může být podpořena i těmito potravinovými doplňky. Čili například, jestliže Argin Plus vám opravuje střevní mikroflóru, jestliže optimalizuje činnost trávicího traktu, tak je to jedna možnost. Jestliže používáte například Hepadrink na obnovu funkčnosti a regenerace buněk vašich jater, tak opět je to doplněk, který může optimalizovat činnost klíčového orgánu vašich jater a zlepšení funkce jater znižuje riziko rakoviny pankreasu, rakoviny žlučníka a v konečném důsledku zabezpečuje optimální fungování vašeho organismu. Stejně tak, jako dnes týmus, který byl chápan jako takový malý nepodstatný orgán, najednou zjišťujeme, že to je klíčová univerzita vzdělávání vašich imunitních buněk a existují způsoby, jako podpořit funkci týmosu, o kterém lékaři dlouho tvrdili, že v podstatě v dospělosti se začíná zmenšovat a jeho funkce se zastavuje. Vůbec ne. A právě proto je třeba si uvědomit, že ty potravinové doplňky jsou pouze doplňky komplexního jiného přístupu k fungování vašeho organismu. A skutečně, když se začnete zabývat holisticky s opravnými mechanizmy vašeho organismu, tak jste přímo šokován výsledky medicínského výzkumu v posledních 5 až 8 letech.
0: Děkuju moc, pane profesore. Jdeme na další téma, které tady teďka navrhuje Jára Siky. Děkuju ti za tvůj příspěvek finanční tady, za tvůj dar. Jak asi ovlivňují ty stovky v uvozovkách větráků nebo větrných elektráren v Evropě proudění vzduchu? Vždyť to musí být stovky kilowatt odběru energie z těch proudů, ne? Děkuji. Já jenom upozorním třeba, že pan docent Pokorný upozorňuje, že vlastně i díky právě větrákům ze severu, kteří jsou na moři, tak vlastně proudění vlhkého vzduchu od Severního moře nebo a Baltu a tak, tak vlastně se zmenšuje ta jeho intenzita a proto tady máme čím dál větší sucho. Že to je jeden z těch faktorů.
1: Co vy na to? Ano, je to pravda, můžu to potvrdit. Potvrdili to i další německé studie, kde jednoznačně se zabývali větrnými farmami až 60 km od pobřeží, které způsobují, že odpařování mořské vody vzhledem na nárůst teploty, které by mělo vést k většímu uvolňování vodní páry a její přenosu na kontinent, naopak je utlumeno. A kromě toho máte některé další kanadské studie, které ukazují, že v okolí větráku dochází k vysoušení půdy v rozsahu zhruba 10 kilometrů a další paradox, ať zuří větrníci jak chtějí, ale dochází k ovlivňování struktury mikrobiomu v půdě, takže ta půda není schopná vázat vodu v tak původním rozsahu, jako to bylo předtím. Kumulace těchto skutečností pak vede k tomu, že vlastně skutečně posilňujete sucho v teritoriích, kde jsou větrníky, a tvrzení, no ale to je přece skvělé, to vyrábí levnou energii. Víte sami nejlépe, že když se udělají analýzy kompletních úhrnných nákladů na větrníky, tak to vůbec není levná energie a vůbec není ekologická. No, jenomže teď vidí někteří podnikatelé před sebou pouze vidinu dotací z Evropské unie na alternativní energetické zdroje. Zapomínají ale na jednu drobnost. Tyhle ty dotace nebudou poskytnuty na alternativní energetické zdroje, ale budou poskytnuty na financování zbrojních programů Evropské unie a na naplnění toho 1,5 bilionu euro potřeby na 800 miliard zbrojních programů, 150 miliard válečné Schengen, 100 miliard na dronovou stěnu na východě Evropské unie, 120 miliard na obnovu kapacit civilní obrany, včetně zdravotnictví, na přijímání 100 tisíců raněných z válečných operací a tak dále. A protože Evropský parlament nemá peníze, no tak bude vymýšlet sice různé nové způsoby, jako získat tyhle ty peníze, ale to nebude stačit při enormních zbrojních výdavcích. No a ostatně bude velmi zajímavá jiná věc. Když jsem o tom mluvil před 5 lety nebo 3 lety, tak se všichni smáli, že u elektromobilů bude zavedena daň z odježděných kilometrů. Tu daň už máte, už platí. No a vzniká otázka, kam se použijí výnosy z celoevropské elektromobility. na ekologické projekty nebo na finance do zbraňových projektů. A velice rychle uvidíte, kam ty peníze ve skutečnosti půjdou. Takže když si někdo myslí, že když si postaví větrníky, tak kdo bude dostávat stovky milionů dotací z Evropské unie, tak můžu s pravděpodobností hraničící s jistotou konstatovat, že spláče nad vejdělkem.
0: No, to ani nebudeme se bavit o těch vesnicích, které jsou potom zblbnutý, zmanipulovaný, kde si oni pronajmou ten pozemek a ty vesnice pak mají na svý náklady to uvízt do původního stavu.
1: Jo, po 20 letech fungování větrníku musí vlastník půdy uvést půdu do původního stavu a Francouzi to spočetli, tak na jeden větrník to vychází kolem 220 do 250 tisíc euro nákladů.
0: No, s tím, že se to odveze do Čech, teda, no, ale tady se to pak skládkuje v kravínech, ale to je realita. Zatím je to ještě trestný, ale Evropská unie teďka řeší, že připravuje novou směrnici o jednotném evropském trhu s odpady, takže brzy už to trestný nebude, takže se konečně na evropské úrovni ukáže nějakým špendlíkem na mapě, kdeže je ta evropská skládka a pro nás to bude určitě znamenat nemálo zajímavých pracovních míst, kde budou tak jako jinde v Asii třeba, že někteří, kteří žijou na těch skládkách a přebírají ty odpadky od rána do večera. Tak asi už se to myslí i u nás takhle. Ale když jste nakousnul i tu válečnou výdaje na obranu samozřejmě a tak dál, na výrobu a výzkum a vývoj ekologických zbraní a podobně, tak tady Josef se ptá, dobrý večer, nějak se nemluví o smlouvě o amerických základnách na našem území, co si o tom myslíte, pane profesor? Teď jako proběhla nějaká notická, ale jak to bude dál?
1: Jednou už existovaly na území Čech a Slovenska takzvaná dočasně umístěná spojenecká vojska. No, pak jsme to v těch začátkem 90. let slavnostně i díky panu Kocábovi uvítali, když odcházeli poslední vojenské jednotky z našich území a bylo to vyřešeno. Samozřejmě teď to bude opět dočasně umístněná cizí vojenská zařízení. Můžete být úplně klidní, i když víte, že jednotka dočasnosti je jeden furt. No a vy si pak položíte otázku, proč. Neviděli jste poslední návrh strategie NATO o případném konfliktu s Ruskou federací? Kde má být hlavní těžiště, nazvíme to, první linie podpory fronty? Nemá být náhodou ve střední Evropě a středoevropských zemích, které mají vytvářet tylo frontové linie? No a protože v tom tylu musíte mít taky sklady zbraní a soustředíště vojenských jednotek a potřebujete tam válečné základny a podobně, tak vám asi dochází, proč se začalo potichu mluvit o tom, že by v Čechách mohly vzniknout dočasně umístněné základny cizích jednotek. Má to ještě jeden bonus. Kdyby náhodou potom nějaká politická elita chcela vycouvat z NATO, tak by s tím byl veliký problém. A kdyby náhodou vznikly nějaké nesrovnalosti mezi domácím obyvatelstvem a těmito cizími jednotkami, no tak ty cizí jednotky by to spacifikovaly. A už vidím, jak budou zuřivě řvát všichni přívrženci nových základní na území Čech. A možná to nebudou americké základny, ale pod heslem NATO to budou, řekněme, německé základny. A kdyby náhodou to někomu něco připomínalo, tak podobnost je čistě náhodná.
0: Ano, těch náhod se děje poslední dobou nějak přes příliš. Pane profesore, nakolik je, dokážeme, troufnete si odhadnout, nakolik je pravděpodobný teda, že to Rusko nějakým způsobem teď už začne přitvrzovat vůči Evropské unii a že třeba se může opravdu stát to, co jste říkal předtím, že nějaký, řekněme, rakety dopadnou na nějaká konkrétní místa v EU, neboli ve státech NATO, a nebo se čeká na volby, teda, které budou, a až po volbách, že se jako přitvrdí. Slýchám to v různých takovýchhle variantách, jakože někteří říkají, že se počkáš po volbách, někteří, že prostě ty hlasy, které tam sílej v Rusku po nějaký účinný odvetě a jako klepnutí Evropy přes prsty, nabývají na síle a ukazují Vladimiroviče jako ve světle jakoby slabocha. Tak co vlastně myslíte si, která varianta je blíž realitě?
1: Paradox je, jestliže chce Putin vyhrát volby, tak musí zvýšit tvrdost. Ty hlasy jsou už nejenom Solovyov na Cargradu a podobně. Tam už ty úvahy o tom, že vlastně svou smířlivou politikou podporuje agresi Američanů a NATO vůči Rusku, jsou už na úrovni ruské dumy. A to už jako každá sranda přestává. Teď na to reagovala ruská vláda tvrzením, že vždycky v historii největší sílou Ruska byla jednota ruské společnosti a každý, kdo ji podkopává, je zrádcem Ruska a podobně, takže jakákoliv kritika vedení nesmí existovat. No, jenomže to už jsou nejenom váleční blogeři, kteří komentují příliš lpění na duchu Anchorage, ale máte tam i kopec zvláštních vyjádření, kdy minister Lavrov prohlásí, že hovorce prezidenta Peskov říká bludy. Ano, to zaznělo. Zároveň vidíte, že se Lavrov setká s Rubiem, ale to výsledné memorandum je takové zvláštní, jako že duch Anchorage je i není pryč. Minister zahraničí Lavrov prohlásí, že prostě není možné už v žádném případě důvěřovat jakékoliv dohodě se Západem, protože vždycky Západ použil proti Rusku. Na druhé straně prezident Putin přijímá emisary Trumpovi, Kučer a další. No a vzniká taková zvláštní úvaha. Všimněte si. Začíná se stále intenzivně mluvit o tom, že strana podle dohody v Rusku, která potřebuje uzavřít mír za každou cenu, aby se dostala k vlastním majetkům, které byly vyvezeny z Ruské federace, tak má stále vysoké zastání i na nejvyšších kruzích. Můžete to nazývat jakkoliv chcete, ale mnohé náznaky, které se snaží utlumit informování o různých útocích na ruské rafinérie, ruské civilní objekty a podobně, ukrajinskými drony, kdy se zakazuje publikování informací o těchto skutečnostech, taky o něčem svědčí. No a pak tady máte vyjádření některých skutečně objektivních amerických expertů, kteří konstatují, že Rusku už nezůstává moc času, aby reagovalo tvrdě, a tihleti experti mluví o časovém intervalu podzim 26, jaro 27. No a to je pak otázka další. Jo, Rusové postupují každý týden o několik kilometrů, obsadí další vesnice a města a podobně. Ale vzniká stále otázka. Je to produkt toho, že vyčerpání zdrojů NATO a Ameriky bude rychlejší než nárůst nespokojenosti v ruské společnosti? A nebo je to ve skutečnosti jenom neochota razantních kroků a řešení? Něco se ale děje. Podívejte. Kompletní zničení přístavných zařízení v Oděse, Izmailu, Jušmaši. Další věc, tvrdé zesílení útoků na západní Ukrajinu, kterou prochází dodávky zbraní, pohonných hmot i všeho ostatního pro ukrajinskou frontu. Třetí skutečnost, je pravdivá ta informace o mobilizaci 360 tisíc obyvatel do armády, anebo ne? A nebo ta mobilizace bude až po volbách? Protože narůstá skutečně nespokojenost nad mnoha podivnými jevy. Vemte jenom skutečnost, kdy došlo k výrazným ztrátám lodní flotily v Azovském moři po útoku ukrajinských dronů na flotilu ruských tankerů, které měly dodávat ropu na Krym. Jak to, že to proběhlo nepřipraveno, bez ochrany, bez koordinace jednotlivých klíčových ministerstv a podobně. A diskuze o tom, proč nebylo zřízeno jedno speciální ministerstvo pro protivzdušnou obranu, které by koordinovalo všechny aktivity na ochranu proti dronům, se objevuje pravidelně a opakovaně v klíčových oblastech a diskuzích, nejen v rámci médií, ale i v rámci ruské dumy. No a toto všechno svědčí o jedné zásadní věci. Pravděpodobně i prezident Putin si uvědomuje, i když chce zoufale zachovat ducha Anchorage, že ten duch Anchorage už nebude možno zachovávat. A že jakékoliv dohody, které Rusko uzavřelo, vždy skončily podrazem. A na to mají Rusové jednu krásnou průpovídku. Rusové vyhrají válku, ale prohrají mír. A tahle ta průpovídka začíná být chápaná stále výrazněji ve všech kruzích i v rámci ruské společnosti. Časový interval je tedy podzim 26, jaro 27.
0: Takže, no, právě já jsem tady čet, že vlastně po skončení voleb do ruské Dumy prý Kreml chystá mobilizaci až 500 tisíc mužů pro otevření nové fronty a rovněž opět dojde k zapojení vojáků z Koreje. Takže tvrdí to Zelenský a jeho rozvědka.
1: No tak Zelenský ten tvrdí všechno, včetně toho, že země je placatá a že Ukrajina vítězí a ukrajinské tanky stojí před hranicemi Moskvy. No tak musíte Zelenského brát s rezervou.
0: No to už samozřejmě bereme, ale to je... On je... Ale zase říkám, no tak jako když to říká Ukrajina, tak musíme to přečíst, že jo? Tady máme... Chtěl bych se zeptat pana profesora na jeho názor na SPDR družstvo ROT, či co si o tom myslíte, je to naděje do budoucna?
1: Prosím vás, já už jsem na to jednou řekl, i když mě pak představitelé rodu označili za životního nepřítele. Je to podvod. Nic víc, nic míň. Můžete na to naletět, je to vaše rozhodnutí, ale je to podvod. Konec konců asi víte, že čelný představitel rodu na Slovensku byl vyšetřován policejními orgány.
0: Dobře, děkuju. Jdeme dál. Jak se zapojuje Švédsko do zbrojení, kde má výrobu výbušnin, dronů a další zbraně? No, úloha Švédska vlastně v tomhletom zapeklitém konfliktu je vlastně jaká?
1: No, Švédové dlouhá léta těžili z toho, podobně jako Finové, že byli neutrální. Pak, když se rozhodli vstoupit do NATO, tak neutralita odešla a dneska Švédové prohlašují, že musí být připraveni na ruskou agresi. Otázka zní, ale kdo vlastně vytvořil podmínky pro to, aby Rusové uvažovali o nutném protiúderu vůči švédské armádě? Kdyby to bylo Norsko, které pravidelně zjišťovalo prý ruské ponorky při svém pobřeží a podobně, tak bych to tak jakože chápal. Ale Švédsko? No a v tomhletom ohledu bohužel Švédsko se zapojilo do mohutného hnutí mysli, které začíná pobalskými čivavami Lotyšsko, Litva, Estonsko, pokračuje přes Finsko, Švédsko, Norsko a dnes se severní křídlo NATO, včetně Švédska, chápe jako jedna z klíčových útočných formací vůči Ruské federaci. No a jelikož zatím jenom Finsko schválilo možnost umístění jaderných zbraní na svém území, předpokládám, že něco podobného se stane i ve Švédsku, ale Švédsko je takové zvláštní. Víte, že Švédsko bylo původně jednou z nejbezpečnějších zemí Evropy. Pak to bylo známo tím, že bylo velice tolerantní k imigrantům do Švédska. Ještě vemte 70., 80., 90. léta. Dneska je Švédsko chápáno jako jedno z výstražných příkladů rozvrátu tradiční společnosti imigrační vlnou. Ty drogové války, gangové války ve švédských městech, ta skutečnost, že Švédsko je na čele využívání mladistvých při kriminalizaci, no protože vědí, že nemůžou být trestně právně stíhání, je varováním pro ostatní země. No a myslím si, že dnes má Švédsko přehršl vlastních vnitřních problémů. A společenský konsenz, který existoval v 60. 70. letech a byl znám jako takzvaný sociální stát, tak bohužel je pryč. A vnitřní pnutí ve švédské společnosti je obrovské. A vzniká otázka, jestli tohleto všechno již nezačalo za premiéra Olafa Palmeho a pak se to zrychlilo za dalších vlád švédských socialistů, až to dospělo do dnešní roviny, kdy máte v mnoha švédských městech no-go zóny, kde nechodí ani švédská policie. A dnes si s tím švédská vláda a švédské orgány neumí rady. No a z tohoto hlediska je celkem logické, že jelikož mají obrovské vnitřní problémy, tak velice aktivně nevystupují ve vazbě na severní křídlo NATO a přenechávají iniciativu třem pobaltským čivavám, čili Lotyšsku, Litvě a Estonsku. Samozřejmě pak ještě dobíhá Finsko.
0: No, opět vlastně není znova to strašení Ruskem. Snaha přebít ty, aspoň mediálně u nich doma, ty jejich vlastní starosti, který mají, že vlastně předhodí lidem prostě falešnou vějíčku a nedívejte se, že vám hoří vaše auto pod oknem, ale koukejte, to zlý Rusko nás chce tady a tohle. Jo, že to je vlastně pro mnohý vlády, který ať za Merkelový nebo prostě to jedno přijali a navozili sem miliony migrantů a ty jejich země se jim rozpadají pod rukama od Anglie přes Německo, Francii, Dánsko a tak dál, tak že tohleto vlastně je takový na jednu stranu až řekněme, jak to mám říct, Hergot, jako že by takový jako kýženej nějaký téma, jo? Že prostě
1: náhradní téma, které má odvést pozornost od klíčových problémů vnitřního státu. Ano, je to pravda, protože něco podobného volí i prezident Macron. Viděli jste ty etnické nepokoje a všechno ostatní ve Francii, ale hlavním problémem je posilnění jaderného deštníku Francie nad západní Evropou, zvýšení zbrojních výdavků pro francouzské vojensko-průmyslné podniky a v konečném důsledku zásadní zvýšení pozice francouzské armády v rámci koalice ochotných. A když pak mu generální štáb prohlásí, má v podstatě jenom dvě bojeschopné jednotky. Jedna je takzvaná třetí obrněná divize a pak je to cizinecká legie, no tak okamžitě tyhle ty kritické hlasy Trump, Macron smete se stolu. Ale Je to jedna z možností, protože například dnes ty obrovská bažina iránského konfliktu pro Spojené státy najednou má být nahrazena úspěšnou vojenskou operací Spojených států vůči africké Mali. No, Mali dlouhá léta spravovali Francouzi, měli tam své koloniální jednotky, pak došlo k tomu, že si nová vláda v Mali podepsala smlouvu s Ruskem a jsou tam ruské jednotky, které umožňují a podporují boj proti povstalcům. Ale najednou Spojené státy zjišťují, že by bylo žádoucí v duchu slobody, demokracie a ostatních věcí podniknout leteckou ofenzivu, nejdřív a pak pozemní ofenzivu vůči Mali. No a jelikož tam máte zlato, uran, vzácné kovy a podobně, tak je celkem pochopitelné, proč najednou prezident Trump upřímil pozornost ne na Kubu, ale na Mali, protože bohužel na Kubě žádné vzácné nerosty nejsou. Ale takové obsazení Mali s jejich nerostným bohatstvím, podobně jako Venezuela, by velice posílilo pozici republikánské agendy před volbami, které budou o 100 dní. No a pak si skutečně, přesně jak říkáte, položíte otázku, kolik takových zástupných vojen a konfliktů má nahradit neřešení vlastních domácích vnitřních problémů. No a pak zjistíte, že to je moře těch problémů, protože například Turecko desítky let má problémy s Kurdy, tak pro jistotu podpoří, aby Kurdové bojovali proti Iránu s americkou podporou, ale ani Kurdové nejsou padli na hlavu a nebudou dělat černocha v rámci amerických a tureckých snah a zůstávají opatrní. Ale Turecko by tímhletím vyřešilo mnoho problémů, včetně problémů kurdských milicí a podobně.
0: Že by je nahnali jako kanonen futr teda Iránu do chřtánu, jo?
1: Jo, protože pak by to nebyli padlí američtí vojáci, ale byli to jenom Kurdové a to by nějakou americkou veřejnost nevzrušovalo před volbama, které budou v listopadu.
0: Já ještě se chci zeptat, to Mali je trošku specifický, že jo, tak oni se tam pomaličku zmátořili, ale jsou tam ty Wagnerovci, že jo, pořád ještě. Myslíte si, že Rusko opět udělá to, že vyklidí pole a ať už to nazveme čím jakkoliv, tak prostě nechá Americe volnou ruku v Africe?
1: Myslím, že ne. Protože hodně kritiky na ruské vedení prezidenta Putina spočívá v tom, že nechali padnout Sýrii, nechali padnout Venezuelu, nějak výrazně se neaktivizovali ve vazbě na podporu Iránu, kromě informační a technologické podpory. A ztráta dalších pozicí v Africe, především v krajinách Sahelu, by byla hodně nepříjemná, protože jistě víte, že část ruských jednotek se ze Sýrie přesunula do Líbie. No, ale zároveň v západní části Líbie, tamní část velení, tak vyskytla a poskytla prostředky pro vybudování vojenských základen Ukrajinců. A Ukrajinci z těchto základen napadají ruské tankery ve Středozemním moři. No a samozřejmě pak máte ještě Nigerii a máte ještě další Středoafrickou republiku a podobně, které vytváří pás sahelských zemí, kde klíčovým parametrem jsou ložiska uranu, molybdénu a vzácných surovin. A po těchto ložiskách poškoluje strašně mnoho států. Včetně Francouzů, kteří přišli o levné dodávky uranu a dneska mají platit za uran trhovou cenu. Ale to všechno je ještě lepší v tom, že většinu palivových tyčí pro jaderné elektrárny vyrábí Ruská federace. Takže kdyby Rusko zablokovalo dodávku jaderných tyčí pro americké jaderné elektrárny, tak americké jaderné elektrárny mají obrovský problém. Takže víte, ono to je, já tomu říkám proudnice pod povrchem řeky. Až když víte, jak fungují jednotlivé proudnice pod povrchem řeky, můžete říct, že tu řeku znáte. Ale drvá většina expertů a médií a podobně se těmito proudy nezabývá. Jim stačí jednoduché řešení na první pohled.
0: No, každopádně jsou to šachy. Tady jenom upozorním, že podle západních serverů Washington dal v Moskvě volnou ruku na Ukrajině. Putin i hned uspořádal válečnou poradu, kde hovořil na tiskovce, a teď mě zapte, jak se jmenuje ten pán. Rubio! Tak, Rubio řekl, budeme muset najít nové návrhy a nové nápady pro řešení konfliktu na Ukrajině a dodal, že dřívější návrhy, které Ukrajina odmítla, se už pravděpodobně nestanou pro Kyjev přijatelnějšími a prohlásil, že dohody z Anchorage nebyly dohodami, tudíž nejsou platné a to značí, že Rusko už není vázáno, že si nepřivlastní i další území Ukrajiny, než jak to bylo v Anchorage dohodnuto. A to značí, že Rusko má nyní volnou rukou na Ukrajině a protože představa, že by vítězící Rusko nyní snížilo své mírové požadavky z Anchorage, se zdá absurdní. Tohle to řekl Rubio v Manile, takže tady to...
1: No, zároveň... jenom jiný problém je tam. Ukrajina používá americké drony Hornet na útoky ve hlubokém vnitrozemí Ruské federace. Bez satelitních informací a amerických expertů by nebylo možno programovat všechny tyhle ty útoky dronů. Takže na jednu stranu Rubio prohlásí to, co jste řekl, a na druhou stranu Američané pokračují v intenzivní podpoře útoků ukrajinských dronů na hluboké zázemí Ruské federace. A to je přesně ta obojetnost politiky, která byla typická, o které se vyjádřil Lavrov, že už nemůže věřit žádným západním a americkým návrhům. Ovšem, proč pak skutečně prezident Putin přijal americké emisáry Witkoffa a Kushnera? No a znova se mluvilo o duchu Anchorage. A přitom Lavrov prohlásil, že dohody v Anchorage byly jasně formulovány a najednou Rubio prohlásí, že tam žádné jasné návrhy nebyly a bylo to jenom takové obecné formulované memorandum. Tak kde je pravda? A znova máte to, co jsme začali dnes. Masky padají, jenomže ten pohled na tváře pod těmi maskami nějak pozitivní není.
0: Pane profesore, ještě tady mám jednu otázku, která mě samotného zajímá. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat pana Staňka, jaký je váš názor na smrt Lindseyho Grahama na Ukrajině, což byl ten senátor, myslím, válečný podporovatel velký, že jo, a teď je jako spousta jako zajímavých momentů, kdy teda samozřejmě oficiálně se tvrdí, že teda zemřel náhle po přejezdu zpátky do Ameriky, ale někteří teda zlí jazykové tvrdí, že se stal obětí přesného raketového náletu na jeho hotel, kde on byl. Tak, a
1: no, první tak, věc. Významné americké médium, nebudu ho schválně jmenovat, udělalo časovou analýzu, jestli se mohl vrátit do Spojených států a pak 3 hodiny po tom návratu zemřít. Sledovali letecké linky, sledovali železniční linky, protože musíte vědět, že všichni zahraniční návštěvníci odchází z Ukrajiny železnicí, přichází do polského Řešova a odtud letí vojenskými letadly do Spojených států. Tak když spočítali čas, kdy byl na návštěvě toho podniku na výrobu dronů, možného odchodu vlaku do Řešova, do Polska, dobu letu z Řešova do Spojených států, do Washingtonu. A pak ještě 3 hodiny po příletu, kdy měl zemřít, tak to fyzicky není možné. Vychází tam velice jednoznačně, že by do Washingtonu dorazil 4 hodiny po své smrti. Z toho vyplývá jednoduchý závěr. Pravděpodobně byl v tom podniku na výrobu dronů v Kyjevě, které právě zasáhla ruská raketa Iskander. No a možná to je něco podobného jako mnoho významných představitelů vojenských NATO, kteří se vybrali na procházku po Alpách a najednou se zřítili do propasti. Dostali infarkt. Nebo se ztratili na procházce. No a můžete si o tom myslet, co chcete. Faktem zůstává, že věřím tomuto americkému médiu, že přesně spočítané analytické časy ukázaly, že nemohl se vrátit do Washingtonu v čase, o kterém jsme mluvili. Z toho vyplývá jediný závěr, byl tam dopraven až po své smrti. Aby to vypadalo slušně, tak zemřel na infarkt. Protože pak by jiná média mohla začít vykládat, že Rusi uskutečnili pomstu a největšího válečného štváče, který propagoval 500% cla na každého, kdo obchoduje s Ruskou federací, byl zlikvidován jako vstyčený prst pro ostatní. Takže to je můj názor, souhlasím s ním.
0: Tak děkuju moc. Přátelé drazí, čas náš už vypršel. Díky vám všem za dnešní účast. Díky za to, že jste s náma vydrželi v takové hojnosti. Díky za vaše lajky a věřím, že ještě nějaký dáte, než půjdete. Díky za vaše komentáře. Dali jste 1081 lajků. Díky za vaši podporu, kterou dáváte tomuhle kanálu, bez vás by to prostě fungovat nemohlo. To víte, nemáme žádné jiné financování. A tak děkujeme všem, kteří i sdílíte tohle ty videa dál a šíříte tak informace. Samozřejmě dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. Atakujeme 95 tisíc odběratelů, tak brzy doufám se dožijeme těch 100 tisíce a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Tak pane profesore, děkuju vám za všechno.
1: Já děkuji všem, i vám pane Bureš, přeji všem lidem dobré vůle, hezkou noc, pěkné sny a nenechte se rozčilovat hloupostí. Pamatujte, že hloupost je sice nekonečná, ale váš rozum je větší. Děkuji za pozornost.
0: Pane profesore, nenapadá vás nějaký vtip na závěr?
1: No, tak pak mě napadá takový vtip o blondýnách. Jede blondýna a najednou vrazí do stromu. Vyjde celá úplně uřícená a říká, prosím vás, jak je to možné, já jsem přece troubila. Nebo ještě jiný slušný vtip. Dvě blondýny plavou na nafukovacím kole na jezeře. Jedna spadne do vody a utopí se. Ta druhá blondýna vyjde na břeh, celá zuřivá, říká, já to nechápu, vždyť měla lodičky.
0: Tak jo, přátelé, to byl dnešní pořad. Díky vám za všechno, mějte se krásně a zase někdy nashledanou. Ahoj.
1: Nashledanou.

0: písnička nám dozněla a jdem se vrhnout ti dále na vysílání.
1: Takže Martin, děkujeme. Po přestávce jsme tu opět, nový vek číslo 39, program Sunrise a jdeme teda do druhé části, která má dva bloky.

vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost,

ustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít? Do rána pít, můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví.

0: že už nezmůže nic.
1: Tak jo, zase vás vítám už při třetím vysílání, myslím, že to je, s Mílou Čechů. Já tě zdravím, Mílo, Miluško, ahoj, hezky ve vysílání, opět máš krásnou růžovou nějakou vestičku, nebo co to je, já to takhle nevěděl. Krásně růžový. Ano, takový ženský.
2: Děkuju. Ano. A samozřejmě, ano. Jsem taky žena.
1: Přesně tak. A dnes to bude opět už takové, téma, který ještě asi bude dlouho tady s námi. A jsou to Benešovy dekrety, jejich objasnění. Dneska si vezmeme na starost, nebo na paškál, jak se říká, tři z nich, co tady navrhla Miluška. Dekret prezidenta republiky 12, 16 a 17, všechno, myslím, že to bylo z července roku 45. A o všem o tom si popovídáme. Ale na začátku, už jsi vlastně pozdravila, asi ještě ne, vid, takže můžeš pozdravit posluchače.
2: Ještě jsem nestihla. Jinak zdravím posluchače, eventuálně diváky, kdo se bude potom dívat ze záznamu, eventuálně na to video. A rozhodně se máme na co těšit, protože nás teď se budeme věnovat vlastně jedlí 12 ještě jednou, ale malinko z jiného úhlu, protože my jsme hodně větvili, my jsme hodně utíkali do těch 90. A zároveň si dneska i srovnáme i současnost a potom další dekret je velice důležitý, je to ta částka 16 a to je o mimořádných lidových soudech a pokud se dostaneme k 17, tak je to o Národním soudu podle dekretu prezidenta republiky. A myslím si, že lidi se budou i hodně divit. Takže můžeme jít na to. A jestli tě můžu poprosit, tak to pust video, který jsem tě poslala.
1: Ano, tady vidíte naši Alenku Schillerojc a ona tam něco říká o Benešových dekretech. A poslechněte si to opravdu. Když jste to poslouchali, tak hned oba dva nás napadlo, jak se pěkně ukecla. Takže prosím.

0: Takže
1: to aby to nedávala do veřejného prostoru.
0: Ano.
1: Jo? Moc to... se o nich nebavme, aby se lidi moc nezajímali.
0: Ano, jsou nezrušitelné.
1: Nebudeme dávat do veřejného prostoru.
0: Jsou sice nezrušitelné, ale nevíme, co tam v nich je. Jsou nezrušitelné, ale nevíme, co v nich je. A vůbec to nedávejme, vůbec to nevytahujeme ven, aby se o to lidi nezačali zajímat. A my jsme právě udělali pravý opak, že? Miluška, která to vyšťourala všechno.
1: Přesně tak.
0: A přesně to do veřejného prostoru dáváme. Takže je to tady. Miluš, začni.
1: Takže je potřeba se opravdu ptát, co s těch dekretů skutečně je. A právě ta dvanáctka, dneska se na ní podíváme ještě právě z té současné doby. Protože pokud si dobře vzpomínáme, tak nedávno, je to dokonce na Seznamu, proběhl článek, kdy že prakticky, nevím přesně, který univerzity, jestli to byl teda asi Hradecký soud, nebo respektive Hradecký soudce, buďme konkrétní, protože toto mají vždycky nesou odpovědnost soudci, tak přeskřkl majetek rodu Walderode, tenhle ten rod právě, že kolaboroval s nacisty za druhé světové války tady na našem území a údajně jim teda patřily nějaké majetky. A je potřeba si uvědomit, že ty majetky jsou jen dneska navraceny na základě uznaného československého státního občanství z roku 1947. A mě by docela zajímalo, jak vůbec ty listiny vypadají. Pokud vůbec ty listiny existují, to je jedna věc. Protože o těchto věcech, kdo má jaký občanství, pokud a navíc o prošetřování, jestli ty lidi kolaborovali či nekolaborovali, s kým spolupracovali nebo nespolupracovali, tak to prošetřoval zemní národní výbor. Nebo nechal prošetřit, protože k tomu tady právě sloužila vlastně tehdejší policie a četnictvo ještě v té době. Takže oni všechno nechali důkladně ošetřit a prošetřit. Jestli ten člověk kolaboroval, udával a tak dále, což je popisováno i v tomto dekretu. A tady je potřeba se ptát, jak je možný, že rodům, jako je třeba Kinský, jako je Colorado Mansfeld, jako je Lobkovic a další, nespomenu se na všechny, kteří tady jsou, tak jak je možný, že byly navráceny majetky a na základě čeho? Jo? Protože nám tady právě v 90. letech vznikly samozřejmě i ty tzv. Restituční zákony a bylo to prakticky hozené na odškodnění po roku 1948. Ale to s tím vůbec nesouvislo. Protože a to tady se dostáváme k tomu, proč ty lidi neznají obsah dekretu prezidenta republiky. A proč je důležitý to znát? Protože kdyby lidi znali ten obsah, právě třeba konkrétně ty dvanáctky, tak by protestovali proti jakýmukoliv navracením právě těmhletěm kolaborantům, protože sice to znárodňování probíhalo až po roku 1948, to je sice pravda. Sice to nebylo úplně košer, jak se říká, ale bohužel proběhlo to tak, protože to všechno proběhlo, v podstatě spousta věcí dokonce proběhla i v rozporu s těma dekretama. Ale tam se to týkalo třeba znárodňování opravdu třeba malých drobných zemědělců nebo vůbec znárodňování drobných podnikatelů. To vůbec to tam nespadlo podle těch dekretů, ale oni to tenkrát prostě znali už mahem úplně všechno. Ale to je zase jiná kapitola. To bychom zase od těch dekretů utíkali pryč. A tady je potřeba se ptát, co vlastně v těch dekretech skutečně je, co je v té dvanáctce. Protože aby lidi věděli, že třeba některé pozemky, protože to se týkalo hlavně zemědělské půdy, tak jak je možný, že dneska lesy má církev? Jak je možný, že dneska lesy, pole mají právě tyhle ty kolaborantské šlechtické rody? Navíc, když Masaryk, když si uvědomíme, tak Masaryk po roce 1918 ty šlechtické tituly zrušil. A to je další věc. To znamená, my si potřebujeme uvědomit, že někdo nám tady od 90. roku začal aplikovat feudalismus. A to bez jakéhokoliv pardonu. Ať si o tom zeptíme se na to, jak to dneska opravdu funguje, že ve skutečnosti že ve skutečnosti ty lidi nevědí, co v těch dekretech je, a proto ještě s tím souvisí právě ten sjezd toho sudetoněmeckého landsmanšaftu tady v Brně, který tady proběhl právě letos v květnu, ke konci května. A už je naplánovaný další sjezd, já nevím, jestli příští rok, nebo za dva roky v Liberci. Jo? A mezi tím prostě posled navštěvuje tady západočeské města. Dověděla jsem se, že byl v Mariánkách, že byl v Karlových Varech. Jo? A tohleto lidi tu vůbec netuší. Proto i říkám, že to Brno, to bylo odvedení pozornosti. To se spousta lidí prostě neuvědomuje. Takže teď se podíváme znova na tu dvanáctku, aby si ty lidi opravdu uvědomili, že ta půda má tři prostě národu, ne státu, národu. Že všecko mělo být správně pod tou národní správou.
0: Takže tak já to přečtu, o čem to tady je, tak abych taky tady něco řekl, tak já to teda přečtu. Dekret prezidenta republiky ze dne 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. Tak a tady píše právě ještě vykáze vstříc volání českých a slovenských rolníků a bezemků po důsledném uskutečnění nové pozemkové reformy a veden snahou především jednou provždy vzít českou a slovenskou půdu z rukou cizáckých, německých a maďarských statkářů, jakož i z rukou zrádců republiky a dát ji do rukou českého a slovenského rolnictva a bezemků k návrhu vlády ustanovuju. A teď to tam teprve bude. Ale tohle to je opravdu dobrý, tento, jak bych řekl, nadpis všeho toho celého toho dekretu, protože tady to je jasně řečeno. Dneska to tady máme všechno, ale všechno zpátky, všechno opět rozprodaný a už tam zase nepatří skoro vůbec nic. Takže začni s tím. Paragraf 1.
1: Takže s okamžitou platností a bez náhrady se konfiskuje pro účely pozemkové reformy zemědělský majetek, jež je ve vlastnictví za a všech osob německé a maďarské národnosti ohledu na státní příslušnost. A b. zrádců nepřítel republiky jakékoliv národnosti a státní příslušnosti projevivších toto nepřátelství zejména za krize a války v letech 1938 a 45. Tady se chci ještě dostat k jedné věci. Ten dekret se třeba týká i Polska, neříkám, že znám jeho obsah. Ale je potřeba si uvědomit, že co vyváděli Němci v Polsku, když jsem viděla ty dokumenty, tak byl to filmový dokument, co vyváděli v Polsku, tak se tomu vůbec nedivím, že o tamtud, protože to řeknu svinským krokem. Jo, potřeba si uvědomit, protože oni se opravdu k nám, ke všem, prostě chovali opravdu jako k chovnému dobytku, který pro ně má prostě otročit. Tak jdeme dál. Za C akciových a jiných společností a korporací, jejíž zpráva úmyslně a záměrně sloužila německému vedení války nebo fašistických a nacistických účelům. Tak, a tady jsme u jedné důležité věci, protože my to tady máme znova dneska.
0: Přesně.
1: Jak je možný, že mladoboleslavská Škodovka patří Němcům, to znamená Volkswagenu, a jak je možný, že my tady máme nadnárodní řetězce, jako je Globus, Kaufland,
0: Všechny prostě.
1: Který jsou výhradně německý, prakticky všechny jsou německý. Takže si, a tady právě se můžeme divit, co se nám tady děje, protože prakticky ty daně, ty nejsou, nezůstávají tady, ty jdou do Německa. Takže my vlastně financujeme Německo. A podívejte se na takovej ČES, kolik my tady platíme, nebo lidi platí za elektriku, my teda neplatíme, protože my jsme mimo tu síť. Ale
0: my na paloučku taky.
1: My
0: na paloučku taky.
1: No.
0: A jde to. Věřte mi, že 3/4 roku v roce
1: nám to jde
0: bez problému. Tak. No.
1: No. A teď je potřeba si uvědomit, jak je možný, kam jdou vůbec ty zisky třeba z toho ČEZu. A to nemluvím o bankách, jo? Tady prakticky je psáno o akciových společnostech. Jo, a třeba ČES je, mám takový pocit, zrovna akciová společnost. A tak dál, a tak dál. Takže a dneska většina těch společností vůbec není v ruku, našich rukou. Jak je možné, že to prostě mají cizince? Takže tady, a to, proto i říkám, že se to týká ty dekrety i současné doby. A tady proto taky ta Alena Schillerová přece řekla, že nechtěla pouštět moc na veřejnost. Jo? A tady máte důvod proč.
0: Mě by zajímalo, jestli všechny jsou nezrušitelný podle něj, nebo jenom ty, který nebyly zrušený. Jo, protože jak tam, minule jsme tam ukazovali seznam těch Benešových dekretů, těch je tam hodně, nevadí. Takže je to zajímavé, jestli všechny myslela, anebo jenom ty, který nezrušili, tito noví představitelé.
1: Je to jednoduchý. Je to jednoduchý. Proč by si Slováci dali do ústavy neplatné dekrety? Mm-hmm. To je nesmysl. To je za prvý, to je nesmysl. A za druhý, kdo teda zrušil postupimskou dohodu, aby tady někdo mohl rušit ty dekrety? Mm-hmm. A nebo je to účel k tomu napsat, že je to prostě zrušeno, protože prostě tady někdo z těch politiků už v té době, když to postupně rušili, nebyly to takhle náhodou právě znova objevící se právě kolaboranti a zráci našeho československého národa, aby takhle náhodou, jo, protože ty dekrety totiž nikdy zveřejněny oficiálně nebyly. Mm-hmm. Mezi lidma vůbec není znám obsah těch dekretů. Mm-hmm. Jo? Proto právě třeba to je ten dekret, o kterém se tak nějak všeobecně ví, že tady byl zkonfiskovaný majetek těm Němcům a těm Maďarům. Ale tady už není známo proč. Mm-hmm. A za jakých okolností.
0: Ano, já ještě než...
1: Proto tohle teď děláme tuto osvětu.
0: Ano, než budeme pokračovat dál s těmi, aby nikdo si neřekl, že se někdo něco vytáhlo, že se někdo něco sfalšovalo, to ví co všechno, tak já vám tady ukazuju závěr, poslední stránku, paragraf 14. Tento dekret nabývá účinnosti v zemích České a Moravsko-Slezské dnem vyhlášení...
1: Slezské.
0: A Moravsko-Slezské, no? Dnem vyhlášení...
1: Ano, Moravsko-Slezské.
0: Ano. Provedou jej ministři zemědělství, financí, spravedlnosti, vnitra a výživy. A tady vidíte podpisy, kolik lidí to podepsalo, kdo to všechno podepsal. A hlavně tady vidíte razítko vlevo, vidíte ho tam. Národní archiv potvrzuje, že tato kopie doslovně souhlasí se já to tady nemůžu přečíst, zněním dokumentu, který je, a tak dále, to je jedno. Počet stran 10, ověřil ten a ten. A datum, ano, s originálem, ano. Datum 26.1.2026. To jste tam patrně byli s někým a vytáhli jste si to všechno, nechali jste si to okopírovat a nechali jste to potvrdit, že to je pravé. Ano, je to tak, jo? Takže abyste
1: tak.
0: Všichni věděli, že to nejsou žádné domněnky.
1: Sice jsme v archivu nebyli, protože oni do toho národního archivu jen tak nikoho nepustějí, ale je možný si ty dekrety u nich objednat. Jo? Napsat ten seznam, který prostě chcete. Ale jak jsem řekla posledně, není to zadarmo. Mm-hmm. Jo, takže něco prostě, byl to trošičku takový ranec, ale zvládli jsme to. Dobře. Takže jdeme dál.
0: Dobře, tak to jenom, abyste věděli, o co jde. Počkej, a to platí samozřejmě o všech dekretech, které tady budeme ukazovat, ano? Abyste prostě neříkali, že tady se něco vymýšlíme, jo? Tak, kdo to chce vidět, ano, musí se kouknout samozřejmě na video. Tak.
1: Přesně tak. Jak vidíš, tak ještě jako jak jsi o tom mluvil, každá jednotlivá listina je ověřená.
0: Zvlášť ověřená, takže, ano, přesně tak.
1: Takže nemůže nikdo nic napadnout, že ty dekrety jsou sfalšovaný a podobně. Jo, takže skutečně pocházejí, zdroj je Národní archiv.
0: Ano, a jak jste slyšeli už předtím od Aleny Schillerové, která jasně řekla, že to je nezrušitelné. Takže není o čem hovořit. Zabořme se do toho, jak se říká, a zkoušejme to, co tam vlastně teda všechno opravdu je. O čem ona nechtěla, ale naše rováreče mluvit.
1: Takže jdeme dál.
0: Tak jdeme dál?
1: Přesně tak. Takže osobám německé a maďarské národnosti, které se kolektivně zúčastnily boje aktivně za zachování celistvosti, osvobození, ano, aktivně, osvobození Československé republiky se zemědělský majetek podle odstavce 1 nekonfiskuje. Mm-hmm. Za třetí,
0: Počkej, ještě si k tomu něco můžeme říci, protože jsme řekli, že to tady máme všechno zpátky zase a tak dále a tak dále. Takže lidé, kteří se aktivně zúčastní v současné době toho, aby se to objasnilo, abychom to nějak napravili, všechno tohle, co zase stalo, tak by se taky měl jim nějaký ten majetek jaksi naopak vrátit, jak to tam bylo. A mělo by se to prostě takhle řešit. A naopak těch, kteří v současné době kolaborují, no tak ten by se to mělo opět sebrat. Takže tady, teď, když by mělo dojít k něčemu takovému, jako došlo prvé, a ono musí dojít, protože jsme ve stejné fázi, jako to bylo tenkrát. Ano, akorát tenkrát to bylo po válce, jako jsme ještě možná před válkou, červí, jak to tady všechno dopadne. Takže potom nám, kteří jsme se aktivně zúčastnili za zachování celistvosti a osvobození a já nevím, co všechno, objasnění všech těch, tak by se to mělo taky naopak všechno přidělit nám. Ale to jen tak říkám. Je to taková analogie s tím, co se tady dělo předtím. Dobrý, jdeme dál.
1: Tak jdeme dál, takže odstavec 3. O tom lze-li připustiti výjimku podle odstavce 2 rozhodne na návrh příslušné rolnické komise příslušný okresní národní výbor. Pochybné případy předloží okresní národní výbor zemskému národnímu výboru, který je se svým dobrozdáním postoupí ke konečnému rozhodnutí ministerstvu zemědělství, které rozhodne v dohodě s ministerstvem vnitra. A to je to, o čem jsem mluvila, o tom rodu Walderové a o dalších rodech, jak je možný, že jim byl navrácen majetek. Mm-hmm. Že o tom rozhodoval právě Zemský národní výbor a tady dokonce máte ministerstvo zemědělství a potažmo později i ministerstvo vnitra. Takže tam bylo několik druhů šetření, než by jim vůbec ten majetek vrátili. Takže jak je možný, že v roce 47 jim to teda sebrali, ale najednou se kdesi po nějakých 80 letech objeví nějaká listina, která tvrdí opak. To by mě docela zajímalo. Takže tohoto by měli Walderode vysvětlit, ale nejen vysvětlit Walderode, ale další rody, jak se tady dostali vůbec k majetkům, protože ten majetek má být ve skutečnosti právě v té národní správě.
0: To by měl vysvětlit především ten, kdo jeho přisknul opět, že? Ten by to měl vysvětlit. A ten by to
1: je další.
0: Ten by to měl další. Ano.
1: To je právě potom v té 16. Tam jsou hodně jako, tam se umluví, tam je i psáno o těchto těch věcech, o tom rozhodování a tak dále. Takže paragraf 2, odstavec 1. Za osoby národnosti německé a maďarské je spovažovat osoby, které při kterémkoliv čítání lidu od roku 1929 se přihlásili k německé nebo maďarské národnosti, nebo se staly členy národní skupiny, nebo útvarů, nebo politických stran sdružujících osoby německé nebo maďarské národnosti. A tady je dobrý se zeptat přímo politiků, co ty politici jsou zač, jaký mají vlastně občanství, protože o tom jsme mluvili i posledně, že Putin si takhle udělal čestku u sebe doma, kdy zjistil, že jeho ministři mají židovský pás, mají švýcarský pás, americký a podobně, tak je prostě blifroval. A tady by bylo dobré se dotazovat právě i politiků, jaký mají občanství, protože občanství Česká republika, jak je to dneska psáno, na občankách, to neexistuje, to je členství. Že občanství Česká republika je blbost. Jo? Protože spousta lidí si myslí, že má občanství, že občance má napsáno občanství české. Ne, pouze je národnost česká a slovenská. A to je právě kolikrát psáno i v těch dekretech. Jo? Národnost. Ale občanství, ta státnost je z Československa. Proto právě my máme tu státnost, to máme všecko zakotvené právě v těch dekretech prezidenta republiky. A jestliže Alena Schillerová tvrdí, že jsou nezrušitelný, jenom to nechtěla dávat příliš na veřejnost, tak máme tady nad čím přemýšlet.
0: To je pravda, to je zajímavé. Tak. Ano.
1: Takže odstavec 2. Výjimky z ustanovení odstavce 1 budou určeny zvláštním dekretem. Paragraf 3. Odstavec 1. Za zrádce a nepřátele Československé republiky jest považovati za a. osoby, které kolektivně nebo individuálně vyvíjely činnost směřující proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě, za bezpečnosti a ochraně Československé republiky a která k takové činnosti podněcovaly nebo jiné osoby své stihleděly a záměrně a aktivně podporovaly jejím způsobem německé a maďarské okupanty. A tady zase, jak jsem upozorňovala na to, co se dělo v 90. letech, prakticky nám zanikla, nebo respektive rozložili nám národní bezpečnost, Sbor národní bezpečnosti, Česká národní armádu. Dneska nemáme, máme sice profesionální armádu, ale obávám se, že ta technika nebude nic moc. Jo? Takže to je další. To je proto, se dá právě kvalifikovat i podle toho dekretu, podle tohoto dekretu 90. leta ohrožení bezpečnosti státu a navíc, kde je naše samostatnost, kde je naše hospodářství, průmysl. To všechno tím souvisí. I to je ohrožení bezpečnosti státu. Protože zeptejme se těch zodpovědných, jakými tady máme zásoby potravin v případě nějakého válečního konfliktu. Jestli to je jeden a čtvrt dne nebo dva dny?
0: Tady
1: ty zásoby prostě nejsou. Jo? Doví jestli, přesně tak. Jo? To je další věc. Takže pokud nemá vlastně ta vláda, nemá čím nasetit ty lidi, to znamená, ale to je i zdravotnictví. Podívejte se, jakým stavu je zdravotnictví. I to je ohrožení bezpečnosti státu, když stát nedokáže zaopatřit prostě pravidelně nějakou zdravotní péči a hlavně bezpečnou a spolehlivou. Víme všichni, co se tady dělo před pár lety během covidu. Jo, a myslím si, že spousta lidí, kteří prokoukli tu lež, tak dneska nevěří těm lékařům nos mezi očima. Jo, protože já už jim nevěřím už mnohem delší dobu, než jako během covidu, ale tomu během covidu ten zdravotnický personál opravdu tomu dal korunu. Jo, takže opravdu doktorům se fakt opravdu zdaleka vyhýbám. Nevěřím jim nos mezi očima. Jo, takže to je tak, jo, aby jsme si vůbec uvědomili, co to všecko je ohrožení bezpečnosti státu.
0: Ty už jsi začetla ten bečko, jo, z právnických osob ty, jejichž... nebo ne, jejich zpráva záměrně aktivně sloužila Německu. Tak já to přečtu, sloužila německému nebo maďarskému vedení války nebo fašistickým a neonacistickým účelům. Já úplně v tom vidím, co se tu děje dnes, ale teď by mi zajímalo, jestli tyhle ty dekrety, jestli oni by nemohli říct v současné době, no jo, ale to se vztahovalo jako pro ty lidi do minulosti, co už se udělo. Jestli by ty Benešovy dekrety byly platný i na to, co se děje teď. Ano? Jestli mi dobře rozumíš. Jestli se vztahuje do minulosti, nebo jestli to i co děje teď. No.
1: Za mě ty dekrety jsou platný i do té budoucnosti, protože proto tady jsou popsané ty zločiny, aby my jsme se z nich poučili. Proto ten Beneš je nechal vydat. Aby on věděl moc dobře, co dělá, proto teď na něj začíná být pliváno ze všech stran, protože na toho Beneše útočeno, že on umožnil nástup komunismu a tak dále. Ale jak je potřeba si říct, projdeme se v jeho botách a potom možná změníme i názor. Jo, protože on v té době, v tom roce 48, už byl vážně nemocný. On byl velice vážně nemocný a víme všichni, že starý člověk, který a ještě navíc nemocný, tak je velice snadno zmanipulovatelný. Jo, takže a proto mu i obvinují, že neumožnil nástup komunismu. Prostě je potřeba si uvědomit, že Beneš byl v určitých směrech naivní. A proto právě byla za mě chyba ta, že on nenechal ty dekrety prostě zveřejnit. Jo, opravdu, aby ty lidi je používali skutečně jako ten nástroj. Zůstali uzavřený jenom v té knihovně té poslanecké sněmovny a nedostali se prostě dál. Jo, to je prostě za mě špatně. A proto je potřeba se tím opravdu zabývat. Jo, takže jestliže tady někdo něco chce říct, že to je minulost a že se nás to dneska netýká, můžeme oponovat otázkou, a je v pořádku to, co se dneska děje, to, že dneska policajti tady zaklekávají člověka jenom proto, že má jiný názor, dokonce je to prakticky, jedná se o politickou perzekuci. Lidi, co prakticky se hlásí k Československu, tak jsou prakticky perzekováni a jsou odlečeni prostě na stotožnění prostě na policii České republiky, na tu stanici. Tohle to není normální. Jako stejně není normální, a to jsou další věci, není normální prostě, aby OSPOD někam nakráčel a za asistence policie unesla děti z té rodiny, prostě od toho pečujícího rodiče. Tohle to taky není normální. Opravdu si vzpomeňme na to, že ta malá holčička, která prakticky 3 leta byla daná do péče otci, který fetoval, tak ji po 2 měsících zabil. Jo? No. Takže to je potřeba si uvědomit, že opravdu my dneska stojíme před tím samým, co se tady dělo právě vlastně v těch samých letech, jako byla prostě v těch, nebo pardon, letech 38 až vlastně 45, tak se nám tady odehrávají obdobné věci. Akorát průšvih je ten, že ten okupant sem nám nakráčel mírovou cestou v průběhu vlastně mezi těmi lety někdy 80, to všecko za těch, hlavně 80. letech, tam to všecko začalo. Konce 80. nebo respektive jejich půlce. Pan nám sem prostě nakráčel v průběhu 90. A všecko to bylo velice nenápadné. Předtím to bylo markantně viditelné, kdy jsem prostě nakráčela ta německá armáda a SS-áci tady prostě pochodovali, a okupovali opravdu natvrdo, prostě vystěhovávali ty lidi, ty popravy byly naprosto veřejný. A proto dneska je to víc skrytý, není to tolik vidět, akorát s tím rozdílem, to jsem upozorňovala posledně, uvědomme si, že každý město, kde visí ukrajinská vlajka, je to to samé, jako když tam dáte hadr s Uhankou Krajcem. Je to úplně to samé. Akorát prostě je to takhle skrytý, je to míň viditelný, takže proto i policajti to vozí na autech, SS, jo, to tam je krásně vidět. Oni to jenom popírají. A přitom oni sami prosazují fašismus. Ten fašismus je markantní i na úřadech. Je to vidět na soudech. Soudci dneska nerozhodují podle zákonu, podle práva, ale plní zakázky. Prostě přijde objednávka, ta návka dostane číslo a je to odpincnutý.
0: No, není to asi ve všech případech, samozřejmě na těch soudech, ale v takových těch, který mají být takový markantní, který mají být prostě samozřejmě jasný, tak tam je to dan dopředu. Můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Není to u všech, jo, samozřejmě, ale je to značně ovlivněné.
1: Vy Ivan Kratochvíl.
0: Ano, teď se to stalo.
1: Ivan Kratochvíl, to je vyraženě vykonstruovaný politický proces, to je objednávka. Ten člověk neudělal nic z toho, z čeho byl vlastně obviněn, ale někdo se ho natolik bojí, že ho prostě museli odsoudit. Takže to je proto říkám, je to prostě objednávka. Už to říkám delší dobu, soudy tady plní objednávky. Nejednají podle vůbec zákonu, a to se právě dělo právě během fašismu, ne nacismu, ale fašismu v Německu. Ale dělo se to i tady. Tady prostě i tady nám popravovali lidi. Jo, bez soudu prostě. Tohle to je prakticky samý. Je to proto, říkám, je to více skrytý, a proto spousta lidí si myslí, že je tady naprosto všechno v pořádku, že přece obchody fungují, jo, všechno funguje. A teďko takový srovnání, jo. Za války nebylo máslo, ale byl margarín, to znamená náhražka. Ale dneska v tom krámu taky seženete margarín, a už někdy od 90. let. To jsou právě, proto říkám, jsou to nenápadné věci. Vemte si, kolik máme dneska syntetických jídel. Spousta polotovarů, lidi to úplně se dějí, že to vůbec lidi kupujou. Jo? ať to jsou dobarvované věci, co se týká pití a tak dále. A ani nevím všecko, co v tom je, že to sama to nenakupuju, ale ty syntetiky je tam tolik. Ale to samé bylo v Německu vlastně během druhé světové války tady. Proto říkám, je to více skryto, je to víc dostupný a proto to nikomu nepřijde.
0: Mm-hmm.
1: Jo, protože ty lidi nemají to srovnání, protože nesledujou to, co bylo tenkrát a co je teď.
0: Ano, ono už, ono i ta válka. Někdo říká, že není. Já a mnoho lidí říká, válka už dávno jede. Akorát je vedena jinými prostředky. Takže není to tak na oko násilný, i když ve skutečnosti prostě je to ještě mnohem krutější, než jak to bylo tenkrát. Tenkrát možná byla nějaký válečný pravidla, nebo přeci jenom něco ještě dodržovali. Dneska už se nedržuje absolutně nic. Čím větší podraz, tím větší výhoda, že jo, vlastně v té válce, která tu je. Takže já si myslím, že už tu válka dávno frčí, ale je to jenom jinými prostředky. Ta druhá světová válka taky frčela po celém světě, ale někde třeba vůbec nebyla poznat, že jo? Kde nebyla fronta a to, takže to nebylo tak nějak jako striktně poznat, ale bylo to tam taky, samozřejmě ty represe a to všechno, co se dělo tenkrát, ale to se děje, přesně to samé se děje i dnes právě, i ty, s těma soudama, ta policie a všechno, to se přesně děje jako za války. To tu nikdy nebylo. Já nevím, pamětníci jistě pamatují, a já taky, že tenkrát za to socialismu, když to tak vezmeme, tak ta policie zdaleka neměla takový pravomoci a zdaleka se tak netvářila, jako se tváří ty dnešní robokopové, říkají robokopové, jo, který dneska dokážou být úplně neuvěřitelně prostě akční a tak dále. To tenkrát vůbec nepřipadlo v úvahu, aby něco takového bylo. Jo. Takže možná nějaká skrytá STB, ano, budiš, ale to tu máme dneska desítky takovýchto organizací, které se takto o nás starají. Ví o nás úplně všechno, samozřejmě. A teď jde o tom jenom, jak se kdo ukáže, jak kdo, koho se potom mají bát, tak potom jdou. Potom jdou neuvěřitelně moc, no jak jsi říkal správně, ten Kratochvíl a ještě asi 4 lidi kolem něj v tom jedou teď. Úplně hrozně. Čermák, myslím, je stále ve vězení, i když se tu změnila vláda a doví co všechno, ale tady u toho ministerstva vnitra a podobně, já nevím, jestli se něco změnilo, já bych řekl, že to je ještě horší. Takže tady to máme všechno zpátky. Krásně, když to tady čteme, ty Benešovy dekrety, tak je to úplně to samý. Takže neříkejte, že tu není válka, ta tu dávno zuří. To vidíme i na těch vnějších ukazatelích, které tady jsou, prostě jak s tím Ruskem. A taky vidíme evidentně, s kým se tu válčí, že jo. Vidíme to naprosto jasně, oni se tím netají. Takže asi tak.
1: No, teďko jsi mi jenom nahrál, protože spousta lidí totiž si myslí, mě úplně fascinuje, jak lidi jdou do té digitalizace.
0: No.
1: Jo, my jsme se dokonce o tom bavili před tím vysíláním a právě, že spousta lidí se bojí znárodňování. Ale vůbec nikoho nenapadlo, že právě ta digitalizace je to znárodňování, protože ten registr, někdo ho vlastní, někdo, je to něčí majetek. Proto my jsme tady ve skutečnosti podle nich teda buď provozovatel, ale nebo vlastník, ale nikdy ne majitel. Takže teď, pokud někdo šel do té centrální digitalizace těch psů, tak už ani ten pes jim nepatří. A takhle je to úplně se vším. Jo? To je právě to, že proto říkám, že ona ta válka tady je, protože třeba, a to je právě to nebezpečný, protože v Německu vytvořili za druhé světové války systém, kdy na každého jednotlivého člověka vedli složku. A teďko oni ho špízovali, jaký má názor a tak dále, ale hlavně takhle nejvíc šmírovali lidi, kteří byli právě třeba v SA jednotce, v SS a tak dále. Prostě oni šmírovali, opravdu oni vymysleli naprosto dokonalý šmírovací systém. My si můžeme myslet, že tenkrát měli primitivní zařízení. Já jsem se nestačila divit, jak to už tenkrát v tom Německu měli zařízený. A prakticky o člověku rozhodla složka. Ne to, jaký má charakter, co umí. Ne. Prostě složka. A podívejme se, co je tady dneska. Jo? Oni nás dneska špízujou přes telefony, přes počítače, kdo má dneska doma televizi, dokonce lidi, co mají doma Wi-Fi, dokonce takzvaný smart home. Oni na nás, na každého jednotlivého člověka mají prostě složku, ať se to někomu líbí nebo ne, ale je to prostě tak. Jo? A to ani nemluvím o lidech, kteří mají doma prostě různě kamery a tak dále. Toto všecko odchází potom někomu, kdo tu složku prostě na nás má a prostě rozhodují o nás prostě na základě nějaký složky. Proto se tady děje to, co se tady děje. Je to prostě jenom skrytý. Je to všecko jenom skrytý. Proto hurá do digitalizace, odezdejte prostě otisky prstů a nevím co všechno. Jo? A prostě hurá. A to si spousta lidí neuvědomuje, že opravdu o něm rozhoduje papír. Proto se tomu i směju. Tady o nás rozhoduje papír. Jo? Od úředníka, od soudce rozhoduje o nás papír. Papír má větší moc, než ten člověk, kam jsme se to pro Boha dostali. A tohle to právě bylo perfektně vymyšlené v tom Německu. A my to tady opravdu máme dneska v plný parádě a ještě vymakanější než tenkrát. A můžu říct, že proto taky, a už to řeklo spoustu lidí, a říkám to taky, že Hitler by tleskal, jak se podařilo Němcům okupovat pomocí Evropského společenství a později Evropské unie prakticky celou Evropu. Bez jedinýho výstřelu. Jo? Ale diktát jde přímo, ale nejde tentokrát z Berlína, aby to nebylo tak vokaty, tak to chodí z Bruselu. Čili náhodou opět to začíná Bčkem. Jaká to náhoda? B jako B. Jo? Takže a to jsou právě ty věci, kterým lidem vůbec nedocházejí. Jo? Oni se jenom uklidili dál, protože ten Berlín přece do těch Čech, jako z těch Čech není zas tak daleko. Mm-hmm. Jo? Takže to je potřeba si uvědomit, že opravdu my tady ten fašismus, nám tady akorát chybí ten nacismus, ten tady nemáme, protože nacismus je něco jiného. Ale my tady ten fašismus máme v dokonalý a ještě sofistikovanější podobě, než to tady bylo za druhé světové války. Je to prostě jenom víc skrytý a bohužel spousta lidí na to naprosto skáče a myslí si, hurá, všechno digitální, nemám, jo, můžu platit telefonem, hodinkama, prstenem, já nevím čem všem možným a vůbec si jim nevadí, že za chvilku budou platit čipem, který budou mít pod kůží. Jo? Jenom naskakují na tuhle tu hru,
0: ono by to je
1: nebezpečný.
0: Samo o sobě by to nebylo vůbec špatný, kdyby to sloužilo pro dobro lidí a nikoliv pro to, aby se šmírovalo podobně. Takže veškeré nové vynálezy jsou dobrý, ale jsou okamžitě zneužitý v neprospěch lidí. Jo, tak je taková poznámečka k tomu.
1: Tak. A teď, protože jsme si tak nějak řekli, co je v základu právě té dvanáctky, a protože nám pokročil docela čas, tak jsme teď, a to je právě ten základ té dvanáctky, protože pak je tam právě, pak jsou tam různý rozměry a tak dále. To už je takový ten detail, ale to je právě já jsem tady opravdu udělala s tou dvanáctkou to srovnání. A teď se vrhneme na tu šestnáctku, což je dekret prezidenta ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů o mimořádných lidových soudech. A to je ten úvod na návrh vlády, ano, toho prezidenta.
0: Ano, zase republiky. Zase najdem nakonec, abyste viděli, že to není žádný kec, že to také vidíte, kolik tady to je všeškerýma razítkama, potvrzení, že se to shoduje s originálem. A tady vidíte, kolik těch, včetně, já jsem tady koukal někde, včetně, ne, tady to není Klemenka
1: Gottwalda.
0: Je tady někde Gottwald taky podepsaný, to je takový, jo, tady ho máme prostřed tady vlevo.
1: Jo, ano,
0: za tebou akorát.
1: Je tam
0: Gottwald. Já to takhle vyjedu nahoru, tak vidíte ho tam teďko nad Miluškou, je tam Gottwald. Jo, prostě je tam mraky a mraky, mraky lidí. Takže ani tento dekret by neměl být podle všeho zrušený. Říkala to Alenka Schillerová, takže asi tak. Jedeme na začátek. Tak, akorát o tom nesmíte vědět.
1: No. Tak, a to je právě dekret, který se bojí všichni politici. Protože dokonce jednou taky někde byl Peťa Fiala, někde na nějakým takovej těch plnějších jízdách. A tam jsem právě zaslechla že lidi začnou prostě, na mě úplně vystartovali, že bude postavený předlidový soud. A teď, nebo Rakušan, ne, Rakušan to byl. A Rakušan odpověděl ještě, že žádný lidový soudy nemáme. Takže tohle to je dekret, kterýho se opravdu politici fakt bojejí. Jo, opravdu se ho bojejí. Takže a co v něm teda je? O přísnou spravedlnost volají neslýchané zločiny, kterými se dopustili nacisté a jejich zrádní spolupracovníci na Československu. Porobení vlasti, vraždění, zotročování, loupení a ponižování, jehož obětí byl československý lid a všechna ta stupňovaná německá zvěrstva, kterým bohužel pomáhali anebo asistovali i zpronevěřivší se občané českoslovenští, z nich někteří zneužili přitom i vysokých úřadů, mandátů nebo hodností, musí dojíti zaslouženého trestu bez průtahu, aby nacistické a fašistické zlo bylo vyvráceno z kořene. Pro ustanovení k návrhu vlády, proto ustanovuji k návrhu vlády takto hlava 1. Zločiny proti státu. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky, paragraf 18, dopustil na území republiky nebo mimo některého z těchto zločinů podle zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, částka 50 sbírky, úkladu o republiku, paragraf 1, trestá se smrtí. Kdo se dopustil přípravy úkladu, paragraf 2, ohrožení bezpečnosti republiky, paragraf 3, prorady, paragraf 4, čísla, tak dále, zrady státního tajemství, nechám ty paragrafy, vojenské zrady a násilí činitelům trestá se těžkým zářem od 20 let až na doživotí a za okolností zvláště přitěžujících smrtí. Paragraf 2. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky byl členem nebo členem organizací, a teď řeknu tu zkratku NSDAP, protože ta němčina, ty složeně jsou hrozný, potom SS, jo, potom tady zase, jo, potom FS, nebo Rodobrany, nebo Schadbach, něco, nebo jiných, nebo
0: Petoku, to bude něco to maďarský, že?
1: No, něco takového, nebo jiných zde nejmenovaných organizací podobné povahy. Trestá se, nedopustili se zločinu přísněji trestného za zločin těžkým žlářem od 5 do 20 let a za okolností zvláště přitěžujícím těžkým žlářem od 20 let až na doživotí. Paragraf 3. Do v době zvýšeného ohrožení republiky propagoval nebo podporoval fašistické nebo nacistické hnutí, nebo kdo v oné době tiskem, rozhlasem, filmem nebo divadlem, nebo veřejném shromáždění schvaloval nebo ho nebo obhajoval nepřátelskou vládu na území republiky nebo jednotlivé nezákonné činy okupačních velitelství a úřadů a orgánů jim podřízených, trestá se, nedopustili se činu přísněji trestného za zločin těžkým žlářem od 5 do 20 let, spáchali však takový zločin v úmyslu, aby rozvrátil mravní, národní nebo státní vědomí československého lidu jména československé mládeže, trestá se těžkým žlářem od 10 do 20 let a za okolností zvláště přitěžujících těžkým žlářem od 20 let až na doživotí nebo smrtí. A u tohle toho paragrafu se chci zastavit.
0: Ano.
1: Všichni si určitě vzpomínáme na to, na naše slavné herce, jo, když vystupovali na nějakém shromáždění a byly tam sláma u kravína. Nebudu říkat to heslo. A tohleto je jedna z těch věcí, které se dopustily. To samé se týká zpravodajství. Tady je to jasně vyjmenované. To znamená, že odpovědnost nesou novináři, redaktoři, jo, herci, kteří toto propagovali, tak všichni jsou tímto vinni. proto se toho těch dekretů a proto se i těch lidových soudů právě ti politici bojí. Protože oni vědí, a teď si vemte ten průšvih s tím covidem, co se tady odehrávalo. A mě se fascinuje jedna věc. Tady právě oni, ministerstvo zdravotnictví, ustanovilo to, že budou odškodňovat ty, kteří byli poškozeni tou vakcínou.
0: Mm-hmm.
1: A kdo odškodní ty, kteří byli persekuováni, že jen odmítali nosit roušky, odmítali se testovat a odmítali se očkovat.
0: Tady je zajímavá...
1: Kdo odškodní tyhle ty lidi?
0: Ano, tady je zajímavá situace. Ti, kteří na to skočili a kteří byli protěžováni, ano, dostali tu vakcínu, tak ty budou ještě odškodnění. Ale ty, kteří to od začátku říkali, že to tak je, že to je blbost, že to je to, ty byli perzekuovaní samozřejmě, ti patrně nebudou nést následky, patrně ne, nevím, patrně ne, no a ty odškodnění nebudou. Takže kde jsme, jo? Ty, kteří byli protěžováni, tak ty ještě budou odškodněni. Ty, kteří byli perzekuováni, no tak ty na těch se všichni vykašlou. Je to zajímavý tohleto, je to zajímavý.
1: Jo, to je právě, to se spousta lidí neuvědomuje. Jo, protože, ale to nemluvím o těch lidech, kteří se právě dopouštěli i udavačství za to, že třeba někdo v autobuse nebo v metru neměl náhubek.
0: Ano.
1: Jo, tak ty lidi byli udaní, ale tím pádem ty lidi se dopustili trestního činu udavačství.

vzpomeňme na Piráty, na takzvaný Pride pochody po Praze anebo kde jakých ještě jiných městech. Teď tohle to je zvrácenost. To je zvrácenost. A tady právě v tomhletom dekretu je jasně napsáno, že ten, kdo se dopouštěl vlastně těho zločinu hlavně na dětech, na mladistvech, to znamená, že tady i toto je ošetřený. Takže pokud školy, ředitelé škol a učitelé propagovali něco, co je proti národu, prakticky i proti rodině v této současnosti, protože i tohoto souvisí s tím fašismem, ale i v tomto případě potom už to hraničí i s tím nacismem, protože najednou, jak je možné, že tady byla protěžovaná homosexualita a další deviace, že homosexualita je nějakým způsobem porucha, ale není přece tady rozšířena nějakým způsobem, takovým markantním způsobem, jako nám to tady předkládají teď. Ale hlavně je potřeba si uvědomit, že tady potom začaly být propagované deviace. Jak je možné, že dokonce, myslím, že v některých zemích Unie prakticky prochází pedofíly. Tohle to je deviace. A to je bohužel, to se začíná dít i u nás. Jo, že pedofilie začíná být pomalu pardonovaná. Přitom děti by měla být něco jako posvátnost. Prostě na dítě by se tímto směrem vůbec nemělo vůbec sáhnout. A to nemluvím, co se děje v církvi. Jo? Když slyším, kolikrát se poslechnu toho církevního advokáta, který ho prakticky vyhodili z té církve, co se tam prakticky tutlalo. To je šílený. Jo? Jak je možný, že jo, tyhle ty věci se tady dějou. A to jsou další a další věci. Najednou být muž nebo žena bylo špatný. Teď je to naše přirozenost. Prostě máme dvě pohlaví a další prostě neexistuje. Jo? A podívejme se, co to způsobilo. Teď prakticky tady rozdělili kastrace dětí. Jo? Nejdřív chemickou a pak někdy úplnou. Jo? A tohle to je právě ten i tohleto je nacionalismus. Najednou tady bylo potlačované něco, co bylo naprosto přirozené. Jo, takže i toto by mělo být trestáno a měly by být trestáni jak psychologové, kteří těm lidem, těm dětem nakukali, jo, když se necháš přeoperovat, tak ono se ti uleví a potom ve finále tyhle ty děti v největších procentech potom právě páchají sebevraždy, pak si po operaci uvědomili, že udělali něco blbě a zjistí, uvědomili si, že tím pádem jako bytosti skončily. A další je to, že prakticky ty doktoři, kteří dokázou tohleto udělat, ty by měli prostě odevzdat diplom. Hmm. Ty by vůbec, jako, ty by si už neměli na operační sál, ty bych nedovolila, aby předepsali i prášky proti kašli. Ty by měli prostě odevzdat diplom. Jo, to je potřeba si opravdu uvědomit, my to tady máme znova, akorát je to nebezpečnější, je to víc skrytý a nejhledě na to si uvědomit, jak je možné, že třeba v některých školkách dokonce děti mají psí anebo kočičí záchody. Proboha, kde to jsme? Jako k čemu ty děti vychovávají? To prostě, to je fakt nemocný tohleto. Takže tady to je opravdu zličen proti lidskosti za mě. Že to je prakticky zbavení lidské důstojnosti. Jo, kam jsme se to dostali, ale hlavně, kde jsou ty rodiče, když tohleto dopustějí? To je otázka i na ty rodiče, že tohle to vůbec opustili. To, i na nich leží ta zodpovědnost. Jo? Tak dále. Mm-hmm. Takže jdeme dál. Teďko dočtu ještě ten druhý odstavec. Kdo v téže době byl činovníkem nebo velitelem v organizacích, teďko tady jsou tady to NSDAP, nebo SSDP, nebo Vlajka Hlinková, nebo Svatopokova garda, nebo v jiných fašistických organizacích podobné povahy, trestá se nedopustili se činu přísněji trestného za zločin těžkým žlářem od 5 do 20 let. A tady to je, a to je právě třeba to hnutí LGBT, tam by mělo spadnout taky. Za mě určitě. Jo, a kdo to tady nejvíc propagoval? Piráti. Jo, a samozřejmě chvilkaři. Jo, to jsou další. Jo, takže tyhle ty by za tohleto měly všechno nést zodpovědnost. Jo, protože ty, co tady prostě propagovali, to je neuvěřitelné. A to nemluvím o tom, že dokonce schvalovali příchod migrantů na naše území. To je opět, to je dopuštění se ohrožení bezpečnosti republiky. Jo, pokud

0: pustit na území někoho, nějakého muslima, který nemá problém použít mačetu nebo nůž, protože oni nepotřebují palné zbraně. Oni jsou vycvičení jinak. To je to víc zákeřnější. To samé, že nám sem pustil Ukrajince. Jo, prakticky v tém tom roce 2022. Tak i toto je právě ohrožení bezpečnosti státu. A jestli si někdo myslí, že tady nemáme 90, my tady máme znova. A v plné palbě. A dokonce opět, je to víc sofistikovaný, je to víc skrytý, ale je to, ať to někomu líbí nebo ne. Máme to tady všecko zpátky. Jo, mně to přijde, že prostě máme tady druhou světovou válku, ale i 90, aby se to nepletlo, aby to bylo víc vidět.
1: No, tak. Já tomu nic nemám, protože krásně to vysvětluješ, já bych to tam jenom zbytečně to. Já jsem jenom chtěl říct, když jsi se bavila o těch různých dětech, jak co jim všechno platí, tak největší sranda je, že ty pojišťovny zdravotní kolikrát nejsou schopni zaplatit, já nevím, speciální zákrok nějaký na něco, ale jestli víš o tom, tak jsou tak normálně, když nějaký dítě vzpomene, že chce přeoperovat, nebo nějaký mladistvý, nebo něco, tak toto oni zaplatí.
0: Jak je to možný, že?
1: To je neuvěřitelný. Já jsem říkal, jak je toto absolutně, jak je to možný? No tak nevím, no. Kdo tam sedí a kdo takovéto zákony dělá, nevím. Ty by to měli. Prostě no. Ten, kdo to dělá, tyto zákony. Naštěstí jsou tam snad pod tím vždycky podepsaný, takže víme, o koho jde. A ty by si to měli všechno uvědomit, že tyto zákony Benešovy nebo Bekrety, že by se mohly zopáknout, by se mohly aplikovat, pokud by to platilo nejenom do minulosti, ale i do budoucnosti. Ale ono, kdyby to neplatilo do budoucnosti, tak by to prakticky nemělo žádný význam, že? Protože čeho by to bylo, kdyby se to jenom všechno, já nevím, potrestalo a tě dokončí. To je špatně, to se musí aplikovat i do budoucnosti. Takže
0: je to pokračovat. Tak, protože je to za mě je opravdu si uvědomit, že nám tady skutečně upadl ne morálka, protože morálka ta se dá překroutit. To potom ten člověk může mít opravdu charakter jako vejvrtku. Jo, ale nám tady zmizel mrav. Mrav, úcta a čest. Jo, tady najednou mrav, úcta a čest se staly s prostými slovy prakticky. Jo, a ten, kdo nepodvádí, nelže, nekrade, prostě není in. Mně to tak přijde. Jo, protože všimněme se, jak nám upadla i ta morálka právě i v poslanecké sněmovně, kde prakticky nám tady tam fetují na záchodech. Jo? Ale budou nám tvrdit, že drogy jsou nelegální, ale jak já říkám naopak, trh s drogama je naprosto zcela legální, otevřeně legální, jenom my jim do toho nesmíme srkat pracky. Pak je to trestný, protože my jim hrabeme do jejich kšeftu. Takhle to mají totiž postavený. Jo, takže o tom to celý je. Trh s drogama je naprosto zcela legální. Jak by tady přes hranice, kolikrát to i zapalují policajti, když se jim to dostane do rukou, zabaví prostě tuny, já nevím, nebo půl tuny třeba nějakého kokainu nebo heroinu. Jo, je to o tom, že je to zcela legální. Ale občas prostě někoho musí takhle prostě lapit. Mně to tak přijde. Je to taková zvláštní hra. Jo, jakmile nejste v klubu, tak já pácháte trestní činy. Tak. A jdeme na zločiny proti osobám. A tam jsou hodně zajímavé věci.
1: Mm-hmm.
0: Tak, paragraf 5. Kdo ve zvýšeném ohrožení republiky dopustil se ve službách nebo v zájmu Německa nebo jeho spojencům nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů těchto zločinů za A podle trestního zákona blablabla, zločinu veřejného násilí loupeží lidí, to znamená únosy, veřejného násilí nakládáním s člověkem jako s otrokem, vraždy, zabití a těžkého poškození na těle. Za B, podle trestního zákona, blablabla, zločinu vraždy, úmyslného zabití, těžkého ublížení na těle s následky smrti a loupeže dětí trestá se smrtí. Podívejme se, už jsem o tom mluvila, co dělá OSPOD, co dělají soudci, kteří o tomhle těch věcech rozhodují, jak je možné, že policie tohleto všechno chrání. Jsou to loupeže dětí, tento dekret to jasně definuje. Odstavec 2. kdo v téže době za týž okolností a za týž účelem se dopustil těchto zločinů za A, podle trestního zákona, blablabla, zločinu veřejného násilí, neoprávněným omezováním osobní svobody člověka, vzpomeňme na COVID, veřejného násilí vydíráním, veřejného násilí, nebezpečným vyhrožováním a těžkého poškození na těle za B, podle trestního zákona, zločinu bezprávného omezování osobní svobody člověka, těžkého ublížení na těle a vydírání, trestá se těžkým žalářem od 10 let do 20 let. A tady zase jsme u toho, co se děje dneska. Vy nesouhlasíte s tímto režimem, vlastně víte, že tady jsou podvody, všechno, a jste perzokovan a vlastně ty lidi, a tady to je napsáno, že ty lidi jsou prostě omezováni na svobodě, veřejné násilí, to je to zaklekávání, jak to bylo i za covidu, prostě nikdo neměl náhubek, tak prostě na ně naskákali jak měšťáci nebo stát, jdu prostě se nachomejt a tak dále. Takže tohle jsou zločiny proti osobám, a je to tady krásně popsané právě v těch dekretech, v tomhle tom dekretu. Jo, takže opravdu proto ty politici, tady to je krásně vidět, o těch dekretech nechtějí veřejně mluvit. Oni moc dobře vědí, co v těch dekretech je, a proto se těch dekretů tolik bojí. Proto to nechtějí dávat příliš na tu veřejnost, aby se lidi právě příliš nezajímali. Jo? Aby jim prostě, jak se říká, zavřeli ústa.
1: Ano.
0: Tak. Paragraf 6. Odstavec 1. Kdo v téže době zvýšeného ohrožení republiky nařídil ve prospěch válečného úsilí Německa nebo jeho spojenců nucenou nebo povinnou práci a ten, kdo při vydání a výkonu takového nařízení způsobil trestá se, nedopustili se zločinu přísněji trestného za zločin těžkým žářem od 5 do 20 let. Odstavec 2. Byl-li však takovým nařízením obyvatel republiky donucen pracovat v cizině nebo za okolností, nebo na místech jeho životu nebo nebezpečí, trestá se viník bez ohledu na účel práce těžkým žalářem od 10 do 20 let. A co si budeme nalhávat, třeba praktiky takových řetězců, co se třeba týká pokladních, kolikrát prostě, když to člověk slýchá, co se tam děje, tak si člověk řekne, že tohle to není možný. Ale to se třeba může vztahovat i právě na tohleto. Jo? Protože pokud tam dochází ohrožování nějakého zdraví, a to se týkalo právě zase opět nošení těch náhubků, protože to je vlastně zakrytí dýchacích cest. A přece, když se ještě zakryjou ty ústa a nos, tak co se stane? Začnou se dusit. To je ohrožení zdraví. Takže a tak dále. A to nemluvím o tom, co se dělo v nemocnicích a v LDNkách. To je další. Jo, hezky se to vřenejma dveřma. Ten personál zdravotní hezky si to vymyslel. Jo, to jsou prostě takovéhle věci a proto říkám, my to tady opravdu máme. Proto i říkám, že my z druhé světové války proděláváme reparát, aby ty lidi se to uvědomili, protože my jsme ztratili paměť, protože o těch věcech, co se tady během druhé světové války, tak se to tady moc o tom nevypráví. A bohužel, byť se to v některých rodinách předávalo, tak tady bohužel na druhé straně je školství, který systematicky o těchto věcech nemluví. Nemluví o tom, nemluví se o tom ve školách a prakticky tohleto všecko, co se tady odehrávalo během druhé světové války, tak je v paměti těch dětí tak je potlačováno. A teď jsem si vzpomínala na tu návštěvu Benta Posleta loňského roku v listopadu, 10. a 11. listopadu v roce 2025. A když jsem tam slyšela Stanislava Balíka, že oni k převýchově dětí právě chtějí použít skauta, školství, chtějí tam použít vlastně junáka, jo, a církev, jo, ještě církev, aby, protože vzpomeňme se ještě takovou věc, teďko se ještě vrátím k té mládeži, teďko jsem se na to vzpomněla. Vzpomeňme si, co říkají ve školách našim dětem, že nejsou Češi, ale že to jsou Evropané. To znamená, oni je vlastně vykořenují od toho národa. A když jsem tam slyšela Stanislava Balíka říct, že Češi, jako že děti, že jsou prostě naše současné děti, nemají vztah ke svýmu národu nebo vůbec jakýmukoliv, no tak budou převychovávaný k tomu německému národu, tomu evropskému, celoevropskému. Jo, protože když někoho vykořeníte, to se tady děje systematicky více jak 30 let, tak ty děti prostě ztratí tu vazbu na ty kořeny. Jo? A víte, zase na druhé straně docela dost zajímavý, nevím, jestli jsi se toho všiml, tak začínají připomínat, co tady všecko bylo vyráběno během Československa za socialismu. Ať to byla Škodovka. Prostě najednou začínají vytahovat všechny ty patenty, které my jsme tady měli v Čechách. Protože my jsme, proto i říkám, že Západ stojí na českých patentech. Mm-hmm. Západ český stojí na českých patentech. Jenom se o tom nemluví. Češi dokážou vymyslet spoustu skvělých věcí. To je tak mimo jiný. Jo. Ale to je potřeba si uvědomit, jak nám opravdu lžou, jak politici ve školách prostě všude nám lžou. Tak a jdeme dál v té 17. Teda pardon, v 16. Paragraf 7. Odstavec 1. Kdo sám nebo v součinnosti s jinými v době zvýšeného ohrožení republiky ve službách nebo v zájmu Německa, jeho spojencům nebo republice nepřátelského hnutí nebo jako jeho organizací či členů zavinil státu svobody obyvatele republiky bez jiných následků, trestá se za zločin těžkým žalářem od 5 do 20 let. Způsobil-li viník takto ztrátu svobody většího počtu obyvatel republiky, může soud uložit trest těžkého žaláře od 20 let až na doživotí, za okolností pak zvláště přitěžujících trestem smrti. A schválně, co tě napadne při tomhletom odstavci?
1: No.
0: Jsou to uzavřený okresy. Mm-hmm. Uzavřený okresy. A vzpomeňme si na lidi, kteří byli takzvaně pozitivní na COVID. A dneska už víme, že to všechno byl podvod, včetně těch testů. Tak to se právě na tyhle ty události.
1: Mě tady dřív jako docela celou dobu, jak tady slyším o tom trestu smrti, tak si říkám, že oni to všechno věděli a jak rychle po té revoluci, jak rychle dokázali to, aby se trest smrti zrušil. Já vím, že to jako, mně se to taky nelíbí, ale oni už mysleli i tady na to, tito lumpící, protože oni dostanou třeba 10-15 let, ale odsedí si rok, dva a oni je propustí, když to ten trest smrti samozřejmě, ano, tam už to, jak si zpátky vzít, nejde. Je to obousečná zbraň, jo? Ale je to velice obousečný. Nicméně tady oni s tím počítají, že když něco provedou, ono se to zamázne za chviličku. Dostanou nějakou pokutku, ano, zruší jim ten trest, propustí je a hotovo. A je to. Takže to byla rychlost. Proč to takto rychle zrušili trest smrti. Dobře, jdeme dál.
0: Tak, a teď se si vzpomněla na bývalou policistku, a dokonce vystupovala v pořadu toho Klímy, a ta tam i řekla, protože ona hodně studovala tyhle, ona vytvořila prostě takovou studii a velice dobrou koncepci, kterou dokonce prapod jako z Rakušan odmít na ministerstvu vnitra. Ona to tam vyprávěla. Tak ona tam říkala, že kdyby tady byl tady vlastně trest smrti, tak ty zločinci by se spoustu věcí rozmysleli.
1: No, přesně tak.
0: Opravdu spoustu. A protože ten trest smrti tady není, ten trest smrti je prostě brzda, tak právě proto oni si tohle to dovolí. Jo, je to takhle jednoduchý. A i když taky nejsem úplně nesouhlasen s trestem smrti, protože kdyby došlo k opravdu nějakému, protože ten se dá opravdu zneužít v rámci justičního omylu, dokonce i třeba justičního procesu, jako to vidíme dneska.
1: Ano.
0: Dokonce si říkám, že v tomhletom směru je lepší opravdu nějaký těžký pracovní tábor, aby tam člověk měl opravdu na čem přemýšlet, protože to vnímám tak, že to je vlastně ulehčení toho života tomu dotyčnímu, který páchal tu trestnou činnost. Jo, takže na jedné straně taky je to fakt, prostě je to dvousečná zbraň. A co si budeme nalhávat? Během politických procesů od toho roku těch 50. letech a těch politických procesů tam bylo hodně, tak ten trest smrti byl ve mnoha případech skutečně zneužit. Jo, protože bylo popraveno spousta intelektuálů, kteří tady ještě po té druhé světové válce zůstali a byly to třeba různí generálové, protože se prostě někdo tady něčeho opravdu bál a proto i říkám, že tenkrát ty během těch procesů prostě ti takzvaní komunisti, jak já tomu říkám předlečení fašisti, tak vlastně likvidovali svoje svědky, aby takhle náhodou do budoucna nemluvili, aby nebyli usvědčeni právě z těch zločinů, právě podle těch dekretů prezidenta republiky. Ta doba byla velice, velice zvláštní ve spoustě věcech, ale my si potřebujeme opravdu i poučit z těchto chyb. Jo? Je to spousta věcí, kterých my se potřebujeme poučit a proto ty dekrety tady máme, aby jsme si řekli, co zvolit, co nezvolit a co použít a co nepoužít. A místo toho třeba právě použít úplně něco jiného. Jo? Vždycky je nějaká cesta. Ale tady je krásně vidět, že opravdu spousta věcí se dá aplikovat právě na spoustu věcí, nebo spousta těch prohřešků, co tady udělali, tak ty dekrety se na to dají krásně aplikovat, to prostě sedí. Tak pokračujeme dál. Odstavec 2. Do v téže době na týž za týž okolnosti, za týž účelem a tým způsobem způsobil obyvateli republiky těžké ublížení na těle, bez těžkých následků, trestá se za zločin těžkým žalářem od 10 do 20 let a za okolnosti zvláště přetěžujícím žalářem od 20 let až na doživotí. Byl však tento postižen větší počet osob, může soud uložit trest smrti. A jsme zpátky u covidu. Protože ono právě spousta lidí si to neuvědomuje. Ale tenkrát tady měli koncentrační tábory. Ty druhý světový válce tady měli koncentrační tábory. A co jsem tak jako si všímám, jako když se opravdu tady člověk všímá, co se tady děje, tak mě úplně fascinuje, kolik lidí si dokázalo, a tomu neříkám vězení, ale kriminál vytvořit vlastní hlavě. A mě úplně fascinovalo, kolik lidí nezapřemýšlo a vůbec si neuvědomili vůbec, co vlastně se tady děje. Že mě fascinovalo, kolik lidí se nechalo na té ulici testovat, když testování ve skutečnosti probíhá v hermeticky uzavřených laboratořích, které jsou prostě absolutně sterilní. A teďko prostě tyčinka, která je tady někde na vzduchu a teďko se to tady nechali prostě strčit do toho nosu. To jsem už vůbec nepochopila. Říkám, toto ty lidi nevidějí. To je jedna věc. A za další je to očkování. A teďko, než si vezmeme, ta vakcína má doteďka jako má nějaký následky. Že se u spoustu lidí někoho to zabilo hned, někoho po několika měsících a u spousty lidí se rozjela takzvaná turborakovina anebo jiný nemoci, jiný choroby, který tam prostě číhaly někde v pozadí a ta vakcína to jenom to prostě urychlila. A tenkrát, proto říkám, měli vyhlazovací tábory. Teďkon jim stačily takzvaný očkovací centra. A zase to ten rozdíl je nepatrný, všecko je to více skrytý a ty lidi tam šli dobrovolně. Oni tam viděli, že tam třeba někdo sebou seknou. A oni tam seděli dál a čekali prostě na to, až jdu na řadu. Mě to úplně fascinovalo, já jsem si říkala, to za to nemyslí vážně. A navíc ty očkovací centra někde, co by stánky, někde na ulici. No to už jsem vůbec nechápala. A navíc to aplikovali lidi, kteří měli nějaký rychlokurs prostě z pracáku. To vůbec nebyl zdravotnický personál ani. A to byla další věc, která mě dostala, ale ty lidi tam šli. A teďko ještě navíc, aby se to nepletlo, tak spousta lidí dostalo přece podepsat papír, že oni zodpovídají za svůj zdravotní stav a že nikdo nenese osobní zodpovědnost za to, za vedlejší následky. Mm-hmm. Prakticky nesou tu zodpovědnost sami, protože oni si to nechali prostě dobrovolně vpravit do žíly. Budotila. Jo?
1: Tak, já se musela napít. Ano.
0: Najdeme tři rozdíly třeba, že? Pardon. Takže jdeme dál. Za třetí, kdo v téže době a za týž okolností, za týmž účelem a týmž způsobem způsobil
1: soudním
0: usnesením, rozsudkem, nařízením nebo řízením nebo správním rozhodnutím nebo jinak smrt obyvatele republiky, těžké ublížení na těle obyvatele republiky s následkem označenými, teď tady jsou ty paragrafy, blablabla, nebo jeho deportaci trestá se za zločin s smrtí. Takže tady zase, když ten člověk vlastně byl neprávem odsouzen, politický proces, to jsou právě ty politické procesy, které tady prostě probíhaly. A možná právě proto ty lidi v těch 50. letech prostě takhle byly likvidovaný, aby o tom prostě nebylo vidu ani slechu.
1: Myslím si, tak. Že dnes to probíhá úplně adekvátně.
0: Úplně stejně.
1: Ano.
0: Akorát více skryto.
1: Ano.
0: Je to více skryto.
1: Ano.
0: Tak, a teďko zločin proti majetku. Paragraf 8. Odstavec 1. Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky se dopustil ve službách nebo zájmu Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice, nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů těchto zločinů za A. Podle trestního zákona, blablabla, zločinů veřejného násilí, zlomyslný poškozením cizího majetku. A teďko s následky podle paragrafu a teďko odstavec teďko žárství, okolností a s následky podle paragrafu loupeže, za okolností a s následky podle paragrafu, to jsou prostě, to bychom tady byli dlouho, proto nečtu ty paragrafy. Za B podle trestního zákona zločinu žhářství, loupeže a za okolností s následky podle blablabla trestá se smrt. A teď si vemte, že teďko jdeme schválně dál, jo? Odstavec 2. Kdo v téže době a za týž okolností a za týž účelem se dopustil těchto zločinů? Za A podle trestního zákona zločinu veřejného násilí, násilným loupáním do cizího nemovitého statku. Potřebuji napít.
1: Napíš se. No. Veřejného násilí. Ano. Zlomyslném, já to nemůžu přečíst,
0: zlomyslném poškození cizího majetku, potom žhářství, za okolnosti s následky podle písmena a tak dále, krádeže a podělnictví na krádeži nebo s pronevěře, loupeže a za okolnosti s následky podle paragrafu a tak dál, podělnictví na loupeži podvodu. Jo, ty paragrafy se za mě nečetla, protože jsme tady opravdu byli dlouho. A co myslíš, že se to stahuje?
1: Tohle to všechno.
0: Ano, tohle odstavec, na co myslíš, že se stahuje?
1: No, tak já asi tuším, ale řekni to radši sama. Co si myslíš ty?
0: Jsou to exekutoři.
1: Jo, tak to mi
0: napadlo. Jsou to exekutoři, který by byl... Jo, jsou to exekutoři, kteří za asistence policie prostě vnikají lidem do baráků, na pozemky, do zahrad, na chaty a tak dále, nebo jim prostě berou, kradou auta. Tak tohleto se vztahuje na exekutory. Vysvětlím proč. Protože každý jednotlivý soudce neexistuje podle dekretu prezidenta republiky, neexistují samosoudci, ale pouze soudci. A všichni soudci, a to úředníci, musí být ve služebním poměru se státem. Pokud nejsou ve služebním poměru, což nejsou, tak tím pádem jednají opravdu čistě sami za sebe a tím pádem jednají v rozporu s dekrety prezidenta republiky. A tady je další důvod, proč se politici a úředníci, ty vyšší úředníci, na těch ministerstvech to vědí velice dobře, proč se těch dekretů tak bojí. Tohle to je na exekutory vyloženě, jak dělaný tenhle ten odstavec. Jedeme dál. Podle odstavec B, podle trestního zákona, a teďko zase zločinu, porušení domácnosti soukromými osobami, opět exekutoři, příčinu poškození cizího majetku, kterým se za okolnosti trestného zločinu poškození cizího majetku, kterým se za okolnosti odstavce 1 tohoto kvalifikuje podle zločinu žhářství, krádeže, nakolik čin není trestný podle odstavce 1 blablabla paragrafu podílnictví podvodu ve znění a tak dále, trestní novely za okolností a tak dále, že to jsou opravdu starý, co tam těch paragrafů je pro milion. A teďko svojám, potom je to nějaký svýjimku paragrafu 382. Tady to žhářství. Tady mě docela zajímá, teďko se chci vrátit právě k tomu požáru, co probylo v tom Zlíně, kdy tam schořel. Byl by záhadným způsobem ten sklad těch českých firem, výhradně českých firem. Nebudu je teď tady jmenovat, jo, opravdu jich tam bylo hodně. A mě jsem se mnoha zvědavá, s čím vyšetřovatelé přijdou, protože mě to přišlo celý cílený a když jsem viděla i ten sesuv té budovy, tak to padlo opravdu k zemi, jak ty dvojčata pomalu. Jo, a všimla se toho spousta lidí. Takže tam na to se vztahuje na podobné požáry, protože ono upřímně řečeno, je tady spousta najednou prapodivných požárů. A proč asi? Tady je potřeba se ptát, proč se to tak děje. A pravděpodobně ze mě se na to vztahuje právě tenhle ten odstavec tohoto dekretu. Jo, a tady je vidět, že proč je tam třeba to žhářství? Vzpomeňme na to, co se tady odehrávalo v roce 1938, když tady ten Konrad Henlein vyhrál volby do parlamentu, do poslanecké sněmovny tehdejší, nebo to do toho národního shromáždění. Tak právě ty členové SA jednotek začaly podpalovat český baráky v pohraničí. Ale nejenom baráky, ale prostě opravdu tady vraždili. Jo, ty tady prostě vraždili. Kdo nemluvil německy, toho prostě nemilosrdně zlikvidovali bez jakýhokoliv soudu. To je potřeba si uvědomit. Co se tady opravdu, ale opravdu odehrávalo. Jo, to je prostě, tak to prostě je. Proto to tady v těch dekretech, v tom dekretu je tady popsaný. Tak další, jako konec toho odstavce, trestá se těžkým žhářem od 10 do 20 let za okolnosti zvláště přitěžujících těžkým žhářem od 20 let až na doživotí. Tak a teďko paragraf 9, kdo sám nebo v součinnosti s jiným v době zvýšeného ohrožení republiky ve službách nebo v zájmu Německa nebo jeho spojenců nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů způsobil soudním usnesením, rozsudkem, nařízením nebo správním rozhodnutím jakéhokoliv druhu nebo výkonem rozsudku, nařízení nebo správního rozhodnutí, že ze československému státu nebo právnické osobě či fyzické osobě bylo proti zákonu republiky odňato jejich jmění zcela jeho nebo z části, trestá se nedopustili se zločinu přísněji trestného za zločin těžkým žhářem od 10 do 20 let a za okolností zvláště přitěžujícím žhářem od 20 let až na doživotí. A máme tady kuponovou privatizaci. Chceme něco dodat?
1: No, taky by se nechal tak říct. Ano, to jsou zajímavé souvislosti.
0: To jsou restituce.
1: Ale nechá se to, ano.
0: Jo, to jsou restituce a privatizace. Mhm. Protože v jakých rukách dneska tady máme české podniky? No, v německých, zejména v německých. Takže a třeba tady dokonce máme i dneska Francouze, máme tady dneska skoro nakvartírovaný skoro celý svět, co tady mají co dělat. Tady, jo, to je právě ta privatizace, kdy nám vlastně zlikvidovali náš průmysl a tohle to je výsledek. Tak, paragraf 10, kdo v téže době ohrožení republiky zneužil tísně způsobené národní, politickou či rasovou perzekucí, aby se obohatil na úkor státu právnické či fyzické osoby, trestá se, nedopustili se činu přísněji trestného za zločin těžkým žalářem od 5 do 10 let. A opět jsme právě u té malé a velké privatizace, protože teď u mého známého Jirky Gajdoše, tam jsem právě viděla takový výňatek, o čem mluvil Jan Stráský, když odešel z politiky, že nikdy neměl takový kapitál v těch 90. letech, aby si tady mohli skoupit ty majetky.
1: Ano.
0: Tak dovolili, aby kradli. Jo, že to byl jediný způsob, aby se lidi dostali právě k těm majetkům, ale byly to ty správně vybraní
1: ano,
0: lidé.
1: Ano, samozřejmě, že
0: jo. A, jo, tak. A teď jsme právě u udavačství, paragraf 11, tady, a to je právě to, co teď učí i ty děti ve školách a to, co se tady dělo během covidu. V době zvýšeného ohrožení republiky a ve službách nebo v zájmu nepřítele nebo využívají situace přivoděné nepřátelskou okupací jiného nebo nějakou skutečnou nebo vymyšlenou činnost udal, trestá se za zločin těžkým žalářem od 5 do 10 let. Zavinil-li však udavač svým udáním ztrátu svobody československého občana, trestá se těžkým žalářem od 10 do 20 let. Mělo-li udání za přímý nebo nepřímý následek ztrátu svobody vyššího počtu lidí nebo těžkou újmu na zdraví, trestá se doživotním žalářem, měl-li za následek něčí smrt, trestá se smrtí. Smrt za smrt. Takže to je dost takový, jo, a to proto říkám, proto se bojí těch dekretů. Teď si vemte, že my tady máme popsanou v tomto dekretu současnou dobu. Tuhletu dobu tady prožíváme od doby covidu. A upřímně řečeno, když jsem viděla, jak ty lidi opravdu si vytvořili ten kriminál v hlavě, to znamená, že oni dneska tady není nutná cenzura. Není. Těch cenzur na těch sítích je víc než dost. Víc než dost. Ani i těch udavačů. A to je právě, a tam je to i to nebezpečí právě, že samozřejmě za tím displejem se schová kde kdo. Jo? A tím pádem tady to sviští, tady to prostě jede. Jo? A teď si vemme, že co se tady odehrálo opravdu za toho covidu, a to je, že tady opravdu lidem, sice se lidi nasadili náhubky, aby právě byli ty anonymní, no ale spadly jim ty masky. Jo, a to jede do dneška, to jede do teď. Jo, to jede do teď. Jenom se to ještě víc se to třídit bude. Tak, všeobecná ustanovení, paragraf 13, podle tohoto dekretu bude potrestán i cizinec, jež se dopustil zločinu uvedeného v odstavci paragrafu 1 nebo některého ze zločinů uvedených v paragrafech 4 až 9 v cizině, dopustili se jich na československém státním občanu nebo na československém veřejném nebo soukromém majetku. To je právě, a to zase, je kuponová privatizace. Protože tady začaly prostě cizinci, protože tady to prostě, ta vláda v těch 90. letech, ty to tady umožňovaly vlády. nebo ty členové vlád. Ty to umožňovaly, aby ty cizince se mohly. Proto taky v zahraničí taky se jim smaly, jaký to jsou vlastně amatéři, jaký to jsou primitivové. Jenom to asi nevěděli. Tak potom paragraf 13, stavec 1. Jednání trestné podle tohoto dekretu není ospravedlněno tím, že je nařizovali nebo dovolovali předpisy jiného práva než československého nebo orgány zřízené jinou státní mocí než československou, aniž jest omluveno tím, že pachatel takové nepsané, neplatné předpisy za oprávněné považoval. A jsme tady u předpisů Evropské unie.
1: Přesně tak, ano, ano.
0: Jo? Takže jakýkoliv prakticky úředník, který tady prosazuje dokonce zákony České republiky, tak jedná v rozporu s tímto paragrafem dekretu částka 16. A to se týká každého jednotlivého soudce a dalších prostě osob, exekutorů.
1: Dokonce jo? I úředníků.
0: Takže to se týká
1: samozřejmě.
0: Všech.
1: Dokonce úředníků, ano, samozřejmě.
0: Ty nevím, přesně tak?
1: No, to je úplně přesně ono, tohleto. Oni se to vůbec neuvědomují, když jim to člověk řekne, tak máme nadřízený, který nám to říkají, my za to neneseme zodpovědnost. Takhle to
0: ale tvrdí. Tady je přesně pravý opak.
1: Ano, tady jo? Je napsáno
0: ještě
1: přesně
0: opak. Ještě si to přečtíme se to ještě jednou.
1: Ano.
0: Jo? Jednání trestné podle tohoto dekretu není ospravedlněno tím, že je nařizovali nebo dovolovali předpisy jiného práva než československou nebo orgány, zřízené jinou státní mocí než československou, aniž jest omluveno tím, že pachatel takové nepsané, neplatné předpisy za ospravedlněné považoval. To jsou právě ty příkazy.
1: Ano, příkazy.
0: To je ten fašismus. To znamená, když nedodržují zákony, oni prakticky nedodržují ani svoje vlastní zákony, tak jo, protože vědí, že jsou neplatný, tak tím pádem jakýkoliv policajt, jakýkoliv i doktor, úředník, na jakýkoliv úrovni, to se týká všech úrovní, i těch nejmenších, právě porušil tohle ten odstavec, tak je plně zodpovědný, protože nějaký takový, a toto i říkám, že mě nařídili nebo mě překázali, nikoho neomlouvá. To každý jednotlivý úředník, podle tohoto odstavce, každý jednotlivý úředník,
1: ano, je to tak, mají svobodnou volbu, pokud jsou si toho vědomi, mají svobodnou volbu odstoupit z té funkce. Nemusí to dělat, že jo? Pokud něco mají dělat proti tomu, můžou odstoupit. Ano, ale to oni neudělají, protože řeknou, my jsme krytí těma zhorama. Oni se na ně vykašlou, oni se na vás vykašlou, pokud to někde používat, až k tomu dojde. Oni vás hodí okamžitě přes palubu, předhodí vám tomu davu. Vykašlete se na to, ano, přesně tak. Vy jste přišli do styku s těma občanama. Vy, ti poslední, ty nahoře ne. Ty občané si budou pamatovat vás a ne ty nahoře. Takže bacha na to, jestliže něco takového uděje, tak opravdu a někdo vás na to upozorní, tak byste toto měli znát, teď mluvím k úředníkům, toto byste měli znát. A pokud je to proti tomu, tak byste měli říct, ne, tohleto já se nedopustím, odstupuju ze své funkce. Jo, ať si to dělá někdo jiný. A ono by se to sakra rychle rozjelo a za chvilku by nebyl nikdo, kdo by asi tyto různé nařízení a exekuce, kdo ví, co všechno dělal. Já jenom, to je slyším telefon, nevolá nikdo teda, ale slyšel jsem takovýto bzukání. Můžete zavolat samozřejmě, byli bychom velmi rádi, kdybyste zavolali na telefon 608 12 14 19. Můžete a zvlášť teď. Teď to bylo velmi zajímavý paragraf nebo odstavec, nebo jak to nazvat. Takže...
0: A ten druhý je taky zajímavý.
1: Tak jdeme na něj.
0: A tam je právě ten služební poměr. Mm-hmm. Nebo respektive služební povinnost. Takže odstavec 2. také neospravedlňuje pachatele, že konal svoji služební povinnost, jednal-li s obzvláštní horlivostí, překračuje tak ve značné míře morální rámec svých povinností, nebo byl-li činný v úmyslu napomáhat válečnému úsilí Němců, jejich spojenců, poškodit či nařídit válečné, mařit válečné úsilí Československa, jeho spojenců, nebo jednal-li z jiné zvláště zavržitelné pohnutky. A odstavec 3. Neodvolatelné donucení rozkazem představeného nesprošťuje viny nikoho, kdo se dobrovolně stal členem organizací, jejich členem členství ukládalo vykonat každý či zločinný rozkaz.
1: Je zločinný rozkaz.
0: Takže to nikoho to nevylučuje a to jsou právě ty služební povinnosti, služební poměry. Takže ten, kdo zneužil služebního poměru ve státu a šel proti národu, šel proti majetku, šel prostě proti čemukoliv, hlavně to bylo vlastně proti Československu. Jako je to od 90. let tady rozjetý, tak na něj se stahují právě tyhle ty odstavce vlastně z paragrafu 13. Jo, takže tohle to je potřeba a to je další, proč nešiřme ty, jo, mezi politikama běží právě nešiřme ty dekrety obsah, ať to lidi nevědí. Jo, takže proto je důležitý se s těma skutečně seznámit. Paragraf 14. Odsoudí-li soud pro zločin v tomto dekretu uvedený a neupustí-li od trestu, vysloví zároveň za A, že odsouzený zodpovídá za určitou dobu nebo navždy.
1: Pozbývá,
0: ponejak je to špatně vidět.
1: Já vím.
0: Jo, protože jim docházela ta průklopová páska.
1: Ano,
0: že odsouzený pozbývá za určitou dobu nebo navždy občanské cti. To znamená, že ty lidi prostě se byli vyškrtnutý z veřejného života. Za B, že odsouzený část trestu na svobodě nebo celý trest odpiká ve zvláštních nucených pracovních oddílech, které se řídí zvláštním zákonem. Za C, že celé jeho jmění nebo část nebo jmění propadá ve prospěch státu. Takže teď se vemte, kdyby jsme měli skonfiskovat majetek všem politikům, eventuálně rodinám od roku 1990. To by bylo peněz, co?
1: Kteří se tomuto propůjčili a to byli skoro všichni, že jo? Protože oni tvrdí, že
0: ano, přesně tak.
1: Jsou, já nevím, přisáhli nebo cokoliv a prostě ty zákony jsou takhle udělaný. Oni si udělají vlastně sami, že jo? Protože ty dělají zákonodárci, čili v parlamentu, si to dělají sami ty zákony. No, tak to by bylo fakt zajímavý. Teda kdo z nich by, na kterého z nich by se to nevztahovalo, tyto zákony? To by mě zajímalo. Tak. Našli by se čest výjimkám,
0: a
1: ale...
0: paragraf 15.
1: Pozbytí občanské cti.
0: Jo? A teďko znamená za prvé trvalou ztrátou vyznamenání řádu a čestných odznaků, veřejných služeb, hodností a funkcí, akademických hodností, jakož i ztrátu odpočinkových a zaopatřovacích požitků, platů z milosti a všelikých jiných platů z peněz veřejných. Schválně, na co se to vztahuje.
1: To je zajímavý. No, dotace?
0: A je to ze současné doby.
1: No, tak řekni.
0: Přece hnutí s tom a Piráti. Jak je možný, že vůbec sedí v parlamentu?
1: Jasně.
0: Co tady vyvedli? Co tady vyváděli? A taky, jak je možný, že Babiš je zpátky na premiérském postu? Jak je možný, že Vojtěch je zpátky na ministerstvu zdravotnictví? A Alena Schillerová opět na ministerstvu financí? Je trošičku postavení na hlavu. Jo? Takže přesně na tohle se stahuje paragraf 15 tohoto dekretu, dekretu 16. Jo, a teď za druhé, u podůstojníků degradaci a u důstojníků kasaci. Za třetí, ztrátu způsobilosti.
1: Ani nevím, co je kasace, abych pravdu řekl.
0: Já také tuším, ale nejspíš, asi nejspíš je to úplný prostě vyřazení, prostě vyhození prostě z armády bez jakýchkoliv prostě nějakého toho služného a tak dále, toho, ty renty,
1: ano,
0: jo,
1: to
0: a tak dále prostě ty lidi, jo, za mě, můžu se domnívat. Jo, ztrátu, jako za třetí ztrátu způsobilosti k nabití výkonu a opětovnému nabití práv uvedených pod číslem 1 a 2, práv ztracenými hodnostmi pod míněních. A teď za čtvrté ztrátu práva voliti a volen nebo povolán býti k veřejné funkci nebo hlasovati ve věcech veřejných. To je právě to, co jsem řekla, to se vztahuje na Piráty, ale ono se to vztahuje upřímně řečeno úplně na všechny politiky, který prakticky, vzpomeňme si na pana Bendu, že?
1: Mm-hmm.
0: Jo, takže to je další.
1: Hele,
0: jo? Co kasace, tam ty lidi vůbec pohledávají?
1: Ano, kasace znamená také odebrání úřadu, hodnosti nebo platnosti nějakého dokumentu. No, tak to tady vysvětluju, takže možná, že to bylo myšleno trochu jinak, ale určitě to něco podobného bude. Tak.
0: Potom odstavec 5. Ztrátu způsobilosti zastávat je funkce ve služebních a teďko spolcích nebo ve sdruženích spolcích nebo jiných ústavech podobných.
1: Utvarech.
0: To znamená, že ty lidi byly úplně nebo útvarech, jo, prostě byly opravdu prostě vyřazeny z toho veřejného života. Za šestý, ztrátu způsobilosti být je vlastníkem, vydavatelem nebo redaktorem nebo jakoukoliv způsobilosti při vydávání redakci periodického tiskopisu, jakož i nakládati, vydávati a zveřejňovati tiskopisy neperiodické. To znamená, to se týkalo novinářů.
1: Ano.
0: Už si neškrtli. A tohleto by, to se týká prostě i všech dnešních současných třeba redaktorů, nebo právě i těch takzvaných mainstreamových médiích.
1: Mm-hmm.
0: Jo? Novinky.cz a tak dále.
1: Mm-hmm.
0: Za sedmé, ztrátu způsobilosti konat veřejné přednášky nebo projevy.
1: Mm-hmm.
0: Neexistovalo. Za osmé, ztrátu způsobilosti k práci ve výchovných nebo uměleckých institucích nebo podnicích.
1: Mm-hmm.
0: Za deváté, ztrátu způsobilosti býti zaměstnavatelem nebo spoluzakladatelem.
1: Mm-hmm.
0: Neexistovalo. Prostě
1: neměli
0: prakticky vůbec neexistovalo. Za desáté, ztrátu způsobilosti provozovati svobodné zaměstnání, protože a to jsou právě to byly ty různý řemeslníci prostě.
1: Svobodné zaměstnání to bude asi něco jako umělci a podobně, ne? No, takže
0: asi nejspíš herectví, jo, něco takového. Nebo nějaký ty komedianti,
1: jestli
0: tenkrát něco takového ještě bylo. Za jedenácté, ztrátu způsobilosti býti členem představenstva, správní rady a teďkon společností a společenstev.
1: Mm-hmm.
0: Za dvanácté, ztrátu způsobilosti býti vedoucím úředníkem v podniku soukromém.
1: Mm-hmm. Konce.
0: Jo? Kdo přestoupí zákazy v tomto paragrafu obsažené, bude potrestán řádným soudem pro přestupek vězením od jednoho týdne až 3 měsíců. Jo, to prostě ty lidi byli prostě vyškrtnutý, ty si prostě neškrtli, ty mohli opravdu někam jít maximálně na nějaký statek, dělat nějaký pomocný práce, když to řeknu.
1: Ale tady už je vidět, teď si to tak všímám, bude potrestán, takže tady už ty zákony nebo dekrety platí do budoucnosti.
0: Ano.
1: A to je ono. To mi, jo, a dneska je to samej lump, v těch podnicích, v těch představenstvách a podobně. To jsou sami lumpové, sami zloději a podobně. Tam by se normální člověk vůbec nemá šanci nějak uplatnit, protože to, jako, to nefunguje. Takže toto už je do budoucnosti, ano? Takže jestliže to není zrušený, jestli to platí stále, tak je to všechno úplně jinak, než jak to dneska říkají. Tak.
0: Vzpomeňme na takzvané správní rady. Mm-hmm. Tam se může přece uklidit kde kdo.
1: Ano.
0: A že tam těch politiků je. A to jsou politici kolikrát i v parlamentu. Jo? Takže co tam dělají v těch správních radách?
1: No, tady přímo správní rady v tom bodě 11, to je ztrátu způsobilosti ve správních radách. Společenství a společenstev, ano. A tam jsou všichni tito. No, dobrá.
0: Přesně tak. Tak. Paragraf 16, za prvé, trest na svobodě nelze snížit pod dolní hranici sazby a zaměnit jeho způsob za zmírnění. A teďko. Za druhé, soud může snížit trest pod dolní hranici sazby a zaměnit jeho způsob za zmírnění v případech pak zvláštního zřetele hodných v odsuzujícím výroku opustiti od potrestání, je-li obecně známo, nebo lze-li bez průtahu prokázati, že obžalovaný jednal s úmysl prospět českému či slovenskému národu nebo Československé republice či jejím spojencům obecného zájmu, nebo že se později svou činností zasloužil o osvobození republiky a republiky z nepřátelské moci, nebo o nápravu, nebo zmenšení zla nepřítelem způsobeného a že se po svém obrácení na cestě povinnosti už vytrval. Mm-hmm. Se povinnosti vytrval. Toto ustanovení však nelze použít, převyšuje-li škoda pachatele zaviněná neúměrně obecný prospěch jim sledovaný. To znamená, že ten člověk prostě byl potrestaný, protože ta čeština je opravdu je jiná, než ji známe dneska. Jo, je tam prostě, je to malinká jiný prostě i slovosled. Ale když to řeknu svými slovy, prostě se koukalo, prostě při těch soudech koukali i na to, nebo měli dohlížet i na to, že ten člověk, byť třeba za začátku se přidal na tu nesprávnou stranu a potom si uvědomil, co udělal, tak mohlo se na ty jeho zásluhy potom přihlídnout, ale nesměly to být na poslední chvíli, protože i takový případy prostě byly, že na poslední chvíli se prostě takzvaně obrátili na tu správnou stranu, ale prostě prakticky bylo pozdě, prostě byl to takovej ten pokus, jak já říkám, o vykoupení. Takže to prostě nefungovalo. Jo, protože i toho můžeme být i my v budoucnu vlastně svědky. A tady je jasně napsáno, škodil si předtím, teďko se snaží zachránit, na nás to neplatí. A tady máme nástroj.
1: Ano.
0: Paragraf 17. Zločiny trestané podle toho dekretu a výkon trestu se nepromlčují.
1: Ano.
0: Tak jak je možný, že se to promlčuje dneska, že? Jo, protože jak je možný, že tady třeba jsou promlčované vraždy? Jo? Mně se teď ještě napadá taková věc v souvislosti s těma vraždama, ať to jsou vakcíny, především vakcíny u malých dětí a hlavně většinou se jedná u novorozenců nebo kojenců. Je zvláštní to, že jakmile to dítě třeba umře doma, okamžitě se toho chopí policie a já nevím co všecko a teď se zkoumá, jestli takhle náhodou rodiče něco nezanedbali.
1: Ale
0: když to dítě umře v porodnici nebo po aplikaci vakcíny, většinou je to právě po aplikaci vakcíny, tak se to pojmenuje náhle úmrtí kojence a nikdo nic
1: neřekne.
0: Prostě neskoumá, prostě to zavřou, protože to řekl prostě doktorovu, má titul, tak to řešit nebudeme. Jo, ale jakmile se to stane doma, okamžitě prostě ty lidi jsou popotahovaný a já nevím, kde si, co si. A tady je jasně napsáno, že vlastně takováhle věc, která se stane, to tam máme výše popsané vlastně ty zločiny, tak jsou nepromlčetelný. Takže jak je možné, že ženecká je promlčetelná vražda? Paragraf 18. Dobou zvýšeného ohrožení republiky rozumí se od 21. května roku 1938 do dne, kterým

0: Jo, že?
1: Ano, přesně tak. Jo, takzvaná přestavba, u nás se tomu říkalo přestavba. Vlastně v Sovětském svazu to byla perestrojka, ale ve skutečnosti to byl právě ten plíživý postup toho fašismu a toho nacismu, hlavně především fašismu, který tady opět dneska máme. Tak, a teď paragraf 19. Zločiny trestné podle toho dekretu buď též pokládány vždy za zvlášť zavržitelné ve smyslu paragraf 1 odstavce zákona o státním vězení ze dne 16. července 1931 123 sbírky. To znamená, je to trestné neustále. Tady máš zase další odpověď, že ty zločiny jsou neustále trestné.
0: Ano.
1: Teď jsi se ptal na tu budoucnost, takže ano. Je to neustále platné. Jo, tady máš další odpověď. Ne, že budou, nebo že byly, ale prostě neustále to platí. Paragraf 20. Nadržování zločinu. Trestným podle tohoto dekretu trestá se podle platných trestních zákonů s těmito změnami. Za prvé, u zločinců proti státu trestá se nadržováním stejně jako tyto zločiny. Za druhé, u těch zločinů je i nadržování ukrýváním osob blízkých. Také dneska je to používané na ochranu republiky. Trestné jako zločin se trestá se těžkým žlářem od jednoho roku, od 10 let. Ukládá se-li však na zločin sám tento dekret trest smrti. Když žláte těžkým žlářem od 5 do 20 let. Odstavec 3. U ostatních zločinů trestá se nadržování těžkým žlářem za a od 10 do 20 let, ukládá-li za zločin sám tento dekret trest smrti nebo těžkého žláře v trvání více než 20 let, za b od 1 roku do 10 let, ukládá-li za zločin sám tento dekret trest nižší. To znamená, když to přeložím do dnešní řeči, tak je to o tom, že ten soudce, který nadržoval tomu trestanému, tak byl potrest, tak se stával spolupachatelem. Mm-hmm. Je to vlastně spolupachatelství. Jo, takže je to vlastně zkráseno těmito. A teď tady máme.
0: Já tě musím zastavit. Já tě musím zastavit. Čas. Čas, bohužel, máme 21 hodin.
1: Naplněnej.
0: Čas je naplněnej a já asi zkusím na závěr vás pozvat právě, pokud vás to zaujalo, a já si myslím, že vás to určitě zaujalo, kdo to sledoval, protože ta sledovanost nebyla nějaká extra velká, to je pravda, nicméně byla jakási kontinuální. Jak tak vidím, tak neupadala, naopak ještě trochu stoupala. Takže je vidět, že ty, kteří si to pustili, tak je to zaujalo a zůstali u toho. To je dobře. Koho to teda opravdu zaujalo, chtěli by to ještě vědět něco více. 25.7. to už bylo. Tak my to tady asi nemáme pozvánku na Paloučku ještě. Pozvánku na tom www.mezisvými.cz. Já jsem říkal Markétě, aby to tam šoupla. Ona to ještě asi nestihla. Jsme od pátku denně. 27. Teď je kolikátý? Teď už je víc. Jo, teď už je 28.
1: Ano. 28
0: ano, ano, ano, ano. Tak vás teda pozvu od vlastně pátku do neděle samozřejmě. Miluška tam bude určitě a bude tam přednášet ty samé věci, které byly tady, nebo podobné věci, nebo to bude rozšiřovat ještě tu ty
1: bude
0: věci.
1: To rozšiřovat,
0: bude to rozšiřovat, ano. A vy se tam můžete samozřejmě úplně klidně ptát, a když vás to bude zajímat. Takže přijďte, koukněte se na ty stránky www.mezisvými, tady to takhle mám. A na to více říci. Zkuste se přihlásit, že přijedete, aby jsme věděli, ale není to tak nutný teď tentokrát, protože ono vás tam zase asi tolik zase tentokrát nebude, ale to nevadí, záleží opravdu jenom na vás. Takže, Miluško, já tě moc děkuju, pozvánka byla učiněna

0: My se domluvíme, jakmile to přepojím, tak se domluvíme možná na dalším pokračování, anebo to necháme až na někdy díl, to je jedno celkem. Uvidíme a to je pro dnešek všechno. Já vás ještě pozvu na zítřejší pořad se mnou, to bude s Petrem Taubigrem, Zeitgeist, takže to bude trochu jiné téma, ale taktéž zajímavé, od 21 hodin. No a to je vše tady z plzeňského studia. Dál je připraveno studio Midgard, takže mu za chvilku, jakmile se rozloučíme, tak mu předáme slovo. Děkuji tě moc, Miluško, zůstaň mi tady, ještě neutíkej, já přepojím a jdeme na to, jdeme se domluvit, jo? Měj se hezky, rozluč se s posluchači.
1: Taky, mějte se hezky a děkuji za další prostor u tebe, díky za to a díky za doplňování a zase příště tady opět u tebe na Svobodný vysílače. Těším se moc.
0: Já taky, děkuji, měj se hezky, ahoj.

Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, na naší pravidelné poradě tvrdého jádra. Ono to platí. Měl bych začít úplně stejně jako minule říci, že jsem rád, že svět ještě je. I když mě to v nějakých komentářích někdo tam vyčetl, co je to za cynismus. Říkat, že svět ještě je. Já myslím, že to je to nejoptimističtější, co o světě lze momentálně vyslovit. Kromě toho, co pak vysloví jeden dopis v závěru naší porady, uchvatný. Těšte se na to, je to něco neuvěřitelného. Ale pan František Toula to musí začít. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným, přeji Toulovi. To já vynechávám, protože to já nechávám na panu Toulovi, toto nádherné přání. Vážený pane Hájku, povedou protesty na Ukrajině k odstoupení Zelenského, myslíme, že je tamní režim potlačí. To nemůže vést nikdy k odstoupení. To jsou hry, které sehrávají jeho protektoři. Už to začalo s těmi takzvanými protikorupčními orgány a tak dále. Oni potřebují tam mít své lidi uvnitř. A všechno ostatní se odehrává, protože i tam je taková ta pátá kolona bruselsko-britská. Takže to sice oni proti tomu Zelenskému konspirují, ale oni ho neodvolají za žádných okolností, dokud se nedospěje k nějakému řešení. Takže určitě ne, protože to na něj potřebují hodit. Že jo? Zelenský nebyl na začátku ten, kdo chtěl bojovat tuhle válku. Zelenský se naopak, myslím, chtěl velmi dohodnout s Vladimírem Putinem. Byl to ale Boris Johnson, co by vyslanec z těch protektorů, kteří to rozhodli jinak. Jirka z Ostravy, čest památce Milana Knížáka, ztratili jsme velkou osobnost a s ní i velkou porci inteligence, životní moudrosti a originálního způsobu myšlení. Pane Hájku, máte na Milana Knížáka nějakou zajímavou osobní vzpomínku? Já jsem si ho vždycky stejně vážil asi v tom slova smyslu, jak říkáte, Jirko. Ale já jsem vlastně se s ním nikdy moc nekamarádil. Václav Klaus nesmírně. Protože já jsem tak trošku nikdy nechápal ten jeho, především pokud jde o ten výtvarný projev, já jsem mu příliš nerozuměl. A v tomto smyslu jsem také možná nerozuměl i jeho osobnosti úplně. Nesmírný, úžasný intelekt. Uchvatný intelekt. Určitě. Ale abych měl nějakou osobní vzpomínku, to bych, i když k nějakým narozeninám mě nakreslil takového andílka, andělíčka. Mám tady ve svém redakčním prostoru něco od něj malinko zarámovaného, ale toho andělíčka bych tam nedal. Myslím, že on zase nechápal toho andělíčka. Nikdo se neptal, zda chceme nějakou kolorovou Ostravu, stejně jako se nikdo neptal na dny na to v Mošnově, je to jasná logika, aplikace vymývání mozku s využitím lákavých obalů na místě největšího vzdoru, v podstatě souhlasím. Vojta Mára, mír a klid všem, pane Hájku, minulý týden se mi líbil Okamura jakožto jediný odvážný, kdo si troufl jet do Číny a konečně jednat. No další věc, co říkáte na vyhlášení Trumpa o ovlivňování voleb ve Spojených států, také pokládám Okamurovu cestu za průlomovou a samozřejmě umenšovanou těmi korporátními médii. Je to skvělé, že tam vyrazil. Skvělé. I když samozřejmě nelze výsledky očekávat
v zápětí. Prostě to je jako když něco jenom protrhnete a teď čekáte, co se začne lít z toho. Ale protrhl to. Na to vyhlášení Trumpa myslíte o ovlivňování voleb ve Spojených státech. V tom roce 20 z Číny Trump říká, že Číňané ukradli asi 220 milionů adres a tak dále. Soudí, že vlastně tehdy, kdy ho porazil Biden, kdy ho porazil ten podvod vytvořený kolem Bidena, že v tom měli prsty Číňané. Já myslím, že je to logické, že to říká. Možná, že něco takového tam proběhlo, ale porazili ho podvodníci uvnitř Spojených států primárně. Tady má Jirka z Ostravy ještě několik dotazů, ale jsou to typicky dotazy, ke kterým se dostaneme, Jirko. Takže ještě je raději vynechám. Marie Zaorelová píše, že dnes na tiskovce Babiš prohlásil, že se chystá navštívit Čínu s družinou. Tak uvidíme. No, bylo by to samozřejmě bezvadné. Jestli se k tomu odhodla včas, tak by to mohlo mít nějaké dopady. Já mám ale k něčemu babišovskému pak jeden veliký otazník, ale to si řekneme v zápětí. Pojďme na to.

0: Hned se k tomu dostanem, ale přečtu nejprve ten první dopis. Pane Hájku a vážená redakce, po tom vašem dnešním článku, tedy jako asi včerejším, dá se říci, nedělním, sedím a přemýšlím, celé mi to totiž připadá jako jedna velká past, do které jsme se po volbách chytili. I když pokud by SPD vyměnila obranu za vnitro, pokládal bych to za chytrý tah. Babiš by se toho nemusel bát, protože Metnar už určitě zlikvidoval všechno, co by mu případně uškodilo, a Okamura by mohl rozkrýt všechny ty hnusné kriminální delikty minulé vlády. Ale jde o to, jestli by to udělal. To je, o čem přemýšlím. Jestli už ta současná koalice pod Babišovým vedením nepracuje v nějakých dohodách s Fialovci. Přece už by za víc než půl roku museli všechny ty kriminální kauzy vyplout na povrch. Obávám se, že to s námi zase hrajou na schovávanou. Nevím, jestli to lze takhle říci, ale řekl bych, že některá důvodná podezření tohoto typu vlastně s vámi sdílím a hned se k jednomu dostanu. A taky mě překvapuje, že vlastně nic nedělají před blížícími se komunálními a senátními volbami. To jsou přece pro skutečnou porážku Fialovců, ty jsou přece pro skutečnou porážku Fialovců úplně zásadní. V Senátu zvlášť 26 ze 27 míst, která se budou volit, dnes obsazuje pětikolka. Kdyby je ztratila, to už by se něco zásadního mohlo změnit. A místo dohody o spolupráci čtu, že ANO nechce v nějakém obvodu spolupracovat s SPD. Rozumíte tomu? Děsím se, že to nakonec bude i v prezidentské volbě, při níž jenom úplná spolupráce současné koalice může Pávka dostat z Hradu. Jenže ANO má asi jiné zájmy než SPD a motoristé. Máte na to nějaký názor? Ptá se Libor H. z Plzně. Libore, názor na to mám dosti podobný asi tomu, co vyjadřujete, protože rovněž se mi nelíbí, že v těch senátních a komunálních volbách, ale hlavně v těch senátních, nepostupuje ta koalice společně, protože to je jediná šance, jak tam z toho dostat opravdu co nejvíc těch fialových chapadel v Senátu. Je ale jasné, že Andrej Babiš se cítí natolik silný, že tam by musel asi pustit nějakého člověka, kterého taky nominuje SPD, a to se mu zřejmě nechce. Nevím, jestli je to moudré, chytré, ale on má nepochybně dokonalá čísla, dokonalé průzkumy. Ale nelíbí se mi to. Nelíbí se mi jedna věc, ona, která to, myslím, docela vyjadřuje úplně nejpřesněji, protože dnes jsme se dozvěděli, že Andrej Babiš na vládě uložil, možná, že se na to podívejme, je takové, my tady máme ten dokument, ano, to je ono, uložil kromě jiného ministru Zunovi, aby vlastně dodělal tu skandální smlouvu o pobytu cizích vojsk, kterou tady začali Fialovci, kterou udělali Fialovci a proti níž se tehdy zvedla obrovská vlna odporu ze všech stran dnešní vlády, a oni ji prosadili pochopitelně, protože také měli těch 108 hlasů. A dneska chce Andrej Babiš, aby ministr Zuna a další ministři tuto smlouvu dotáhli do konce a udělali jakési prováděcí opatření pro ten pobyt cizích vojsk. Je to čerstvé, já nemám příliš informací, ale nějaké informace z nitra poslaneckého klubu SPD mám a vím, že tam se proti tomu jednoznačně postaví ten klub. Tento bude chtít odmítnout. Myslím, že jestli jsme někdy za těch půl roku a něco víc než půl roku už byli blízko nějakého střetu, tak myslím, že to bude toto. Protože zjevně Andrej Babiš někomu slíbil, přece jenom ten prsten v Langley políbil a někomu slíbil, že tu smlouvu o pobytu v srpnu, to zní zvlášť přitažlivě, že ji dodělá, že ji dokončí. Neumím si představit, že by s tím opravdu SPD souhlasila. A co se stane pak, to nevím, ale to může být skutečně vážný, první vážný střet a možná dokonce, že to právě proto, že jim to nařizuje k 30. červenci, aby to udělali, návrh toho zákona, návrh té smlouvy, tak možná, že to souvisí i s tím, co jsem v tom článku psal, že to má být jakýsi poslední kamínek, protože pokud by to ministr Zuna za SPD odmítl, poslední kamínek k té možné rošádě, k té výměně na těch ministerských postech. Nevím, ale pokládám tuto informaci za extrémně důležitou a budu se zájmem čekat, co se z toho vyvine. Pojďme dál. Tady je hezký dopis. Milý pane Hájku, chci za celou rodinu poděkovat za úchvatný rozhovor s paní Soničkou Pekovou. Je to odvážný čin, do čeho se svou kandidaturou pouští. Právě takoví lidé by měli do politiky vstupovat. Ti, o kterých z těžkých časů víme, jak se zachovali, že vždycky stáli s námi, i když po nich televize a noviny štěkaly. Jen se bojím, že ovšem dnes rozhodují peníze a ona určitě jich nemá tolik, aby se mohla rovnat třeba těm s ANO. Říkal jste, že proti ní půjde nějaký profesor od Babiše, že? Ano, profesor Gerloch má být kandidátem v tom kladenském obvodu, kde bude paní doktorka Peková kandidovat, doufejme. Pokud už dostala těch nutných 1000 podpisů na ty petiční archy, znovu to opakuji pro ty kladeňáky, protože se to týká jenom lidí v tom senátním obvodu Kladno 30. Z části je to i Praha, kousíček, ale je to hlavně Kladno. A okolí Pchery, kde také paní doktorka žije a kde má svou laboratoř. Takže kdo jí můžete poslat z toho petičního archu, který najdete celkem jednoduše na stránkách i našich u toho rozhovoru s paní Pekovou, kdo jí chcete poslat podporu v rámci té kandidatury, protože bez ní, bez těch 1000 podpisů ona kandidovat nemůže, tak prosím to udělejte, pokud se vám do toho chce, pokud je pro vás důvěryhodná. Protože asi není pro všechny. Já jsem si... takhle, je škoda, že nemůžeme volit, ještě pokračuje dopis, už teď bych jí poslala 6 hlasů z naší rodiny, to je právě to, co nejde. Uvidíme, co kladeňáci... Hlavně, aby si lidé uvědomili, jak jsou ty letošní senátní volby důležité. S mnoha pozdravy a vyprošováním požehnání pro ně i pro vás a celý protiprout Jana K. z Jihlavy. To jste, Jano, taky statečná. Jihlava je takovým tím dosti... No, odtamtud je prostě ten Vystrčil, že jo? Je takovou tou baštou té... Nevím, co to je, ale pořád se to jmenuje ODS. A představte si, hned jsem našel u toho u těch komentářů k tomu rozhovoru. Ne, vlastně ne, tohle mě přišlo do mailu. Víte, kdo stojí za Mudr Pekovou? Napsala Renáta V. To je prostě příšerné. To je pořád totéž. Jen se někdo vynoří. Někdo s naprosto čistou, morálně naprosto neposkvrněnou a jinak absolutně průzračnou minulostí, tak už se vynořují zaručené zprávy, že za ní někdo stojí. Jeden kolega tady, když jsem to čet, tak mě říkal, měl si ji odepsat, že se na ní koukal a nikdo za ní nestál. Jenže ono to není vtip. Takhle to prostě u nás je. Hned si schazujeme sami, už to někdo šíří, už nějaké pomluvy další. Chudák Soňa, já jsem jí říkal, že tohle jí čeká, ale co se dá dělat? Ona chce na ten oltář vlasti doslova tu svou sílu postavit. Budu jí držet palce. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, píšu vám na redakční e-mail, protože nemohu vystát ty troly na komentářích ke všemu, co vysíláte. Nejspíš jsou placení, protože si neumím představit, že někdo lítá z jednoho vysílání ke druhému pod stejnými značkami a uráží tam diskutující lidi. Neměli byste s tím něco udělat? Třeba je banovat, ale hlavně my to neuděláme. My jako maximálně, když třeba i tady v těch při naší poradě se tam objevují samozřejmě ti trolové. Do značné míry si také myslím, že někteří jsou ti placení, ten Ježíšek a tak dále, ale přece to nejjednodušší, opakuji, je úplně ignorovat. Prostě se tam s nima nebavit. Oni potřebují odpověď, nějakou něco. Oni musí, jejich jídlo a vzduch je, že na ně reagujeme. Nereagujeme na ně. Jinak i tady při té naší poradě se nedávno objevil jeden případ, kdy jsme to museli smazat, protože začal být ten troll vulgární a to u nás nedovolíme. Ale jinak, a co činí chlapci? My aspoň vidíme trošku do těch jejich zapáchajících střev. Ale hlavně jsem se chtěl vyjádřit k tomu dalšímu skvělému rozhovoru s panem Svatošem. Myslím, že si všichni uvědomujeme, že Rusko ty zesilující provokace při útocích na své území už dlouho tolerovat nebude. Jeho hlavní představitelé jasně opakují, že jde ve skutečnosti o útoky států NATO. Nerozumím ale tomu, proč tedy bude muset po volbách Rusko mobilizovat. Vždyť jeho odpovědi do Evropy půjdou nepochybně vzduchem. Proto se toho tak bojí ta koalice ochotných a hledá možnost protivzdušné obrany, kterou ovšem v tak krátkém čase nenajde. Myslíte, že ta mobilizovaná armáda pak nastoupí na tažení do Evropy? A zase, pokud ano, neumím si představit, že to Spojené státy nechají být, nebo si myslíte, že už jsou na tom dohodnutí? Ten poslední krátký rozhovor Rubio Lavrov by tomu odpovídal. Tohle všechno ale v tom případě musí ti evropští váleční štváči vědět. Myslíte, že přesto do toho půjdou? To pak opravdu s námi pán Bůh. S díky za protiprout a akademii inženýr Jan R. Bez udání místa, bydliště. Já neumím asi k tomu víc říci, než jsme říkali v tom rozhovoru s panem Svatošem, rozhovoru mimořádně navštíveném, mimořádně komentovaném. Samozřejmě i tam byli ti trolové. Ty jsou všude teď. Trošku se na nás soustředují, ale na to jsme zvyklí. A k té otázce, jestli by pochodovali, abych tak řekl, Rusové do Evropy na ta místa, odkud na ně pálej, v podstatě na ta místa. To si myslím, že opravdu ne. Rusko si chce zajistit svoje hranice, chce mít jistotu, že na jeho měkkém jižním podbřišku nebudou stát rakety jaderné NATO. Na ty ostatní směry, myslím, oni jsou docela připraveni. Ta mobilizace, k níž pravděpodobně dojde, myslím, spočívá spíš na tom, že opravdu možná bude pro Rusko nezbytné tu Ukrajinu z naprosto větší části obsadit, protože zdá se, že jinak ti evropští váleční štváči, o kterých mluvíte, se pokusí nějakou jinou cestou tam ty svoje jednotky dostat. Ale pokud by tam skutečně to NATO vstoupilo, tak pak už se nejsem jist něčím. Ono k tomu rozhovoru Rubio Lavrov, ten je vlastně docela zajímavý, protože byl vlastně krátký. Nic z něho moc nevyplynulo. A přesto se oba vlastně tvářili velmi vážně. Podle určitých náznaků, pardon, nebo spíše podle určitých vynesených věcí možná, měl Rubio říci Lavrovovi něco jako řekl Brežněv našim komunistům nedlouho před srpnovou invazí, je to vaše dělo. Měl mu říct prý něco takového, jako s Ukrajinou si to zaříte, jak chcete. Nevím, možné to je, ale v každém případě pořád to směřuje k té otázce, kterou jste položil, co potom a co ta koalice ochotných potom. To opravdu těžko v této chvíli odhadnout. A když mluvím o těch trolech, který se tam objevují, já bych je zase nechtěl úplně bagatelizovat. Mnozí z nich nejsou jenom zaplacení. Oni, někteří jsou opravdu o tom přesvědčeni. Oni jsou naprosto někteří lidé opravdu zpitomělí z toho tlaku, těch mohutného tlaku, těch korporátních médií ze všech stran to slyší. Lži, lži, lži. Ale ono to působí na mnoho lidí. Já jsem tady zažil pozoruhodnost. Jo. Představte si, že vyjdu ven k autu a tam za stěračem mám lísteček. Já myslím, můžeme se na něj podívat. Je to dobrá detektivka. Je nepodepsaný. Je to ženské písmo, evidentně. Je to mladé ženské písmo, čili tak bych to viděl na 40-letou pisatelku maximálně. A musí mě znát, protože píše Dobrý den, dědo, čili je z okolí, někde zná mě. Všimněte si na krajích té zprávy, vidíte, jak je to zalité do té plastové, do toho plastového povrchu, aby to nesmil třeba déšť. Dala si s tím tedy práci ta paní. A bude to paní. A vidíte, ptá se mě docela vážně, proč máte na západním autě, já mám asi těch 13 let staré Volvo, proč máte na západním autě nalepenou protizápadní samolepku. Já tam mám to přeškrtnuté EU, známá u mě celkem věc, čili ne západní, ale protiunijní, ale ona už to chápe jako západ. Nehledě na to, že teda to Volvo není západní auto, protože patří Číňanům teda, když už. Ale ona se ptá vážně, nepřijde vám to trochu v úzovkách na hlavu? Já jsem vám to chtěl ukázat, protože to je přesně případ těch lidí, kteří si to opravdu myslí. To je něco, to je fenomenální. To je něco, co se opravdu těm Fialovcům a spol podařilo ve spolupráci s Bruselem a těmi Bidenovci tady podařilo pro tu nejmladší a mladší část těch generací jim to do té hlavy dostat. Nedávno jsme vysílali na Hvězdě 1984, vy, kteří jste to poslouchali, nebo kteří tu knížku znáte, tak jistě víte, o čem asi je řeč. Je to důležité si toto uvědomit. Přátelé nepodvolení. Pojďme dál. Chvála Kristu, děkuji vám za poslední rozhovory a těšíme se na další. Prosím, uvažuji o události útoku na shromáždění expertů na Ukrajině. To je, jak byla asi tedy, je myšleno, jak tam byla ta výstava těch bojových dronů, kterou Rusové zasáhli, kde byli skutečně ti mnozí západní experti. Jsou dvě možnosti. Neuvěřitelný amatérismus, který je přece jen u válkou zkušené země nepravděpodobný, nebo úmysl, který potom ale musí zasahovat snad až na úroveň rozdělování sfér vlivu. Jak tu událost vidíte? Toto už je asi jen pro vás, to už je hodně velká spekulace, zároveň s ním proběhlo doslova amatérské vydráždění Číny k embargu poškozující vojenský průmysl Západu. Je možné, že to vše je řízené z vysokých míst a má vést ke zkrocení odporujících a může vést k tomu, co se domlouvalo na Nové Jaltě, návratu rozdělení sfér vlivu bez války, nebo to vidím moc naivně. Děkuji a žehnám M.J. M.J. nám často píše a často nám žehná a já za to moc děkuji, protože to je asi to vůbec nejvíc, co vedle vašich příspěvků, které nás drží nad vodou, můžeme dostat. K té odpovědi na tu otázku. Já myslím, že to nebyl ani amatérismus. Je to prostě něco, co jenom svědčí o tom, že oni už nemohou, ten kyjevský režim už nemůže všechno hlídat. Těch věcí, které tam zasahují teď ruské drony, rakety a tak dále, je obrovská spousta. Vůbec se o nich nedozvídáme. Tam už dneska prakticky není, jak je potvrzeno, téměř nikde jediná benzínová pumpa. Hovoří se o těch zásazích na ruském území, které jsou vedeny Západem. Tam se tankuje většinou už dneska benzín z těch cisterén a tak dále. Prostě my o tom opravdu víme velmi málo, o tom, co se tam děje. A opravdu je to napád, jako ten fakt, že tak úžasně vyhrávají, ale žádají Radu bezpečnosti OSN k tomu, aby začala jednat o těch ruských úderech. To ta vítězící Ukrajina, proč teda chce svolat OSN, jak někdo píše, asi proto, aby tam vysvětlila, jak vítězí. A tak dále. To není amatérismus. To je soustavné hraní orwellovského mis pochopení, nebo jak to říci, orwellovské ideologie, která směřuje sem k těm, co pak píšou takové kartičky. to je všechno jenom propaganda. A k tomu, jestli je to vše řízeno z vysokých míst a má vést ke zkrocení odporujících k tomu, co se domluvalo na Nové Jaltě, návratu rozdělení sfér vlivu bez války, já se obávám, že celkově bylo přeceněno to jednání na Aljašce, protože ten tlak těch ostatních západních zemí, které potřebují tu válku nezbytně, na Trumpa byl takový, že z toho musel začít couvat. Jestli bylo někde něco podobného dohodnuto jinde, to já nevím a trošku o tom pochybuji teď zatím, protože prostě ten Západ tak provokuje těmi údery dovnitř ruského území, tak provokuje, že opravdu to bude muset být zázrak, jestli to Vladimír Putin a celé vedení ještě nějakou chvíli bude akceptovat, anebo už odpoví. Může se to stát opravdu. Opravdu kdykoliv. No počkejme si na to, ale o té Nové Jaltě já trošku o jejich možnostech zatím pochybuji. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, myslím, že byste nás neměli s panem Svatošem tak strašit. A jestli je to opravdu tak hrozný, pak si to raději nechte pro sebe. Znáte to od Erbena, však lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu. Nemyslete si, že radím strkat hlavu do písku, nejsem pštros a ten to vlastně taky nedělá, to je jen pověra, ale když s tím stejně nemůžeme nic udělat, proč se tím trápit? Chápete mě? To není nic proti vám ani proti panu Svatošovi, ale myslím, že se máme zaobírat tím, na co dosáhneme a ostatní nechat pro zřetelnosti. S úctou a pozdravy Irena P. Praha 5. Ještě si na tu odpověď napiji z hrnku proti proudu. Nějak už neobjednáváte ty hrničky, asi je všichni máte. Ne, já žertuju. Ale i to nám tak trochu pomáhá, ten obchůdek. No. co vám říci, Ireno P. z Prahy 5? Je to jedna z cest, to, co říkáte. Ale vedle vás existuje nepochybně větší entita lidí, kteří chtějí vědět, na čem jsou, co se té naší prolhané realitě mohou dozvědět za reálné informace, i když jsou někdy přímo strašidelné. Ono, ten Erben, ten směřuje tam k něčemu jinému. Tam jde o provokování odpovědi o budoucnosti a to je něco jiného. My spíš se o ní dohadujeme, o možných dalších vývojích v budoucnu na základě daných faktů. Ten je prostě jenom ten, kdo je připraven, bývá na tom lépe, než ten, kdo nic neví. Ty přípravy dělají různí lidé, prepeři a tak dále, mimochodem batušky taky, už se moc neprodávají, ale ta příprava není zbytečná. Jeden můj kamarád, dlouho jsem ho neviděl, je to stavař, opravdu dobrý stavař, mě říkal, kolik projektoval těch podzemních krytů pro ty, kteří na to mají. No, myslím si, Ireno, že já raději nebudu v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu. Budoucnost neodhalíme, ale připravovat se na ní, na možná její rizika, to mám za vysoce racionální. A takové to, že Pán Bůh pomůže tomu, kdo přiloží ruku k dílu. Tady, kdo s tím souvisí, pane Hajku, skvělý rozhovor se Svatošem. Měl jste se ho ale zeptat, jestli už má tu letenku do Argentiny, jak říkal. Povězte, také se zabýváte myšlenkou, že je na čase prásknout do bot. A jestli jo, prozradíte mi kam? John Predator se ptá. Ze značka je. To samozřejmě. No. Jene, protože John je Jan. Myslím, že to i pan Svatoš myslel spíš žertem, ale i kdyby to nemyslel, tak já vám mohu říci, že já rozhodně za žádných okolností se nikam nevydám. Co se má stát, ať se stane, snažíme se tomu se na různé věci připravovat tím, že o tom víme a je na každém, co udělá, neudělá, ale jestliže by už k něčemu tak fatálnímu došlo, pak stejně není moc kam utéci. Možná, že na některých místech planety ano, ale víte, je naším osudem s touto zemí sdílet dobré i zlé. A já si myslím, že nakonec ještě k tomu přečtu jeden dopis od naší jedné americké posluchačky, divačky a čtenářky. Už jsem tady od ní jeden dopis četl. Je to uchvatná žena, který vlastně tohle vyjadřuje. Ona tam žije dlouhá léta. Vážený a milý pane Hajku, dnešní tea party bylo velice poučné, až z toho člověku mrazí. Je smutné, že máme mezi sebou individua, která vypadají jako lidé, ale ve skutečnosti jimi nejsou. Není to jenom u vás. V krásné zemi české je to po celém světě, tady, i tady, kde žiji. Přesně tak je to vyjádřeno ve vtipu Srážka s blbcem. Pokud k tomu dojde, utíkej, co můžeš, jediná záchrana. Vy, pane Hajku, s tím musíte bojovat z pozice vaší práce, díky vašemu, děkuji za ta slova, hrdinskému odhodlání a dobrému srdci. Máte lásku a obdiv a přátelství mnoha lidí. Děkuji vám za vaši odhodlanost a hrdinství. Věřím, že vám Pán Bůh dá ještě mnoho síla a zdravíčka do doby, než vymítíme všechny ty ďábly světa pak a tak dále. Stále mi zní v hlavě ta naše písnička česká, celé roky, co jsem pryč. Je mi do pláče, ale plakat nebudu, musíme být tvrdí. Pán Bůh pomáhej a požehnej, úctivě zdravím a děkuji, Jarmila F. Jarmilo, moc děkuji, protože vím, že určitě budete buď přímo teď, anebo ze záznamu sledovat naši poradu, protože patříte mezi české nepodvolené, jako mnoho dalších našich tykadel skoro v celém světě, tak bych jenom chtěl poznamenat, že jsem se vám snažil odpovědět na tento dopis, ale zablokovali mi ho. Řekli, že vám ho nedoručí prostě. Normální, žijeme v Orwellově době. Zkoumali to i tady naši lidé, co se tomu rozumí, a nedošli k jinému závěru, než je to prostě, že nechtěli, abyste to dostala. Čili tímto dávám najevo, že jsem vám odpovídal, nedorazilo to, tak když tak zkuste třeba, jestli máte ještě nějaký jiný mail, tak mě pošlete a já zkusím na něj odpovědět, protože tuhle trasu už nám hlídají. Ano, takový to je svět. A já jsem tím chtěl jenom říci, není kam utéct. Tak pojďme dál. Dobrý den, milý a nepodvolený pane Hájku, po nějaké době vás i vaši redakci moc zdravím s přáním všeho dobrého. Tohle je jeden z dopisů, který jsem nestačil minule přečíst a myslím, že je důležitý, tak se k němu vracím. Váš nedělní článek jako vždy trefa do černého. SPD je ve vládě důležitá jako základová deska, aby vláda existovala. Toho by SPD měla alespoň zkusit využít.
1: Jo.
0: To je přesně to, kam mířím. A souvisí to také s tím, co s tou novou zprávou, o které jsme mluvili. S tou smlouvou. Zdá se mi, že je čím dál víc jako součást vlády ignorována, měla by alespoň pohrozit vystoupením z vlády, ale nevidím do zákulisí. Je smutná realita, že pokud bude naše republika pod nadvládou globalistů, tedy EU, NATO a dalších, nic zásadního se nezmění. Ale musí se tam tlačit lidé, kteří budou do té zvrácené a nelidské mašinérie sypat písek. To očekáváme a očekávali jsme od SPD a spol. Ale není jim to příliš dovoleno. Tady je také nutné, aby se probrali hlavně voliči ANO-ne. Podle průzkumu jde ANO nahoru, snad budou cinknuté. To si nemyslím. Ty průzkumy jsou cinknuté, když tak v neprospěch ANO. Čili jako všechny, jako průzkumy všech stran současné koalice. Takže to, že jde ANO nahoru, to bude realita. Já opravdu nevidím zásadní rozdíly mezi voliči ANO a pětikolky. Jak se říká, do pekla s Fialou výtahem, s Babišem po schodech. Myslím, že voličům ANO by vadilo méně spojení s někým z pětikolky než opačně. Hlavně, že by se podporoval kyjevský režim, jinými slovy válka NATO s Ruskem a byli bychom pevně ukotveni v NATO a EU, jak se pravívá. Jak řekl pan Svatoš, pořád jich hodně přebíhá od Fialy k Babišovi a naopak, ale pokud půjde elektřina, bude jídlo v Kaufu, bude benzín na dovolenou, bude benzín a peníze na dovolenou, nedojde k žádnému jejich probuzení. Budou si stále myslet, že se nic neobvyklého neděje. SPD, pokud nechce zradit své voliče, by se měla zamyslet, zda vládu, která aktivně podporuje nesmyslnou válku jen pro peníze besty, omlouvám se za ten výraz, ale jiný mě v souvislosti s vyděláváním peněz na zabíjení a mrzačení lidí, ať kdekoliv nenapadá, měla držet. A tak dále. A hladavé končí. SPD je dovolená jen odlišná rétorika a prohlášení, že s něčím nesouhlasí, jako by byla v opozici, tak je opozicí v koalici. Já nepodporuji války, odpornou rusofobii a posílání peněz, které by se měly použít mírově a smysluplně ve prospěch lidí, kterým byly státem odebrány vyděračskými spojenými státy a fašistickou EU, kdy už se lidi vzpamatují. Asi až po válce, kterou podporují svou zabedněností, liknavostí, pohodlností, krátkozrakostí, nevím, jak bych to upřesnila. K tomu by se hodilo napsat, co říká Eric Snowden, že lidé si neuvědomují, jak těžké je říkat pravdu světu plnému lidí, kteří nevědí, že žijí ve lži. S úctou Lada V. Lado, jsem rád, že jste ten dopis poslala. Já s řadou věcí bych tam souhlasil, s některými méně, ono je to opravdu s tou klíčovou méně. Jak říkám, já jsem velmi zvědav, co teď udělá SPD kolem té smlouvy, kterou dostala od Babiše za úkol spolu s ostatními ministry dokončit. Ale ten odchod z vlády, jako vyjednávací prvek o tom jednat, to ano, což tedy před volbami by teď ovšem nebylo zrovna optimální. Ten musíme si také uvědomit, že ta opozice měla 92 hlasů a ANO z motoristy 93 hlasů. Takže ona by to dokonce i bez nich mohlo projít. Ale pokud by se motoristé rozhodli souhlasit s tou smlouvou, což je docela možné, tak je nepochybně podpoří i ODS a možná i Piráti, všichni, kdo dělali ty kšefty kolem paní Černochové, když jsem tahala cizí vojska opět. Já myslím, že přesto je pořád SPD jedinou zárukou, že se aspoň trochu ta vláda drží zpátky. Je na každém, aby si to posoudil, ale děkuji za ta cenná slova, za ten cenný rozbor. Budu nad tím ještě přemýšlet a moc se mě líbí, a znova bych to snad zopakoval, toho Snowdena, pro ty, kteří pak píší ty cedulky, že lidé si neuvědomují, jak je těžké říkat pravdu světu plnému lidí, kteří nevědí, že žijí ve lži. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku, po nějaké době si dovolím opět přispět do pondělní porady nepodvolených. Všímám si, jak se v příspěvcích i na protiproudu objevují termíny zelený či bruselský komunismus. Uvědomují si pisatelé, co vlastně píší, mají představu o tom, co se tady děje, mají znalost termínů, nebo se jen bojí nepravděpodobného návratu socialismu a spravedlivých trestů za zničení republiky a tudíž záměrně stračí komunismem. Socialismus a následně komunismus, který tady ale nebyl, vychází z myšlenky každému dle jeho zásluh a potřeb. Tedy, abych byl konkrétní, žádný politik, státní zaměstnanec, právník, doktor, umělec nemusí brát miliony měsíčně. Nesmí vysávat republiku jako pijavice, je to nemorální, ale říká dnes někomu něco termín morálka? On to ještě pokračuje, já tam ještě chvilinku půjdu. Tohle píše jistě vám známý lovec jelenů. Muž, kterého velmi respektuji. Ale tady bych prostě protestoval, protože já jsem přesvědčen, že to heslo každému podle jeho potřeba zásluh je nesmysl. Kdo bude říkat, jaké má kdo potřeby, jaký ten člověk řekne, já teď chci 6 aut a kdo rozhodne, že mu dá jen 5, nebo to je přece vulgární nesmysl ideologický. A podle zásluh, kdo je bude posuzovat? K tomu posuzování zásluh v normálním světě slouží právě peníze. Možná jsou kořenem všeho zla. A nemluvím o penězích, které jsou rozkrádány. Když pan Dvořák dnes z Pražského divadla velí nebo vykřikuje, že si žijem jako prasata v žiti, tak ano, on si žije, protože žije z těch dotací, co dostávají ta divadla. To je sprosté a to je samozřejmě nemravné. Ale to, aby si člověk, ten doktor, ten právník, ten dělník, ten vynálezce, ten podnikatel, aby nabídl společnosti něco významného a měl za to peníze, to je úplně správné. Všechno ostatní vede opět jenom k jinému typu socialismu, respektive komunismu, protože tam směřuje ta Evropská unie. Možná, že vím, o čem mluvím. A jenom abych to dočetl, v kontextu dnešní doby už chápu mnoha opatření za socialismu, která jsme tehdy považovali za omezování svobody. Ta opatření byla nezbytná, chránila republiku, chránila občany. I mně se to špatně přiznává, i já tehdy cinkal klíči. Toho, co se vybudovalo za socialismu, nám už moc nezbývá, chtějí vykrást úplně všechno, dojde i na nemovitosti lidí, dojde i na sociální jistoty, důchody, bezplatné školství, zdravotní péči, pokud občané neřeknou dost. A řeknou někdy dost. Nabyl jsem dojmu, že spousta vlastenců chce sice změny, ale jen do té míry, aby se nedotkli jejich výhod a zájmů. Jen málo kdo je dnes schopen se sám uskrovnit ve prospěch celku, ve prospěch národa. Zvoní nám hrana. Přeji vám i všem nepodvoleným hodně sil do nelehkých časů. Zdíky lovec jelenů. Aniž bych to k tomu cokoliv říkal, přistoupím k dopisu, který následuje. Vážený a milý pane Hájku, vím, že asi budu ve vašich očích vypadat

0: Si kontakt se světem ale udržuji přes počítač, dokud mi ještě funguje. A proto je pro mě hlavním zdrojem informací protiproud, i když občas mrknu také na iDnes. Seznam a ty další nesmysly jsem dávno vyloučila. Žijeme skromně, protože jako prodavačka s vysokoškolským vzděláním si moc nevydělám, ale mám nějaké přídavky a něco od Pepíkova tatínka, takže si nenaříkám. Já si totiž vůbec nenaříkám. Žijeme v krásné přírodě blízko Pánu Bohu. A když slyším nebo čtu pak některé komentáře z vaší Tea Party, tak jenom kroutím hlavou, co pak vás ti lidé vůbec neposlouchají. Sdílím vaši naději, že všechno dobře dopadne. I když nejsem katolička, ale jsem si jista, že na příslušnosti k nějaké konkrétní denominaci zase tolik nezáleží. Z vašeho rozhovoru s panem docentem Térou jsem pochopila, že se na to oba díváte velmi moudře. On si to všechno o každém z nás nakonec rozhodne jen náš pán. Chtěla jsem vám prostě napsat, že ne všichni si nutně naříkají. Nemusím mít moc, ale vím, že navzdory všem hrozbám žijeme v nejlepším z možných světů, jak jste také nedávno řekl. Měli bychom být vděční a každodenně za to pánu děkovat, že nám dal tak krásný kousek země, který naši předkové pro nás uhájili s jeho pomocí. Díky za to, co děláte, asi jako jediný v celé té alternativní mediální skladbě, tedy alespoň co já vím. Za to, že se přiznáváte k pánu Ježíši, že šíříte naději, která ty časné problémy nekonečně přesahuje, jen to mnozí ke své škodě ještě nebo už nevědí. Modlím se za vás, stejně jako vy za nás. Andrea P. Amen.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Krásné páteční na večer všem, kteří právě teď posloucháte Svobodný vysílač. Krásný poslech všem, kteří teprve se chystáte poslouchat. No a úplně nejkrásnější pozdravení těm, kteří nás posloucháte pravidelně. Vítá vás Petr Václav tady z Midgardu. No a máme před sebou víc než 2,5 hodiny toho, co si můžeme říct. A já mám dneska pro vás opravdu, ale opravdu výbušná témata. No, skládá se nám skládačka, která je naprosto neuvěřitelná. Kdybych vám ji řekl před půl rokem, tak mi nebudete věřit, protože před půl rokem jste mi těžko chtěli uvěřit, že Ruská federace dá na stůl dohodu 2+4 a že země bývalého východního bloku spadnou zpátky pod dikci Moskvy. A já vám dneska řeknu úplně co jiného. Bude to ještě horší. Tak, těšte se. Tak pojďme se na to podívat, kdo má dneska svůj svátek. Kdo, že to dneska slaví? Kristýny, Kristiny a Kristen. Kristýna je krásným jménem s křesťanským původem. Jeho nositelka je krásná zvenčí i zevnitř. Píše se to tady. Jméno nosila například švédská královna Kristýna I. Švédská. Dnes je jeho nositelkou populární americká zpěvačka Christina Aguilera, herečky Kristen Dunst, Christine Larkin nebo Kristen Bell, především díky upírské sáze. Twilling se proslavila také americká herečka Kristen Stewart. Jméno však nosí i české herečky, například Kristýna Hlaváčová, Kristýna Kociánová nebo Kristýna Leichtová. Jméno patří i k modelce Kristýně Lebedové nebo tanečnici Kristýně Kloubkové. Také slovenská zpěvačka Kristýna Peláková si umělecky nechá říkat jménem Kristýna. Nositelkou jména je také česká beach volejbalistka Kristýna Kolocová, která tvoří dvojici s Markétou Slukovou. Od olympiády v Londýně jsou známé jako Kiki a Maki. Kiki a Maki, no. Ženské křestní jméno Kristýna je původem z řečtiny, stejně tak i další varianty jména jako Kristina, Kristýna a podobně. Jméno se překládá z řeckého slova Christianos jako křesťan, respektive křesťanka. Jméno Kristýna nosí v České republice 42 461 nositelka. Je to 39. příčka. Co se týká Kristiny, tak těch je 7797, 95. příčka. A Kristen, to je 9 kousků tady máme, 2827. příčka. Mezi nejčastěji používanými jmény, tak. Kristen je opravdu minimální. Tak, milé Kristýny, milé Kristiny i milé Kristen, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promožování. Pěkně si to užijte, hezky si to oslavte, je pátek, den velkého juchu, jak se říkají na jedné stanici, a víkend bude takový, jaký bude, sluníčkový, ale ne moc teplý. Teď jsem se byl projet trochu na motorce a bylo to příjemné sluníčkové, ale nebyl vyložený pařmák, takže to šlo. No a doufám, že i vy budete mít pěkný víkend. Takže Kristen, Kristiny i Kristýny, to jsou jména, která pokud nese někdo z vašich přátel, známých, příbuzných, blízkých, tak jim nezapomeňte popřát. Protože když jim popřejete, tak jim uděláte radost. Nadělíte jim tedy kus života navíc, protože jim posílíte imunitní systém. Uf, takhle to zavřu, šup a je to dole. No a pojďme se vrhnout na nějaká témata. Možná bychom se nejdřív mohli podívat na to, co nám vždycky pošle Božena Blanka, agenturní zprávy, na nás čekají 24. července, to je právě dneska. Lekce dějepisů. 24. července 1728 vypukla z Kamčatky loď, vyplula z Kamčatky loď svatý archanděl Gabriel pod vedením Vituse Beringa a zahájila tak svou legendární plavbu. Bylo to začátkem první kamčatské expedice, jedné z nejodvážnějších kapitol v historii Ruska. Co tam máme dál? Ruští námořníci a průzkumníci překonali bouře, chlad a neznámo, aby dokázali, že Asie a Amerika jsou odděleny průlivem. Zmapovali obrovské území a objevili nové země. Díky takovým expedicím si Rusko upevnilo svou pozici na Dálném východě a v severní části Tichého oceánu. Bering a jeho společníci projevili skutečnou odvahu a profesionalitu, vlastnosti, které vždy charakterizovaly ruské průkopníky. Dnes, když znovu osídlováváme obrovská území naší země, tyto činy nás inspirují. Rusko je nejen obrovské území, ale také duch těch, kteří ho objevovali, bránili a rozvíjeli. Ať v nás vždy žije touha po novém, odvaha a láska k vlasti, sláva ruským průzkumníkům. Tak a teď o agenturní zprávy si řekneme. Tak, přehled krátkých agenturních zpráv. Podle asi nějaký oznámení, ježišpane. Podle prohlášení jemenských tady musí vyskakovat nějaký blbej ten. Tak, chviličku, já se nalistuju zpátky. Mě tady odvedlo. Tak. Podle prohlášení jemenský Hutíové útočili na dvě saúdské tankerové lodě pomocí balistických raket, řízených střel a bezpilotních letounů. Evropská unie může povolit Řecku pokračovat v přepravě ruského zkapalněného zemního plynu LNG. No, tak se překul. Tři tankery se pokoušely projít Hormuzským průlivem, na jedné z nich došlo k výbuchu. Oznámil korpus strážců islámské revoluce. Tvrzení Spojených států o přítomnosti agentů ruské rozvědky v Mexiku jsou pokusem Washingtonu odvést pozornost od vlastních ne příliš lichotivých činů, uvedla ruská ambasáda v Mexico City. Ruské síly zasáhly od 11. července v ukrajinských přístavech a na moři alespoň 28 plavidel, která přepravovala náklad vojenského určení a palivo pro ukrajinské ozbrojené síly. Vyplývá to z výpočtů, které vycházejí z údajů Ministerstva obrany Ruska. Ruská federace vyzývá strany konfliktu ohledně Iránu, aby se zdrželi kroků, které by mohly vést k rozšíření geografického rozsahu tohoto konfliktu, uvedla Maria Zacharovová. Drapaty je v Rusku obviněn v několika trestních řízeních, včetně případů terorismu, informovali agenturu TASS zástupci orgánů činných v trestním řízení. Více než 40 lidí zemřelo a 650 tisíc utrpělo škody v důsledku povodní na severovýchodě Indie, uvedl úřad pro likvidaci následků přírodních katastrof státu. Vyslanci zemí Evropské unie schválili zkrácený 21. sankční balík proti Rusku, informovala agentura TASS odkazem na zdroj. Japonsko bude nadále budovat vztahy s Ruskem v souladu se svými národními zájmy, uvedl ministr zahraničí. Rubio uvedl, že Saúdská Arábie má v úmyslu rozvíjet mírový jaderný program. Přibližně 12 000 lidí bylo evakuováno kvůli lesnímu požáru o rozloze 2000 hektarů na západě Francie, informovala televizní stanice BFM TV. Společnost Rheinmetall Německá firma z odvětví obraného průmyslu byla soudem v Moskvě na základě žádosti vojenské prokuratury nucena zaplatit přes 47 milionů eur, informovala agentura TASS. Ruská federace nadále udržuje pozici, že je nutné zabránit šíření jaderných zbraní, ale právo na využívání jaderné energie by měl mít každý stát, prohlásil Peskov. 2 miliardy dolarů měsíčně budou ztráty Ukrajiny v důsledku přerušení přístupu lodí do přístavu Oděsa, Černomorsk a Jug. Vyplývá to z výpočtu agentury TASS na základě údajů Ministerstva zemědělství země. Rubio označil Mezinárodní trestní soud za hloupou organizaci. Zdůraznil, že Spojené státy se nikdy nepřipojí k mezinárodnímu mezinárodnímu trestnímu soudu a nebudou tolerovat, pokud se soud pokusí přijmout opatření proti americkým občanům. Vučič prohlásil, že dodrží své slovo a v září nebo začátkem října oznámí termín parlamentních voleb v Srbsku. A propos, jestli se nepletu, tak v Srbsku by měl být momentálně, nebo byl tam teďko Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem. Tak uvidíme, co přivezou za info. V brazilských školách bude zavedena výuka ruštiny jako cizího jazyka, oznámilo Ministerstvo školství Ruské federace. Cena ropy Brent na londýnské burze ICE překročila 99 dolarů za barel, což je nejvyšší hodnota od 27. května 2026, vyplývá z údajů z obchodování. Incident s Ruskou v Gruzii je záměrně nafukován zahraničními agenty, prohlásil premiér republiky Kobašidze. Proto jim dávají jedno označení. Neonacisté. Urážlivé prohlášení nového velitele ukrajinských ozbrojených sil vůči ruskému lidu ukazuje neonacismus kyjevských úřadů, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Ruska Maria Zacharovová v reakci na slova Drapátia, který nazval obyvatele Ruska národem, který nemá právo na existenci. Maďarsko může utrpět vážné finanční ztráty v důsledku sankcí Evropské unie, které přiměly ruské partnery odstoupit ze společného projektu výroby železničních vozů pro Egypt. Jak uvedl Maďar, ohledně této záležitosti bylo zahájeno interní šetření. Nedokončení projektu, který je v ohrožení, může vést k vysokým pokutám pro maďarské dodavatele. Více než 8300 obyvatel Donbasu zahynulo v důsledku agrese Kyjeva od roku 2014, uvedl Bastrykin. Rusko připomíná Spojeným státům, že to byl právě Trump, kdo slíbil ukončit konflikt na Ukrajině během jednoho dne, uvedla Maria Zacharovová. OSN se vyhnula hodnocení výroků Drapata o Donbasu a Rusku. No. Vidno, že jaksi nálepkování bez důkazů je velice módní záležitost. My se teď posuneme do České republiky zase na jednu rozkrádačku. Já už jsem tady k tomu měl jeden příspěvek, ale tady je zajímavé, že tady v tom příspěvku nejsou jenom lidi z řeknu alternativních médií a řeknu lidi, kteří nejsou ve spřežení s fialovcema, ale jestli si vzpomenete, jak se jmenuje ten člověk, který třeba uvádí 360 na jediný chlap, který je v 360 na Prima CNN News, tak ten je tady zapojený do té debaty a mnohem rovnoceně tady v podstatě komunikuje, protože oni ho tady konfrontují s tím, proč to jako novináři nerozebrali, když je to opravdu obrovská kauza. Čeho se týká, No zase obrovského tunelu, kde se vyváděly obrovské peníze a kde se prostě kradlo na veliko. Pozor, kradlo se v miliardách. Takže takhle za té fialové vlády to vypadalo.
1: Která agentura získala 4,2 miliardy? Tak prosím.
2: Je to agentura No Limits? Já jsem tam někdo psal, to je pravda, já jsem to viděl a psal jsem tam, že my tomu potřebujeme zjistit víc informací, protože ta informace je dost jako kusá. Každopádně je to agentura No Limits. Ona si pořídila krásný velký sídlo v Pražském Karlíně nedávno. Vlastně kde sídla dřív Ekonomia, ta odešla z těch prostor a teď tam sídlí agentura No Limits. To velmi jako gratuluju, honosný prostory. A spolumajitelem je tady syn bývalého poslance ODS, Jan Vidím, že ti lidé byli, nevím, jak to dopadlo, vlastně chvíli stíhání kvůli krácení DPH, možná to ještě pokračuje. Tak nevím, hele, jako zjistíme, podle mě to je zajímavý.
3: 4,2 miliardy.
2: 4,2 miliardy.
3: Za marketing vlády do jedné agentury, to je jako ohromná částka peněz. Tak pro srovnání do dvou zdravotních pojišťoven se teď naleje 8 miliard. Aby zachránili všechny ty pojištěnce, co tam jsou, nás všechny, kteří si to platíme. Já jsem třeba jedním z těch klientů. Tak 8 miliard je potřeba na záchranu dvou, takže dejme tomu 4 pro jednu. Tak úplně ta stejná částka šla za 4 roky jedné jediné agentuře.
2: Počkej,
3: mediální.
2: Jelikož víme, jak fungují mediální agentury, a to je na tom to největší kouzlo, tak ty mediální agentury mají s těma médiama, do kterých jdou ty peníze, domluvený takzvaný kickbacky. Kickback znamená, že ta agentura investuje tady tu částku do toho média a to médium na základě vzájemné dohody vrátí od 25% do 50%, klidně polovinu či částky. Takže já bych chtěl vidět ten kickback z těch 42 miliardy. To mohlo být klidně 2 miliardy korun. Vrácených. A ty tam lidé už zůstanou. Protože to už stát neskoumá pak. Jo? Už nekouká, jak to bylo utracené. Protože to na papíře vypadá, že to bylo utracené.
3: Hele, úplně efektivní práce to nebyla, jako dobře odvedená práce to nebyla, když celou dobu i vlastní voliči současné vlastní vládní opozice jim fakt jako hodně vyčítali, že blbě komunikujou. Tak jo, fakt to... nevím, jako za co se ty prachy utratily. To je obrovský balík peněz. Se jako neumím vůbec
2: představit. My vás představit. Můžeme uklidnit.
3: Že my si ty peníze fakt
2: peníze
3: nebereme.
0: Miliardu ročně. Miliarda je prosím vás 1000 milionů. 1000 milionů posílala Fialova vláda jenom jedné, teď my nevíme, kolik ještě se vynoří, jo. Jenom jedné té mediální agentuře zpřáteleného bývalého synáčka bývalého poslance a člena ODS Vidíma. To byl taky pěkný výkuk. A oni v podstatě zabezpečovali ty správné informace, do toho ještě najali Foltýna a vytvořili spoustu jakoby. Takže Goebbelsovo ministerstvo pravdy, jo, by se normálně červenalo. To, co oni tady vytvořili. A to, jak dojili stát, prostě to posílal stát. Vláda si platila agenturu, která měla komunikovat správně občany přes média tak, aby občané je znova zvolili. Rozumíte tomu? Prostě vláda utratila 4,2 miliardy za to, aby je po 4 letech znova lidi zvolili. Čili aby se vykresloval obraz toho premiéra nejlepšího z nejlepších. Aby se tady vykreslovaly obrazy těch ministrů, jako je Černochová a spol. Nebo Vykulená Čivava. Prostě, že oni byli ty nejúžasnější a oni to nejlépe tady dělají jenom pro vás. Oni si Oni zaplatili 4,2 miliardy z peněz daňových poplatníků na svoje znovu zvolení. Protože to byl hlavní cíl té mediální masírky občanstva. Ovšem, když už někdo začne krást, jo, tak krade tak, že ani neodvede pořádně tu práci. A prohráli volby. Víte, jaký by byly výsledky voleb, kdyby tam netekly takovýhle peníze? A to my ještě nevíme, jaký peníze tekly zase někam jinam, jo. V rámci rozkrádání a v rámci ovlivňování. V rámci manipulace s veřejným míněním. Oni utratili za manipulování občanů miliardy z jejich peněz. Vzali peníze těch občanů a těma penězma si najali profesionální agentury, které měly zabezpečit, že oni je znova zvolejí. Můj tatík by řekl, já bych jim ty držky nenažený roztrh u toho koryta. No nic, pojďme dál. Pojďme dál, protože Česká republika je samé překvapení. Ono je to totiž jaksi časem. To všechno vyjde. Pak tady máme nezávislou českou televizi a to je nezávislá, nemainstreamová, tedy pro občany přinášející vyvážené zpravodajství televize, čili veřejnoprávní televize, která má pochopitelně za úkol přinášet vyvážené zpravodajství o skutečném stavu věcí. Tak nemějte mě za blázna. No jo, vím, že má to trochu háček, víte. Ono se tak něco tak trochu ukázalo. Závidím lidem v určitých momentech, kteří znají ty cizí jazyky, když dneska máte plno překladačů a tak. Já jim to trochu závidím, protože mají určité možnosti, které já nemám. Jo, já jsem na tu angličtinu, prostě já holt nejsem. Protože a zkrátka, tak mám rád jiné jazyky, to za A. Za B, prostě to je tak. No, ale naštěstí mám kamarády anebo lidi, kteří to ovládají. No, tak se pojďme podívat, jak některé neziskovky a veřejnoprávní média, jak jsou spřažená do určité formace, která zase má za úkol manipulovat veřejností. Takže až někteří blbečci budou řvát někde na ulici, že my tu naši českou televizi nedáme, blbečci a blbečky, laskavě se informujte a otevřte oči a začněte navnímávat, kdo tu televizi platí. Jo, platí občané svými poplatky, ale pozor. Pak jsou tam peníze, které pochopitelně jdou skrze nějaký rozsejpací rastr, skrze nějaké smlouvy a dohody určitým lidem na to, aby ti lidé vytvářeli určité typy programů, určitě nějak zaměřené, které mají lidem ozřejmovat a vysvětlovat určité věci tak, jak se chce. Víte, kdo je takovým donátorem třeba České televize? To je třeskavé téma. Představte si, že několik let si tady americká vláda platila Českou televizi. Lidi v České televizi. Platila si tady v naší nezávislé televizi. Si tady platili programové jaksi složení. Nevěříte? Tak pojďme se na to podívat. Mám tady jisté odhalení.
4: Vláda Spojených států posílala miliony korun České televizi během covidu. Když navštívíte veřejné transparentní údaje o výdajích Spojených států na adrese usaspending.gov, narazíte na zajímavé záznamy finančních transakcí týkající se nejen České televize. Po zadání klíčového slova Česká televize se vám objeví seznam finančních transakcí, ale v seznamu uvidíte pouze Člověk v tísni. Už to samo o sobě je zvláštní, nicméně po rozkliknutí kterékoliv položky jsou údaje ještě více znepokojivé. Uvidíme, že nezisková organizace Člověk v tísni je vedená a známá pod více romény. Jedním z těchto aliasů je dokonce Česká televize. Pokud zadáme čerpání financí za všechny minulé fiskální roky, objeví se částka, kterou tato neziskovka čerpala přímo od vlády Spojených států. Celkem ve výši 30 milionů dolarů, tedy něco kolem 630 milionů českých korun. S podivem se jedná výhradně o roky spojené s pandemií COVID-19. Zde je možné vidět tok financí do této neziskové organizace za jednotlivé roky. Zarážející je, že Člověk v tísni zde figuruje pouze jako takzvaný child recipient. Zásadní rozdíl mezi child recipient a parent recipient je následující. Child recipient, takzvaně podřazený příjemce, je příjemce navázaný na parent recipient a dědí od něj určité vlastnosti, nastavení nebo vazby. Parent recipient je nadřazený příjemce, je tedy hlavní příjemce vedený jako takzvaně rodičovský záznam. Tedy hlavním příjemcem parent recipient je Česká televize. Pokud dáme opět všechny fiskální roky pouze u České televize, vidíme, že ČT čerpala 4,2 milionu dolarů, tedy něco okolo 88 milionů korun, a to od vlády Spojených států v době covidu. Nabízí se hned několik otázek, proč? Proč čerpala ČT od vlády USA 88 milionů korun během největší pandemie v moderních dějinách, když má být za účelem její nezávislosti placená výhradně z koncesionářských poplatků? Další proč? Proč je nezisková organizace Člověk v tísni známá a vedena v úřadech a účetnictví americké vlády pod aliasem Česká televize? Pokud je všude u transakcí Člověk v tísni jako hlavní příjemce, parent recipient, vedena Česká televize, nelze se ubránit domněnce, že nezisková organizace Člověk v tísni zde může figurovat jako bílý kůň pro finanční toky za účelem ovlivňování informací a veřejného mínění. Napište do komentářů, co si o tom myslíte vy.
0: O čem vlastně to tady teďko ty dva příspěvky byly? Ty dva příspěvky byly hlavně o tom, jak je ten svět vykresloval, respektive v jakém prostředí existujeme. Kdo platí, ten určuje obsah. To je přeci jasné. Umíme si představit, že asi v době covidu se za tyhle ty peníze najímali speciální odborníci, protože jako nějakých 5 až 7 miliard v televizi nestačí. To je málo. Víme, že tam je nějakých přes 3 tisíce smluv na provedení práce a tak dále. Čili to jsou smlouvy i s těma redaktorama, kteří jsou tam zaměstnaný a tak dále. Čili tam tečou velký peníze prostě z té televize ven nějakým lidem. Takže umíme si asi představit, jak relevantní byli ti rádoby odborníci a experti, kteří byli najímáni za ty peníze, byli najímáni takový ty zrzaví pěstouni tasemnic ve vlastních střevech a podobně. Takovýhle šílenci, blázni, magoři, prodejné děvky různých odborností byly najímány za tyto peníze a vytvářeli tady prostředí strachu, prostředí, ve kterém lidé uvěřili, že ten covid opravdu je takovej a makovej. Občas se mě někdo ptal, proč by to dělali, nebo kde by na to vzali peníze a tak dále. No to si tady jako vlastně vysvětlujeme. Že Fialova vláda ovlivňovala, jsme si říkali, že 3,2 miliardy jenom jedné agentuře pustili z peněz daňových poplatníků. Nebylo na spoustu věcí. Dělali se tady sbírky na nemocné děti a dělají se tady sbírky na nemocné děti. Občané se skládají na různé věci a z peněz občanů se financuje to, aby občané úplně zpitomněli z toho, jak úžasná vláda je ta Fialova vláda. Pak tady máme otázku, proč? Proč americká vláda České televizi v průběhu covidu platila tyhle peníze? Aby se neobjevili různí lidé, aby to bylo odfiltrované od určitého typu informací, aby se pro amerického miláčka Gatese a americké farmaceutické firmy razila mediálně ve veřejnoprávní televizi cesta pro jejich smrtonosné vakcíny. A tak dále, a tak dále. Čili to je důkaz toho spiklenectví. To je důkaz toho, že ty věci byly zaplaceny. Proč nám o tom nikdo neřekl? Proč nám Česká televize na rovinu neřekla, že dostali jsme budget peněz od americké vlády, aby jsme byli nápomocni v těch věcech? Přece to by měli říct. Proč si to musíme dozvídat až zpětně? Kdo byl těma penězma placen? To by se taky dalo dohledat, jako na co byly používány ty peníze. A proč vůbec spojení Člověk v tísni a Česká televize? Protože Člověk v tísni, to už jsme se tady říkali v určitém typu programu, Člověk v tísni v podstatě má koupený mediální prostor v České televizi. Však tady ten článek o tom byl, vzpomínáte si? To Paukner objevil, že jo, Tomáš Paukner. To jsem tady četl. To je zase to zapadá do sebe. A teď, v tomto lobistickém marketingovém prostředí, které se má jaksi tvářit jako skutečnost, tak jsou určití lidé dosazeni ještě do určitých funkcí a je jim s všemi možnými způsoby nahráváno, aby nejdřív se do té funkce dostali a potom, když v té funkci jsou, tak to, co páchají, tak aby se mediálně pokrývalo a občanstvo bylo spokojeno. Budu dneska tady otvírat téma vojenského puče v zemích Evropské unie a budu tady otvírat téma, které přesně, a to jako nedělím si iluze, to není jenom Česká televize a Česká republika, to zcela bezpečně je na Slovensku a všude. Jo. Tedy, co se připravuje v takto uměle vytvořené vizi o nějaké podobě světa, kterou nám tady vytváří na zakázku, zaplacení, uplacení prostituti a prostitutky. Co se má stvořit? Co se připravuje? Co se má mediálně pokryt, aby to lidi spolkli? A jak to dopadne? To si taky řekneme, ale až po písničce. Pojďme si zahrát.

0: No, to už jsme si zahráli. Já teď se pojďme pustit. Takže máme tady připravené prostředí, máme ho pěkně promasírované, všichni vědí, co mají dělat, jsou nakoupení, budou dostávat témata a ty budou opracovávat a pasírovat to do té společnosti a budou těm líným a hloupým, kterých je většina, protože nemají čas něco, dělat si názor na něco, tak jim budou do hlavy rvát prostě ty mantry o tom, jak ten svět je, jaký je vlastně, aby věděli, jaký je svět. A potom, kdo v tom světě je ten hodnej a kdo je ten zlej. No, my tady máme jednoho takového opravdu ošklivá, který je připravený sehrát určitou velice, velice nehezkou roli. No ale zatím se podíváme na to, jak je prolhanej. Jo? Jak je prolhanej, protože on vykládal spoustu věcí, které nejsou pravda. Pochopitě on lže dál, jo? Ale to vůbec, aby se dostal do toho křesla a mohl bydlet na adrese, která mu vůbec nepřísluší. Protože i když on tam těch zrádců taky bydlelo dost, no tak by tam vůbec neměl být, protože kdyby mluvil pravdu, tak by ho pravděpodobně nezvolili.
1: Nicméně Petr Pavel říká, že neměl s tou rozvědnou činností nic společného, že to prostě patřilo té jeho práci. On byl tehdy samozřejmě vojákem profesionálním.
2: Tak on do roku 19...
1: On říká tady, že vy lžete, protože on s tím...
2: No já si myslím, že bohužel jako o své minulosti, že Petr Pavel, je mi líto, že musím říct tady ten termín, ale prostě on často o sobě říkal, že je člověk, který pouze někde se plazil po zemi, v lese, že byl cvičen a tak dál. Skutečnost je jiná. Od roku 1988 byl v takovém velmi utajovaném kurzu, který znamenal vlastně jeho celodenní zaměstnání, byl kádrovým příslušníkem vojenské rozvědky a byl cvičen vlastně na dráhu toho rozvědčíka a podle toho, co jsme měli možnost najít v dokumentech, tak byl cvičen pro práci s agenturou. To znamená, on byl cvičen jako člověk, který měl vlastně řídit agenty, počítalo se s tím, že bude vysazen do zahraničí a ta samotná rozvědná škola byla součástí práce toho rozvědčíka.
1: Když se přeci jenom, když jsme se dostali i těm ostatním kandidátům, on byl v NATO samozřejmě na velmi vysoké pozici, měl prověrku, představuje tedy tato jeho minulost nějaké riziko, protože prověrku zřejmě dostal, byl na jedné z nejdůležitějších pozic v Severoatlantické
2: alianci. Prověrku, kterou já jsem viděl, kterou zveřejnil na svých stránkách, tak mu podepsal jistý kadlet a byl to Národní bezpečnostní úřad, který vlastně jako národní bezpečnostní instituce připravuje pro NATO vlastně prověrky pro takovéto funkce. V Hospodářských novinách nedávno vyšel článek, kde je popsáno vlastně, že pro tu funkci stačí takováhle prověrka na té národní úrovni a tam se ty standardy postupně měnily. Tam z začátku měl být důraz i na zkoumání té minulosti. Já bych chtěl připomenout, že třeba otec Petra Pavla byl zástupce náčelníka Západního vojenského okruhu, což teda byla velmi vysoká hodnost vlastně v rámci Československé lidové armády. Říkám to taky proto, že on na něj často odkazuje jako na svůj vzor. A od roku 1966 byl agent vojenský kontrarozvědky, jo, to znamená státní bezpečnosti. Já vůbec nechápu, jak je možný, že tu prověrku dostal. Já neznám ty okolnosti, jenom říkám, že podle mého názoru, pokud někdo byl v takhle vysoké funkci a zároveň sám byl ve vojenské rozvědce, tak je pro mě jako nepochopitelné, jak je možné, že prošel. Ale já nejsem ten, kdo o tom rozhoduje, já jenom říkám své zkušenosti historika a myslím si, že Petr Pavel vlastně o tady tom kurzu nemluvil, že říkal, že studoval na vojenské akademii Antonína Zápotockého, ale to bylo krytí pro tzv. Zpravodajský institut. To byla část té rozvědky, která ten kurz dělala.
0: No a co ta jeho lady? To je nemlich to samé. Takže má to dvě roviny. Současný prezident lhal v té volební kampani, protože nepřiznal, že pracoval u tajné, vlastně tak, jak byl někdo STBák, jako někde, tak on byl ve vojenský kontrarozvědce. Navíc byl z velmi exponované rodiny politicky, protože to nebyl jenom nomenklaturní kádr, ten jeho tatínek. Takže to byl rozvědčík se vším všude. Taky Marta Kubišová si to užila, jako když, jo, když jí jako chartistce tak on dával, to byla tak poškozená. Takže možná, že ten, kdo podepisoval nějaká hlášení o tom, co ta Kubišová všecko dělala, aby za to, dejme tomu, někdo potrestal, tak který teďko dává to vyznamenání, jo, ale hroší kůže je hroší kůže, no, tak s tím se nic nenadělá, ale takže on lhal v té volební kampani, no a potom, když teda si to vybavíte, tak on byl ve vysoké funkci a v pozici v NATO, no a tam musel mít nějakou prověrku, že jo. Tu prověrku mu tady dali. On byl agent východu vklíněný do nacistických struktur v NATO. Já jsem se tomu smál, ale to vůbec není, když se tím zamyslíte, to vůbec není k smíchu. To znamená, že buď ta kontrarozvědka už patřila CIA v tu dobu, nebo agenti kontrarozvědky socialistické nebo komunistické, chcete-li, přešli do zpravodajských služeb CIA. Pak je možné, že akceptovali nějakou prověrku, kterou mu tam někdo podepsal. A nebo je možné, že všichni ultrazrádci, křiváci a pokřivený charaktery mají záchytný bod kariéru v NATO. To já nevím, jak to je, ale rozhodně je to hodně zvláštní, když vám někdo nasadí trojského koně do vedení NATO. A nebo je to opravdu tak bezcharakterný a bezpáteřní člověk. Člověk. Co to zní? Wow, to je masakrální. To je prostě masakrální. To bylo, než ho zvolili. Jenomže pozor, on s tím lhaním a s tou manipulací pochopitelně nepřestal. Ani v současnosti, jo. Víme tady ty kauzy, který tady rozjel. Teďko poslední kauzu, kterou rozjel, tak to je kauza, kdy jaksi tvrdí, že on teďko musí zachránit tu demokracii v České republice. On, který zachraňoval nejdřív socialismus, pak zachraňoval komunisty, pak zachraňoval útočící na to, na kde koho, a teď zachraňuje demokracii v naší zemi výrokama, které jsou na hranici debility, kdy vykládá, že pokud někdo si dovolí použít a vznést jakousi námitku podjatosti, tak, že zpochybňuje tady ústavní soud třeba. To může vymyslet opravdu jenom jak bych to řekl, no. Tak skočilo mi tady úplně něco jiného. Musím to ještě načíst jednou. jsem dal tady příspěvek, který tady mám, a ihle, šup, a už tam byl jiný. No jo, to se stane. Viděl jsem příspěvek Jindřicha Rajchla. Přišla za ním z České televize slovenský mluvící redaktorka, mladá, úspěšně vystudovaná a úspěšně jaksi nabrýfovaná. A začala ho trénovat v tom, že má proto tolik sledujících, protože ty sledující jsou vlastně falešní profily, uměle vytvořený, a že se ho jde zeptat, co on na to teda říká, jako, že většina těch profilů a to blablabla. A začala spochybňovat, že třeba lidi, kteří mají 30 přátel, že nemůžou být věrohodnými, že nejsou věrohodní v tom smyslu, jako, že to nejsou nějaký trolí prostě profily a tak. No úplně, ale úplně šílený, jako oni jsou. A tak, tak se na to pojďme podívat. Tak který příspěvek máte na mysli? Z 200 tam byl jeden, který neměl fotku. A protože neměl fotku ten člověk, tak proto oni ho prostě, to je on. To jsou ty uměle vytvořený profily, který tam lajkujou toho Rajchla. A on říká, no, jako vy se mě ptáte, že většina těch je falešných. A já vám tady ukazuju, že z 200 a argumentujete, že to je proto, že nemají fotku. Tak když se podíváme, tak z 200 tady lajkujících jeden nemá fotku. To je ta většina? Nebo? A ona furt mlela a furt dokola a furt dokola a furt dokola. No jak naprogramovaný debil, jako jo. Takhle oni, to je ta novinařina, jo. To takhle oni dělají tu novinařinu. Ona si prostě usmyslela. No a tak, ale oni tomu rozumějí a oni to... Tak mi tam ukazoval jakoby nějaký další způsoby, jak si odsledování, kdo je kdo a tak. No, nedala si to vymluvit. Mlela pořád dokola to svoje. Takže to už pak opravdu hraničí fakt s debilitou, jako. A to nevíte, jestli z toho pitomce máte chytit za flígr a vyrazit z kanceláře. Nebo jestli se s ním vůbec ještě máte bavit, jo? Když ona vlastně neposlouchá.
3: Chcete důkaz toho, že Petr Pavel je buď naprostý diletant, nebo profesionální lhář, jenž záměrně mystifikuje českou veřejnost, aby v jejich očích poškodil vládu Andreje Babiše a vytvořil zde dojem, že se tady rozehrává nějaká snaha o nastolení totality a porušování principů právního státu? Tak tady jej máte. Petr Pavel uvedl výslovně, že označovat soud předem za podjatý je podkopáváním důvěry v českou justici. Víte, v čem je problém? Že podjatost lze dle ustanovení paragrafu 37 zákona o ústavním soudu

0: ústavního činitele České republiky. Pojďme si v roce 2028 zvolit někoho, kdo buď ústavu a ústavní zákony bude znát a bude je respektovat, anebo někoho, kdo nebude lhát. Hezký večer všem.
1: Usvědčili ho, že lhal v Ankaře, že si vylhával tam nějaká témata, vylhával si tam nějaká vyjádření většiny nějakých tam představitelů, to tam pouštěl do médií. Takže lhal o své minulosti, neustále lže a vymýšlí si, navrhuje, že bychom měli mít euro, protože to by nám bylo nejlépe. Navrhuje, že bychom měli mít, že bychom neměli mít právo veta. Navrhuje, aby nám bylo líp. Aby nám bylo líp, tak bychom neměli mít tedy svoji vlastní korunu ani hotovost. Aby nám bylo lépe, tak bychom neměli bychom rozhodně mít samostatnost a měli bychom mít začlenění do Spojených evropských států. A on by asi byl prezidentem těch Spojených evropských států. On největší, skoro Masaryk. Jo. On je poťouchlej, ten člověk. On není normální. Jako. Není si myslím vydíraný, aby takovýhle věci páchal. U něho je to sprostá vychcanost. Jako. Čili on se chová jako fakt sprostej lhář a diletant. On moc dobře ví, že lže. Moc dobře to ví. A vylhává a vynucuje si. Ale pozor, ono to jeho chování není jenom o tom, že lže. Ono je neskutečně nebezpečné. V kontextu vývoje událostí a vývoje stavu Evropy, jeho chování je velice nebezpečné. A pozor, dovolím si tvrdit, že to, co bude následovat v příštích týdnech, co se bude odehrávat v příštích týdnech a pár měsících tady v Evropě, za zavřenými dveřmi v nějaké uzavřené skupině zbrojních lobbystů byl projednat. Proto on musel v té Ankaře být. To byl ten hlavní důvod. Čili Evropu v příštích týdnech čekají veliké změny. Evropa projde obrovskou změnou. O té budu možná ještě mluvit, pokud se k tomu dostanu. Je to velice třaskavé a vůbec mluvit o tom se mi moc nechce, protože to považuji za něco tak obludného, ale čím dál tím víc naprosto jasně se vyvíjejícího, až je mi z toho špatně, až je mi z toho mdlo. No, když už jsme se bavili o tom perverzidentovi, jo, tak bych si dovolil možná tady na to teďko si zahrát takovou písničku. Od Abiagy, protože si myslím, že ona nám odpoví na všechny ty záležitosti, o kterých se tady jaksi bavíme. Takže proč si nezahrát angažovaně, když máme příležitost? Tak, že jo? Tak angažovaná píseň.

0: Ve vzduchu je trochu smradu, tohle všechno táhne z hradu. Jo. Otřes. Angažované písně mám rád. A možná si ještě zahrajem jednu písničku. Taky trefnou docela. Ale píše mi tady ještě Božena Blanka, počkejte, je nějaký téma o BRICS. Aktuální zprávy, nové zprávy. No, pojďme tedy. Na posledním summitu G7 bylo kromě 7 členských států pozváno několik dalších zemí, včetně Indie, Brazílie, Jižní Koreje, Keni, Ukrajiny, Saudské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů. To může odrážet rostoucí uvědomění si mezi mocnostmi G7, že jejich globální dominance již není tak nespochybněná, jako kdysi, jak jejich vliv postupně klesá, považují za stále více nutné zapojit vznikající mocnosti. Přesto, navzdory této měnící se realitě, tyto země pokračují ve světonázoru zakořeněném v imperialistickém výhledu. Vznik Sovětského svazu znamenal začátek úpadku koloniální a imperiální nadvlády. V polovině 20. století většina zemí dosáhla politické nezávislosti. Nadále však čelili obrovským vývojovým a bezpečnostním výzvám, protože jejich ekonomiky byly systematicky využívány pod koloniální nadvládou, zatímco jim byla odepřena příležitost vybudovat nezávislé bezpečnostní struktury. V tomto období se rozvojový svět spojil prostřednictvím hnutí nezařazeného a vytvořil nové možnosti spolupráce, míru a rozvoje. Kolem roku 1990, po rozpadu socialistického tábora, se globální rovnováha sil dramaticky posunula. Spojené státy se objevily jako jediná samozvaná supervelmoc a snažili se prosazovat unipolární imperialistickou agendu. Nedávný vývoj, zejména po americkém útoku na Irán a jeho neschopnosti vymanit se z výsledného konfliktu, však výrazně oslabil globální postavení Ameriky. Její hlavní spojenec v západní Asii, Izrael, také utrpěl pokles mezinárodní legitimity. Izrael je nyní mnohými vnímán nejen jako agresor, ale také jako stát obviněný ze spáchání genocidy, přičemž jeho chování čelí vážné kontrole v mezinárodních institucích. Rostoucí strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou zároveň ukazuje na vznik nového mezinárodního řádu. Dnešní svět není ani světem sovětské éry, ani hnutí nezúčastněných. BRICS nicméně otevřela rozvojovým zemím nové možnosti, jak posílit spolupráci a pokračovat v rozvoji prostřednictvím vzájemného partnerství. Dalším důležitým vývojem byl rychlý vzestup Číny jako ekonomické i vojenské mocnosti. Mezinárodní profil Pákistánu se také zlepšil díky své hlášené úloze při usnadňování diskuzí týkajících se možného porozumění mezi Íránem a Spojenými státy. Země, která do značné míry ztratila svou ekonomickou důvěryhodnost a geopolitickou relevanci, se opět ocitla hlášené úloze při usnadňování diskuzí týkajících se možného porozumění mezi Íránem a Spojenými státy. Země, která do značné míry ztratila svou ekonomickou důvěryhodnost a geopolitickou relevanci, se opět ocitla přitahující mezinárodní pozornost, nevím. Tradiční obraz Indie jako globálního obhájce míru mezi tím značně oslabil. Indie již více než 10 let neustále posiluje své strategické vztahy se Spojenými státy. Přesto USA zdá se, že prezident Donald Trump nepřikládá Indii žádný zvláštní význam. Jeho prohlášení po operaci Sindor, jeho výhruškách zavedením cel na indické zboží a důraz na ochranu amerických zájmů během indicko-amerických obchodních jednání odráží tuto realitu. Projev, který přednesl předseda vlády Indie v izraelském parlamentu Knesset během jeho návštěvy Izraele 25. února 2026 posílil dojem mezi mnoha pozorovateli, že Indie stojí pevně při izraelské vládě navzdory široké mezinárodní kritice svých akcí v Gaze. Mezitím je obranná spolupráce mezi oběma zeměmi stále hlavní prioritou. Současně obrovské množství obyvatel Indie a rozšiřující se trh zajišťují, že žádná velká globální mocnost si nemůže dovolit ji ignorovat. Nicméně způsob, jakým se premiér Narendra Modi choval během svého setkání s prezidentem Trumpem na summitu G7, podle mého názoru snížil jak jeho osobní postavu, tak mezinárodní image Indie. Posílil dojem, že zahraniční politika Indie je stále více v souladu se strategickými zájmy USA. Toto vnímání je dále posíleno měnícím se přístupem Indie k nákupu ruské ropy v reakci na americký tlak. Další důležitou otázkou je jednoznačná podpora G7 pro Ukrajinu. Za takových okolností, jaký postoj Indie nakonec zaujme? V letošním roce bude Indie hostit summit BRICS, protože předpokládá rotující předsednictví organizace. Na pozadí těchto geopolitických rozporů bude role Indie na summitu pečlivě sledována. USA ministr zahraničí Marco Rubio již uvedl, že Indie často podporuje americkou pozici v rámci BRICS a indická vláda toto tvrzení veřejně nespochybnila. To přirozeně vyvolává otázky o míře důvěry, kterou budou v Indii klást další členové BRICS a země globálního jihu. Zůstává také nejisté, zda ze summitu osobně zúčastní ruský prezident Vladimír Putin a čínský prezident Xi Jinping. Je třeba si také uvědomit, že Čína převezme předsednictví BRICS v příštím roce. Je důležité, aby Indie zachovala svou důvěryhodnost a posílila své vedoucí postavení v rámci BRICS. Za tímto účelem musí podniknout konkrétní kroky, které prokazují její závazek vůči globálnímu jihu. To zahrnuje podporu alternativ k americkému dolaru v mezinárodním obchodu, prosazování kolektivních bezpečnostních ujednání, nezávislých na imperialistických mocnostech a formulaci silnějších rámců pro obchod a rozvoj mezi rozvojovými zeměmi. Teprve čas odhalí, jak efektivně na tyto výzvy reaguje současná indická vláda. Nicméně směr, kterým se Indie rozhodne, musí být určen nyní. Doktor Arun Mitra, prezident indičtí lékaři pro mír a rozvoj a bývalý spoluprezident mezinárodní lékaři pro prevenci jaderné války, to je rádoby vidění role Indie západním zrakem. Indie pochopitelně zabezpečuje pro BRICS kontakt a komunikaci s kolektivním západem, protože to je nutné, je to důležité. Když spolu přestanou mluvit, tak to je špatně. Čili Indie byla asi zvolena jako nejsnažší komunikační článek, protože, když se na to podíváme, tak země jako Irán, také v BRICSu, čelí americké agresi, je silně vyzbrojována Čínou a KLDR, možná i s částí ruskými zbraněmi. A rýsuje se situace, kdy Čína a Rusko nebudou moci úplně dobře komunikovat s Amerikou, protože to bude válčící druhá strana. Ona už je dneska, ale bude oficiálně. Takže z tohoto úhlu pohledu bych řekl, že Indie byla vybrána jako diplomat a ona se tak chová. Ona neříká, protože jste agresorem, napadli jste Venezuelu, napadli jste Irán, my s váma nebudeme mluvit. To je špatný přístup. Někdo musí být ten, kdo bude přijatelný pro tu komunikaci s tou druhou stranou a bude přijatelný na obou pólech. Tak, mohli bychom se podívat, nebo bychom se měli podívat, na jednu takovou věc, kdy se Rusku podařilo ochromit Starlink nad Ukrajinou. To je takový signál toho, že může se stát, že vyřadí Starlink úplně jakoby z provozu. To by potom přineslo určitou nestabilitu jak protivzdušné obrany, tak útočících operátorů, protože by ztratili schopnost jakékoliv navigace. No, my se podíváme ještě na některé věci, jak je vidí Scott Ritter, protože málo se bavíme o Iránu a víme, že že byl sestřelen vysoký důstojník Pentagonu v F-35, ne, v F-15Ečko. A amici museli podniknout trošku diletantsky jaksi záchranu. Jo. Nevím, já bych tohleto téma možná ještě trošku odhrnul. Jenom řeknu, že situace momentálně, kdybych ji zhrnul velmi jednoduše, je taková, že Hormuz je zablokovaný. Američani udělali další útok na Irán a Iránci odpověděli tak, že v Bahrajnu, v Kuvajtu a v dalších zemích Blízkého východu, kde mají Američani infrastrukturu, tak jim je totálně rozsekali. To znamená, že rozsekali jim armádní majetky, rozsekali jim armádní infrastrukturu. Varovali Bulhary, že pokud by Bulhaři chtěli poskytnout jaksi infrastrukturu vojenského typu pro nějaké vojenské údery na Irán, takže to rozsekají i v tom Bulharsku. To znamená, že z Bulharska udělají těžce nestabilní zemi, což by znamenalo, že prostě se můžeme rozloučit s nějakýma dovolenýma v Bulharsku. A to je za A. Za B, dalším krokem, to varovali přímo Trumpa, že pokud ještě bude Amerika útočit na Irán, tak jako další cíle budou majetky Donalda Trumpa na Blízkém východě. To znamená v Dubaji a všude tam ty jeho hotely a co on má, takže že mu to rozsekají na padrť. Že oni mají jako munice dost. Zatímco Izraeli dochází, Americe dochází, v podstatě už používají velice drahou munici, když takhle řeknu, na řešení jednoduchých situací. To znamená, že je vidět, že už jsou vystřílený z toho levného, teď musí posílat velmi drahé, sofistikované rakety. A z těch budou brzy pochopitelně taky pryč. Budou mít utrum, prázdný sklady. Proto Evropa honem, jako do Ameriky musí cpát peníze, aby se zbytku surovin a z toho, co mají, ještě zbrojaři mohli přijmout zakázky. Jedna to je otázka držení dolaru a druhá to je otázka jakoby bohatnutí zbrojařských firem. Takže vypadá to tak, že Irán to veme z jedné strany a v určitou dobu se potkají s osvobozeneckou ligou nebo s osvobozujícími vítěznými mocnostmi, kterými bude Bělorusko, Rusko, Čína a KLDR. A já vám prozradím, že přijde čas a Evropani budou šťastní, že je tato koalice spojenců osvobodí od nacistického jha. To je budoucnost, krátká budoucnost pro Evropu. Ono totiž se to celé takto vyvíjí. Celé se to takto vyvíjí. Irán vyzval Rusko, aby udeřilo na Británii, aby udeřilo na Kanadu, na USA, na Evropskou unii, na všechny, kteří v podstatě proti němu dneska na té Ukrajině bojují. A proč Irán vyzval Rusko? No, protože přišel čas vymítit toho satana a jeho přívržence a jeho stoupence a logicky tedy tím pádem i nacisty, vymítit je z povrchu planety Země. Mají k tomu mandát podle charty OSN, článek 106.7, tam se to jednoznačně píše. Rusko je mocností, která na to má právo podle této charty. Takže nic proti ničemu. A protože se čím dál tím víc projevují ty nacistické paralely s tou druhou světovou válkou a s růstem nacismu v Evropě a v tom kolektivním západě, no tak tomu Rusko má veškeré oprávnění. Na území Evropy je spousta bojovníků oddaných nacismu, jsou vyzbrojeni a čekají na povel. Chování Petra Pavla zapadá do jakéhosi modus operandi, které nasvědčuje tomu, že jakákoliv vzpoura proti naplánovanému vybudování čtvrté říše pod názvem Spojené státy evropské se trestá. Bude-li asi pokračovat tak, že nebude chtít podepisovat žádný zákon a všechno bude zdržovat a bude se to vracet. Dneska to dělá i Senát. Takže brzdí a blokuje práci této vlády, tak si myslím, že si koleduje o velký problém. Ale on to má vymyšlený, respektive jeho loutkovodiči to mají vymyšleno tak, že on bude brzdit a bude tady vytvářet dojem, že vláda je nedemokratická a já nevím, co všechno. Vláda byla řádně zvolena. On se chová jako odkopanej, který si myslí, že už na něj nikdo nedosáhne. Jenomže Ruská federace má zmapováno v podstatě všechno. Toky peněz, kdo posílal, kdo posílal zbraně, kdo organizoval různé sankce, kdo organizoval různé typy genocidy, kdo naváděl ty drony, jak se jmenoval ten operátor, který navedl ten dron na ten autobus nebo na nějaké jiné civilní zařízení, kdo masakroval civilisty. Všechno má elektronickou stopu. A oni ji mají vysledovanou. Týká se to i covidu, laboratoří, obchodu s dětmi. V Evropě svým způsobem může zavládnout docela chaos. Představte si, že prý Číňani, čínská rozvědka, prý má originál Epsteinových spisů. Proč se Donald Trump chová, jak se chová? Protože Izrael ho vydírá skrze spisy Epsteinovy. Přeci na mnoha fotografiích je zachycen Donald Trump. Není v žádné choulostivé situaci. Ale unikly fotografie, že se s Epsteinem stýkal a že na těch různých večercích byl přítomen. Ale zatím z toho nikdo nevyvozoval vůbec nic. Proč? No, protože zatím není potřeba. Zatím Donald Trump funguje, jak se od něho chce. Dělá sebevražedné kroky, jak on jako politik, tak jako hlava státu nebo hlava země Ameriky, která působí sebevraždu ekonomickou, vojenskou, politickou. A to jenom na pokyn vyděračů, pravděpodobně z Izraele. Až Čína vytáhne tyto spisy, tak se zhroutí vedení v těch zemích a přisluhovači těch, kteří budou si myslet, že ve chvíli, kdy příslušníci jaksi novodobého Wehrmachtu, vyznavači hákových křížů a Bandery a takových jednotek jako UPA a tak dál, až se vynořej a spolu s dalšíma gumama budou chtít dělat vojenské puče a přebírat v zemích jaksi řízení státu, tak, aby se to sjednotilo do těch evropských spojených států pod vedením nácku, tak přijde čas udeřit a přijde čas Norimberku 2. A vítězná, řeknu, koalice, nebo koalice osvobozující koalice, které jsem mluvil, projde Evropou a vykoření to zlo i v Americe, i v dalších zemích, kde se po druhé světové válce tak úspěšně ukryly ty největší svině z největších, aby posléze organizovali znovu zrození toho, té hydry nacistické. Jo. Takže toto se odehraje. Odehraje se to velmi záhy, velmi brzy. Protože už v podstatě se ty věci takto dávno nachýlily. Proto je tak nenáviděný Turek, protože jim hází vidle do jejich grindilovských idiotismů. Vyšetřují se zakázky na ministerstvu obrany. Jsou tady, teď se bude vyšetřovat pochopitelně po Koudelkovi nábysce. Protože se šušká, že prostě ten už to neudrží, takže Koudelka bude odejít. No a bude velice zajímavé. Bude velice zajímavé, co se tam vlastně všechno ukáže. Ať to byly Vrbětice, ať to bylo spousta jiných, kauz, kterými nás tady krmili, jo. A jak si nám tady předváděli, že kdo je kdo a tak dál. Takže mám tady, co se vše dělo v BIS. To článek ze včerejška, autor Radim Panenka. Zpravodajská služba BIS potřebuje po blížícím se odchodu svého šéfa Michala Koudelky dekoudelkizovat, a to až na dřeň. To parlamentním listům .cz řekl někdejší pracovník tajných služeb i úřadu vlády, signatář Charty 77 Jan Schneider. Vyjmenoval vše, čím se dle něj BIS za končícího ředitele zpronevěřila svému poslání. Úniky informací novinářům, kauza Vrbětice, kauza Ricín či současný případ čínského novináře. Je zajímavé, že byl ten čínský novinář jaksi vzat do vazby a byl obviněn. Zrovna, když letěl Tomio Okamura do Číny, že? To asi nebyla náhoda. To asi náhodou někdo nechtěl jenom tak. No, nevím, jestli to mám hledat na Parlamentních listech, ale je fakt, že se bude muset toto všechno vyšetřit a potom pochopitelně asi zase Andrej Babiš se bude muset omluvit za to vyhoštění těch 18 diplomatů z ruské ambasády, kteří byli jaksi prý součástí toho plánu. No, já jsem tady mluvil o té novinářce, jo. Tak já ho to asi pustím, protože ono, to je trošku dlouho, ale jak fungují ty bestie, jak fungují ty bestie v těch televizích a v těch médiích? To furt hledala, nemohla to najít.
1: Koľko priateľov, no, ja nehovorím, že to je trolý účet, to sa nedá proste.
2: 33 přátelov.
1: Poďte ďalej.
2: No poďte
1: dráno.
2: To sú absolútne háži. Tak poďte si spočítať,
1: kolik
2: je tam procent. Ale samozrejme říkáte nesmysly, pretože nezaujte sa na mňa, pokud říkáte, že niekto, kdo nemá profilovú fotku, je falešný.
1: Ja sa na to pozerám novinársky, pýtam sa na vašu reakciu. No, presne,
2: kolik už chytáme za 200, 300?
1: Tu máte ďalší, vidíte. Prázdný profil.
2: Prázdný?
1: Je tu jedna fotka.
2: Prázdný profil.
1: Koľko má priateľov?
2: Kolik?
1: Je to pár príspevkov.
2: Nezaujte, ale to je úplne všetko. Kolik má na to 12? Takže dobře, takže pojďte spočítat. Tak si to pojďte spočítat.
1: Tyto účty jsou už teraz o něco sofistikovanější a bývá tam pár...
2: Ne.
1: Myslím, že ten účet je bez přátelů.
2: Je 12 přátel.
1: Alebo má 12 přátel.
2: Tam bylo 42 přátel. 42 přátel je nízký počet. 12 přátel je nízký počet. Tak pojďte se to počítat.
1: 12 přátelů.
2: Nemůžete, a pojďte se to počítat. Kolik je tam procentuální? Kolik je tam procentuální? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, vy to nechcete jenom slyšet. Buďte objektivní. Kolik je tam? Kolik byste to odhadl, že to je procentuální?
1: Já to nebudem odhadovat, museli bychom si počítat. Je tam pár...
2: Tak si to práci dejte. Je tam pár, ne značná část, je tam pár. A notabene, ty profily nejsou zdaleka měly. To, že někdo nemá profilovou fotku, to neznamená, že se jedná o nějaký vymyšlený profil.
1: A
2: ještě jedno. Je 33 přátel mám? Ano, nemá tam profilovou fotku. Je 33 přátel mám?
1: Je to bez fotky, 33.
2: Ano, ale jsou tady další.
1: Ten profil vyzerá podozřivo.
2: Jo, a na základě čeho to říkáte?
1: Na základě toho, že mám malý počet priateľov.
2: 33 přátel
1: mám. Nemá fotku, má málo
2: blízko. 33 přátel mám. 33 přátel mám. Chcete říct, že 33 přátel na Facebooku má?
1: Já
2: netvrdím,
1: že to je trolý účet, hovorím, že je podozřivý.
2: Není podozřivý. Není. To je jenom vaše domnění. Můžeme jít dál.
1: Tak si to
2: můžeme jít dál. Pojďte dál. Kolik je tady? Teď jsme někde na 20, 30, 40, 50. Ani jeden účet bez, aby neměl. Tady dál. Z 50.
1: Ano,
2: z 51, jo? Z 51 bez profilový fotky.
1: Pojďme dělej.
2: Tak kolik jich tam je? Teď už máme 100? Myslíte, že 100? Zatím máme jeden. Ze sta jeden. Nebojte směšný. No tak se podívejte. Máme tady 100, teď už 150, 200. Tak kolik jich tam je? Jeden z 200?
1: Pojďme dále. Já se jim pozerám, co tam ty profil.
2: Nejsou. Můžete se na to. Tak počkejte. Oni říkají, že to je značná část. Je jeden z 200 značná část? Je jeden z 200 značná část?
1: Je tam někdo?
2: Ne, odpověďte mi. Jeden z 200 je značná část. Pane, jeden z 200 je značná část.
1: Já se vás pýtám na reakci.
2: Tady máte Tady vnímáte, jeden z 200 jsme našli teď náhodně, přišli jsme 3 příspěvky, můžeme jim projít třeba 10. U každého je to 0,5%. Ne, nelžete.
1: Je tam
2: skolika? Z 201.
1: Tam 2, 3, 4 jsme si našli.
2: Ano, z 200. To je značná část.
1: Koľko je tu komentárov? Mhm. Teraz keď sme prešli sme ich pár a na každých pár bolo niekoľko týchto profilov.
2: Ja na 200
1: ja sa vás pýtam na reakciu elfov, ja vám nič nepodsúvam.
2: Elfové sú v názvi. Ja vám to říkám znova. Pokud tvrdí niekto, to sme si tady asi teď uvěřili, že je to značná část, takže souhlasíte?
1: Ja sa vás pýtam na
2: všetko. Souhlasíte, no teď vám to říkám, souhlasíte s tým, že to nebola značná
1: časť? Ja sa vás pýtam na vašu
2: reakciu. Tak niečo tvrdíte, tvrdíte tady, že pár, tak ja sa vás ptám na otázku, jestli je
1: to... Toto nebolo dôvod,
2: jeden z 200.
1: Pozrite si pár
2: príspevkov, prodíte všechny a pak mi prosím řekněte, jak uděláte to.
1: Oni mají na to svoje nástroje, my si to s nimi pozrieme. Ďakujem vám, pán Rancho, že ste nám to ukázali a že ste nám reagovali na...
2: Já vám ještě ukážu jednu věc, která je úplně nejpodstatnější, protože tu nikdo jiný nemá a elfové samozřejmě už vůbec ne. Byl bych velmi rád, kdyby řekli, kdo to je, kdo to tvrdí, aby ho mohl zažalovat. Mm-hmm. Tohle jsou sledující mému profilu. Tohle.
1: Pane Rancho, ale toto jsou vaši sledující. Ano. To, co oni tvrdí a to, co oni pozerali tu lokaci, to jsou profily, které len prídu na váš profil, lajkujú,
2: to vám taky komentujú. Takže teď se podívejte.
1: A oni hovoria, o týchto profiloch hovoria, že sú z Ruska alebo z Ukrajiny. Nie o týchto vašich sledujúcich.
2: Takže zaprvé, tohle sú tí sledujúci.
1: Oni sledovali...
2: Z Ruska a z Ukrajiny ani jeden nedá sa to sledovať.
1: Tento argument je neplatný, pretože oni sledovali...
2: Ja vám ukážu ešte dál, co k tomu dodáme. Tady vidíte... od sledujících, od nesledujících příspěvky. To znamená, v žádném případě není možné vůbec tohleto dokázat. Podívejte se, tady ukažte mě jeden příspěvek. Ať to replikuje někdo, ať replikuje 2 miliony 265 tisíc zobrazení. Ať to někdo replikuje. Ukažte mi, jak se to udělá. Bez organické
1: grafiky. Já teraz o geolokaci a tu vám hovorím, že tu český elfově a analytici, kteří se na to pozerali, robili spolu, které přijdu len na váš profil.
2: A já jsem to dokázal, že většina lajků je ze
1: skutečnosti, které mě sledují. A to, co vás, ty lidé, kteří vás sledují, tak
2: ještě jednou, většina těch lajků, komentářů je od účtu, které mě sledují. To tady jste
1: statistiky. Oni sledovali ty účty, které k vám přijdu.
0: Jako s Magorem bych to nazval, čeští elfové řekli, že značná část lajkujících Jindřicha Reichla jsou trolí účty, to znamená, že jsou to falešně vytvořené identity, falešně vytvořené účty a že si tím zajišťuje Reichl jakousi popularitu. To řekli čeští elfové. Redaktorka se přišla zeptat Reichla na jeho reakci a na jeho vyjádření k tomu, co zjistili čeští elfové. On redaktorce otvírá ty příspěvky a počítají, protože elfové řekli, jak se pozná ten podezřelej profil, který nemá fotku, jo? Nemá přátelé. Takže z 200 lidí, kteří to lajkovali, jenom co prošli, tak jeden neměl fotku. To je značná část podle elfů. On na to reaguje, že elfové lžou a že by teda to vyjádření měl někdo podepsat, aby ho mohl žalovat. Ale ona říká, že elfové prý nelžou, protože jsou zázračně schopní, oni na to mají nějakou metodiku. A podle této metodiky je to značná část, ale my víme, že jeden z 200 je 0,5% matematicky. A 0,5% není značná část. Značná část jsou 2/3 třeba, jo? Značná část. Nebo to bude třeba 40%, nebo to bude 50%. Čili když někdo řekne značná část, tak je to opravdu velký objem. Značný objem. Jo? A ona neustále tvrdí, že oni mají pravdu, přestože oni to ukazuje, že to pravda není a že to prostě elfové vymysleli. Že to jenom tak řekl někdo, prostě, že lžel, že. A ona jim, těm elfům, pochopitelně, věří, protože i když on jí ukazuje pravdu a skutečnost, jak to je, tak ona neustále se ho ptá, aby si jí k tomu vyjádřil. No a on se k tomu přeci vyjádřil. A ona je jak debil, protože ona je pochopitelně nabrýfovaná, má jít vyspovídat toho rychle, aby ho mohli strapnit, protože pak v televizi řeknou, v té veřejnoprávní, která dostávala peníze za covidu přímo od vlády a jinak si tam kupuje prostor kde kdo, kde jaká organizace, třeba i ta, která je napojená na Mossad. No a tato redaktorka prostě potřebuje, aby potom mohli říct, že Reichl na otázku, značná část jeho lajkujících jsou trolí účty, neuměl odpovědět pravděpodobně, nebo se snažil vyhnout odpovědi a tak podobně. To, takhle se dělá žurnalistika. To je naprosto, ale naprosto strašný. A tyhle ty prostitutky za peníze se snaží vytvářet v lidech ten dojem, že ten Reichl je ten špatný, že ten Babiš je ten hrozný, že ten Okamura ten už je vůbec jako úplně. To mi Okamura vysvětloval, co jede dělat do Číny. Byl úspěšný. Zatímco Fialova vláda zničila vztahy s Ruskem, zničila vztahy s Čínou. Někdo mi tu zvoní. Tak já dám písničku, přátelé, a jdu se podívat, kdože mi to tady zvoní. Doufám, že mi někdo nese něco zajímavého.

0: vyběhnout ven, neb soused, jak si potřeboval komunikovat, takže to jsem nechtěl jak si odmítnout, takže tam potřebuju něco poladit a tak, no. Pojďme se podívat tedy na to, jak je to s tím Ruskem a s tou Británií. Tady musím si něco odstranit. Než budete pokračovat na YouTube, tak zase tady nějaké informace. Tím tady je velmi něco odblokovat. Snad už se dostanu k tomu, čemu se chci dostat. Furt nějaký debilní reklamy, furt nějaký sdělení, pořád nás něčím obtěžujou. To je prostě hrozné. No. Volba se ukládá. No a my se za chviličku už teda na to vrhnem. Tak doufám, že se ještě vyhneme nějaké reklamě. Případné. Tak, dobře. Vypadá to už schopně. Vypadá to, že bychom to mohli už. No to vůbec nereaguje. No. Něco provedete. Má to značně dlouhou reakční dobu. Tak pojďme na to. Jak je to s tím Íránem a s tou výzvou?
1: Před několika hodinami ruské ministerstvo obrany oficiálně oznámilo, že včera v noci ruské letecké a pozemní síly společně s raketovými silami provedly na Ukrajinu mohutný kombinovaný raketový úder. Podle oficiální zprávy byly hlavními cíly ruských raket a dronů průmyslová zařízení, logistická centra, sklady paliva a přístavní infrastruktura ve městech jako Kyjev, Charkov a Oděsa. Drazí hledači pravdy stojí za zmínku, že systematické ruské raketové útoky na Ukrajinu probíhají už více než 2 týdny. Ruské rakety a kamikadze drony se na Ukrajinu snášejí už 15. den v řadě, což se stalo absolutním rekordem od začátku této speciální vojenské operace. A soudě podle toho, co se děje, Rusko nemá v úmyslu přestat. S každým dalším dnem intenzita a účinnost ruských raketových útoků na Ukrajinu jen roste. To vše naznačuje, že Rusko postupně mění svůj přístup k současné speciální vojenské operaci. Zdá se, že Kreml si konečně uvědomil, že bezprecedentní podpora Ukrajiny ze strany Západu proměnila tuto vojenskou operaci v opravdovou válku, kterou je třeba vyhrát za každou cenu. Nezávislé monitorovací služby proto zaznamenaly desítky silných explozí v západní a jihovýchodní části Kyjeva. Později zdroje uvedly, že ruské rakety zasáhly 7 průmyslových zařízení, která vyráběla drony pro ukrajinskou armádu. Navíc v západní části Kyjeva ruské kamikadze drony zasypaly budovu veřejné akciové společnosti Rapid. Co se týče východní části ukrajinského hlavního města, ruské rakety zasáhly a zničily logistický komplex Píseční továrnu. Moji milí hledači pravdy stojí za zmínku, že Rusko zahájilo raketový útok na Kyjev právě v době, kdy tam byla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Zdroje z vnitřních kruhů potvrdili, že když v Kyjevě zazněly první výbuchy, ukrajinská bezpečnostní služba urgentně evakuovala Ursulu von der Leyenovou z 5hvězdičkového hotelu Intercontinental a umístila ji do jednoho z podzemních bunkrů. Podle zpráv tato zapřisáhlá rusofobka strávila v podzemním bunkru několik hodin. Současně odborníci poznamenávají, že kdyby si Rusko stanovilo za cíl fyzicky eliminovat Ursulu von der Leyen, ani nejhlubší a nejsilnější podzemní bunkr by ji nezachránil. No přátelé, vypadá to, že příště si tahle stará dáma asi 1000krát rozmyslí, než se znovu vydá do Kyjeva. V jejím pokročilém věku mohou takové zážitky a stres negativně ovlivnit její zdraví.

Četné exploze byly hlášeny také v jižních a západních částech Charkova. Nejsilnější výbuch však nastal v osadě Veseghe, 13 kilometrů od Charkova. Jak se ukázalo, ruské kamikadze drony zasáhly chemický závod ukrajinské společnosti Zatopetrol. V tuto chvíli je tento závod v plamenech a ukrajinští hasiči se snaží požár uhasit. V Oděse a dalších obcích oděské oblasti Rusko opět provedlo ničivý raketový útok na přístavní infrastrukturu. Zároveň se uvádí, že při útocích na oděské námořní přístavy začalo Rusko ve stále větší míře využívat nejnovější řízené střely typu Banderol, známé také jako S-8000. Jak se ukázalo, tyto malé řízené střely patří mezi nejobtížnější cíle pro západní systémy protivzdušné obrany. Je všeobecně známo, že západní systémy protivzdušné obrany dosud nedokázaly sestřelit ani jednu řízenou střelu typu Banderol. Právě tyto nejnovější ruské řízené střely zasáhly a zničily zařízení v oděském přístavu, který ukrajinská armáda používala k uskladnění vojenského nákladu a paliva. Současně s tím Rusko zasáhlo ropný tanker a nákladní loď, které se snažily doručit zbraňové systémy ze zemí NATO na Ukrajinu. Neustálé ruské raketové útoky na ukrajinskou přístavní infrastrukturu a zahraniční plavidla v Černém moři by měly nakonec vést k zastavení námořní logistiky ukrajinské armády a sil NATO. Jen za posledních 14 dní v důsledku raketových útoků na přístavy oděské a mykolajivské oblasti ukrajinské exportní a importní kapacity již klesly o 50%. Rusko tak pokračuje ve své systematické práci na demilitarizaci kritické infrastruktury Ukrajiny, kterou zástupci kyjevského režimu a jejich západní nadřízení využívají pro vojenské účely.

Iránská státní agentura IRNA mezitím vyzvala Rusko, aby co nejdříve rozšířilo oblasti raketových úderů. Podle Iránců by se Rusko nemělo omezovat pouze na raketové údery proti Ukrajině. Tvrdí, že pokud Moskva nezačne ničit průmyslová a vojenská zařízení na území Spojených států, Británie, Německa, Francie, Rumunska a Polska, počet útoků dronů a raket na Rusko bude jen růst. Iránci připomínají, že Ukrajina nemá technické ani vojenské kapacity k provádění útoků dronů a raket proti Rusku. Podle nich za všemi těmito útoky na Rusko stojí Spojené státy a další země NATO. Proto Iránci vyzvali Rusko, aby provedlo raketové údery proti zemím NATO, včetně Spojených států. Podle nich teprve poté Západ ustoupí a přizná porážku.

0: No moji drazí hledači pravdy, jsem si naprosto jistý, že mnozí z vás s takovými výroky budou souhlasit, zvláště když vezmeme v úvahu, že Irán ve válce proti Spojeným státům a Izrael již dokázal celému světu, že válečníci na západě rozumí a respektují pouze jazyk síly. Během války na Blízkém východě se Irán nestaral o všechny washingtonské červené linie a zahájil raketové útoky nejen na americké vojenské základny, ale také na území těch zemí, které poskytly Spojeným státům veškerou možnou podporu. Vše, co se nyní děje na Blízkém východě, představuje dosud nevídanou úroveň řízené eskalace, což dokazuje, že Irán chce mír. Jak však čas ukázal, vést dialog se Západem je prostě nemožné. I když Spojené státy a Izrael utrpěli strategickou porážku ve válce proti Iránu a nedosáhli žádného ze svých cílů, Trumpova administrativa nadále požaduje kapitulaci Teheránu. V důsledku toho zůstává situace v regionu stále napjatá. Trumpa lze pochopit. Je v opravdové patové situaci a snaží se zachovat tvář před americkými občany před podzimními senátními volbami. Nedávné prohlášení IRGC však ukázalo, že Trumpovi problémy teprve začínají. Takže 16. července IRGC oficiálně prohlásila, že pokud Spojené státy budou pokračovat v provokacích proti Teheránu, iránské rakety zničí Trumpův osobní biznis v Saudské Arábii a Spojených arabských emirátech. Konkrétně mluvíme o hotelech, mrakodrapech, palácích a golfových klubech, které patří Trumpovi osobně. Je tedy jasné, že ať se Trump snaží sebe víc, z tohoto konfliktu nevyjde bez ztráty tváře a že stigma poraženého s ním zůstane až do konce jeho života. Video přeložila redakce Volného blogu.
1: Tak. To je jednoznačně...

Protože to, co tam udělali Američani hned na začátku, to si myslím, že nebude nikdy zapomenuto a bude to jakýsi předobraz jakýchkoliv typů jednání s Američany o jakýchkoliv případných mírových jednáních. Takže nikdo už jim to neodpáře a nikdo už nebude jim věřit, stejně jako to prohlásilo Rusko. Prostě ví se, jak to bylo, když i Ukrajina po istanbulských jednáních hned na začátku speciální vojenské operace přistoupila na jakési vyjednání míru a přistoupili na podmínky. No ale prostě přiletěl Johnson a vysvětlil jim to, že prostě ne. Že oni budou stále a dokola válčit a válčit a válčit až do poslední Ukrajince. A že Zelenský na tom vydělá, jeho rodina zbohatne a bude nobl, bude patřit mezi vyvolené na planetě. Takže o tom v podstatě to bohužel celé je. Tak a teď bychom se mohli trošku povědomat některým věcem. Já se někdy směju a fakt už to ani nechci moc rozebírat, ale musím se smát, když někdo o něčem něco neví a hraje si na chytrýho. Rozdává rady, určuje strategie, straší lidi a u toho mluví tak nějak trochu nesmysly. Ale to nechci vůbec personifikovat, ale vyjádřím se k dotazu, který jsem dostal. Ten dotaz je od Jaroslava. A Jaroslav se ptá. Prý v jednom z pořadu, tady na Svobodném vysílači, já to nechci komentovat někoho druhýho, ale protože dochází k chybám, tak já je napravím. Proto nebudu jmenovat, kdo to řekl, v jakém pořadu to řekl, ale Jaroslav se odvolává, že tady někde na Svobodném vysílači někdo měl vyslovit, že tanzanit je takovej syntetický kámen z Číny. No, tak se Jaroslav ptá, kde je pravda. Protože si četl moje stránky www.tanzanit.info. A na těchto stránkách se dočetl, že tanzanit je přírodní zoist, to je tedy typ nerostu zoist, a že to je jediný kámen, který, nebo jeden z mála kamenů, tak to řeknu, jeden z mála kamenů, který se nedá vyrobit synteticky. A to je pravda. A to je pravda, protože tanzanity si žijou svůj vlastní obchodní příběh, o tom jsem mluvil. Ten obchodní příběh nastartoval Tiffany, protože se do toho kamene zamiloval. Tanzanity jsou nádherný, tanzanity jsou krásný, mají obrovský význam duchovně, ale co se týká popularity a co se týká získání kategorie investiční kámen, tak k tomu ten kámen, který je hezký a lidi ho mají rádi, jako drahokam třeba a podobně, musí ještě mít jeden takový aspekt, který zabezpečuje, že ta poptávka

je dlouhodobě extrémně vysoká oproti možnosti nasytit tu poptávku. No a protože Tiffany spopularizoval tanzanit velice, tak tanzanit se stal celosvětově velice populárním kamenem, který se těží na jednom jediném nalezišti v Tanzánii. Ta není v Číně, v Tanzánii je v Africe. A v Tanzánii si prostě lidé jak si udělali pořádek, vyhnali kolonizátory i neokolonizátory, byli vystudovaní, takže se rozhodli, že to, co jim tam ty neokolonizátoři a kolonizátoři kradli a bohatli na tom a jim dali sotva na přežití. No takže životní úroveň Tanzánců se bude rozvíjet, protože to nerostné bohatství, mezi kteréž patří i Tanzanity, tak zkrátka a dobře budou si nechávat doma a budou budovat a pěstovat tu životní úroveň Tanzánců. Takže ta lokalita, která je jediná na planetě, geologové a lidé, kteří tomu rozumí, tak tvrdí, že před 580 miliony let nikde na planetě Zemi neexistovaly srovnatelné podmínky, které se vyskytly pod Kilimandžárem. Kilimandžáro, to je hora v Africe, ne v Číně. Tak vyskytly se tam podmínky, které dali vzniknout těm Tanzanitům. Jako přírodním nerostům, zoistům. No, tam na sebe narazily dvě zemské desky. Jedna je skoro o kilometr výš než ta druhá. No a vznikly tam geologické podmínky, které se, jak říkají a jak tvrdí geologové, už nikdy, nikde na planetě Zemi nevyskytly. Kombinace nějakých věcí, díky které prý ty Tanzanity vznikly. Jedno je jisté, že to naleziště má asi 4 kilometry, krát 4 kilometry, nějakých necelých 16 kilometrů čtverečních, tedy to hlavní naleziště je asi 4 kilometry čtvereční. Ten prostor je obehnán zdí, hlídá a střeží ho armáda a střílí bez vyzvání. Kdo přeleze tu zeď, tak bez vyzvání. No a těží tam dvě polostátní firmy, plus tam těží na dvou místech, jsou vyčleněné těžební plochy, prostory pro těžbu jakýchsi společností, které bych nazval jako sdružení nějakých osad obcí nebo sdružení nějakých soukromých osob. Ta těžba tam probíhá velice primitivním způsobem, tak jak když to těžili pro ty kolonizátory a neokolonizátory. Ale ta hlavní těžba, kterou provádí ta polostátní jedna a polostátní druhá firma, prosím vás, v České republice není nikdo, kdo by byl spolumajitelem toho dolu. Jo? Jsem tady slyšel nějaké báchorky a nějaké pohádky o tom, že tady existují lidé, kteří jsou spolu vlastníkama. Ne, z České republiky nikdo ne spolu vlastní tam těžební. Netěží tam nic prostě. Nemá těžební oprávnění. No, to ta těžba potom, když to dělá ta firma, ta se podobá už trošku civilizovanějším podmínkám, čili razí se štoly, kutaj se. Je tam jakás takás zabezpečená minimální aspoň bezpečnost. Těží se to někde do 200 metrů hloubky, pak už se to nenalézá.
pak slábnou všechno ta naleziště. Podle toho, jak ta těžba historicky probíhá od někde toho roku, dejme tomu 69 třeba, když se tam začalo vůbec jako něco kutat, tak ty lepší časy už jsou za náma, takhle bych to řekl. To naleziště slábne, to znamená, že ta těžba je rok od roku slabší a slabší, co do karátů, tak i co do velikosti těch kamenů. No a z toho vyplývá jedno, že sami Tanzánci, jak si uvádějí, že ten důl by měl být dodolován někdy okolo horizontu 3 až 5 let. To, že to je za 8 let, říkali před 3 lety. No, ta dotěžba neznamená, že se přestane těžit, anebo že ten moment nastane ve chvíli, kdy se přestane těžit. To je na rozhodnutí těch těžařů, protože z Tanzánie nesmí nikdo jiný než k tomu určené polostátní firmy obchodní nesmí vyvést vybroušený tanzanit. Takhle to je zavedeno asi 5-6 let, možná 7-8. On ten čas docela běží. Takže bavíme se o oficiálním vývozu tanzanitů, který je sledován, monitorován. Dokonce po světě jezdí agenti těch těžařů a jsou to lidé placení vládou tanzánskou. A pokud někdo prodává krvavé tanzanity, to znamená, pokud někdo prodává tanzanity, které byly vykradeny ještě předtím, než se v tom udělal pořádek a prodávají se za zlomek ceny, tak oni je skupují za ten zlomek ceny a potom vrací je zpátky do Tanzánie a potom je prodávají jako nově vytěžené, vybroušené a podobně. Proč? Protože tím si hlídají cenu, aby tu cenu nikdo nepodtrh, protože prodává krvavý tanzanity a tanzanity, které těžili ještě děti, ty děti u toho umírali, třeba domorodci u toho umírali, čili byly to byla ta těžba taková ta nadivoko pro ty západní neokolonisty. No a takže si hlídají velice ten trh, snaží se, aby to, co se prodává, byly opravdu oficiálně vyvážené, legálně ze země vyvážené tanzanity. Legálně vyvezený tanzanit pochopitelně má v sobě zahrnuto spoustu nákladů, ať celních nebo jiných, čili proto se chce, aby se obchodovaly pouze a jedině ty oficiální tanzanity. Kvalita tanzanitu je pochopitelně různá. Jenom zlomek té těžby, opravdu promile té těžby, odpovídají kvalitativně tomu nejvyšší úrovni svojí čistotou, barvou, brusem a tak dál, také původem, tak odpovídají myšleno původem ve smyslu legálně vyvezeno, tak to jsou investiční tanzanity. Bez jakékoliv inkluze, bez jakékoliv prasklinky, absolutně čistý materiál. To jsou investiční tanzanity. Certifikáty mají i tanzanity v náušnicích, v prstýncích a tak dál, ale tanzanity, které jsou určené jako investiční, to určuje gemologická laboratoř, to jsou specialisté, pomlčka de facto soudní znalci, kteří na to vystudovali, je to akreditovaná nějakým způsobem kancelář, která má oprávnění naceňovat a posuzovat kvalitu těch tanzanitů a rozřazování těch tanzanitů, jestli jsou to investiční, jestli jsou to drahokamy, jestli jsou to tanzanity vhodné svojí kvalitou do šperkařství a podobně. Čiže trh s tanzanity je něco, co
žije svůj obchodní příběh, protože neexistuje jako u diamantů nějaká, jak bych to řekl, manipulace s cenami, protože to prostě mají v drápech bankéři nosatí. Takže tak, jak se poptává množství těch tanzanitů, řeknu v České republice, jsme někde v pionýrském období, kdy se lidé teprve učí ty tanzanity a vůbec investiční kameny jako, nakupovat. My jim v tom děláme pochopitelně nějaký support, tak, aby je nikdo nenapálil, aby je nikdo neočurával, aby jim nikdo neprodával nějaké když to řeknu hloupě sklo, nebo nějaké kameny s inkluzemi a nevydával něco, co není investiční kámen, aby nevydával za investiční kámen. Jsem dostal nabídku, jednou mi jeden člověk nabízel poloinvestiční kameny. To je velice zajímavý obrat, poloinvestiční tanzany. Protože už okem jsem tam viděl některé vady, ale když jsem se na to ptal, no to jsou je poloinvestiční. Investiční tanzanit musí být neoddělitelně zabalen s certifikačním číslem a s základními údaji o tom kameni. To je první jakoby známka, že to takhle jako poznáte, ale jinak tu kvalitu toho kamene těžko posoudíte sami bez toho, že byste znali mnoho údajů. Takže jsou třeba firmy, jako já TT, a tato firma prodává kameny, které prochází spektrální analýzou, spektrometrem, a tenhle ten přístroj ten kámen prosvítí a tento přístroj přímo vypíše graf množství obsažených materiálů, které v tom nerostu jsou. To znamená, že na to, aby něco bylo označeno jako tanzanit, existuje chemický vzorec. A ten chemický vzorec musí být u toho kamene dodržen. Za těchto okolností, kdy se prodávají tedy tanzanity naturální, přírodní, a neexistuje syntetická výroba tanzanitů, asi těžko může nějaký kámen z Číny syntetický se jmenovat a nazývat tanzanit jako takový. Nevím. Možná si tam někdo viděl v nějakém přístroji nějakou informaci, to nevím. Já jenom vím, že jsou lidé, kteří koukají do jakéhosi přístroje a sledujou scénáře, které jsou už dneska mimo hru. A o těch scénářích jadrně hovoří. Takže možná něco podobného tam viděli o těch tanzanitech. No a protože je ten obchodní příběh je čím dál tím větší poptávka a čím dál tím méně kamenů na trhu, tak tanzanity dlouhodobě kontinuálně pořád rostou na ceně. Stejně jako třeba smaragdy, safíry. Bohužel se to nedá říct o diamantech. Protože diamanty nerostou pravidelně a dokonce někdy klesají na ceně. To podle toho, jak bankéři s tím manipulují. Ale protože opravdu trh určuje růst a zabezpečuje ten růst ceny, ta poptávka, která je pořád čím dál tím vyšší než ta nabídka, tak se karátové ceny tanzanitů sice dostaly cca na polovinu karátové ceny třeba smaragdů, ale pořád rostou a docílí toho, že až ti, kdož dodávají jako obchodníci a jako vývozci těch kamenů do světa, až prostě oznámí, že už nebudou žádné tanzanity brousit, nebudou žádné tanzanity prodávat, no tak pak už se dostanete k tomu kameni jedině a pouze tak, že půjdete přes aukční síň. A v té aukční síni budete muset nabídnout nejvyšší částku. Tenhle ten způsob prodeje vlastně nastal u všech zatím dotěžených kamenů, poslední jsem byl Alexandrit, a, nebo jeden z posledních, a
takovýto přístup znamená, že od té ceny, která někam vyšplhala za dobu prodávání skrze obchodníky, tak ta cena někam vyšplhala, tak od této ceny se těmi aukčními prostředky a pouze aukčními možnostmi nákupu ty kameny vždycky dostaly na 10 až 40 násobek z té ceny, když se bavíme, která jako základ byla ta nejvyšší od těch obchodníků. Takže takhle pracují kameny, takhle fungují. Zlato je něco jiného. Zlato je prostě nástroj pouze pro určité období a pouze na krátkou dobu. Kameny jsou dlouhodobá záležitost, dlouhodobého růstu a pokud některá generace lidí zažila dotěžbu některých investičních kamenů, tak držitelé těch kamenů obrovským způsobem znásobili vložené investice. To je o tanzanitech. Pokud by někdy v budoucnosti někdo vynalezl způsob, jak simulovat, to je třeba případ, že jo, v Číně nebo obecně existují dva způsoby, jak se vytváří umělé diamanty. Jedna věc je, že to je spíš laboratorní práce pod vysokým tlakem a tak dál. Vznikne ten diamant. Ale Číňani už vyvinuli technologický proces tak, že je další cesta, jak vznikají synteticko-přírodní diamanty. Proč? Protože ty diamanty opravdu vyrostou, tak jako rostly v té přírodě, tak úplně stejně rostou v laboratorních podmínkách, ale ve zrychleném procesu. To znamená, že to je vyrostlý nerost. Zajímavý, vyrostlý nerost. Dokonce je kvalitnější než ta příroda, protože to je v dokonalých podmínkách. No ale není to ten naturální kámen. U tanzanitu nikdo to zatím neskoušel, nedělal, neprovozoval a rozhodně, kdyby existovaly nějaké syntetické náhražky, tak na tom trhu je nelze zamíchat, protože pokud někdo má spektrometr, který měří jakoby obsah těch materiálů, ten chemický vzorec je velmi dlouhý toho tanzanitu, toho zoistu, no tak by se to projevilo. Čili zatím teda můžu říct, že to, co si díky mé asistenci kupují investoři, tak si kupují opravdu přírodní tanzanity se zárukou, protože jsou zkoumány právě tou spektrální analýzou skrze obsah těch jednotlivých prvků, které tam v tom musí být tak, jak to má být, aby to byl tanzanitem. Tak to je asi jedna věc. Druhá věc je, chodí hodně dotazu na zlato, protože máme tady velké množství prodejců zlata a málo informací k tomu. Já už jsem tady minule říkal, že ceny zlata prostě se bohužel dneska nevyvíjí tak, jak by se předpokládalo s ohledem na to, co se děje ve světě. Z jednoho prostého důvodu, že velký hráči vyprodávají obrovské množství papírového zlata. A protože to je opravdu v násobcích vůči fyzickému kovu, tak navíc ještě bankéři manipulují ty ceny tak, aby si ti, kdo vyprodávají, aby si mohli nakupovat levně fyzický kov. Ti velký hráči. A zatím výprodej toho papíru tlačí i ten výprodej, který je ve velkých objemech, tak tlačí ty ceny dolů. Někde, až to bude 1:1, papír a fyzický kov,
můžeme počítat, že se někde začne rozdělovat ta cena, oddělovat se ta cena papír a fyzický kov. Zatím bohužel tomu tak není. Ovšem, to, co zasáhne v podstatě dolarový systém, jim vyrazí z rukou ty nástroje a ještě letos cena zlata bude velmi, velmi razantně nahoru. K tomu ještě je potřeba podotknout a poznamenat, že to je pouze jeden z několika vlivů, který působí na to, že cena zlata dneska není na 10 000 dolarech za trojskou unci. Těch vlivů je víc, ale tohle je jeden z největších vlivů momentálně, který to ovlivňuje, plus manipulace bankéřů. To je právě to, že když bankéři mají k tomu ty nástroje, tak jsou schopni manipulovat tou cenou. Bankéři třeba, co se týká Tanzanitu, tyto nástroje nemají. To je důležité. A u řady jiných kamenů ty nástroje také nemají. Čili není to jenom Tanzanit. Těch kamenů je celá škála, kde nejsou schopni bankéři manipulovat, protože na rozdíl od těžařů zlata, když to řeknu, tak nikdo nedává, i když možná u diamantů bych to vyloučil, ale bavím se o těch běžných, u těch kamenů, který nejsou jakoby v dikci bankéřů, tak tam nemají na to gebíry a nejsou papírové jako papírové tanzanity, papírový safír a podobně. Můžete si nakupovat těžařské, dejme tomu, cenné papíry různého typu. Těžaři vydávají, ale oproti těžařům zlata nejsou těmi, kdo by dostali nejdřív zaplaceno, aby vytěžili a dodali. Jo. Tak jako to je s těma povolenkama u zlata. No, potvrzenkama u zlata. Takže kdo držíte zlato, buďte v klidu, ta cena poroste. Kdo držíte stříbro, buďte v klidu, stříbro se taky probere a razantně nastartuje. Ale pozor, budou tam krátká výstupní okna na to, abyste ten zisk, který je velice, velice, řeknu, no, nechci říct rizikový, je to prostě zisk, který pokud nezafixujete do něčeho, co vám ho udrží, tak o něj přijdete. Prostě nemůžete to zlato prodat za peníze. Když ho prodáte za peníze, tak nalej, vylej, okolik jste dostali víc, o tolik si za to méně koupíte, takže kupní síla zůstává. Takže je to spekulativní s tím zlatem a musíte se v tom umět pohybovat. To znamená, musíte včas té investice odejít. A pokud si chcete zlato držet jako nějakou rezervu nebo nevím na co, tak počítejte s tím, že ta cena se dramaticky zřítí z těch výšin, kde dneska je. A bude velice problematické to zlato vůbec držet, jako mít oprávnění držet zlato. To bude velice problematické, takže počítejme spíš s tím, že zlato se bude vyvlastňovat, respektive vykupovat za mrzký peníz. A nikdo na tom nezbohatne. Na zlatě můžete zbohatnout, když využijete jeho krátkodobou velkou sílu na konci těch cyklů. A nebo někde v průběhu, když probíhají nějaké menší krize, dílčí, které nejsou součástí konce monetárních cyklů nebo konce ekonomických cyklů. Takže u toho zlata je potřeba být opravdu obezřetný a
nakupovat ho s tím, že je to spekulace a když ji dobře provedu, tak vlastně se projedu po horské dráze a mohu na tom výrazně vydělat. Ale musím opravdu umět rychle správným způsobem reagovat. Připravuje se spousta daňových záležitostí, protože v České republice toho zlata v retailu, čili jakoby v rodinách, není málo. Díky určitým aktivitám vezměme si, že jenom ATT za nějakých pár let zpátky, co to zlato je populární, tak za 24 miliard korun si skrz tuhletu firmu nakoupili lidé zlato. To znamená, že toho zlata je tam, ale to jsou ceny nákupní, to se nebavíme o prodejních cenách, až to budou prodávat. No a pochopitelné je, že to je majetek, po kterým evropská mafie prahne. No takže nejdřív to budou zdaňovat, budou hledat cesty ke zdanění. Pochopitelné je, že velice budou utahovat opasky, co se týká dokládání původu peněz, a to i zpětně. To znamená, že jsou připravené zákony, které mají implementaci, tuším, červenec 2027. Mnoho těchto zákonů se bude implementovat i před tímto datem, jako postupné implementace, postupné zavádění pravidel, když to takhle řeknu. A lidé, kteří půjdou prodat to zlato a budou se radovat z toho, jaký mají výnos, tak budou muset danit, budou muset dokládat původy peněz, za který to zlato tenkrát nakoupili. To nebudou hezké věci. To znamená, že čím rozumněji k tomu přistoupím, prostě ze zlata už se stává registrovaný majetek se všemi důsledky, jak daňovými, tak majetkovými nároky státu. Protože zase se musíme vrátit k tomu základnímu, že majetek občana je majetek státu a přestože jako lidé mají pocit, že to je jejich, tak to není jejich. Prostě není to jejich. Jejich je jenom to, co mají a není to zaregistrováno nikde. To je váš skutečný majetek. To můžete považovat za svůj soukromý majetek. A pokud je to v nějaké evidenci, tak to není váš majetek, je to majetek státu, vy s ním nakládáte, platíte z něho daně, to má stát rád. A když přijde tvrdý na tvrdý, tak stát se k tomu zachová, že to je jeho majetek a sebere vám to. Protože třeba vyhlásí stav ekonomické nouze nebo stav válečné ohrožení, válečný stav a podobně. No a pak po chvíli ty majetky se sbírají. Nejsme daleko od rozhodnutí, a to přijde v rámci těch věcí, které jsem předtím tady říkal, v rámci jaksi zřízení čtvrté říše pod názvem Spojené státy evropské za vedení těch příslušníků Hydry, tak oni prostě rozhodnou, že občan zaplatí takovou makovou daň, nebo rovnou 100% mu seberou peníze na účtu. Jindřich Reichl tady měl příspěvek, že v Chorvatsku mu Chorvati řekli, že v podstatě za 1 euro bylo 7 kuna a když přešli na euro, tak to, co stálo kuna, tak stojí 1 euro. To znamená 7x dráž. A co se stalo s těmi vklady? No tak jestli to točili děleno 7, no tak jim to vydělili 7, no a šmitec. Dostali 7, mají 7x méně, protože si za to koupí 7x méně. No a to je bohužel osu. Takhle státy platí svoje dluhy tím, že seberou peníze občanům. Jakékoliv zadlužení státu
platí stát penězi svých občanů. To tak je, historie to poukazuje, na to poukazuje. Můžete si to vyhledat, přečíst, seznámit se s historiem a krizí. Tam tyhle ty informace všechny najdete. Doporučuji vyhledat si třeba přednášky Andrease Klause, bankéře, člověka, který se v tom dlouho pohyboval, ten to celé rozebírá, jak to vlastně je, můžete se vzdělat, můžete se poučit. Čili je potřeba z toho majetku, který se chystá stát se registrovaným, tak je potřeba odejít do zóny neregistrovaných majetků. K tomu máme zejména teda ty kameny přírodní z Tanzánie, z Afriky. No. Jenom je potřeba se nenechat oblbovat a je potřeba nakoupit správnou cestou od správných dodavatelů tak, abyste si nekoupili šperkařské za cenu investičních. No, Helenka se mě už tady poptává. Já pochopitelně dneska nechci přetahovat. Budu chtít končit tak, aby v 45 jsem to předal, takže de facto ještě mám 2 minutky. No, budou se dít na konci léta, se budou dít velice, velice, řeknu, rozsáhlé a zásadní proměny světa, který nějak teď známe, on už teď je jiný, než byl předtím. A bude to mít pochopitelně mnoho vlivů, zejména na svobodu, majetky, životní úroveň, životy jako takový, mnoha, mnoha lidí. A nebojíme se toho, buďme na to připraveni, buďme s tím obeznámeni, není potřeba se strachovat, je potřeba se připravit. Kdo je připraven, není zaskočen. To bychom si měli říct jako hlavní motto a měli bychom se připravit na horší varianty a když ta varianta nebude tak špatná, tak se budeme radovat, protože nás to tolik nezasáhlo, přestože jsme byli nějak připraveni, protože nikdy není tak, aby nemohlo být ještě hůř, jak se říká. Čili když se to zadaří, tak budeme všichni spokojení a myslím si, že to přežijeme jako v pohodě a ve zdraví, takže se nebudeme muset nějak obávat. Ne? No a o tom to je. Tak, dáme si závěrečnou písničku, myslím si, a předám Helence, aby mohla aby mohla supportovat následující tady pořad. Kolik to má? 4 minuty, 4,5 minuty. Takže přátelé, hovory při víně v pátek 24.7. pomalu končí. Já se s vámi budu loučit, budu vám přát krásný víkend. Já ty víkendy chci trošku si taky užít, takže neslibuju, jestli zítra bude naživo, nebo to bude repríza. Hold, život je takovej, musíme se s tím nějak poprat a musíme jednak žít a jednak se informovat. Vy aspoň budete mít větší prostor hledat na internetu, pátrat po těch informacích, ověřovat ty informace tak, abyste se vy dopátrali té pravdy. No a na závěr si ještě dáme jednu angažovanou. Tak já vám přeji krásný víkend a dobrý poslech všech dalších pořadů tady na Svobodném vysílači. Od mikrofonu se loučí a zase se na vás těší, jak jinak než Petr Václav.

Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, na naší pravidelné poradě tvrdého jádra. Ono to platí. Měl bych začít úplně stejně jako minule říci, že jsem rád, že svět ještě je. I když mě to v nějakých komentářích někdo tam vyčetl, co je to za cynismus. Říkat, že svět ještě je. Já myslím, že to je to nejoptimističtější, co o světě lze momentálně vyslovit. Kromě toho, co pak vysloví jeden dopis v závěru naší porady, uchvatný. Těšte se na to, je to něco neuvěřitelného. Ale pan František Toula to musí začít. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným, přejí Toulovi. To já vynechávám, protože to já nechávám na panu Toulovi, toto nádherné přání. Vážený pane Hájku, povedou protesty na Ukrajině k odstoupení Zelenského, myslíme, že je tamní režim potlačí. To nemůže vést nikdy k odstoupení. To jsou hry, které sehrávají jeho protektoři. Už to začalo s těmi takzvanými protikorupčními orgány a tak dále. Oni potřebují tam mít své lidi uvnitř. A všechno ostatní se odehrává, protože i tam je taková ta pátá kolona bruselsko-britská. Takže to sice oni proti tomu Zelenskému konspirují, ale oni ho neodvolejí za žádných okolností, dokud se nedospěje k nějakému řešení. Takže určitě ne, protože to na něj potřebují hodit. Že jo? Zelenský nebyl na začátku ten, kdo chtěl bojovat tuhle válku. Zelenský se naopak, myslím, chtěl velmi dohodnout s Vladimírem Putinem. Byl to ale Boris Johnson, co by vyslanec z těch protektorů, kteří to rozhodli jinak. Jirka z Ostravy, čest památce Milana Knížáka. Ztratili jsme velkou osobnost a s ní i velkou porci inteligence, životní moudrosti a originálního způsobu myšlení. Pane Hájku, máte na Milana Knížáka nějakou zajímavou osobní vzpomínku? Já jsem si ho vždycky stejně vážil, asi v tom slova smyslu, jak říkáte, Jirko. Ale já jsem vlastně se s ním nikdy moc nekamarádil. Václav Klaus nesmírně. Protože já jsem tak trošku nikdy nechápal ten jeho, především pokud jde o ten výtvarný projev, já jsem mu příliš nerozuměl. A v tomto smyslu jsem také možná nerozuměl i jeho osobnosti úplně. Nesmírný, úžasný intelekt. Úchvatný intelekt. Určitě. Ale abych měl nějakou osobní vzpomínku, to bych, i když k nějakým narozeninám mě nakreslil takového andílka, andělíčka. Mám tady ve svém redakčním prostoru něco od něj malinko zarámovaného, ale toho andělíčka bych tam nedal. Myslím, že on zase nechápal toho andělíčka. Nikdo se neptal, zda chceme nějakou kolorovou Ostravu, stejně jako se nikdo neptal na dny na to v Mošnově, je to jasná logika, aplikace vymývání mozků s využitím lákavých obalů na místě největšího vzdoru, v podstatě souhlasím. Vojta Mára, mír a klid všem, pane Hájku, minulý týden se mi líbil Okamura jakožto jediný odvážný, kdo si troufl jet do Číny a konečně jednat. No další věc, co říkáte na vyhlášení Trumpa o ovlivňování voleb ve Spojených států, také pokládám Okamurovu cestu za průlomovou a samozřejmě umenšovanou těmi korporátními médii. Je to skvělé, že tam vyrazil. Skvělé. I když samozřejmě nelze výsledky očekávat
v zápětí. Prostě to je jako když něco jenom protrhnete a teď čekáte, co se začne lít z toho. Ale protrhl to. Na to vyhlášení Trumpa myslíte o ovlivňování voleb ve Spojených státech v tom roce 20 z Číny. Trump říká, že Číňané ukradli asi 220 milionů adres a tak dále. Soudí, že vlastně tehdy, kdy ho porazil Biden, kdy ho porazil ten podvod vytvořený kolem Bidena, že v tom měli prsty Číňané. Já myslím, že je to logické, že to říká. Možná, že něco takového tam proběhlo, ale porazili ho podvodníci uvnitř Spojených států primárně. Tady má Jirka z Ostravy ještě několik dotazů, ale jsou to typicky dotazy, ke kterým se dostaneme, Jirko. Takže ještě je raději vynechám. Marie Zahorelová píše, že dnes na tiskovce Babiš prohlásil, že se chystá navštívit Čínu s družinou. Tak uvidíme. No, bylo by to samozřejmě bezvadné. Jestli se k tomu odhodla včas, tak by to mohlo mít nějaké dopady. Já mám ale k něčemu babišovskému pak jeden veliký otazník, ale to si řekneme v zápětí. Pojďme na to.

Hned se k tomu dostanem, ale přečtu nejprve ten první dopis. Pane Hájku a vážená redakce, po tom vašem dnešním článku, tedy jako asi včerejším, dá se říci, nedělním, sedím a přemýšlím, celé mi to totiž připadá jako jedna velká past, do které jsme se po volbách chytili. I když pokud by SPD vyměnila obranu za vnitro, pokládal bych to za chytrý tah. Babiš by se toho nemusel bát, protože Metnar už určitě zlikvidoval všechno, co by mu případně uškodilo, a Okamura by mohl rozkrýt všechny ty hnusné kriminální delikty minulé vlády. Ale jde o to, jestli by to udělal. To je, o čem přemýšlím. Jestli už ta současná koalice pod Babišovým vedením nepracuje v nějakých dohodách s Fialovci. Přece už by za víc než půl roku museli všechny ty kriminální kauzy vyplout na povrch. Obávám se, že to s námi zase hrajou na schovávanou. Nevím, jestli to lze takhle říci, ale řekl bych, že některá důvodná podezření tohoto typu vlastně s vámi sdílím a hned se k jednomu dostanu. A taky mě překvapuje, že vlastně nic nedělají před blížícími se komunálními a senátními volbami. To jsou přece pro skutečnou porážku Fialovců, úplně zásadní. V Senátu zvlášť 26 ze 27 míst, která se budou volit, dnes obsazuje pětikolka. Kdyby je ztratila, to už by se něco zásadního mohlo změnit. A místo dohody o spolupráci čtu, že ANO nechce v nějakém obvodu spolupracovat s SPD. Rozumíte tomu? Děsím se, že to nakonec bude i v prezidentské volbě, při níž jenom úplná spolupráce současné koalice může Pávka dostat z Hradu. Jenže ANO má asi jiné zájmy než SPD a motoristé. Máte na to nějaký názor? Ptá se Libor Ch. z Plzně. Libore, názor na to mám dosti podobný asi tomu, co vyjadřujete, protože rovněž se mi nelíbí, že v těch senátních a komunálních volbách, ale hlavně v těch senátních, nepostupuje ta koalice společně, protože to je jediná šance, jak tam z toho dostat opravdu co nejvíc těch fialových chapadel v Senátu. Je ale jasné, že Andrej Babiš se cítí natolik silný, že tam by musel asi pustit nějakého člověka, kterého taky nominuje SPD, a to se mu zřejmě nechce. Nevím, jestli je to moudré, chytré, ale on má nepochybně dokonalá čísla, dokonalé průzkumy. Ale nelíbí se mi to. Nelíbí se mi jedna věc. Ona, která to, myslím, docela vyjadřuje úplně nejpřesněji. Protože dnes jsme se dozvěděli, že Andrej Babiš na vládě uložil, možná, že se na to podívejme, je takové, my tady máme ten dokument, ano, to je ono, uložil kromě jiného ministru Zunovi, aby vlastně dodělal tu skandální smlouvu o pobytu cizích vojsk, kterou tady začali Fialovci, kterou udělali Fialovci a proti níž se tehdy zvedla obrovská vlna odporu ze všech stran dnešní vlády. A oni ji prosadili, pochopitelně, protože také měli těch 108 hlasů. A dneska chce Andrej Babiš, aby ministr Zuna a další ministři tuto smlouvu dotáhli do konce a udělali jakési prováděcí opatření pro ten pobyt cizích vojsk. Je to čerstvé, já nemám příliš informací, ale nějaké informace z Nitra
poslaneckého klubu SPD mám a vím, že tam se proti tomu jednoznačně postaví ten klub. Tento bude chtít odmítnout. Myslím, že jestli jsme někdy za těch půl roku, a něco víc než půl roku už, byli blízko nějakého střetu, tak myslím, že to bude toto. Protože zjevně Andrej Babiš někomu slíbil, přece jenom ten prsten v Langley políbil, a někomu slíbil, že tu smlouvu o pobytu v srpnu, to zní zvlášť přitažlivě, že ji dodělá, že ji dokončí. Neumím si představit, že by s tím opravdu SPD souhlasila. A co se stane pak, to nevím, ale to může být skutečně vážný, první vážný střet. A možná dokonce, že to právě proto, že jim to nařizuje k 30. červenci, aby to udělali, návrh toho zákona, návrh té smlouvy, tak možná, že to souvisí i s tím, co jsem v tom článku psal, že to má být jakýsi poslední kamínek, protože pokud by to ministr Zuna za SPD odmítl, poslední kamínek k té možné rošádě, k té výměně na těch ministerských postech. Nevím, ale pokládám tuto informaci za extrémně důležitou a budu se zájmem čekat, co se z toho vyvine. Pojďme dál. Tady je hezký dopis. Milý pane Hájku, chci za celou rodinu poděkovat za úchvatný rozhovor s paní Soničkou Pekovou. Je to odvážný čin, do čeho se svou kandidaturou pouští. Právě takoví lidé by měli do politiky vstupovat. Ti, o kterých z těžkých časů víme, jak se zachovali, že vždycky stáli s námi, i když po nich televize a noviny štěkaly. Jen se bojím, že ovšem dnes rozhodují peníze a ona určitě jich nemá tolik, aby se mohla rovnat třeba těm s ANO. Říkal jste, že proti ní půjde nějaký profesor od Babiše, že? Ano, profesor Gerloch má být kandidátem v tom kladenském obvodu, kde bude paní doktorka Peková kandidovat. Doufejme, pokud už dostala těch nutných 1000 podpisů na ty petiční archy, znovu to opakuji pro ty kladeňáky, protože se to týká jenom lidí v tom senátním obvodu Kladno 30. Z části je to i Praha, kousíček, ale je to hlavně Kladno. A

pro vás důvěryhodná, protože asi není pro všechny. Já jsem si takhle, je škoda, že nemůžeme volit, ještě pokračuje dopis, už teď bych jí poslala 6 hlasů z naší rodiny, to je právě to, co nejde. Uvidíme, co Kladeňáci, hlavně, aby si lidé uvědomili, jak jsou ty letošní senátní volby důležité. S mnoha pozdravy a vyprošováním požehnání pro ni i pro vás a celý protiprout Jana K. z Jihlavy. To jste, Jano, taky statečná. Jihlava je takovým tím dosti... No, o tamtud je prostě ten Vystrčil, že jo? Je takovou tou baštou té... Nevím, co to je, ale pořád se to jmenuje ODS. A představte si, hned jsem našel u těch komentářů k tomu rozhovoru. Ne, vlastně ne, tohle mě přišlo do mailu. Víte, kdo stojí za Mudr Pekovou? Napsala Renáta V. To je prostě příšerné. To je pořád totéž. Jen se někdo vynoří. Někdo s naprosto čistou, morálně naprosto neposkvrněnou a jinak absolutně průzračnou minulostí, tak už se vynořují zaručené zprávy, že za ní někdo stojí. Jeden kolega tady, když jsem to čet, tak mě říkal, měl si ji odepsat, že se na ní koukal a nikdo za ní nestál. Jenže ono to není vtip. Takhle to prostě u nás je. Hned si schazujeme sami, už to někdo šíří, už nějaké pomluvy další. Chudák Soňa, já jsem jí říkal, že tohle jí čeká, ale co se dá dělat? Ona chce na ten oltář vlasti doslova tu svou sílu postavit. Budu jí držet palce. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, píšu vám na redakční e-mail, protože nemohu vystát ty troly na komentářích ke všemu, co vysíláte. Nejspíš jsou placení, protože si neumím představit, že někdo lítá z jednoho vysílání ke druhému pod stejnými značkami a uráží tam diskutující lidi. Neměli byste s tím něco udělat? Třeba je banovat, ale hlavně my to neuděláme. My jako maximálně, když třeba i tady v těch při naší poradě se tam objevují samozřejmě ti trolové. Do značné míry si také myslím, že někteří jsou ti placení, ten Ježíšek a tak dále, ale přece to nejjednodušší, opakuji, je úplně ignorovat. Prostě se tam s nima nebavit. Oni potřebují odpověď, nějakou něco. Oni musí, jejich jídlo a vzduch je, že na ně reagujeme. Nereagujeme na ně. Jinak i tady při té naší poradě se nedávno objevil jeden případ, kdy jsme to museli smazat, protože začal být ten troll vulgární a to u nás nedovolíme. Ale jinak, a co činí chlapci? My aspoň vidíme to trošku do těch jejich zapáchajících střev. Ale hlavně jsem se chtěl vyjádřit k tomu dalšímu skvělému rozhovoru s panem Svatošem. Myslím, že si všichni uvědomujeme, že Rusko ty zesilující provokace při útocích na své území už dlouho tolerovat nebude. Jeho hlavní představitelé jasně opakují, že jde ve skutečnosti o útoky států NATO. Nerozumím ale tomu, proč tedy bude muset po volbách Rusko mobilizovat. Vždyť jeho odpovědi do Evropy půjdou nepochybně vzduchem. Proto se toho tak bojí ta koalice ochotných a hledá možnost protivzdušné obrany, kterou ovšem v tak krátkém čase nenajde. Myslíte, že ta mobilizovaná armáda pak nastoupí na tažení do Evropy? A zase, pokud ano, neumím si představit, že to Spojené státy nechají být, nebo si myslíte, že už jsou na tom dohodnutí? Ten poslední krátký rozhovor Rubio Lavrov by tomu odpovídal. Tohle všechno ale v tom případě musí ti evropští váleční štváči vědět.

0: Myslíte, že přesto do toho půjdou? To pak opravdu s námi pán Bůh. S díky za protiprout a akademii inženýr Jan R. Bez udání místa bydliště. Já neumím asi k tomu víc říci, než jsme říkali v tom rozhovoru s panem Svatošem, rozhovoru mimořádně navštíveném, mimořádně komentovaném. Samozřejmě i tam byli ti trolové. Ty jsou všude teď. Trošku se na nás soustředují, ale na to jsme zvyklí. A k té otázce, jestli by pochodovali, abych tak řekl, Rusové do Evropy na ta místa, odkud na ně pálej, v podstatě na ta místa, to si myslím, že opravdu ne. Rusko si chce zajistit svoje hranice, chce mít jistotu, že na jeho měkkém jižním podbřišku nebudou stát rakety jaderné NATO. Na ty ostatní směry, myslím, oni jsou docela připraveni. Ta mobilizace, k níž pravděpodobně dojde, myslím, spočívá spíš na tom, že opravdu možná bude pro Rusko nezbytné tu Ukrajinu z naprosto větší části obsadit, protože zdá se, že jinak ti evropští váleční štváči, o kterých mluvíte, se pokusí nějakou jinou cestou tam ty svoje jednotky dostat. Ale pokud by tam skutečně to na to vstoupilo, tak pak už se nejsem jist něčím. Ono k tomu rozhovoru Rubio Lavrov, ten je vlastně docela zajímavý, protože byl vlastně krátký. Nic z něho moc nevyplynulo. A přesto se oba vlastně tvářili velmi vážně. Podle určitých náznaků, pardon, nebo spíše podle určitých vynesených věcí možná, měl Rubio říci Lavrovovi něco jako řekl Brežněv našim komunistům nedlouho před srpnovou invazí, je to vaše dělo. Měl mu říct prý něco takového, jako s Ukrajinou si to zaříte, jak chcete. Nevím, možné to je, ale v každém případě pořád to směřuje k té otázce, kterou jste položil, co potom a co ta koalice ochotných potom. To opravdu těžko v této chvíli odhadnout. A když mluvím o těch trolech, kteří se tam objevují, já bych je zase nechtěl úplně bagatelizovat. Mnozí z nich nejsou jenom zaplacení. Oni, někteří jsou opravdu o tom přesvědčeni. Oni jsou naprosto někteří lidé opravdu zpitomělí z toho tlaku těch mohutného tlaku těch korporátních médií ze všech stran to slyší. Lži, lži, lži. Ale ono to působí na mnoho lidí. Já jsem tady zažil pozoruhodnost. Jo. Představte si, že vyjdu ven k autu a tam za stěračem mám lísteček. Já myslím, můžeme se na něj podívat. Je to dobrá detektivka. Je nepodepsaný. Je to ženské písmo, evidentně. Je to mladé ženské písmo, čili tak bych to viděl na 40-letou pisatelku maximálně. A musí mě znát, protože píše Dobrý den, dědo, čili je z okolí, někde zná mě. Všimněte si na krajích té zprávy. Vidíte, jak je to zalité do té do té plastové, do toho plastového povrchu, aby to nesmil třeba déšť. Dala si s tím tedy práci ta paní. A bude to paní. A vidíte, ptá se mě docela vážně, proč máte na západním autě, já mám asi těch 13 let staré Volvo, proč máte na západním autě nalepenou protizápadní samolepku? Já tam mám to přeškrtnuté EU, známá u mě celkem věc. Čili ne západní, ale protiunijní. Ale ona už to chápe jako západ. Nehledě na to, že teda to Volvo není západní auto, protože patří Číňanům teda, když už. Ale ona se ptá vážně, nepřijde vám to trochu v úzovkách na hlavu? Já jsem vám to chtěl ukázat, protože to je přesně případ těch lidí, kteří si to opravdu myslí. To je něco, to je fenomenální. To je něco, co se opravdu těm Fialovcům a spol podařilo ve spolupráci s Bruselem a těmi Bidenovci tady podařilo pro tu nejmladší a mladší část těch generací jim to do té hlavy dostat. Nedávno jsme vysílali na Hvězdě 1984, vy, kteří jste to poslouchali, nebo kteří tu knížku znáte, tak jistě víte, o čem asi je řeč. Je to důležité si toto uvědomit. Přátelé nepodvolení. Pojďme dál. Chvála Kristu, děkuji vám za poslední rozhovory a těšíme se na další. Prosím, uvažuji o události útoku na shromáždění expertů na Ukrajině. To je, jak byla asi tedy, je myšleno, jak tam byla ta výstava těch bojových dronů, kterou Rusové zasáhli, kde byli skutečně ti mnozí západní experti. Jsou dvě možnosti. Neuvěřitelný amatérismus, který je přece jen u válkou zkušené země nepravděpodobný, nebo úmysl, který potom ale musí zasahovat snad až na úroveň rozdělování sfér vlivu. Jak tu událost vidíte? Toto už je asi jen pro vás, to už je hodně velká spekulace, zároveň s tím proběhlo doslova amatérské vydráždění Číny k embargu poškozující vojenský průmysl západu. Je možné, že to vše je řízené z vysokých míst a má vést ke zkrocení odporujících a může vést k tomu, co se domlouvalo na Nové Jaltě, návratu rozdělení sfér vlivu bez války, nebo to vidím moc naivně. Děkuji a žehnám M.J. M.J. nám často píše a často nám žehná a já za to moc děkuji, protože to je asi to vůbec nejvíc, co vedle vašich příspěvků, které nás drží nad vodou, můžeme dostat. K té odpovědi na tu otázku. Já myslím, že to nebyl ani amatérismus. Je to prostě něco, co jenom svědčí o tom, že oni už nemohou, ten kyjevský režim už nemůže všechno hlídat. Těch věcí, které tam zasahují teď ruské drony, rakety a tak dále, je obrovská spousta. Vůbec se o nich nedozvídáme. Tam už dneska prakticky není, jak je potvrzeno, téměř nikde jediná benzínová pumpa. Hovoří se o těch zásazích na ruském území, které jsou vedeny západem. Tam se tankuje většinou už dneska benzín z těch cisterén a tak dále. Prostě my o tom opravdu víme velmi málo, o tom, co se tam děje. A opravdu je to napád, jako ten fakt, že tak úžasně vyhrávají, ale žádají Radu bezpečnosti OSN k tomu, aby začala jednat o těch ruských úderech. To ta vítězící Ukrajina, proč teda chce svolat OSN, jak někdo píše, asi proto, aby tam vysvětlila, jak vítězí. A tak dále. To není amatérismus. To je soustavné hraní orwellovského mis pochopení, nebo jak to říci, orwellovské ideologie, která směřuje sem k těm, co pak píšou takové kartičky. To je všechno jenom propaganda. A k tomu, jestli je to vše řízeno z vysokých míst a má vést ke zkrocení odporujících k tomu, co se domluvalo na Nové Jaltě, návratu rozdělení sfér vlivu bez války, já se obávám, že celkově bylo přeceněno to jednání na Aljašce, protože ten tlak těch ostatních západních zemí, které potřebují tu válku nezbytně, na Trumpa byl takový, že z toho musel začít couvat. Jestli bylo někde něco podobného dohodnuto jinde, to já nevím a trošku o tom pochybuji teď zatím, protože prostě ten Západ tak provokuje těmi údery dovnitř ruského území, tak provokuje, že opravdu to bude muset být zázrak, jestli to Vladimír Putin a celé vedení ještě nějakou chvíli bude akceptovat, anebo už odpoví. Může se to stát opravdu. Opravdu kdykoliv. No počkejme si na to, ale o té Nové Jaltě já trošku o jejich možnostech zatím pochybuji. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, myslím, že byste nás neměli s panem Svatošem tak strašit. A jestli je to opravdu tak hrozný, pak si to raději nechte pro sebe. Znáte to od Erbena, však lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu. Nemyslete si, že radím strkat hlavu do písku, nejsem pštros a ten to vlastně taky nedělá, to je jen pověra, ale když s tím stejně nemůžeme nic udělat, proč se tím trápit? Chápete mě? To není nic proti vám ani proti panu Svatošovi, ale myslím, že se máme zaobírat tím, na co dosáhneme a ostatní nechat prozřetelnosti. S úctou a pozdravy Irena P. Praha 5. Ještě si na tu odpověď napije z hrnku proti proudu. Nějak už neobjednáváte ty hrničky, asi je všichni máte. Ne, já žertuju. Ale i to nám tak trochu pomáhá, ten obchůdek. No. Co vám říci, Ireno P. z Prahy 5? Je to jedna z cest, to, co říkáte. Ale vedle vás existuje nepochybně větší entita lidí, kteří chtějí vědět, na čem jsou, co se té naší prolhané realitě mohou dozvědět za reálné informace, i když jsou někdy přímo strašidelné. Ono, ten Erben, ten směřuje tam k něčemu jinému. Tam jde o provokování odpovědi o budoucnosti a to je něco jiného. My spíš se o ní dohadujeme, o možných dalších vývojích v budoucnu, na základě daných faktů. Ten je prostě jenom ten, kdo je připraven, bývá na tom lépe, než ten, kdo nic neví. Ty přípravy dělají různí lidé, prepeři a tak dále, mimochodem batušky taky, už se moc neprodávají, ale ta příprava není zbytečná. Jeden můj kamarád, dlouho jsem ho neviděl, je to stavař, opravdu dobrý stavař, mě říkal, kolik projektoval těch podzemních krytů pro ty, kteří na to mají. No, myslím si, Ireno, že já raději nebudu v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu. Budoucnost neodhalíme, ale připravovat se na něj, na možná její rizika, to mám za vysoce racionální. A takové to, že Pán Bůh pomůže tomu, kdo přiloží ruku k dílu. Tady, kdo s tím souvisí, pane Hajku, skvělý rozhovor se Svatošem, měl jste se ho ale zeptat, jestli už má tu letenku do Argentiny, jak říkal. Povězte, také se zabýváte myšlenkou, že je na čase prásknout do bot, a jestli jo, prozradíte mi kam? John Predator se ptá. Ze značka je. To samozřejmě. No. Jene, protože John je Jan. Myslím, že to i pan Svatoš myslel spíš žertem, ale i kdyby to nemyslel, tak já vám mohu říci, že já rozhodně za žádných okolností se nikam nevydám. Co se má stát, ať se stane, snažíme se tomu se na různé věci připravovat tím, že o tom víme a je na každém, co udělá, neudělá, ale jestliže by už k něčemu tak fatálnímu došlo, pak stejně není moc kam utéci. Možná, že na některých místech planety ano, ale víte, je naším osudem s touto zemí sdílet dobré i zlé. A já si myslím, že nakonec ještě k tomu přečtu jeden dopis od naší jedné americké posluchačky, divačky a čtenářky. Už jsem tady od ní jeden dopis četl. Je to uchvatná žena, který vlastně tohle vyjadřuje. Ona tam žije dlouhá léta. Vážený a milý pane Hajku, dnešní tea party bylo velice poučné, až z toho člověku mrazí. Je smutné, že máme mezi sebou individua, která vypadají jako lidé, ale ve skutečnosti jimi nejsou. Není to jenom u vás. V krásné zemi české je to po celém světě, tady, i tady, kde žijí. Přesně tak je to vyjádřeno ve vtipu Srážka s blbcem. Pokud k tomu dojde, utíkej, co můžeš, jediná záchrana. Vy, pane Hajku, s tím musíte bojovat z pozic vaší práce, díky vašemu. Děkuji za to slova hrdinskému odhodlání a dobrému srdci. Máte lásku a obdiv a přátelství mnoha lidí. Děkuji vám za vaši odhodlanost a hrdinství. Věřím, že vám Pán Bůh dá ještě mnoho síla a zdravíčka do doby, než vymítíme všechny ty ďábly světa pak a tak dále. Stále mi zní v hlavě ta naše písnička česká celé roky, co jsem pryč. Je mi do pláče, ale plakat nebudu, musíme být tvrdí. Pán Bůh pomáhej a požehnej, úctivě zdravím a děkuji, Jarmila F. Jarmilo, moc děkuji, protože vím, že určitě budete buď přímo teď, anebo ze záznamu sledovat naši poradu, protože patříte mezi české nepodvolené, jako mnoho dalších našich tykadel skoro v celém světě. Tak bych jenom chtěl poznamenat, že jsem se vám snažil odpovědět na tento dopis, ale zablokovali mi ho. Řekli, že vám ho nedoručí prostě. Normální, žijeme v Orwellově době. Zkoumali to i tady naši lidé, co se tomu rozumí, a nedošli k jinému závěru, než že je to prostě, že nechtěli, abyste to dostala. Čili tímto dávám najevo, že jsem vám odpovídal, nedorazilo to, tak když tak zkuste třeba, jestli máte ještě nějaký jiný mail, tak mě pošlete a já zkusím na něj odpovědět, protože tuhle trasu už nám hlídají. Ano, takový to je svět. A já jsem tím chtěl jenom říci, není kam utéct. Tak pojďme dál. Dobrý den, milý a nepodvolený pane Hájku, po nějaké době vás i vaší redakci moc zdravím s přáním všeho dobrého. Tohle je jeden z dopisů, který jsem nestačil minule přečíst a myslím, že je důležitý, tak se k němu vracím. Váš nedělní článek jako vždy trefa do černého. SPD je ve vládě důležitá jako základová deska, aby vláda existovala. Toho by SPD měla alespoň zkusit využít. Jo. To je přesně to, kam mířím. A souvisí to také s tím, co s tou novou zprávou, o které jsme mluvili, s tou smlouvou. Zdá se mi, že je čím dál víc jako součást vlády ignorována, měla by alespoň pohrozit vystoupením z vlády, ale nevidím do zákulisí. Je smutná realita, že pokud bude naše republika pod nadvládou globalistů, tedy EU, NATO a dalších, nic zásadního se nezmění. Ale musí se tam tlačit lidé, kteří budou do té zvrácené a nelidské mašinérie sypat písek. To očekáváme a očekávali jsme od SPD a spol. Ale není jim to příliš dovoleno. Tady je také nutné, aby se probrali hlavně voliči ano, ne. Podle průzkumu jde ano nahoru, snad budou cinknuté. To si nemyslím. Ty průzkumy jsou cinknuté, když tak v neprospěch, ano. Čili jako všechny, jako průzkumy všech stran současné koalice. Takže to, že jde ano nahoru, to bude realita. Já opravdu nevidím zásadní rozdíly mezi voliči ano a pětikolky. Jak se říká, do pekla s Fialou výtahem, s Babišem po schodech. Myslím, že voličům ano by vadilo méně spojení s někým z pětikolky než opačně. Hlavně, že by se podporoval kyjevský režim, jinými slovy válka NATO s Ruskem a byli bychom pevně ukotveni v NATO a EU, jak se pravívá. Jak řekl pan Svatoš, pořád jich hodně přebíhá od Fialy k Babišovi a naopak. Ale pokud půjde elektřina, bude jídlo v Kaufu, bude benzín na dovolenou, bude benzín a peníze na dovolenou, nedojde k žádnému jejich probuzení. Budou si stále myslet, že se nic neobvyklého neděje. SPD, pokud nechce zradit své voliče, by se měla zamyslet, zda vládu, která aktivně podporuje nesmyslnou válku jen pro peníze besty, omlouvám se za ten výraz, ale jiný mě v souvislosti s vyděláváním peněz na zabíjení a mrzačení lidí, ať kdekoliv nenapadá, měla držet. A tak dále. A hladavé končí. SPD je dovolená jen odlišná rétorika a prohlášení, že s něčím nesouhlasí, jako by byla v opozici, tak je opozicí v koalici. Já nepodporuji války, odpornou rusofobii a posílání peněz, které by se měly použít mírově a smysluplně ve prospěch lidí, kterým byly státem odebrány vyděračskými spojenými státy a fašistickou EU, kdy už se lidi vzpamatují. Asi až po válce, kterou podporují svou zabedněností, liknavostí, pohodlností, krátkozrakostí, nevím, jak bych to upřesnila. K tomu by se hodilo napsat, co říká Eric Snowden, že lidé si neuvědomují, jak těžké je říkat pravdu světu plnému lidí, kteří nevědí, že žijí ve lži. S úctou Lada V. Lado, jsem rád, že jste ten dopis poslala. Já s řadou věcí bych tam souhlasil, s některými méně, ono je to opravdu s tou klíčovou méně. Jak říkám, já jsem velmi zvědav, co teď udělá SPD kolem té smlouvy, kterou dostala od Babiše za úkol spolu s ostatními ministry dokončit. Ale ten odchod z vlády, jako vyjednávací prvek o tom jednat, to ano, což tedy před volbami by teď ovšem nebylo zrovna optimální. Ten musíme si také uvědomit, že ta opozice měla 92 hlasů a ANO z motoristy 93 hlasů. Takže ona by to dokonce i bez nich mohla projít. Ale pokud by se motoristé rozhodli souhlasit s tou smlouvou, což je docela možné, tak je nepochybně podpoří i ODS a možná i Piráti, všichni, kdo dělali ty kšefty kolem paní Černochové, když jsem tahala cizí vojska opět. Já myslím, že přesto je pořád SPD jedinou zárukou, že se aspoň trochu ta vláda drží zpátky. Je na každém, aby si to posoudil, ale děkuji za ta cenná slova, za ten cenný rozbor. Budu nad tím ještě přemýšlet a moc se mě líbí, a znova bych to snad zopakoval, toho Snowdena, pro ty, kteří pak píší ty cedulky, že lidé si neuvědomují, jak je těžké říkat pravdu světu plnému lidí, kteří nevědí, že žijí ve lži. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku. Po nějaké době si dovolím opět přispět do pondělní porady nepodvolených. Všímám si, jak se v příspěvcích i na protiproudu objevují termíny zelený či bruselský komunismus. Uvědomují si pisatelé, co vlastně píší, mají představu o tom, co se tady děje, mají znalost termínů, nebo se jen bojí nepravděpodobného návratu socialismu a spravedlivých trestů za zničení republiky a tudíž záměrně stračí komunismem. Socialismus a následně komunismus, který tady ale nebyl, vychází z myšlenky každému dle jeho zásluh a potřeb. Tedy, abych byl konkrétní, žádný politik, státní zaměstnanec, právník, doktor, umělec nemusí brát miliony měsíčně. Nesmí vysávat republiku jako pijavice, je to nemorální, ale říká dnes někomu něco termín morálka? On to ještě pokračuje, já tam ještě chvilinku půjdu. Tohle píše jistě vám známý lovec jelenů. Muž, kterého velmi respektuji, ale tady bych prostě protestoval, protože já jsem přesvědčen, že to heslo každému podle jeho potřeba zásluh je nesmysl. Kdo bude říkat, jaké má kdo potřeby, jaký ten člověk řekne, já teď chci 6 aut a kdo rozhodne, že mu dá jen 5, nebo to je přece vulgární nesmysl ideologický. A podle zásluh, kdo je bude posuzovat? K tomu posuzování zásluh v normálním světě slouží právě peníze. Možná jsou kořenem všeho zla. A nemluvím o penězích, které jsou rozkrádány. Když pan Dvořák dnes z Pražského divadla velí nebo vykřikuje, že si žijem jako prasata v žiti, tak ano, on si žije, protože žije z těch dotací, co dostávají ta divadla. To je sprosté a to je samozřejmě nemravné. Ale to, aby si člověk, ten doktor, ten právník, ten dělník, ten vynálezce, ten podnikatel, aby nabídl společnosti něco významného a měl za to peníze, to je úplně správné. Všechno ostatní vede opět jenom k jinému typu socialismu, respektive komunismu, protože tam směřuje ta Evropská unie. Možná, že vím, o čem mluvím. A jenom abych to dočetl, v kontextu dnešní doby už chápu mnoha opatření za socialismu, která jsme tehdy považovali za omezování svobody. Ta opatření byla nezbytná, chránila republiku, chránila občany. I mně se to špatně přiznává, i já tehdy cinkal klíči. Toho, co se vybudovalo za socialismu, nám už moc nezbývá, chtějí vykrást úplně všechno. Dojde i na nemovitosti lidí, dojde i na sociální jistoty, důchody, bezplatné školství, zdravotní péči, pokud občané neřeknou dost. A řeknou někdy dost. Nabyl jsem dojmu, že spousta vlastenců chce sice změny, ale jen do té míry, aby se nedotkli jejich výhod a zájmů. Jen málo kdo je dnes schopen se sám uskrovnit ve prospěch celku, ve prospěch národa. Zvoní nám hrana. Přeji vám i všem nepodvoleným hodně sil do nelehkých časů. Zdíky lovec jelenů. Aniž bych to k tomu cokoliv říkal, přistoupím k dopisu, který následuje. Vážený a milý pane Hájku, vím, že asi budu ve vašich očích vypadat jako exot, ale to mi nevadí. Jsem na to zvyklá, i když možná ne, možná mi porozumíte, protože cítím, že v zásadě jdete podobnou cestou. Už před několika roky jsem to zabalila, z našetřených peněz koupila malou chatičku na severu Čech a přestěhovala jsem se tam s tehdy ještě mrňavým synkem. Teď mu už bude 6 a jediný problém, který řeším, jak ho svým dosluhujícím autíčkem budu vozit do poměrně vzdálené školy. Ale netrápím se tím. Když jsme zvládli školku, zvládneme i školu. Nemáme televizi, kontakt se světem ale udržuji přes počítač, dokud mi ještě funguje. A proto je pro mě hlavním zdrojem informací protiproud, i když občas mrknu také na iDnes. Seznam a ty další nesmysly jsem dávno vyloučila. Žijeme skromně, protože jako prodavačka s vysokoškolským vzděláním si moc nevydělám, ale mám nějaké přídavky a něco od Pepíkova tatínka, takže si nenaříkám. Já si totiž vůbec nenaříkám. Žijeme v krásné přírodě blízko Pánu Bohu. A když slyším nebo čtu pak některé komentáře z vaší Tea Party, tak jenom kroutím hlavou, co pak vás ti lidé vůbec neposlouchají. Sdílím vaši naději, že všechno dobře dopadne. I když nejsem katolička, ale jsem si jista, že na příslušnosti k nějaké konkrétní denominaci zase tolik nezáleží. Z vašeho rozhovoru s panem docentem Térou jsem pochopila, že se na to oba díváte velmi moudře. On si to všechno o každém z nás nakonec rozhodne jen náš pán. Chtěla jsem vám prostě napsat, že ne všichni si nutně naříkají. Nemusíme mít moc, ale vím, že navzdory všem hrozbám žijeme v nejlepším z možných světů, jak jste také nedávno řekl. Měli bychom být vděční a každodenně za to pánu děkovat, že nám dal tak krásný kousek země, který naši předkové pro nás uhájili s jeho pomocí. Díky za to, co děláte, asi jako jediný v celé té alternativní mediální skladbě, tedy alespoň co já vím. Za to, že se přiznáváte k pánu Ježíši, že šíříte naději, která ty časné problémy nekonečně přesahuje, jen to mnozí ke své škodě ještě nebo už nevědí. Modlím se za vás, stejně jako vy za nás. Andrea P. Amen.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

Charles Eisenstein, Posvátná ekonomie, Peníze, dar a společnost ve věku změny. Kapitola 12. Ekonomie negativního úroku. Dluh může trvat na věky, bohatství nikoliv, protože jeho materiální stránka podléhá destruktivním silám entropie. Frederick Soddy. Představte si, že já mám 12 bochníků chleba a vy máte hlad. Tolik chleba nesním, než stvrdne, takže vám rád nějaký ten pecen půjčím. Vezměte si těhle 6 bochníků, nabízím, a až chleba budete mít, můžete mi 6 čerstvých bochníků vrátit. Já vám dám 6 čerstvých bochníků nyní a vy mi dáte 6 čerstvých bochníků příště. Není důvod vám chléb nedat nebo chtít, abyste za jeho půjčení zaplatili, protože obavíme, že v každém případě chleba brzy stvrdne. Ve světě, kde se věci, jež potřebujeme a používáme, kazí, se sdílení stává něčím přirozeným. Lakomec bude nakonec sedět sám na hromadě stvrdelého chleba, zrezivělých nástrojů a schnilého ovoce a nikdo mu nepomůže, protože ani on nikomu nepomohl. Jenže dnešní peníze nejsou jako chléb, ovoce či jakýkoliv přírodní předmět. Jsou osamělou výjimkou z přírodního zákona návratu, zákona života, smrti a znovuzrození, který říká, že všechny věci se nakonec vrátí tam, kde vznikly. Peníze se v průběhu času nekazí, ale kvůli své abstrakci od materiálnosti zůstávají neměnné, ba dokonce díky úroku v průběhu času exponenciálně rostou. Peníze velmi úzce spojujeme s já, jak naznačuje slovo můj. Své peníze chápeme téměř jako součást sebe sama a proto, když nám je někdo ukradne, máme pocit, že nás oškubali. Takže peníze narušují nejen přírodní zákon návratu, ale také spirituální zákon věčné proměnlivosti. Sami sebe udržujeme v klamu, když něco, co trvá a časem se zvětšuje, spojujeme se svým já, tedy s něčím, co stárne, umírá a vrací se do půdy. I když všichni víme, že tomu tak není, nějak si představujeme, že když přibývá bohatství, přibývá i nás samotných a my můžeme nabýt nezničitelnosti peněz. Schraňujeme si je na stáří, jako bychom se tím mohli ochránit před vlastním zánikem. Co by se s penězi stalo, kdyby se podobně jako všechny ostatní věci rozpadaly a vracely se ke svému zdroji? Připoutali jsme exponenciálně rostoucí peníze k sobě a ke světu, ale ani my, ani svět není exponenciální. Není ani lineární, nýbrž cyklický, jak jsem již popsal. Výsledkem je soupeření, nedostatek a hromadění bohatství. Odpověď na otázku, co se stalo s tou krásnou myšlenkou zvanou peníze, jež mají schopnost spojovat lidské dary s lidskými potřebami, musíme do značné míry hledat v úroku a v lichvě. Avšak lichva jako taková není jevem izolovaným, jenž by mohl být jiný, jen kdybychom se v jistém okamžiku jeho vývoje rozhodli moudřeji. Lichva je nezvratitelně svázaná s naším pocitem jáství, s odděleným já v objektivním vesmíru. Jehož vývoj probíhá souběžně s evolucí peněz. Není náhodou, že ve starověkém Řecku ve vysoce monetizované společnosti se také zrodil moderní koncept člověka jako individua. Tato hluboká vazba mezi penězi a bytím představuje dobrou zprávu, protože lidská identita dnes prochází hlubokou proměnou. Jaký typ peněz se bude hodit k novému, propojenému já a ke světu, v němž si stále častěji uvědomujeme realitu vzájemného spojení, toho, že více pro tebe je také více pro mě? S ohledem na určující roli úroku je třeba jako první měnovou alternativu zvážit systém, který úrok zruší
Nebo dokonce přinese jeho opačné účinky. Vždyť jestliže úrok způsobuje soutěživost, nedostatek a nerovnost, neměl by jeho opak vytvářet spolupráci, hojnost a komunitu? A jestliže úrok představuje zisky z krádeže společných statků, k nímž docházelo v dávné minulosti a která stále trvá, nevedl by opak úroku k obnově společenských statků jako společného bohatství? Jak by takový opačný úrok vypadal? Jaké by to byly peníze, které by podobně jako chléb v průběhu času ztrácely svou hodnotu? Jinými slovy, byly by to peníze, které se kazí, rozkládají, jejichž hodnota klesá tím, že podléhají záporné či mínusové úrokové sazbě, známé také jako demuráž či demurážní poplatek. Kazící se měna je jednou ze základních myšlenek této knihy. Ale než vyložím její historii, využití, ekonomickou teorii a důsledky, rád bych se krátce zmínil o pojmu rozklad. Protože někteří lidé mi radili, abych se mu kvůli jeho negativním souvislostem vyhnul. Proč rozklad vypadá jako něco špatného a uchovávání jako cnost? Takový postoj má opět svůj původ v příběhu vzestupu, v němž je osudem lidstva překonat přírodu, triumfovat nad entropií, chaosem, úpadkem a vybudovat spořádaný svět, vědecký, racionální, čistý a kontrolovaný. Ten doplňuje spiritualita oddělení, v níž nemateriální, věčná, nesmrtelná božská duše přebývá v pomíjivém, smrtelném a profánním těle. Takže jsme se snažili přemoci tělo, dobít svět a procesy úpadku pozastavit. Bohužel s tím jsme také pozastavili širší proces, jehož součástí je i rozklad, obnovování, znovuzrození, neustálý koloběh a vývoj ve spirále stoupající k mnohem obsážnější integrované složitosti. Naštěstí příběhy oddělení a vzestupu se blíží ke svému konci. Je na čase znovu vyzvednout krásu a nevyhnutelnost rozkladu, jak v myšlení, tak v naší ekonomice. Historie a souvislosti. Rané formy komoditních peněz, jako obilí či dobytek, zcela jistě podléhaly rozkladu. Obilí hnilo, dobytek stárnul a umíral. A dokonce i zemědělská půda, pokud nebyla obdělávána, se znovu stávala divočinou. Existovaly také peněžní systémy kovových mincí, které se blížily fenoménu rozkládání tím, že obsahovaly určitý druh zabudované sazby záporného úroku. Příkladem, který k tomu nemá daleko, byl systém brakteátových mincí, široce používaný ve středověké Evropě, kde se měna pravidelně stahovala z oběhu a poté přetavovala na mince s nižší hodnotou. V Anglii saští králové vydávali každých 6 let nové stříbrné pence, 3 za každé 4 stažené z oběhu, přičemž odpisová sazba činila asi 4% ročně. Velmi účinně tak pokutovali hromadění peněz a namísto toho podporovali jejich oběh a investování do produktivního kapitálu. Když jste měli více peněz, než jste dokázali využít, rádi jste je půjčovali, dokonce i na nulový úrok, protože pokud jste mince drželi příliš dlouho, ztráceli na hodnotě. Všimněte si, že výsledkem tohoto systému nebyl pokles peněžních zásob, protože vladař nejspíš napumpoval rozdíl zpátky do ekonomiky, aby pokryl své vlastní výdaje. Tento záporný peněžní úrok byl tedy jakousi daní. Průkopnickým teoretikem měny, založené na demuráži, byl německo-argentinský podnikatel Silvio Gesell, který je nazýval svobodnými penězi, Freigeld. Já toto označení na jeho počest přebírám. Systém, který navrhl ve svém hlavním díle Přirozený ekonomický řád, The Natural Economic Order, měl používat papírové oběživo, kupony,
na které byla pravidelně nalepována známka v ceně rovnající se malému podílu hodnoty celého kuponu. Tím se k peněžnímu majetku šikovně připojovaly náklady na údržbu měny. Podobně jako jakákoliv jiná fyzická komodita se takové peníze kazily. V míře určované hodnotou známek nezbytných k udržení platnosti měny. Například jestliže dolarová bankovka vyžadovala každý měsíc nalepení známky v ceně 1 centu, aby si zachovala svou hodnotu, ročně se její hodnota snižovala o 12%. Gesell se k této myšlence měny založené na demuráži dostal jiným způsobem než já. Psal svá díla v době, kdy téměř nikdo nespochybňoval, že ekonomický růst je pozitivní. A ačkoliv byl velkým vizionářem, nikdy, pokud je mi teda známo, nepochyboval o tom, že země či technologie se vždycky dokážou růstu přizpůsobovat. Zajímala ho především náprava tehdejšího nerovného a nespravedlivého rozdělování bohatství, nevídaná chudoba uprostřed nevídané hojnosti. Přičítal chudobu obrovsky nespravedlivé výhodě, kterou měli vlastníci peněz, ti vlastnili komoditu, již je možné hromadit, a která současně přináší další peníze. Jiné komodity, snad s výjimkou půdy, se nedají hromadit stejným způsobem jako zlato či další měny, protože hníjí, rezivějí nebo se rozpadají. Mohou být uloupeny, zastarávají, vyžadují náklady na skladování a dopravu a tak dále. Gesell zapsal. Zlato není v souladu s vlastnostmi našeho zboží. Zlato a sláma, zlato a benzín, zlato a guano, zlato a cihly, zlato a železo, zlato a kůže. Propast mezi nimi dokáže překlenout jen nějaká divoká fantazie, monstrózní halucinace nebo doktrína hodnoty. Komodity jako takové, slámu, benzín, guano, i to ostatní můžeme bezpečně směňovat pouze tehdy, když je každému lhostejné, zda vlastní peníze nebo zboží. A to je možné pouze tehdy, když peníze trpí stejnými vadami jako naše produkty. To je zřejmé. Naše zboží hníje, kazí se, láme se, rezaví, takže pouze když peníze mají stejně nepříjemné ztrátu zahrnující vlastnosti, mohou účinně podněcovat rychlou, bezpečnou a lacinou směnu. Protože takovým penězům by nikdo nikdy nedal přednost před zbožím. Pouze peníze, které zastarávají jako noviny, hníjí jako brambory, rezaví jako železo, vypařují se jako éter, jsou schopné obstát ve zkoušce, stát se nástrojem směny brambor, novin, železa a éteru. Protože takovým penězům prodávající ani kupující přednost před zbožím nedá. My se pak vzdáváme svého zboží za peníze jen proto, že peníze potřebujeme jako směnný prostředek, nikoli proto, že z jejich vlastnictví očekáváme nějakou výhodu. Stejně jako v Gesellově době, i my dnes dáváme penězům přednost před zbožím. Možnost nechávat si pro sebe prostředek směny dovoluje držitelům peněz účtovat úrok. Vůči držitelům reálného kapitálu zastávají privilegované postavení, jež ještě více vynikne ve srovnání s těmi, kteří prodávají pouze svůj čas. A pokud tak nečiní, ztrácejí plných 100% svého kapitálu. Výsledkem je rostoucí nerovnost bohatství, protože poplatek vlastníkům peněz v podstatě platíme všichni. Jeho názor vede k myšlence, že je vůči nám nespravedlivé platit za pouhé prostředky. Díky nimž se směna uskutečňuje. Gesell se domníval, že úplně postačí touha něco směňovat. Jestliže mám něco, co vám nabízím, protože vy to potřebujete, proč bychom měli platit za prostředek dávání a přijímání? Proč bychom měli platit za privilegium dostávat dary? To je jeden z důvodů, proč si Gesellovi peníze zaslouží přívlastek svobodné. Jak uvidíme, úvěrový systém založený na znehodnocované měně umožní půjčky s nulovým úrokem. Půjčky musíme splácet pořád, ale už nemusíme platit za jejich poskytování. V tomto smyslu se peníze stávají svobodnými.
Gesell obhajoval znehodnocování měny jako prostředek pro oddělení peněz, co by uchovatele hodnoty, od peněz, co by prostředku směny. Penězům už by se neměla dávat přednost před hmotným kapitálem. Představoval si, že výsledkem bude ukončení umělého nedostatku a ekonomické krize, k níž dochází, když existuje množství zboží určené ke směně, ale lidé na ně nemají peníze. Jeho návrh by peníze nutil obíhat. Vlastníci peněz by už neměli důvod stahovat je z ekonomiky. Čekat na nedostatek tak velký, až vznikne situace, kdy návratnost skutečného kapitálu přesáhne úrokové sazby. To je druhý důvod, proč takové peníze nazývá svobodnými. Peníze osvobozené od kontroly bohatými by volně obíhaly, místo toho, aby se hromadily v obrovských, nehybných rezervách, jak to dělají dnes. Gesell spatřoval ve vlastnictví peněz, jež přinášejí úrok, brzdu prosperity. Jakmile je zboží tolik, že se návratnost kapitálových investic sníží pod minimální úrokové sazby, vlastníci peněz je odmítají investovat. Peníze určené k transakcím zmizí z oběhu a začne hrozit známá krize z nadvýroby, doprovázena paradoxním nedostatkem zboží pro většinu lidí. V roce 1906 byl peněžní systém zcela jiný než dnes. Většina měn byla přinejmenším teoreticky stabilní, byla kryta drahými kovy, a tak široké rozšíření úvěrů na úkor měnové báze, jaké máme dnes, neexistovalo. Gesell chápal úvěr jako náhražku peněz, způsob, jakým mohou podniky provádět transakce, když se měny nedostává. Jenže dnes jsou úvěr a peníze téměř totožné. Současná ekonomická teorie pohlíží na používání úvěru v roli peněz jako na pozitivní vývoj, částečně proto, že umožňuje zvyšovat a snižovat peněžní zásoby v souladu s potřebami prostředků směny. Avšak, jak jsme viděli, úvěr přinášející úrok nejenže reaguje na růst peněžní ekonomiky, on tento růst také podněcuje a navíc je ve své současné podobě stejným předmětem nedostatku, jakým byly v Gesellově době peníze. Gesellova myšlenka v druhé polovině 20. století, už prakticky neznámá, měla ve 20. a 30. letech mnoho následovníků a ovlivnila tak význačné ekonomy, jakými byli Irving Fisher a John Maynard Keynes. Fisher Gesellovy myšlenky ve Spojených státech nadšeně propagoval a Keynes na něj pěl nezvyklou chválu, když ho nazval nespravedlivě opomíjeným prorokem. A jeho dílo hluboce originálním. V neklidné době po první světové válce se Gesell dokonce stal ministrem financí v nešťastné Bavorské republice Rad, která však netrvala ani měsíc. Gesellův přítel vydával ve 20. letech peníze v podobě certifikovaných kolků nazývané VR, které obíhaly v Německu, ale příčinou jejich vzniku v Německu i jinde byla hlavně ekonomická krize. V osobním životě i v životě společnosti málo kdy dojde ke skutečné změně, dokud nenastane nějaká krize. V roce 1931 se jeden důlní inženýr rozhodl znovu otevřít svůj úhelný důl s tím, že dělníky bude platit v měně VR. Protože také souhlasil, že uhlí bude prodávat za tyto poukázky, které mohl ve městě používat každý, přesvědčil místní kupce a obchodníky, aby veru přijímali. Hornické město rozkvetlo. Za rok skoro 1000 obchodů napříč celým Německem přijímalo veru jako platidlo a banky začaly v této měně zakládat vklady. Tím se měna dostala do centra pozornosti. Atmosféra housla. Německá vláda se pokusila veru soudně prohlásit za nezákonnou a když se jí to nepodařilo, prostě ji mimořádným výnosem zrušila. Následujícího roku rakouské městečko Wrgl, vážně postižené hospodářskou krizí, dalo do oběhu vlastní oznámkované poukázky inspirované Gesellem a úspěchem Wery. Podle všeho měli peníze z Wrglu značný úspěch. Lidé vydláždili cesty, postavili mosty a splatili spožděné daně.
nezaměstnanost výrazně poklesla a ekonomika vzkvétala, což vyvolá

majetek zatěžuje kočovné lovce a sběrače. Jak argumentoval Gesell penězům, co by uchovatelům hodnoty, které mají vlastnosti snižující jejich hodnotu, se nedává přednost před komoditami. Přesto není možné dokázat, že oživující účinky těchto měn jsou důsledkem demuráže a nikoli zvýšení peněžních zásob či výhod plynoucích z toho, že, jako v případě města Vergl, šlo o měnu místní ekonomiky. Další peníze, které se objevily zhruba ve stejné době a používají se stále, je vir ve Švýcarsku. Měnu vydává jedna družstevní banka a peníze jsou kryté vzájemným souhlasem členů banky přijímat ji jako platby. Měnu založili přívrženci Gesslových teorií a původně nesla demuražní poplatek, který byl v období velmi vysokého růstu po druhé světové válce zrušen. Jak vysvětlím, v prostředí vysokého růstu je záporný úrok nezbytný. V dnešní době, kdy se růst blíží ke svému chaotickému konci, záporný úrok opět získává na přitažlivosti. Ve Spojených státech bylo na začátku 30. let vydáváno mnoho druhů tzv. Nouzových měn. Národní měna se v průběhu epidemického pádu bank vypařovala a občané i místní vlády vydávali vlastní peníze. Výsledky nebyly jednoznačné a jen málo z těchto peněz následovalo Gesslův vzor. Místo týdenních či měsíčních poplatků nouzové měny raději spoplatňovali jednotlivé transakce. Výsledek byl opačný než u demuráže, protože poplatek spíše trestal oběh peněz než jejich hromadění. Přesto v roce 1933 alespoň stovka měst připravovala vydání vlastního kolkovaného oběživa, mnoho z nich podle Gesslova vzoru. Kromě toho, jak sněmovna reprezentantů, tak i senát navrhli zákon podporovaný Irvingem Fisherem, podle kterého byla vydána miliarda celonárodních kolkovaných poukázek vyměnitelných za zboží či hotovost. Tato měna i mnoho dalších měli daleko vyšší demuráž 2% za týden, čímž by se sami v průběhu jednoho roku zlikvidovali. Bylo to něco úplně jiného než verglovské peníze i většina podobných moderních návrhů. Nicméně tento návrh dokládá, že o základní myšlence se velmi vážně uvažovalo. Uvádím výňatek z Bankhead Pettengillova dodatku k Costigan-Lafoletovu zákonu o snížení nezaměstnanosti. S5125 z roku 1933. Minister financí je zodpovědný za ražbu a tisk měny Spojených států v podobě známkovaných peněžních certifikátů. Řečené certifikáty budou mít jmenovitou hodnotu 1 dolaru a emise bude limitována částkou 1 milionu dolarů. Řečené certifikáty budou mít velikost umožňující nalepovat na rubu poštovní známky. Na líci bude vytištěno následující vysvětlení. Tento certifikát je zákonným platidlem v hodnotě 1 dolaru pro platby všech dlužních částek a veřejných i soukromých poplatků, celních a dovozních poplatků a daní za podmínky, že k datu jeho vydání budou na certifikátu nalepené 2-centové poštovní známky pro veškerá data před datem vydání, určená pravidly na rubu tohoto certifikátu. O senátním zákoně 5125 se nikdy nehlasovalo a o měsíc později, poté co vydal nový úděl New Deal, Roosevelt vládním nařízením všechny nouzové měny zrušil. Podle Bernarda Lyattara prezident tyto místní a státní měny nezrušil proto, že by neměly pozitivní vliv na ukončení velké hospodářské krize, ale proto, že by znamenaly určitou ztrátu moci ústřední vlády. Dnes jsme na pokraji podobné krize a před námi je podobná volba mezi dočasným uchováváním starého světa skrze sílící centralizovanou kontrolu nebo vzdáním se kontroly a vstupem do světa nového. Nedělejte si iluze. Důsledky systému s negativním úrokem

budou dalekosáhlé a budou mít ekonomický, sociální, psychologický a duchovní rozměr. Peníze jsou v naší civilizaci natolik podstatné a natolik určující, že by bylo naivní doufat, že jakákoliv civilizační změna se obejde bez jejich hluboké proměny. Moderní aplikace a teorie. Myšlenky spojované se záporným úrokem, tak populární na začátku 20. století, ležely ladem 60 let. Nyní znovu ožily, protože přetrvávající nízký růst ničí jistoty uplynulých 70 let a vyžaduje způsob myšlení, které vzešlo z velké hospodářské krize. Realitu zpomalujícího růstu po mnoho let zakrýval narůstající dluh. Když v roce 2008 znovu udeřila krize, monetaristické nástroje na řízení ekonomiky poprvé od velké hospodářské krize selhaly. Centrální banky prostřednictvím nákupů státních cenných papírů svědomitě snižovaly úrokové sazby až k nulové dolní mezi. Ale výsledek byl chabý. Vlády následně uplatnily běžný keynesiánský lék v podobě fiskálního stimulu. Nahradily výdaje ochabujících spotřebitelů vládními výdaji. Ekonomický stimul Baracka Obamy byl keynesiánským opatřením, ale v rámci tohoto paradigmatu velmi nedostatečným. Od té doby jsou vládní výdaje na celém světě stále vysoké. Přestože míry hospodářského růstu zůstávají hluboko pod úrovní poválečné éry. V důsledku krize z roku 2008 si myšlenka záporných úrokových sazeb díky problému nulové dolní meze našla cestu do hlavního proudu ekonomického myšlení. Zpočátku byla diskuze na toto téma slabá. Můj průzkum v roce 2010 přinesl jen pár výsledků. Stáť od jednoho ekonoma Fedu, článek v New York Times od jednoho harvardského profesora ekonomie a další jeho článek v časopise The Economist. Kdykoliv jsem se o záporné úrokové sazbě zmínil před ekonomy z praxe, obraceli oči v sloup. Jak se od té doby časy změnily? Dnes je mainstreamový finanční tisk plný článků o záporném úroku, protože několik centrálních bank, především Japonská banka a Evropská centrální banka, menší záporné sazby zavedly. A navíc není mnoho vlivných politických činitelů, kteří by věřili, že by se úrokové sazby vůbec kdy vrátily do normálu, kolem 5%. Pokaždé, když se Fed nebo ECB pokouší normalizovat své sazby, akciové trhy se zblázní a přinutí Fed ustoupit. Zdá se, že vstupujeme do nové éry. Od roku 2020 jsou záporné sazby jen zlomek procentního bodu pod nulou. I v zemích, které nemají záporné sazby, jsou úroky historicky stále velmi nízké. Při ekonomickém růstu by normálně měly být alespoň 5 až 7%, což by ponechávalo centrálním bankám volnost snižovat je v případě recese a o 5 třeba a nebo i více procent. Protože nyní začínáme na 2%, na nule nebo i níže, až udeří příští recese, bude muset jít přirozená reakce ještě hlouběji do záporného území. Když keynesiánská pobídka neuspěla, hlavně z důvodu stenčování společných statků, jak jsem o tom psal dříve, zaměřila se pozornost na daleko radikálnější řešení. V současné době se ekonomika mírně zotavuje a falešná naděje na to, že návrat do normálu je stále ještě možný, přetrvává. Avšak různé formy společného kapitálu se téměř vyčerpaly. Takže pravděpodobně půjde jen o anemické oživení a normální stav bude mizet v dáli. Knihu jsem psal v roce 2010 a od té doby se poslední dvě věty potvrdily. Od roku 2012 se světový
HDP pohybuje mezi 2,5 až 3%, což je asi polovina ve srovnání se 60. lety. K prvnímu viditelnému selhání keynesiánské pobídky došlo v Japonsku, kde se ani masivním infrastrukturním výdajům nepodařilo ekonomický růst oživit. V průmyslově vyspělých zemích pro další domácí růst prostor neexistuje. Za posledních 30 let se řešením v podstatě stal import růstu z rozvojových zemí tím, že se zpeněžují jejich sociální a přírodní společné statky, čímž dále narůstá naše vlastní dluhová pyramida. Toto zpeněžování může mít různé podoby. Dluhové otroctví, kdy je národ donucen změnit svou naturální produkci a soběstačnost na komoditní výrobu, aby byl schopen splácet půjčky v cizině, nebo dolarovou hegemonii, v níž vysoce produktivní země jako Čína nemají jinou možnost, než financovat soukromý i veřejný dluh Spojených států, protože co jiného by s obchodním přebytkem dolarů dělali. Jenže nakonec musí i řešení v podobě importu růstu selhat, protože rozvojové země i celá planeta dosáhnou stejných omezení jako země vyspělé. Oficiální ekonomické statistiky tajily, že západní ekonomiky měly v posledních 30 letech nulový růst. Jakýkoliv růst k němuž došlo, pocházel většinou z takových záležitostí jako realitní bubliny, vězeňský průmysl, výdaje na zdravotní péči, pojišťovací a finanční služby, náklady na vzdělání, zbrojní průmysl a tak dále. Čím jsou tyto oblasti dražší, tím vyšší předpoklady ekonomického růstu existují. Tam, kde k růstu docházelo, například v případě internetu, jde vlastně většinou o skrytou formu importovaného růstu. Zisky z internetu pocházejí většinou z prodeje a reklamy, nikoli z nové výroby. Stále účinněji promazáváme kolečka pásu dopravujícího zboží z Číny na západ. Rozvojové země však v žádném případě nedokážou udržovat stroj růstu v chodu navždycky. Čím více se růst zpomaluje, tím více bude nutné dostat se někam kolem nulové meze. Přestože myšlenka nalepovat známky na bankovky vypadá podivně, několik významných ekonomů nedávno přišlo z návrhy na její současné alternativy, protože většina peněz je tak jako tak elektronických, klíčovým opatřením je nějaký druh zdanění likvidity, jak navrhl Irving Fisher už v roce 1935, nebo analogický záporný úrok na vklady ve federální rezervě. S takovým návrhem přišel Willem Bitter, někdejší profesor ekonomie a později hlavní ekonom Citibank v jednom článku z roku 2003 v časopise Economic Journal, a pak ještě ve Financial Times v roce 2009, viz bibliografie. O negativním úroku hovořil také harvardský profesor ekonomie Greg Mankiw a bývalý prezident americké ekonomické asociace Robert Hall. A dokonce se jim zabývali i ekonomové federální rezervy. Od prvního vydání této knihy nastala exploze akademického výzkumu o záporném úroku. Zdaleka to už není jen okrajová myšlenka. Fyzická měna bude muset samozřejmě procházet stejným znehodnocováním jako rezervy. Jinak by lidé prostě hromadili hotovost. Namísto těžkopádného nalepování známek na poukázky by se toho dalo dosáhnout různými metodami. Opatřit oběživo magnetickými pásky se zakódovaným lhůtami vypršení. Nebo za druhé, nahradit hotovost dluhopisy na ručitele se zápornou úrokovou sazbou. Nebo je tak začít pronajímat. Za třetí, oddělit hotovost od oficiální zúčtovací jednotky, takže uložená hotovost by se časem měnila ve stále menší objem elektronických peněz. Například při negativní sazbě 5% bych měl při uložení 100-dolarové bankovky 1. ledna na účtu připsáno 100 dolarů, kdybych ale čekal až do 31. prosince,
měl bych na účtu připsáno $95. A kdybych čekal další rok, měl bych $90,25. Dejme tomu, že každých pár let by se vydávala nová měna s plnou hodnotou. Další možností by bylo zrušit veškerou oficiální fyzickou měnu, což by ohromně zvýšilo moc vlády, protože každá elektronická transakce by mohla být kontrolována. Ačkoliv tato možnost všem, včetně mě, kdo cítí ostražitost před státním dozorem, nahání hrůzu, moje odpověď zní, na to už je příliš pozdě. Již dnes se téměř všechny důležité transakce provádějí elektronicky s pozoruhodnou výjimkou transakcí, do nich jsou zapojeny nelegální drogy. Hotovost se rovněž široce využívá v šedé ekonomice, když se lidé chtějí vyhnout daním, což je motiv, který by zmizel, kdyby se zdanění přesunulo z příjmů do zdrojů, jak navrhuji. Navíc neexistuje žádný důvod, proč by se vedle oficiální měny založené na záporném úroku nemohlo dařit měnám neoficiálním. Transakce v nich prováděné by probíhaly mimo dohled centrální vlády. Komunity, jež by je používali, by sami rozhodovali o tom, na jaké úrovni chtějí uchovávat záznamy o pohybech této měny. Lidé, kteří působí výhradně v místní ekonomice, například hippies, příslušníci hnutí za návrat k půdě a další, které mám rád, by vedli ekonomické životy, které by byly pro centrální úřady neviditelné. Avšak existují důvody pro to, aby veškeré transakce a finanční záznamy byly přístupné nejen vládám, ale všem lidem. V obecné rovině byla otevřenost, snaha učinit dohled veřejný a všudy přítomný, navrhována jako opatření proti státnímu dozoru a s rozšířením videokamer v mobilech, hracích konzolích a jiných zařízeních k ní dochází již v současné době. Když bude činnost vlády otevřená lidem a stejně tak i činnost lidí vládě, budeme mít opravdu otevřenou společnost. Chci zdůraznit, že tyto návrhy na moderní záporný úrok jsou proveditelné. Zatímco geseliánská měna oznámkovaných poukázek vypadá jako anachronická blouznivá fantazie, která by způsobila obrovský ekonomický rozvrat, uvalení nějakého poplatku na rezervy by nevyžadovalo téměř žádnou novou finanční infrastrukturu. Ve skutečnosti je to tatáž cesta, již se monetární politika již vydala. Federální rezervy centrálních bank ani samotného bankovního systému by se takový poplatek nedotkl. Samozřejmě, že by následně docházelo k hlubokým změnám, ale byly by to změny evoluční, které by společnost ušetřily rozvratu nefunkčního finančního systému a nastartovaly by vznik nového systému. Jak jsem napsal v 5. kapitole, posvátná ekonomie je součástí zcela odlišného typu revoluce, totiž transformace, nikoli čistky. Centrální banky koketují se záporným úrokem od roku 2009, kdy ho zavedla Riksbank, švédská centrální banka, když na rezervační vklady uvalila poplatek 0,25%. Nasledovaly centrální banky Dánska, Švýcarska, Evropské unie a Japonska. Jejich sazby se od nuly nepatrně lišily. Nejvíce švýcarská banka se sazbou minus 0,75%. Ale oprávněnost dosavadního snížení sazby také naznačuje, že je možné zajít ještě dál. V čem spočívá tato oprávněnost? Pokud vím, mainstreamoví zastánci záporných úroků je chápou jako dočasné opatření v době recese, které má banky donutit, aby začaly půjčovat a umožňovaly přístup k laciným úvěrům do doby, než ekonomika opět začne růst. Předpokládá se, že pak se úroky opět zvednou do kladných čísel. Jestliže však vstupujeme do ekonomiky trvalého nulového růstu či do nerůstové ekonomiky, trvalým by se mohl stát také záporný úrok. Správná úroková sazba
pozitivní i negativní, závisí na tom, zda ekonomika má růst nebo klesat. Podle starších názorů je cílem monetární politiky podněcovat ekonomický růst nebo ho zachovávat na udržitelné úrovni. Podle nových názorů se monetární politika snaží sladit základní úrokovou míru s mírou ekonomického růstu nebo nerůstu. Keynes předpokládal, že by měla být zhruba rovna přebytku úrokové míry z peněz, nehledě na kolky, nad mezní efektivitou kapitálu, jež odpovídá míře nových investic slučitelných s plnou zaměstnaností. Toto pravidlo by bylo třeba upravit, jestliže, jak navrhuji ve 14. kapitole, bychom již neměli a ani nemohli považovat plně placenou práci za pozitivní sociální dobro. Takový pohled je nevyhnutelným důsledkem vyrovnané ekonomiky a v současnosti už nás tolik nestraší. Co však Keynes navrhuje, je nastavení likvidní daně na úroveň, která bude kompenzovat překročení úroku nad průměrnou návratnost investic ve výrobním kapitálu. Jinými slovy, likvidní daň musí být nastavena tak, aby držení kapitálu nebylo výhodnější než jeho využívání. Liberální ekonomové někdy obhajují neúplný ekvivalent demuráže, inflaci. Matematicky je inflace svými důsledky velmi podobná znehodnocování měny v tom, že podporuje oběh peněz, odrazuje od jejich hromadění a usnadňuje splácení dluhů. Avšak peníze záporného úroku mají několik důležitých výhod. Kromě toho, že nepodléhají známým inflačním nákladům na jídlo v restauraci, tkaničky, odbod a tak dále, při pevném příjmu lidi neochuzuje ani nevyvolává obvyklý riskantní scénář, kdy ceny rostou rychleji než mzdy. Tady je typická argumentace obhajující inflaci od Deana Bakera z Centra ekonomického a politického výzkumu Center of Economic and Policy Research. Jestliže je politicky nemožné zvýšit deficit, poskytuje monetární politika druhou potenciální možnost pro zvýšení poptávky. Představenstvo Federální rezervy může od programu kvantitativního uvolňování přejít k politice přímo zacílené mírné míry inflace, například 3 až 4 %, čímž učiní reálnou úrokovou míru mírou zápornou. Kromě jiného se tím zmírní obrovské břímě hypotečního dluhu, s kterým se potýkají desítky milionů majitelů domů v důsledku kolapsu hypoteční bubliny na trhu bydlení. Jak ale může Fed vytvářet inflaci v deflačním prostředí, kdy banky půjčky neposkytují? To je při předlužení a nadbytečné kapacitě největší problém s inflací, co by řešením. Kvantitativní uvolňování vyměňuje vysoce likvidní aktiva, peněžní základ, rezervy, za aktiva méně likvidní, například různé finanční deriváty. Ty ale nezpůsobí inflaci cen či mest, jestliže se nové peníze nedostanou k lidem, kteří je budou utrácet. Dokonce i kdyby Fed zpeněžil celý dluh, soukromý i veřejný, základní problém zůstává. Kvůli nulové dolní mezi byl Fed v letech 2008 a 2009 bezmocný ve snaze dostat se inflací z dluhové pasti. Ani následující roky kvantitativního uvolňování nezažehly ekonomickou konjunkturu, pouze udržovali anemický růst. Kvantitativní uvolňování přenáší peníze nulového úroku do finančních institucí, jenže ty na nich spíše sedí, než aby je investovali do ekonomiky, jestliže mají jen malou naději na návratnost kapitálových investic. Tady se opět vracíme k původní motivaci pro peníze záporného úroku. Dostat peníze do oběhu. V rezervním systému založeném na záporném úroku by se banky neměly snažit držet rezervy. Kdyby se negativní míra pohybovala v řádu 5 až 8 %, jak si ji představovali Gesell, Fischer a další ekonomové,
Banky by měly zájem půjčovat na nulový úrok, možná i na úrok záporný. Ptáte se, jak by ale potom vydělávali peníze? Vydělávali by je stejně jako dnes. Také vklady by byly předmětem záporných sazeb, pouze menších než sazby rezervních úrokových sazeb. Banky by přijímaly vklady bez výpovědní lhůty, řekněme na minus 7%, nebo terminované vklady na třeba minus 5% či minus 3% a půjčovali by na minus 1% či na 0%. Teď vidíte, proč se musela znehodnocovat také hotovost, protože kdo by si jinak ukládal peníze na záporný úrok? Jednou z námitek vůči záporným úrokovým sazbám je, že snižují bankovní zisky kvůli zužování rozpětí úrokové sazby. Jenže sazby jsou zmenšovány umělým výtvorem současného systému, rozšiřující se rozvahou bilancí centrální banky. Známe ji jako volnou monetární politiku a ta stlačuje rozpětí sazeb. Kdyby však centrální banky uvalily poplatky na rezervy, záporný úrok by v principu provázelo kvantitativní zpřísnění, které by bankám umožňovalo zachovávat si patřičnou ziskovost. Přísná monetární politika zastřešující úroveň záporného úroku by znamenala vyšší kapitálové náklady pro riskantnější investice a umožňovala by centrálním bankám vykonávat roli, která jim přísluší v ochraně ekonomiky před přehřátím v době hospodářské konjunktury. Záporný úrok rezerv je v souladu s existující finanční infrastrukturou. Jsou tu stejné trhy s obchodovatelnými papíry, stejné mezibankovní peněžní trhy a dokonce, budeme-li si to přát, stejná sekuritizace, vytváření obchodovatelně cenných papírů z objemu likvidně menších aktiv i aparát derivátů. Nezměnilo by se nic než úroková sazba. Každá z finančních institucí má vyšší cíle než v skrytu číhat jako nějaký recesivní gen na dobu, až se bude moci naplno projevit. Platí to i pro nejvíce pomlouvanou z těchto institucí, pro srdce finančního systému Federální rezervu a další centrální banky. V rozporu se široce rozšířeným přesvědčením srdce nepumpuje krev do těla, nýbrž ji přijímá, naslouchá ji a posílá ji zpátky. Je orgánem vnímání. Podle toho, co srdce o krvi vycítí, produkuje široký soubor hormonů, z nichž některé byly objeveny teprve nedávno. A těmi komunikuje s dalšími částmi těla, když jsou tělesné buňky zasaženy exogenními hormony. Tato naslouchací, řídící role srdce nabízí velmi odlišný metaforický pohled na úlohu centrální monetární správy. Je to orgán, který má naslouchat a reagovat na potřeby systému spíše, než pumpovat do něj peníze. Předpokládá se, že Fed naslouchá tepu ekonomiky a reguluje peněžní zásoby tak, aby udržoval úrokové sazby na správné úrovni. Pumpování nových peněz do ekonomiky by se dělo stejným způsobem jako dnes. Operacemi na volném trhu nebo vládním utrácením fiat peněz podle toho, jakého druhu rent od uživatelů společných statků by se to týkalo. Obecně platí, že peníze vynaložené na demuráž musí být napumpovány zpátky do ekonomiky. Jinak by se úroveň rezerv každým rokem snižovala bez ohledu na potřebu peněz pro snadnější realizaci hospodářských aktivit. Výsledek by byl stejný jako to, co nám hrozí dnes. Prodlevy v platbách, nedostatek a hromadění bohatství. Proto pořád potřebujeme finanční srdce, jež naslouchá krvi a signálům, zda jí vytvořit více či méně. Pozorný čtenář by mohl namítnout, že jestliže budou měna a bankovní vklady předmětem záporného úroku, lidé se obratí k nějakému jinému prostředku směny, k lepšímu uchovateli hodnoty, například ke zlatu nebo obchodovatelným papírům. Pokud jste přišli s touto námítkou, jste v dobré společnosti.
Když John Maynard Keynes chválil Gesslovy myšlenky, napsal následující varování. Pokud by tedy peněžní bankovky měly být zbaveny prémie za likviditu prostřednictvím systému kolkování, nastoupila by na jejich místo celá řada následníků, bankovní peníze, dluhy na vyžádání, zahraniční peníze, šperky a drahé kovy obecně a tak dále. S touto namítkou se lze vyrovnat několika způsoby. Ani Keynes v ní nespatřoval nepřekonatelnou překážku, pouze obtíž, s níž Gesl nepočítal. Peníze bank by byly, jak jsem popsal výše, předmětem stejného znehodnocení jako fyzické oběživo. Okamžitě splatné dluhy vyžadují prémii za riziko, jež kompenzuje prémii za likviditu. Komodity, šperky a další mají vysoké náklady na držení zásob. Ale nejdůležitější je, že peníze jsou konec konců společenskou úmluvou, kterou si lidé prostřednictvím zákonů o povinnosti přijímat platby, cla a dalších forem konsenzu mohou vědomně zvolit a uplatňovat. Keynes uzavřel diskuzi slovy: myšlenka na pozadí okolkovaných peněz je seriózní. Ve skutečnosti má všechno v materiální a sociální sféře náklady na držení zásob, jak upozornil Gesl na příkladu novin, brambor a dalších komodit. Stroje a zařízení se rozbíjejí, vyžadují údržbu a zastarávají. Dokonce i těch pár materiálů jako zlato a platina, které nepodléhají oxidaci, se musí přepravovat, hlídat a zabezpečovat před krádeží. Drahé kovové mince mohou být poškrábány nebo ořezávány. To, že peníze jsou výjimkou z univerzálního zákona, zákona návratu, je součástí širší ideologie výjimečného postavení člověka v přírodě. Znehodnocovaná měna proto není žádným trikem, je prostě jen uznáním reality. Když starověcí Řekové nevědomky hodnotili vlastnosti nové věci zvané peníze, vytvořili představu ducha, který nepodléhá přírodním zákonům, je věčný, abstraktní a nehmotný. Toto rozštěpení světa na ducha a hmotu a následné zacházení se světem jako s něčím, co není posvátné, pomalu končí. Končí spolu s typem peněz, který reprezentuje především toto rozštěpení. Peníze už nebudou výjimkou z univerzálního zákona pomíjivosti. Keynesová obtíž upozorňuje, jak je důležité nevytvářet umělé zásoby bohatství, které podobně jako dnešní peníze porušují přírodní zákony. Jedním z příkladů jsou vlastnická práva na půdu, jež byly historicky nástrojem stejného hromadění bohatství, jaké nám v současné době přinesly peníze. Negativní úrok na oběživo musí také doprovázet georgistické či geseliánské poplatky na půdu a vlastně na jakýkoliv další zdroj ekonomických rent. Fyzické společné statky, například půda, genomy, ekosystémy a elektromagnetické spektrum, stejně jako kulturní statky v podobě myšlenek, vynálezů, hudby a příběhů, musí podléhat stejným nákladům na držení zásob jako peníze, jinak se Keynesova obava naplní. Musíme být vděční, že pravda a logika se šťastně zbližují v tom, že společenská povinnost daná používáním společných statků se zdvojnásobuje v podobě likvidní daně na cokoliv, co se hromadí jako uchovatel hodnoty. V podstatě jde o stále stejný princip uplatňovaný na peníze či společné statky. Můžeme si ho podržet pouze, když ho budeme používat společensky produktivním způsobem. Když ho budeme jenom držet, přijdeme o něj. Ne každý by měl prospěch ze systému negativního úroku, alespoň ne v krátkodobé perspektivě. Podobně jako inflace i znehodnocovaná měna přináší zisk dlužníkům a poškozuje věřitele. Jeden komentátor píšící o inflaci to výstižně shrnul. Základní příčinou této snahy
po velmi nízké inflaci je touha tříd vlastnících cenné papíry po jejich skutečné návratnosti při nerizikových investicích a vkladech. Je skandální, že by se lidem měl vyplácet reálný zisk za to, že půjčují hotové peníze centrální bance, která je tiskne. Bohatým lidem, kteří ostatně platí malé daně, by mělo stačit, že si mohou dovolit riskovat, čímž vnášejí do reálné ekonomiky investice a růst. Jestliže touží, aby část jejich portfolia byla v nerizikových vkladech, neměli by očekávat, že relativní hodnota těchto vkladů nebude klesat. Tento argument těží z dlouhé tradice Georgeova a Gesslova myšlení, z níž jsem čerpal a podle které by lidé neměli profitovat z pouhé skutečnosti, že něco vlastní. Držitelé bohatství jsou jeho opatrovníci a správci a jestliže ho neužívají ku prospěchu společnosti, mělo by toto bohatství plynout k lidem, kteří tak činit budou. Minulí revolucionáři, kteří pochopili nelegitimnost většiny způsobů akumulace bohatství, se ho snažili jednou provždy zbavit pomocí konfiskací a přerozdělování. Já obhajuji jemnější a pozvolnější přístup. Například pohlížet na bohatství jako na nějakou daň na držbu peněz, což zajistí, že jediným způsobem, jak ho udržet, je riskovat při jeho investování nebo třeba moudře rozhodovat o usměrňování magického toku lidské tvořivosti. Držba peněz je určitě schopnost zasluhující odměnu. A tady se dostáváme k základní chybějící části marxistických teorií hodnoty, jež při alokaci kapitálu ignoruje podnikatelský rozměr. Odvážní mainstreamoví ekonomové, které jsem zmínil, vidí záporný úrok jen jako dočasné opatření, jak posílit půjčování peněz a vyhnout se deflační pasti na likviditu. Avšak jeho skutečný význam spočívá v něčem hlubším. Past na likviditu není úchylkou způsobenou kolapsem nějaké bubliny. Je to všudy přítomný standardní stav, jehož příčinou je klesající mezní účinnost kapitálu, která je výsledkem technologického pokroku a konkurence, jak poznamenal Keynes. Jak narůstá zásoba aktiv, které začínají s mezní aktivitou alespoň rovnou úrokové míře, jejich mezní efektivita má tendenci klesat z důvodů dostatečně zřejmých, již uvedených. Takže přijde bod, v němž se již nevyplácí vyrábět, pokud úroková míra neklesá pari passu. Když není žádné aktivum, jehož mezní efektivita dosahuje úrokové míry, další výroba kapitálových aktiv se zastaví. Jak jsem již dříve uvedl, k tomu po dlouhou dobu nedocházelo, protože technologie a imperialismus převáděly zboží a služby ze společných statků do peněžní ekonomiky. Protože se však společné statky vyčerpaly, potřeba posouvat hranici úrokové míry je stále silnější. Keynes vyjadřuje jasnozřivý názor. Reformátoři hledající prostředek napravy tím, že vytvářejí umělé udržovací náklady peněz prostřednictvím zařízení, jež vyžaduje periodicky orazítkování měny zákonného platidla na předepsané náklady, aby si zachovala svou kvalitu jako peníze nebo obdobnými způsoby, jdou správným směrem. Praktická hodnota jejich návrhu si zaslouží pozornost. Takové opatření a jeho moderní ekvivalenty, které jsem popsal, by umožnilo kapitálové investice s negativní mezní účinností. Jinými slovy, banky by ochotně půjčovaly peníze firmám, jejichž investice by měly nulovou, případně o něco málo menší než nulovou návratnost. Vzhledem k tomu, že základní příčinou naší ekonomické krize je nevyhnutelné zpomalování růstu a s ohledem na přecházení do ekologické vyrovnané ekonomiky, nabízí návrhy na znehodnocovanou měnu více než jen dočasnou nápravu stagnující ekonomiky. Jsou příslibem udržitelného dlouhodobého základu pro trvale nerůstovou ekonomii.
Pokles ekonomiky nebo stagnující růst historicky znamenal lidskou bídu, růst ekonomických nerovností, rozšiřující se propast mezi bohatými a chudými. Peníze záporného úroku umožňují oběživu obíhat, aniž by jeho oběh byl poháněn půjčkami závislými na růstu. Tyto peníze umožňují prosperitu bez růstu. V kombinaci s dalšími změnami popsanými v této knize budou mít peníze negativního úroku hluboký vliv na lidskou ekonomiku a psychologii. Zvykli jsme si na svět lichvářských peněz do té míry, že mnohé z jejich důsledků chybně přičítáme základním zákonům ekonomie či lidské přirozenosti, jak popíšu dále. Peněžní systém, stělesňující nový význam já a nový příběh lidu, propojeného já žijícího ve tvořivém partnerství se zemí, bude mít velmi odlišné důsledky. Po staletí se vyvíjející podvědomé myšlenky přestanou platit. Samozřejmostí přestane být chamtivost, nedostatek, kvantifikace a komodifikace všech věcí, preferování okamžité spotřeby nad odloženou, obětování budoucnosti kvůli přítomnosti, základní rozkol mezi finančními zájmy a obecným prospěchem nebo stotožnění bezpečnosti s akumulací. Dluhová krize, příležitost k přechodu. Vynikající šancí pro přechod k penězům záporného úroku by mohlo být něco jako dluhová bomba, která v roce 2008 téměř položila globální ekonomiku. Dluhová bomba se skládá z vysokých státních dluhů, hypotečních dluhů, dluhů z kreditních karet, studentských půjček a jiných dluhů, jež se nedají nikdy splatit. Takže dluhová bomba z roku 2008 nebyla navždy zneškodněna, ale pouze zpomalena. Aby půjčovatelé mohli splatit staré dluhy, dostali nové půjčky, jenže pokud půjčovatelé nezvýší své příjmy, což se děje pouze při ekonomickém růstu, celý problém se přesouvá do budoucnosti a roste. V určitém okamžiku nevyhnutelně dojde k situaci, kdy dluhy splatit nelze. Existuje z toho nějaké východisko? Existuje. Odpověď spočívá v Solonově ekonomické reformě, k níž došlo před 2600 lety ve zrušení dluhů a reformě společenských dohod o penězích a majetku. V určitém okamžiku bude nezbytné čelit realitě, tedy tomu, že dluhy nebudou nikdy splaceny. Buď budou nadále udržovány a jednotliví dlužníci i celé národy budou na pořád otroky, nebo se jich všichni dlužníci zbaví tím, že jejich dluhy budou jednou provždy smazány. Potíž s tím druhým řešením spočívá v tom, že úspory a dluhy jsou dvěma stránkami jednoho celku. Takže nevinní střádatelé a investoři by byli okamžitě zničeni a celý finanční systém by zřejmě skolaboval. Náhlý kolaps by mohl vyústit do rozsáhlých společenských nepokojů, války, revoluce, hladovění a tak dále. Abychom tomu zabránili, musíme po určitou dobu redukovat dluhy postupně. Finanční krize roku 2008 nabídla vodítko k praktické realizaci takového procesu jako součástí přeměny v ekonomiku záporného úroku. Když tato krize ohrozila úpadkem velké finanční instituce, reagovala Federální rezerva s peněžením špatných dluhů, což znamená, že je koupila. Vyměnila toxické finanční nástroje za hotové peníze. V následujících letech prostřednictvím programu kvantitativního uvolňování zpeněžovala také vládní dluh, jehož splacení bylo rovněž vysoce nepravděpodobné. Problém spočívá v tom, že veškeré tyto peníze jdou věřitelům, nikoli dlužníkům. Dlužníci už nedokážou dluhy splácet a věřitelé jsou stále méně ochotní peníze půjčovat. Chování Fedu vyvolalo silnou kritiku, protože vlastně poskytl predatorským finančním institucím skutečnou hotovost výměnou za investiční veteš. Již tyto instituce nezodpovědně vytvořili, s níž obchodovali a jejíž tržní cena nebyla vyšší než pár centů za dolar. Za tuto veteš dostali plnou hodnotu a jako by to nestačilo,
investovali hotovost do nerizikových obligací, vyplatili svým představitelům zvláštní prémie nebo skoupili menší instituce. Přitom dlužníkům žádné původní dluhy odpuštěny nebyly. Takže tento program ke snižování nerovností v bohatství vůbec nepřispěl. Co by se stalo, kdyby byly dluhy přeměněny za peníze se záporným úrokem? Pak by věřitelé nestratili své peníze přes noc, jak se při nesplácení nebo celkovém finančním úpadku stává. Avšak taková pomoc by neznamenala zvýšení jejich majetku, protože by dostali znehodnocená aktiva. Pokud jde o dlužníky, těm by mohla peněžní instituce dluhy snížit nebo anulovat v množství, jaké by uznala za vhodné. To by bylo předmětem politického rozhodnutí. Takový postup by zahrnoval snížení úrokové míry na nulu nebo pod ní, nebo by banky dokonce snížily celý původní úrok. Tak například úrok na studentské půjčky by se snížil na nulu, hypoteční původní dluh na úroveň před hypoteční bublinou a vládní dluh zemí třetího světa by byl zrušen úplně. Je pravda, že taková monetizace dluhu by velmi zvýšila měnovou bázi, protože peníze by podléhaly demuráži, ta by ale se časem přirozenou cestou opět snížila. Hlavní měnové instituce by ji také mohly rychle snížit prodejem restrukturalizovaného dluhu na otevřeném trhu. Bez záporného úroku nebo bez odpuštění dluhu, který jsem zde popsal, se záchranné akce Fedu rovnají bezplatné pomoci a nikoli geslovým svobodným penězům, jež dostávají lidé, kteří většinu takových peněz už mají. Jestliže velké banky a finančníci mají svolení, aby si své špinavé peníze ponechávali, na oplátku by přinejmenším mohli akceptovat nějaký systém zabraňující další akumulaci. Jistě, takový návrh poškodí, i když postupně jejich finanční zájmy, jenže máme vůbec nějakou jinou možnost? Rostoucí nerovnosti v bohatství jsou neudržitelné. Příležitost, jakou jsme měli v roce 2008, se bude opakovat, protože dluhová krize nezmizí bez zázračně vysokého ekonomického růstu. Výsledkem řešení je pokaždé ještě větší dluh, který se přenáší z jedinců a korporací na národy a zase zpátky, a jenž stále narůstá. Když byly například v roce 2010 irské banky na pokraji bankrotu, vláda jim znesnází pomohla vlastní finanční rozvahou a způsobila vládní dluhovou krizi. Aby odvrátili katastrofu, Mezinárodní měnový fond a Evropská centrální banka poskytli Irsku na zaplacení starého dluhu nové půjčky na 6% úrok. Pokud irská ekonomika neporoste o více než 6% ročně, což je nemožné za přísných úsporných opatření, kterými byly půjčky podmíněny, problém se za pár let objeví znovu a v ještě hrozivější podobě. My prostě jen přesouváme problém do budoucnosti. Akcionáři si nepřejí ztráty, chtějí pro sebe stále víc. Z dlouhodobého hlediska je matematicky nemožné jejich touhy uspokojit. Ty se dají uspokojovat pouze tak dlouho, dokud bude zbytek společnosti ochotný bez odporu přijímat zhoršující se podmínky života, více úsporných opatření, větší chudobu a větší částky určené na splácení úroku. My jako společnost v určitém bodě řekneme a dost. Záchranné akce budou stále potřebné, protože důsledky náhlého kolapsu celého systému by byly katastrofické. Ale až se to stane, a může se to stát souběžně v mnoha kategoriích dluhů, je třeba podívat se pravdě do očí. Hromadění bohatství a lichva za ním ukrytá musí skončit. Možná nemáme jinou možnost, než zachránit bohaté, neboť každá část globální ekonomiky je propojená s těmi zbylými. Avšak nechť bohatí za tuto záchranu zaplatí postupným osvobozením společnosti od dluhů. Jak přemýšlet v zájmu budoucnosti?
Kvůli všem těm technickým, peněžním a finančním detailům nestrácejme ze zřetele podstatu úsilí obnovit skutečný účel peněz, aby se staly propojovacím článkem mezi dary a potřebami a magickým talismanem koordinujícím lidskou tvořivost ke společnému cíli. Zní to podivně, když říkáme, že peníze jsou nedílnou součástí krásnějšího světa, v jehož reálnost celým svým srdcem věřím. Protože peníze mě dlouhou dobu odpuzovaly jako zřejmá příčina tolikeré zkázy a zla. Avšak naše znechucení penězi je založené na tom, čím peníze byly, nikoli na tom, čím by být mohly. Peníze záporného úroku opírající se o věci, jež jsou posvátné a používané v nějaké ekologické ekonomice, zcela proměňují intuitivní představy o věku lichvy. Takové peníze jsou naprosto převratné a od základu mění lidský život. Tato transformace zasahuje všechny úrovně, vnější i vnitřní, ekonomickou i duchovní. V 9. kapitole Příběh hodnoty jsem vysvětlil, proč současná společenská úmluva o penězích říká, že budeš dávat peníze jen těm, kteří jich vydělají ještě více, což v konečném důsledku snižuje možnost účastnit se rozvoje sféry zboží a služeb. Energie společnosti se zaměřuje na to, co sféru peněz a majetku rozšiřuje na říši lidí, na říši, kde vládne majetek. Peníze jsou součástí vzestupu lidstva k nadvládě nad přírodou. Snižování úrokových sazeb pod nulovou spodní hranici podporuje investice, jež mají nulovou nebo zápornou návratnost kapitálu. Příčí se tato myšlenka vašim intuitivním představám? Zdá se vám, že je v rozporu s celým pojetím investování? Ale ona opravdu je v rozporu s vaší intuicí, jenže pouze proto, že naše intuitivní názory byly natolik ovlivňovány po staletí udržovanou kulturou růstu, že si jen stěží umíme představit jiné fungování peněz nebo jiný obchodní model než ten založený na zisku. Samozřejmě, že máme neziskové organizace, ty se však naprosto liší od ziskových firem. Tato odlišnost se bude postupně vytrácet. Uvedu příklad. Z něhož je zřejmé, jak bizarní je tento koncept pro naši intuici. Představte si, že půjdete do banky a řeknete, rád bych si půjčil peníze pro své podnikání. Tady je můj podnikatelský záměr. Podívejte se. Když mi půjčíte $1,000,000, vydělám za 4 roky $900,000. Takže bych si od vás rád půjčil $1,000,000 na záporný úrok s tím, že vám v průběhu 4 let splatím $900,000. Váš podnikatelský záměr se nám velmi líbí, řekne banka. Tady jsou peníze. A proč souhlasili? Protože ten $1,000,000 by při ještě větším záporném úroku, řekněme 7%, poklesl v ceně, takže po 4 letech by z něho zůstalo pouze $740,000. Pro banku je tedy výhodné poskytnout půjčku, kterou jsem popsal. Jiný způsob, jak popsat dynamiku kazící se měny, je to, že podobně jako při inflaci už není možné nebrat ohled na budoucí peněžní toky. V knize Vzestup lidstva jsem nabídl následující příklad. Zatímco úrok umožňuje neohlížet se na budoucí peněžní toky, demuráž naopak podněcuje dlouhodobé rozvahy. V dnešním účetnictví má dešťový prales, který trvale ročně generuje $1,000,000, větší cenu, jestliže ho vykácíme kvůli okamžitému zisku $50,000,000. Ve skutečnosti je současná čistá hodnota udržitelného pralesa počítána při 5% diskontní sazbě pouze $20,000,000. Důsledkem tohoto přehlížení budoucnosti je neblaze proslulé krátkozraké chování korporací, které obětují dokonce i svou dlouhodobou prosperitu kvůli krátkodobým ziskům fiskálního kvartálu. V ekonomice založené na úroku je takové chování zcela racionální, ale v demurážním systému by už jen vlastní zájem nařizoval les zachovat.
chamtivost by už nepodněcovala vykrádání budoucnosti kvůli současným ziskům, protože exponenciálně narůstající přehlížení budoucích peněžních toků nutí zpeněžovat celou zemi, je tento rys demuráže velmi vítaný. Představte si, že jste prezidentem celého světa a mimozemšťané vám učiní následující nabídku. Nejvyšší vůdce, udržitelný hrubý světový produkt, světové HDP, dělá 10 milionů dolarů ročně. Rádi bychom vám učinili nabídku 900 bilionů dolarů za celou zemi. Jistě, máme v plánu vytěžit všechny vaše zdroje, zničit půdu, otravit oceány, lesy proměnit v pouště a využívat zemi jako skladiště radioaktivního odpadu. Avšak považte, 900 bilionů dolarů. Všichni zbohatnete. Samozřejmě, že byste odmítli, ale my dnes v podstatě takovou nabídku přijímáme. Dokonale plníme plán mimozemšťanů a v příštích 10 letech vyděláme asi tak 900 bilionů dolarů. Současný hrubý světový produkt činí 90 bilionů dolarů ročně. Pomocí milionů každodenních malých rozhodnutí zemí proměňujeme v hotovost. A ekonomicky je to všechno docela v pořádku. Při současných sazbách přináší 900 bilionů dolarů roční příjem aspoň 20 bilionů dolarů. V knize Vzestup lidstva jsem citoval několik význačných ekonomů, kteří tvrdí, že jelikož zemědělství činí pouze 3% hrubého světového produktu, globální oteplování nebo 50% pokles zemědělské výroby nebude mít příliš velký vliv. Hrubý světový produkt, nezapomeňme, že ten představuje celkovou úroveň blahobytu, klesne pouze o 1,5%. Vypadá to absurdně. Avšak v rámci lichvářské logiky je to celkem racionální úvaha. V jednom článku časopisu Nature ocenil v roce 1997 ekologický ekonom Robert Constanza globální ekosystém na 33 bilionů dolarů, tedy částkou pouze o 20% vyšší, než byl tehdejší hrubý světový produkt. Myslel to dobře, protože doufal, že poskytne ekonomický, nikoli pouze morální důvod pro zachování planety. Jenže podle stejné logiky, logiky ceny, by bylo v našem zájmu zemi nezachovat, pokud bychom dostali lepší nabídku. A navíc, což pak není odrazující uchylovat se k argumentu, že bychom měli zachovat ekosystém kvůli všem těm penězům, které ušetříme. Taková argumentace nekriticky přijímá onen základní předpoklad, jehož se tak těžce zbavujeme, že peníze jsou uchovatelem hodnoty, že všechny věci lze a je třeba měřit a kvantifikovat, že rozhodnutí se nejlépe dělají na základě čísel. Udržitelnost je omílaná už tak dlouho, že se z ní téměř stalo klišé. Avšak přesto, že s ní každý souhlasí, udržitelnost bitvu se ziskem prohrává. Lesy umírají, jezera vysychají, pouště se rozšiřují a kácení dál ničí dešťové pralesy. Tempo těchto procesů se zpomalilo jen nepatrně, navzdory 5 dekádám ohromného úsilí environmentalistů. Ti musí neustále bojovat s mocí peněz, která bezhlavě usiluje o krátkodobé zisky, dokonce i na úkor vlastního přežití. Jak napsal Lenin v poněkud jiné souvislosti, kapitalisté nám sami prodají provaz, na kterém je my pověsíme. Příčinou krátkozrakosti kapitálu je v podstatě úrok, který nutí nedbat na budoucí peněžní toky. S úrokovými sazbami pod nulou převládne opačné myšlení. Znovu si představte, že jste prezidentem celého světa. Teď už ta nabídka mimozemšťanů tak lákavě nevypadá. Při negativním úroku ve skutečnosti nebude žádné množství peněz stačit k tomu, aby zemi zaplatilo, protože peníze v budoucnosti budou mít vlastně vyšší hodnotu
než stejné množství peněz v současnosti a jejich budoucí hodnota časem exponenciálně poroste. Takže byste mimozemšťanům řekli, my vám zemi neprodáme za žádnou cenu. Neměli bychom totéž říkat také dnes, kdy ekonomika stále

to, jaké chování je ekonomické. Činnosti přinášející užitek za 30, 50, 100 let chování, z něhož bude opravdu profitovat až sedmá generace po nás, budou ekonomicky motivovány zcela jinak než dnes. Kdy se tak nejspíš chová jen opravdu velký idealista? Se záporným úrokem a klesající měnou naše ideály už nebudou ve střetu s našimi ekonomickými zájmy. Zamyslete se nad jedním praktickým příkladem. Předpokládejme, že přemýšlíte, zda k většímu prospěchu své firmy instalovat solární panely. Prvotní náklady jsou řekněme 100 000 dolarů a vy ušetříte 1000 dolarů ročně. V současnosti by jejich instalace nebyla ekonomicky výhodná, protože čistá hodnota 1000 dolarů ročně je menší než 100 000 dolarů, dokonce i při velmi nízkém úroku. Ale kdyby byl úrok nulový nebo záporný, šlo by o ekonomicky výhodné rozhodnutí. Už dnes se lidé takto rozhodují, i když to není ekonomické, protože pravda, kterou v hloubi duše cítíme, je v rozporu s ekonomickou logikou. V hloubi duše cítíme, že ideologie, která říká, že peníze jsou totéž, co dobro, je špatná. Potřebujeme, aby se penězům a dobru vrátilo postavení, které přináší naději. Ještě jeden příklad. Představte si, že jste majitelem lesa. Můžete jej zničit vykácením a prodejem dřeva s okamžitým ziskem 1 000 000 dolarů, nebo budete těžit dřevo způsobem, který les zachová, což vám ročně vynese 10 000 dolarů. Úrok z 1 000 000 dolarů je přinejmenším dvojnásobný než příjem z udržitelného kácení. Ten byste také mohli přeměnit na hotovost. Jenže jestliže jsou úrokové sazby negativní, tahle logika přestává platit. Internalizace externích nákladů funguje v součinnosti s změnou záporného úroku, aby se z peněz stala síla dobra. To první spojuje soukromý zájem se zájmem veřejným, to druhé upřednostňuje dlouhodobé uvažování před krátkodobým. Obě zlepšují současný systém, avšak jednotlivě zárukou udržitelného světa nejsou. Teprve společně propojí ekonomická rozhodnutí s dlouhodobými zájmy společnosti a planety. Samozřejmě, že existují chvíle, kdy dlouhodobé uvažování není vhodné. Máme mnoho potřeb, které raději naplníme nyní než v budoucnosti. Jestliže hladovíme, dáme přednost jednomu jídlu dnes než stovce jídel za rok. Většina neoklasických ekonomí, zvláště rakouská škola, dedukuje z takových příkladů tvrzení, že je v lidské přirozenosti snažit se spotřebovat co nejvíce právě nyní. Podle nich je úrok druhem kompenzace za odloženou spotřebu, jakási odměna za pozdržené uspokojení. Jinými slovy, vy, vážení čtenáři, byste nejraději maximalizoval svůj prospěch tím, že ihned utratíte všechny své peníze, ale neuděláte to, protože víte, že díky úroku budete mít později ještě více. V ekonomii se tomu říká postulát časové preference. Časová preference. Naše předpokládaná preference okamžité spotřeby je ústřední myšlenkou modelu užitečnosti budoucí spotřeby, kterou ve 30. letech rozvinul Paul Samuelson a jež se stala základem většiny dnešních ekonomických teorií. Má také velký význam pro mnoha dnešních vyvrácení Keynesových teorií. V jednom matematickém ekonomickém článku, který jsem objevil, když jsem se zabýval měnou založenou na demuráži, byl postulát časové preference základní proměnou při vytváření nepřesvědčivé ukázky, jak taková měna škodí veřejnému blahu. Keynesiánská logika, kterou zde uplatňuji, časovou preferenci minimalizuje. Keynes ji úplně nezavrhoval, ale domníval se, že lidé mají přirozenou tendenci utrácet menší část svého příjmu, jestliže jejich příjem roste. Zdá se zcela jasné, že když hladovíte, okamžitě vynaložíte celý svůj příjem na potraviny. Když máte dost peněz na to, abyste pokryli všechny své bezprostřední potřeby,

vy můžete si dovolit utratit nějaké přebytky třeba za knížky nebo zábavu. Když jsou tyto potřeby naplněné, koupíte si možná Rolls-Royce. Avšak čím větší je vaše bohatství, tím menší je naléhavá potřeba ho utrácet. Proto se Keynes domníval, že lidé mají tendenci šetřit, aniž by je poháněla pobídka, zájem odkládat spotřebu. Vlastně si myslel, že tato tendence šetřit může být destruktivní, jestliže vede ke koncentraci bohatství. To byl důvod, proč sympatizoval s nízkými, ba dokonce zápornými úrokovými sazbami. Při četbě některých článků z konce 30. a 40. let mě zarazila intenzita a špatně skrývaná emotivnost kritiky Keynese ze strany vlivných ekonomů. Tento druh ostouzení je typický pro jakoukoliv debatu, v níž ortodoxní představitelé establishmentu tuší, že nová teorie zpochybňuje zavedení stěžejní poučky jejich oboru. V Keynesově teorii se nacházejí přinejmenším dvě velmi zásadní výzvy. Za prvé, jeho myšlenka o přirozené tendenci šetřit v podstatě tvrdí, že peníze jsou sami o sobě podřízené klesajícímu meznímu užitku. Čím více jich mám, tím menší užitek pro mě každý další dolar představuje. Mně to připadá jasné, ale klasickým ekonomům, pro které jsou peníze a užitek jedince i společnosti dvě strany jedné lineární rovnice, to zjevně jasné není. Oni vlastně tímto způsobem peníze definují a jako základní předpoklad berou myšlenku, že lidé se snaží maximalizovat svůj osobní zájem tím, že maximalizují peníze. Jestliže odmítneme lineární rovnici mezi penězi a užitkem, to je s dobrem, zavrhneme také úporně udržovaný ideologický předpoklad, že obecné blaho můžeme maximalizovat tím, že budeme maximalizovat ekonomický růst. Stejně tak odmítneme utilitární argument pro kapitalismus maximalizující bohatství a místo toho otevřeme dveře myšlenkám zdůrazňujícím rovnost při distribuci bohatství. Matematicky platí, že jestliže jsou peníze podřízeny klesajícímu meznímu užitku, optimální rozdělování peněz znamená rozdělovat je tak rovnoměrně, jak jen to je možné. Pokoušet se ospravedlnit distribuci bohatství od bohatých k chudým znamená, že keynesiánské myšlení je pro ideologii bohatých zcela přirozeně prokletím. Ještě větší výzvu představují Keynesovy názory na upřednostňování likvidity, schopnosti aktiv přeměnit se rychle a beze ztrát v peníze. Zamyslete se nad opačným názorem, prezentovaným klasickými ekonomy a stoupenci rakouské školy, podle něhož jsou lidé od přírody rozhazovační. Jak to formuloval ekonom 19. století N. W. Senior, potěšení, jehož si můžeme dopřávat, nebo snaha o vzdálené spíše než bezprostřední zisky, patří mezi největší výzvy pro lidskou vůli. Uvedu novější příklad od jednoho stoupence Ludwiga von Misese. Žádné zásoby zápůjčních fondů by nemohly existovat bez předchozích úspor, to jest bez odolávání možnosti konzumovat současné zboží. Přebytky současné produkce nad současnou spotřebou. Není zde žádný úrok ani žádné sazby na časovou preferenci. Jinými slovy, úrokové míry by byly nekonečně vysoké, což by se kdekoliv mimo rajskou zahradu rovnalo nůznému živoření na úrovni čistě zvířecí existence, tedy primitivnímu životu z ruky do huby, nezbytnosti čelit realitě holýma rukama a netoužit po ničem jiném, než po okamžitém uspokojení. Takže úrok je odměnou za šetrnost a sebekázeň. V tomto názoru nacházíme ozvěnu některých ideologických předpokladů hluboko skrytých v základech naší civilizace. Například, že k lidskému, duchovnímu i materiálnímu pokroku dojde, když vyhrajeme válku s přírodou.
Přírodní síly jsou vnější a touhy potěšení a zvířecí pudy vnitřní. Zdrženlivost se stává vysoce ceněnou ctností. Podle této ideologie bychom bez ní nebyli lepší než zvířata. Nevstoupili bychom do oddělené a lepší říše lidí od přírody vzdálené. Karl Marx to vyjádřil následovně. Kult peněz má svůj asketismus, své odříkání, své sebeobětování, šetrnost a střídmost, opovrhování světskými, dočasnými a pomíjivými požitky, honbu po věčném pokladu. Odtud ta souvislost anglického puritanismu nebo i holandského protestantismu se získáváním peněz. V naší kultuře taková mentalita převládá. Uspokojení musíte odkládat. Musíte s myšlenkou na budoucí odměnu odolávat svým touhám. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Udělej si úkol, abys dostal dobrou známku. Choď do práce, abys dostal výplatu. Cvič, abys byl zdravý. Drž dietu, abys byl hubený. Obětuj svůj život něčemu dobře placenému, i když tě to nebaví, abys měl příjemný důchod. V tomhle všem uplatňujeme systém hrozeb a pohnutek vytvořených překonání naší lenosti a sobectví. Úrok se stává motivací ve válce proti našemu já, při překonávání naší nemravné lehkomyslnosti. Je však lidská přirozenost opravdu taková? Je skutečně v naší přirozenosti konzumovat a zbytečně konzumovat, aniž budeme myslet na ostatní lidi, ostatní bytosti nebo na vlastní budoucnost? Ne. Starověcí Řekové, kteří v názorech na lidskou přirozenost nebyli příliš schovývaví, ji posuzovali správně. Jak řekl Aristoteles, všeho, chleba, vína, sexu a podobně, se člověk přesytí. Naše potřeby jsou omezené. A když jsme je uspokojili, obracíme se k jiným věcem a řídíme se štědrostí. Ale peněz, těch nemáme nikdy dost. Není to sklon ke konzumu, jež nemá hranic. Bezmezná touha naopak vzniká z penězi. Poté, co lidé dosáhnou přesycení v konzumaci zboží, začnou prahnout po penězích jako takových, nikoli kvůli tomu, co si za ně mohou koupit. A tato touha nezná hranic. Neoklasická ekonomie a rakouská škola to pojímá opačně a Gesell i Keynes měli pravdu, když se snažili zbavit peníze alespoň některých jedinečných charakteristik, jež činí touhu po nich bezmeznou. Keynes si uvědomoval, dokonce to přímo hlásal, že nadvláda preference likvidity nad preferencí časovou je základním předpokladem jeho teorie, kterou nazýval základní psychologický zákon. Je samozřejmé, že někteří lidé, kteří jsou závislí na jídle, sexu, alkoholu, se těchto věcí přesítit nemohou, jak ostatně poznamenal už Aristofanes. Dokazuje to snad, že lidé nenasytní jsou? Příklad závislosti vlastně vysvětluje, co je na penězích špatného. Závislost vzniká, když něco používáme jako náhražku za něco, co skutečně chceme nebo potřebujeme. Například jídlo je náhražkou za vztahy, sex za citovou blízkost a tak podobně. Peníze, co by univerzální cíl, se stávají náhražkou mnoha věcí, včetně těch, které peněžní ekonomika zničila. Komunitu, vztah k místu, kde žijí, spojení s přírodou, volný čas a další. Když mluvíme o likviditě peněz, máme na mysli prostě jen to, že je můžeme směnit za cokoliv, co chceme. Dnes v peněžní ekonomice můžeme směnit jakoukoliv komoditu za jakoukoliv jinou komoditu. Jen ne úplně přímo. Protože používáme prostředek směny. Peníze. Proč bychom měli upřednostňovat peníze před jinými komoditami? S výjimkou případu, kdy máme potřebu, jež musí být rychle uspokojena, což nás skutečně opravňuje mít po ruce skromné množství prostředků směny. Je jediným důvodem pro upřednostnění peněz to, že při skladování nevykazují ztráty.
Díky své nezničitelnosti jsou peníze nejen univerzálním prostředkem, ale také univerzálním cílem. Když peníze učiníme nestálými, uchováme je jako prostředek, ale nikoli jako cíl. A když to uděláme, vytvoříme pojetí bohatství radikálně odlišné od čehokoliv, co jsme znali dříve. Více pro mě je více pro tebe. Se zavedením svobodných peněz jsou peníze redukovány na úroveň ochranných štítů. Přátelé a známí si peněžními půjčkami běžně vypomáhají. Nikdo nehromadí nebo nemůže hromadit peněžní zásoby, protože peníze jsou nuceny obíhat, ale právě proto, že si nikdo nemůže dělat peněžní zásoby, nejsou žádné zásoby potřeba, protože oběh peněz je pravidelný a nepřerušovaný. Silvio Gesell. Ekvivalenty univerzálního prostředku a univerzálního cíle jsou v moderní ekonomice prostředek směny a uchovatel hodnoty. Jedním ze způsobů, jak pochopit působení záporného úroku, je rozštěpení těchto dvou funkcí. To je velmi hluboká změna. Většina ekonomů pokládá prostředek směny a uchovatel hodnoty za určující funkce peněz. Jenže už jen spojení těchto dvou funkcí do jednoho předmětu znamená říkat si o potíže, protože aby byl prostředek směny užitečný, musí obíhat, zatímco uchovatel hodnoty je uchován, skladován mimo oběh. Po více než staletí vytvářel tento rozpor napětí mezi bohatstvím jedince a bohatstvím společnosti. Napětí mezi bohatstvím jedince a bohatstvím společnosti odráží atomistické pojetí já, které v naší době převládlo. Peněžní systém, jenž toto napětí vyřeší, proto vzbuzuje naději na hluboké proměny ve vědomí člověka. V první kapitole jsem napsal, že zatímco dnes peníze stělesňují princip více pro mě, je méně pro tebe, v ekonomii daru je více pro tebe, také více pro mě. Protože ti, kteří mají, dávají těm, kteří potřebují. Dary stmelují mystické uskutečňování spoluúčasti na čemsi větším, než je jedinec, co však není od jedince odděleno. Axiomy racionálního osobního zájmu se mění, protože já se rozšířilo, aby obsáhlo něco z toho druhého. Dokážeme naplnit peníze stejnými vlastnostmi, jaké má dar? V ekonomice založené na svobodných penězích znamená bohatství cosi zcela odlišného od jeho dnešního pojetí a ve skutečnosti nabývá stejných vlastností, jaké mělo v pravěkých na darech založených společnostech. V lovecko-sběračských společnostech, které byly většinou nomádské, byl majetek doslova břemenem. Ony účetní náklady na zásoby a držení, které má dnes všechno kromě peněz, byly tehdy zcela reálné. Také v usedlých zemědělských společnostech neposkytoval majetek jako obilí nebo dobytek, přestože o něj lidé stáli takovou míru bezpečí jako fakt, že byli zapojeni do bohaté společenské sítě dávání a přijímání. Obilí může schnít, dobytek může uhynout. Jestliže jste však byli se svým majetkem štědří vůči komunitě, nemusíte se ničeho strašného obávat. Peníze záporného úroku znovu nastolují hospodářské uvažování lovců a sběračů. V dnešním systému je mnohem lepší mít $1000, než kdyby vám 10 lidí dlužilo po $100. V systému záporného úroku, pokud nepotřebujete utratit peníze zrovna teď, je tomu naopak. Protože peníze se v průběhu času kazí, mám-li peníze, které nepoužívám, velmi rád je půjčím, stejně jako kdybych měl více chleba, než kolik bych dokázal sníst. Budu-li něco potřebovat v budoucnosti, dluh vám připomenu, nebo vytvořím nový v rámci svých sociálních vazeb s kterýmkoliv člověkem, jenž má více peněz, než kolik momentálně potřebuje. Podobně, jako když pravěký lovec zabil větší zvíře a většinu masa rozdal druhým podle příbuzenského vztahu, osobní náklonnosti nebo potřeb. Tak jako v případě kazících se peněz, bylo lepší mít hodně lidí,
u kterých něco máte, než hromadu kazícího se masa, nebo i masa sušeného, které se muselo přenášet a hlídat. Proč byste o to stáli, když je k vám komunita štědrá zrovna tak, jako jste vy štědří k ní? Bezpečí přicházelo se sdílením. Štěstí vašeho souseda bylo i vaším štěstím. Jestliže jste našli nějaký neočekávaný zdroj bohatství, uspořádali jste velkou slavnost. Jak to vysvětlil člen kmene Piraha, když se ho ptali na zásoby potravin? Maso skladuj v břiše svého bratra. Nebo se zamyslete nad pojetím bohatství u křováků, popsaném v rozhovoru mezi antropologem Richardem Lee a mužem z křováckého kmene Kung jménem Ksoma. Zeptal jsem se Ksomy, co dělá z muže bohatého člověka to, že je vlastní hodně vaků z korálky a dalšími cennými předměty, které má ve své chýši? Když máš, neznamená to, že jsi, odpověděl Ksoma. Tak bychom asi nazvali člověka, který v okolí vykonal mnoho dobrých cest. Ksoma nejspíš říkal, že bohatství nevytváří počet vašich předmětů, ale množství vašich přátel. Bohatá osoba byla oceňována četností transakcí, nikoli zásobami zboží, které má po ruce. Bohatství v systému se záporným úrokem se vyvíjí od do čehosi, co se podobá vzorům z regionu Pacific Northwest v Severní Americe nebo z Melanézie, kde náčelník funguje jako překladiště zboží plynoucího recipročně mezi jeho skupinou a dalšími skupinami společnosti. Status nebyl spojován s akumulací peněz nebo majetku, ale spíše s velkou odpovědností za štědrost. Umíte si představit společnost, kde největší prestiž, moc a vůdcovství patří těm, kteří mají největší nadání a sklony k dávání? Tak vypadala situace v archaických společnostech. Status se odvozoval ze štědrosti a štědrost vytvářela vděk a závazek. Jako vůdce či král jste museli pořádat okázalé slavnosti a dávat bohaté dary lidem stejného i podřízeného postavení. Velmi názorný příklad nacházíme v Nibelunzích, velké německé ságe z období vrcholného středověku, která čerpá z mnoha starších pověstí. Když Kriemhilda, vdova po slavném hrdinovi Siegfriedovi, začíná okázale rozdávat poklady, jež po něm zdědila, král se cítí ohrožený do té míry, že jí dá zavraždit a poklad nechá naházet do Rýna. Když jsem byl v Německu, hledal jsem ho, ale nenašel. Královo postavení bylo udržováno dary, takže když někdo začal rozdávat větší dary než on, snižoval jeho autoritu. Půjčky s nulovým úrokem se v ekonomice svobodných peněz podobají těmto darům z dávných dob. Ačkoliv se může zdát, že takové půjčky porušují princip daru, podle kterého reciproční dar není předem určen, jsou to opravdu dary. Dary nikoli peníze, ale užívání peněz. V dávných dobách byly závazky a očekávání spojená s dary společensky dané. Tady platí stejný princip. Sociální danost má podobu smluv, dohod, zákonů a podobně. Hybná síla spočívající v těchto formách danosti je stejná jako u darů. Ti, kteří mají víc, než potřebují, dávají druhým. Opravdu je to takto jednoduché. Jde o vyjádření vrozené štědrosti lidí, kterou jsem popsal v první kapitole. Vše, co potřebujeme, je peněžní systém, který tuto štědrost spíše podporuje, než brzdí. Žádná zázračná změna v lidské přirozenosti není nutná, jak jsem to popsal v knize The Ascent of Humanity. V systému založeném na úroku je zdrojem bezpečí hromadění peněz. V demurážním systému je zdrojem bezpečí existence funkčních kanálů, které pohyb peněz usměrňují. Zdrojem je propojenost toku bohatství, nikoli jednotlivý bod jeho hromadění. Jinými slovy, takový systém je zaměřený na vztahy, nikoli na to, že já mám. Proto je demurážní systém v souladu s odlišným smyslem pro já,
v němž se neprosazuje uzavírání stále větších částí světa v tom, co jsem já a co je mé, nýbrž rozvojem a prohlubováním vztahu s druhými lidmi. Jinak řečeno, podporuje se tu reciprocita, sdílení a rychlý oběh bohatství. Někdy se mě lidé ptají, zda měna založená na záporném úroku nebude podobně jako inflace podněcovat k ještě větší spotřebě. Z ekonomického hlediska by se to mohlo stát pouze tehdy, kdyby demurážní sazba byla příliš vysoká a vedla by k upřednostňování zboží nad penězi ve funkci uchovatele hodnot. Zboží a peníze by měly mít stejnou hodnotu, ale podívejme se na to podrobněji. Když popisují měnu hojnosti, lidé namítají, jenže my opravdu žijeme ve světě nedostatku. Přírodní zdroje jsou konečné a my je už skoro vyčerpali. Problém spočívá v tom, že jsme s nimi zacházeli, jako kdyby byly neomezené. Podle tohoto názoru by si člověk mohl myslet, že kladný postoj k hojnosti a měna hojnosti je to poslední, co potřebujeme. Při hledání odpovědi na tuto obavu nejdříve zvažte, zda měna nedostatku opravdu omezila spotřebu nedostatkových zdrojů. Neomezila. Nedostatek peněz naopak zvýšil jejich převádění do dalších peněz. To smířlivé postoje k nedostatku, nikoli kladné postoje k hojnosti, vedly k ničení našich přírodních statků. Soutěžení a hromadění většího množství, než člověk potřebuje, jsou přirozenými reakcemi na vnímaný nedostatek zdrojů. Nemravná nadbytečná spotřeba i plýtvání v naší společnosti povstalo z chudoby. Z deficitu bytí jim štrpí osamělé a oddělené já. Z nedostatku peněz v systému založeném na úroku, z plytkých vztahů, jež jsou důsledkem našich přerušených vazeb s komunitou a přírodou, z neoblomného tlaku, abychom dělali cokoliv, opravdu cokoliv, jen abychom se uživili. Naproti tomu přirozenou reakcí na ovzduší hojnosti je štědrost a sdílení. To zahrnuje sdílení uvnitř říše lidí i mimo ní. Odkud by pramenilo naše frenetické úsilí přeměnit přírodu v komodity, které dokonce vlastně ani nepotřebujeme, když ne z nejistoty? Přemýšlejte o tom. Vede lidi k nákupu 50 párů bot mentalita nedostatku či hojnosti? Cítí se být člověk, který si kupuje třetí sportovní auto a dům o 10 tisících čtverečních metrech v bezpečí nebo v ohrožení? Odkud se bere tahle naléhavá potřeba vlastnit, ovládat, kontrolovat? Jejím zdrojem je osamělé, strádající já v nepřátelském světě, který nikomu nic nedaruje. Peníze záporného úroku jsou stělesněním učení o hojnosti, vzájemné propojenosti a pomíjivosti. Avšak toto učení představuje pravdu, jež je v rozporu se světem, který jsme stvořili svým přesvědčením a názory, z nichž se skládá příběh peněz. Je na čase zvykat si na nový svět, v němž se nebudeme pokoušet zbohatnout tím, že budeme držet, hromadit, mít. Je to svět, v němž jsme bohatí dáváním, programování prosperity učitelů filozofie New Age, které jsem kritizoval v 6. kapitole, nám vlastně sděluje důležitou pravdu. Skutečně potřebujeme začít uvažovat o hojnosti a vytvořit svět, který se stane jejím stělesněním. Milí čtenáři, zamyslete se nad tím, jste to opravdu vy, kdo řeknete, půjčím ti peníze, ale jenom, když mi jich vrátíš víc. Když potřebujeme peníze, abychom přežili, není to návod k otroctví? Jak popisuje David Graeber, zdrojem lidského nákladu při obchodu s africkými otroky nebyli pouze váleční zajatci, ale především dlužníci afrických společenstev. Je významným faktem, že odpuštění dluhů, jimž se proslavil Solon, bylo částečně vyvoláno rostoucím počtem obyvatel, kteří se ocitli v dlužním nevolnictví. Dnešní mladí lidé se cítí být zotročeni studentskými půjčkami, majitelé domů hypotékami a celé národy třetího světa zahraničními dluhy. Úrok
je zředěnou formou otroctví. A protože stav otroctví ponižuje otrokáře stejně jako otroka, ve skutečnosti nechceme být ani jedním, ani druhým. Jestliže někomu půjčíte peníze, opravdu budete mít dobrý pocit z toho, že mu neustále budete mávat dlužním úpisem nad hlavou? Jestliže nebude schopný splácet nyní, budete mít dobrý pocit, když mu řeknete, že je moc zle, protože později bude muset zaplatit víc a ještě víc? Nulový úrok nebo záporný úrok přináší určitou svobodu. Není v něm hrozba celoživotních nucených prací kvůli zadlužení. Záporný úrok je v souladu s přirozeným instinktem. Když půjčím příteli peníze a on mi je nevrátí, nakonec mu sám od sebe řeknu, aby na dluh zapomněl, že mu ho nechci pořád připomínat. Nechceme trvat na starých záležitostech, na starých dluzích. Peníze záporného úroku podporují vstřícnost, která je nám všem vlastní, totiž abychom nechali minulost za sebou a šli dál.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit o těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit o těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, veliký básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom. Jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, anebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne, a všichni se potíme, když praží slunce, a všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou, no, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět, náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní.
2: Přepojujeme na jiné studio.
3: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alternativy.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu pořadu Americký Černobyl.

stojí na písčině zvané Třímílový ostrov. Vypíná se uprostřed řeky Susquehanna asi 16 kilometrů od Harrisburgu, hlavního města amerického státu Pensylvánie. Tento betonový kolos, viditelný z velké dálky, byl vybudovaný uprostřed zemědělského kraje. Jaderná elektrárna na Three Mile Island byla veliká atrakce, na kterou se tehdy jezdili dívat lidé ze širokého okolí. Nebylo divu, protože to byla krásná stavba plná nejmodernějších technologií a zároveň zdroj laciné jaderné energie. Obyvatelé okolních městeček si na tuto obří betonovou katedrálu brzy zvykli. 28. března 1979 došlo v jaderné elektrárně Three Mile Island v okrese Dauphin v Pensylvánii kombinací technické poruchy a lidského faktoru k částečnému rozstavení reaktoru druhého bloku a uvolnění množství radiace do atmosféry. Likvidace této havárie trvala 14 let a vyžádala si 1 miliardu dolarů. Dodnes zůstává Three Mile Island nejhorší jadernou havárií v historii Spojených států. Příběh elektrárny Three Mile Island z 28. března 1979 prošel v průběhu let revizemi a vědecké posudky se stále zdokonalovaly. Jaderní inženýři vybavení nejmodernější robotikou se časem dozvěděli, že podstatná část jádra druhého bloku, ve skutečnosti 50%, byla během částečného rozstavení zničená. Do atmosféry se uvolnilo ionizované záření a tuny radioaktivního uranu bylo v ohrožení. Co stálo za největší jadernou katastrofou ve Spojených státech 7 let před ukrajinským Černobylem?

Historie Three Mile Island. Stavba prvního reaktoru na Three Mile Island byla zahájena přesně 18. května 1968. První reaktor byl tlakovodním reaktorem s čistým výkonem 819 MW, který navrhla a postavila společnost Babcock & Wilcox, poskytující průmyslové služby za tehdejších $400 milionů. Tento první reaktor byl uvedený do provozu 2. září 1974. Pak následoval druhý blok, jehož výstavba byla zahájená 1. listopadu 1969 a dokončená až 30. prosince 1978. Tedy na sklonku roku 1978. Ovšem druhý blok byl dokončený velmi narychlo. Druhý blok byl totiž zpožděný kvůli překročení rozpočtu, který v roce 1978 činil tehdejších $700 milionů a kvůli právním námitkám ze strany organizace Three Mile Island Alert a jejího předsedy Erika Epsteina. Proto si musela společnost pospíšit s dokončením jeho výstavby 30. prosince 1978. Ten důvod byl jednoduchý. Provozovatel elektrárny, společnost Metropolitan Edison Company, dceřiná společnost General Public Utilities Company, která elektrárnu Three Mile Island vlastnila, tak díky tomu ušetřila na daních $100 milionů. Dnes už víme, že takový spěch se jim ale vážně nevyplatil. Druhý blok totiž nebyl v provozu ani 3 měsíce, když k havárii došlo. Bylo jaro roku 1979. Tehdy uplynulo už čtvrt století od doby, co byla v ruském Obninsku nedaleko Moskvy v roce 1954 uvedená do provozu první jaderná elektrárna na světě o výkonu 5 MW. Od té doby, a zvlášť poté, co se svět v 70. letech potýkal s nedostatkem ropy, vyrostla řada dalších, mnoho z nich i na území Spojených států. Přitom s možnými riziky si tehdy nikdo hlavu kdo ví jak nelámal. A tak, když v půlce března 1979 přišel do amerických kin velkofilm Čínský syndrom, pojednávající o fiktivní havárii jaderné elektrárny, spousta Američanů ho brala spíš jako nadsázku. Události, ke kterým došlo pouhých 12 dní po jeho premiéře, je ale vyvedly z omylu.

Osudová středa. Středa 28. března 1979 se nijak nelišila od kteréhokoliv jiného dne. Nikdo zatím netušil, že se dali do pohybu události, které posléze vyvolaly dosud největší jadernou havárii v dějinách Spojených států. Všechno začalo krátce před 16:00 ráno. V tu chvíli začala první z řetězce událostí, které měly za následek největší jadernou havárii v dějinách Spojených států. Začalo to nevinnou závadou čerpadla sekundárního nejaderného okruhu chladícího systému. Opraváři z předchozí směny totiž zapomněli otevřít ručně ovládané šoupátko. To, že bylo ono nešťastné šoupátko zavřené, ovšem obsluha v řídícím středisku netušila. Přes kontrolku, která to signalizovala, totiž ležely pohozené papíry. Klíčový primární okruh se tak ocitl bez chlazení. V chladícím potrubí rostl teplota i tlak. Proto se otevřel pojistný ventil, který měl přetlak snížit. Ten přetlakový pojistný ventil se sice automaticky otevřel, ale po chvíli se měl zase zavřít, což se ovšem nestalo. Přetlakový ventil se totiž z neznámých důvodů zasekl v poloze otevřeno. Tlak v potrubí proto dále klesal a voda, která měla chladit reaktor, tak unikala mimo primární okruh. Aktivní zóna se začala přehřívat a prostor kolem reaktoru začala zaplavovat radioaktivní voda. K technickým závadám se pak přidala i lidská chyba. Obsluha zmatená rychle se měnícími a protichudnými údaji na měřících přístrojích. Totiž omylem odpojila nouzový vodní systém, který měl ochladit jádro. Kdyby lidé v dispečinku zachovali v té chvíli chladnou hlavu, elektrárna by se ochránila sama. Její konstruktéři pamatovali absolutně na všechno. Až na to, co se stane, když do jejího chodu nevhodně zasáhne člověk. Obsluha si tehdy myslela, že odpojení nouzového vodního chlazení situaci stabilizuje. Ve skutečnosti však nastal pravý opak. Nádrž, do které chladící trubky ústily, začínala přetékat. V několika málo minutách pak v jindy tichém sále vypukl zmatek. Začaly blikat stovky kontrolek, rozezněly se varovné sirény. Jeden technik vzpomínal, že ovládací pult svítil jako vánoční stromek. Byla to úplná smršť informací, které nemohly být řešené v reálném čase. Všichni byli o krok pozadu, snažili se reagovat na ty nejzávažnější signály. Do počítače přicházela spousta údajů. Ten je nestačil analyzovat a vytisknout, takže zpracované výsledky z něj vycházely s velikým zpožděním. Protože tlak chladící vody dále klesal, zapnula se havarijní čerpadla, která ji začala po hektolitrech doplňovat. Obsluha ovšem v domnění, že příčina problému byla právě tady, jedno z těch čerpadel, jak jsem zmínil, ručně vypnula. Obsluha zkrátka usoudila, že chladící vody bylo v okruhu přebytek. Ovšem, bylo to právě naopak, vody se zoufale nedostávalo. Časně ráno té osudové středy 28. března 1979 se nechlazená část jádra začala prudce zahřívat. Voda v reaktoru začínala vřít, teplota prudce stoupala. Teplota v reaktoru už dosahovala 4300 stupňů. Při 5200 stupních by se reaktor roztavil a mohl nastat takzvaný čínský syndrom. Šlo o tehdejší hollywoodský velkofilm, ještě se k němu dostanu.
jádro by se poměrně rychle proměnilo v doběla rozhavenou hmotu, která by propálila betonové základy a dostala se tak do kontaktu se spodní vodou pod elektrárnou. Povrch země by popraskal a gejzíry radioaktivní páry by vytryskly vysoko do vzduchu. A smrtící oblak by to odnášelo na sever nad pensylvánské hlavní město Harrisburg. Jaderná katastrofa na spadnutí. Obsluha jaderné elektrárny byla ale přesvědčená o tom, že měla jádro pod kontrolou a žádné nebezpečí nehrozilo. Nikoho tehdy v tom okamžiku nenapadlo, že se nad atomovou katedrálou stahují temná mračna. Většina pracovníků pracovala v tomto oboru dlouhá léta a nikdo se nikdy s žádnou havárií nesetkal. Všechny systémy byly několikanásobně jištěné, ovšem možná právě to byl důvod, proč si lidé možnost nějaké závažné poruchy vlastně ani nepřipouštěli. Zatímco se inženýři snažili zjistit, co se vlastně stalo, do řídícího střediska přicházeli zaměstnanci z celé elektrárny. Ve čtvrt na 7 ráno jich tam bylo kolem 60, ale pořád přibývali další. A pak zazněl varovný signál, prostor zamořen. Byl to doslova šok. Brzy začaly praskat palivové tyče, reaktor se začal tavit a z elektrárny začala unikat radioaktivní pára. Otevřeným ventilem, totiž do vedlejší budovy, unikala kontaminovaná voda, ze které se po celé elektrárně šířila radioaktivní pára. Když hrozilo, že radiace unikne do okolí, byl vyhlášený vůbec první stav obecného ohrožení v dějinách jaderné energetiky Spojených států. Obsluha elektrárny si nasadila ochranné masky a zůstala u ovládacích pultů. Hladina radiace v zamořených prostorách dosáhla 10 000 RAN. To je dávka tak velká, že i několik málo minut pobytu v takovém prostředí by znamenalo smrt. Ovšem, k jak obrovskému průšvihu se schylovalo, ještě nikdo netušil.

0: zprávy o nehodě unikají na veřejnost. Mezitím už byl den. Okolí elektrárny se probouzelo k životu. Ráno jako každé jiné, mysleli si místní lidé. Řada z nich ale najednou začala cítit v ústech podivnou kovovou pachuť. Bylo jim nevolno, pálila je kůže a slzely jim oči. Někteří lidé dokonce začali zvracet. Nikdo je ale stále před ničím nevaroval a tak se lidé normálně pustili do svých každodenních povinností. Po 4 hodiny panovalo kolem Three Mile Island naprosté ticho. Teprve po 8 hodině ráno začaly místní rozhlasové stanice získávat první útržkovité signály. O tom, že se něco stalo, se první novináři dozvěděli od reportéra, který jim volal.
1: Hele, mám dojem, že se něco děje. Nemáte nějaké zprávy?
0: V redakci rozhlasové stanice mu sdělili, že nevěděli, o čem hovořil. Ten novinář řekl, že na Three Mile Islandu měli zřejmě poplach hasiči a záchranáři a také doplnil, že z chladících věží nestoupala pára. V redakci pojali podezření a tak se tam rozhodli zavolat. Na ústředně jaderné elektrárny nic netušili, ale přepojili je do Velínu. Když novinář v redakci vysvětloval, kdo byl a proč volal, slyšel tam prý v pozadí divný šum a hluk. A tak se zeptal, jestli tam mají hasiče. A ten chlap v elektrárně řekl, že teď nemohl mluvit a že tam měli problém. A tak novinář v redakci rozhlasové stanice pochopil, že ten problém měli všichni. Přinášíme vám zprávu, kterou jsme právě dostali. Slovo má Mike Pintek. Zdravím, Jime. V jaderné elektrárně Three Mile Island, Metropolitan Edison Company, byl vyhlášený tísňový stav. Její mluvčí nám sdělil, že jde o problém s chladícím zařízením. Zprávy o havárii začaly pronikat na veřejnost. Tehdejší pensylvánský guvernér Richard Tromberg se o tom dozvěděl od svých asistentů. Ve chvíli, kdy mě řekli, že v té jaderné elektrárně měli potíže, pochopil jsem, že musíme být připraveni na všechno. Pensylvánský guvernér Richard Tromberg okamžitě zavolal viceguvernérovi Williamovi Scrantonovi, předsedovi Rady pro mimořádné situace. Něco takového jsme dosud nezažili. Nebylo to vidět ani cítit. Nedalo se to ochutnat ani ohmatat a přitom to vyvolávalo obrovský strach. Metropolitan Edison, provozovatel elektrárny Three Mile Island, pensylvánskému viceguvernérovi Williamu Scrantonovi, sdělil, že mimo území objektu nebyla zjištěná žádná radiace. Pensylvánský viceguvernér oznámil. Společnost Metropolitan Edison nás informovala, že na druhém bloku došlo k poruše. Všechno prý mají pod kontrolou a že zdraví a bezpečnost lidí nebyly a nejsou ohrožené. Když to praskne, zatloukej dál. Ve svém prvním prohlášení protisk pensylvánský viceguvernér William Scranton v dobré víře opakoval ujištění elektrárenské společnosti. Brzy na to však zjistil, že jeho důvěra byla předčasná. Tehdy ráno jsem veřejně prohlásil, že k žádnému většímu úniku radiace mimo elektrárnu nedošlo, ale záhy poté jsem se dozvěděl, že to nebyla úplně pravda. Moc mě to tehdy rozlobilo. A uvědomil jsem si zároveň, že od Metropolitan Edison

Metropolitan Edison to evidentně chtěla smést ze stolu. Novinářům sdělili, že prý došlo k poruše přetlakového ventilu, vznikl problém, reaktor se přehrál a tak ho museli odstavit a závadu odstranit. Prý už měli všechno pod kontrolou. Systémy vstřikování chladícího média prý fungovaly a očekávali, že brzy dosáhnou standardní teploty. Po té první tiskovce by člověk mohl odjet klidně domů s vědomím, že zítra už bude všechno v naprostém pořádku. Ovšem, spousta lidí tomu ale nevěřila. Starosta Robert Reed si kvůli úniku radiace dělal velké starosti. Jeho městečko Middleton Borough leží od Three Mile Islandu zhruba 4 kilometry proti proudu řeky. Vzpomínám si na toho Herbaina. Tím myslel Jacka Herbaina, inženýra Metropolitan Edison, který vystoupil jako mluvčí na té tiskovce v poledne. Když jsem se ho zeptal na únik při havárii, koukal se na mě, jako kdyby mě chtěl říci, hele starosto, ty o jaderné energii nevíš vůbec nic, nech to na mě, já jsem přece expert. Od té středy jsem měl vztek a vlastně ho mám pořád. Naštvalo mě, že se k tomu tak postavili, že nám tak dlouho lhali. Téhož dne zřídila komise pro jaderný dozor v Bethesdě ve státu Maryland tísňové středisko pro monitoring vzniklé havárie. Komise pro jaderný dozor také vyslala do elektrárny několik svých inspektorů. Když inspektoři procházeli halu s turbínami, bylo to prý jako procházka mrtvým městem. Nikde ani živáčka. Pak inspektoři zahlédli dva muže. Ti muži měli na sobě ochranný oděv a také masky s respirátorem. Bylo to velmi neobvyklé, protože šlo o provoz, který normálně není kontaminovaný. A tak inspektoři získali dojem, že se tam stalo něco vážnějšího, než to, co elektrárenská společnost sdělila veřejnosti. Když inspektoři komise pro jaderný dozor vstoupili do velínu, byli poněkud šokovaní. Všichni tam měli nasazené ochranné masky. A tak když mluvili mezi sebou nebo s nadřízenými, nebo s těmi inspektory, nebo když museli hovořit do telefonu, bylo to velmi obtížné. Všichni mluvili přes hadice, protože na obličeji měli masky. A tak když museli k telefonu, tak nahuhňali i první zprávy do Washingtonu. Museli totiž předávat co nejpřesnější informace.

spojení neexistuje. Přímé spojení mezi Velínem a tísňovým střediskem v Bethesdě ve státě Maryland neexistovalo. Byly tam jen dvě běžné linky a ty byly neustále obsazené. Kdokoliv volal do Velínu, slyšel jen obsazovací tón. Firma, která reaktor zkonstruovala, se 5 hodin marně pokoušela navázat spojení mezi svým sídlem ve Virginii a dispečinkem. Konstruktéři elektrárny se do místa nehody nemohli vůbec dovolat. A tak museli posílat všechny instrukce přes oblastní pobočku v Pensylvánii. Někdo pak musel doběhnout do bloku 2, přečíst a zapsat údaje na přístrojích a zase utíkat zpátky a nahlásit to. Takže to byly informace ze 4. ruky. Neúplné a často zkreslené. A podle toho vypadaly i pokyny, které stejnou cestou posílali zpátky. Teprve ve středu večer 28. března 1979 dorazil do krizového štábu naléhavý vzkaz od výrobce. Jádrem reaktoru musí proudit voda. Jakmile obsluha znovu spustila čerpadla, teplota a tlak v reaktoru poklesly a ustálily se. Po 16 hodinách od vzniku havárie se zdálo, že nebezpečí bylo zažehnané.

energetická krize. Málo ropy, jádro jako budoucnost. Z Washingtonu bedlivě sledoval vývoj situace tehdejší americký prezident Jimmy Carter. Jako člověk, který vystudoval jaderné inženýrství, dobře věděl, co by se mohlo stát, kdyby došlo k poškození jádra reaktoru. Následující den po havárii, ve čtvrtek ráno, byl Joseph Hendry, předseda Komise pro jaderný dozor, předvolaný před podvýbor pro energii dolní sněmovny reprezentantů. V Komisi pro jaderný dozor nikoho předtím vůbec ani nenapadlo, že by mohlo dojít k tak závažné havárii jádra. Bylo to jako s Titanikem. Všichni byli přesvědčeni, že byl naprosto nezranitelný a nepotopitelný. K havárii došlo v době, kdy stále větší počet Američanů pochyboval o bezpečnosti jaderné energie. Existovalo podezření, že Komise pro jaderný dozor šla na ruku provozovatelům jaderných elektráren, tedy klasický střet zájmů. Komise pro jaderný dozor totiž ve skutečnosti nic neregulovala, ale spíše propagovala. Měla se spíš jmenovat jaderná reklamní agentura. Jaderný průmysl se výrazně změnil v důsledku hospodářských výkyvů v 70. letech minulého století. Nedostatek ropy vyhnal její cenu během několika let na desetinásobek. Soukromé společnosti vedené vidinou laciné energie začaly objednávat desítky jaderných elektráren. Nad řadou nových projektů ale vláda neměla vůbec žádnou kontrolu. Komise pro jaderný dozor byla jako dopravní inspektorát, kde čeká dlouhá fronta netrpělivých zájemců o řidičský průkaz. Měli proto víc práce, než kolik reálně mohli zvládnout. Prověrka jedné elektrárny znamenala roční úsilí nejméně 10 odborníků. Nesmíme také zapomenout, že stavba elektrárny vyžaduje několikaleté úsilí tisíců lidí, takže dohled komise byl krajně omezený. Výrobci tehdy zvětšili malé testovací 100 MW elektrárny, které měly dokázat, že tato koncepce funguje, rovnou na superelektrárny s výkonem tisíců MW. Elektrárny jako Zion nebo Dresden, ale také Three Mile Island. Ale mezi tím nebylo nic a nikdo pořádně nevěděl, co se uvnitř těch monster dělo. Ventil, který selhal ve Three Mile Islandu, se předtím porouchal už v jiných jaderných elektrárnách. Ale ani výrobce jaderných reaktorů, ani Komise pro jaderný dozor nepodnikly žádné kroky k nápravě. Kdyby se zveřejnilo to, co se stalo v těch jaderných elektrárnách, k havárii ve Three Mile Islandu by pravděpodobně nikdy nedošlo. Zůstal by poklidným písečným ostrůvkem uprostřed řeky Susquehanna. V polovině 70. let odešla z Komise pro jaderný dozor řada lidí, protože byli přesvědčeni, že se bezpečnostní hlediska brala na lehkou váhu. Předpokládalo se totiž jednoduše řečeno, že všechno už bylo vyřešené a každý, kdo přišel s nějakou námitkou, kdo pochyboval o udělení licence té či oné elektrárně, musel pracně vysvětlovat, proč byl vůči ní nutný opravdu přísný postup. Protože se zatím nic, ještě vůbec nic nestalo, nebo se ještě nestalo nic závažného. Čtvrtek, první den po havárii. Celý čtvrtek dopoledne nebyl pensylvánský guvernér Richard Tromberg ve své kůži. Komise pro jaderný dozor ho sice ujistila, že nebezpečí pominulo, ale on přesto cítil, že potřeboval opravdu zaručené informace.
Proto shromažďováním informací pověřil svého viceguvernéra Williama Scrantona. Napadlo mě, že by tam měl někdo zajet a pořádně se tam rozhlédnout. A pak, bylo mě tenkrát 30 a možná jsem si myslel, že jsem byl nesmrtelný, jsem se rozhodl, že tam pojedu sám. Three Mile Island leží v rovině uprostřed zemědělského kraje. Prostě jedete po silnici a už z dálky ji vidíte. Je to obrovský kolos. Zázrak moderní techniky. Symbol síly a moci technologicky vyspělé společnosti. A najednou vás napadne, že se tam děje něco nebezpečného, čemu vůbec nerozumíte. Když viceguvernér William Scranton dorazil na ostrov, požádal, aby mu ukázali zdroj úniku radiace. Než směl vstoupit do silně zamořené zóny, musel si obléct ochranný oděv. Bylo to jako když si navlékáte skafandr před výstupem do kosmického prostoru. Trvalo mi 45 minut, než jsem to zvládl a než na mě navěsili všechny ty dozimetry, aby věděli, jak silně budu ozářený. Pamatuju si všechny detaily, jako by to bylo včera, a musím říct, že jsem byl tehdy pořádně nervózní. Když jsme vešli dovnitř, všude na podlaze tekla voda, jako když vejdete do zatopeného sklepa. Až na to, že jsme byli v blízkosti reaktoru a všechno kolem nás bylo silně zamořené. Ale vrátil jsem se odtud s mnohem jasnější představou. Na místě jsme byli asi 2 hodiny. Při odjezdu mi změřili, že jsem byl vystavený asi 80 miliremům, ale cítím se docela dobře. Pro představu, expozice při rentgenovém vyšetření hrudníku je asi 6 miliremů. William Scranton dostal dávku 80 miliremů. Tato exkurze pensylvánského viceguvernéra Williama Scrantona povzbudila. I když tam viděl zamořenou vodu, řekl guvernérovi Richardu Trombergovi, že podle něj byla náprava možná. Pátek, 2 dny po havárii. V pátek 30. března 1979 v časných ranních hodinách se ale zdálo, že se jaderná elektrárna opět vymkla kontrole. Bylo oznámeno, že ze Three Mile Islandu uniklo obrovské množství radioaktivního plynu. To jen naplnilo obavy a nervozitu, která ve 2 dnech od havárie narůstala. Za několik minut dostal pensylvánský guvernér Richard Tromberg od člena komise pro jaderný dozor šokující doporučení, aby celou oblast evakuoval. Skoro 3/4 hodiny jsme se v kanceláři s celým štábem usilovně snažili zjistit, proč nám z Washingtonu poslali takovou dramatickou výzvu. Stále znovu a znovu jsme se vraceli k zásadní otázce, máme tu evakuaci nařídit. Pensylvánského guvernéra Richarda Tromberga děsila představa masového exodu. Svému asistentovi už předtím uložil, aby prošel plány pro stav ohrožení. Tato zpráva o evakuačních pokynech vyvolala v jeho asistentovi zděšení. Třeba podle těchto pokynů, které vydali samosprávy na protilehlých březích řeky, tedy okresy Dauphin a Cumberland, by se jejich evakuovaní obyvatelé srazili uprostřed mostu, přes který se měli ubírat do bezpečí. Tíha rozhodnutí tedy spočívala na bedrech guvernéra Richarda Tromberga. Věděl, že ať se rozhodne tak či onak, budou v sázce lidské životy. Guvernér usiloval o konzultaci s předsedou komise pro jaderný dozor, ale jeho odpovědi se nedočkal. Předseda komise pro jaderný dozor, Joseph Hendry, se zatím ve Washingtonu stále snažil získat objektivní údaje. Sdělil svému asistentovi, že Trombergovy informace nebyly jednoznačné, ale on žádné jiné neměl.
byli jako dva slepci, kteří se snažili překročit rozvodněnou řeku. Zatímco pensylvánský guvernér Richard Tromberg čekal na odpověď předsedy komise pro jaderný dozor Josepha Hendryho, nad pensylvánským hlavním městem Harrisburgem se rozezněly sirény. Představme si situaci, kdy byli lidé už dva dny vyděšení jadernou havárií na Three Mile Island, v pátek k ránu spí a najednou se jim uprostřed spánku jako nůž do těla zařízne ohlušující siréna, která je probudí. Obrovská panika, pro boha, co se to zase děje? Někdo vyhlásil poplach Harrisburgské civilní obraně. Po okolních obcích se rozletěly fámy o možné evakuaci. Na Three Mile Islandu byl vyhlášený havarijní stav. Lidé byli nabádaní, aby setrvali ve svých domovech a aby utěsnili okna a dveře, ale nic jim prý nehrozilo, měli zachovat klid. Zemědělci byli vyzvaní, aby svá zvířata drželi pod střechou a na uskladněném krmivu. Místním obyvatelům se zdálo, že prožívali děj dobře známého příběhu. 12 dní před havárií, 16. března 1979, byl totiž v celé zemi uvedený do kin hollywoodský velkofilm Čínský syndrom s Jane Fondovou, Michaelem Douglasem a Jackem Lemonem v hlavních rolích. Tento hvězdně obsazený thriller Američanům poprvé předvedl hrůzy katastrofy ve fiktivní americké jaderné elektrárně. Nikdo nevěděl, jestli dojde k obnažení jádra. Ten pátek byl slunečný průzračný den, ale lidé se připravovali na nejhorší. Například jedna obyvatelka uvedla: sousedé mi říkali, abych přijela k ním, že mají pušky, řetězovou pilu a nákladák a že pojedeme na dálnici a prorazíme si cestu přes všechny překážky, které tam budou. Že za každou cenu odtud odjedeme. Takže představa, že by mohlo jít o nějakou spořádanou evakuaci, byla pustá fantazie. Vybral jsem právě tuto výpověď ženy, abych ilustroval, jak zběsilá ta situace byla. Lidé, kteří vědí, že jim jde o život, přestanou brát jakékoliv ohledy vštěpené lety takzvanou civilizovanou morálkou. Stranou jde etika. Pryč jde ohleduplnost, začnou pracovat atavistické instinkty a snaha přežít za každou cenu. Klidně vás ti druzí zabijí, smetou vás, jen aby se oni dostali dopředu kamkoliv k záchraně. Pensylvánský guvernér Richard Tromberg věděl, že na odvrácení paniky neměl mnoho času. Krátce po 10. hodině v pátek konečně obdržel dlouho očekávanou zprávu. Únik radiace byl silně nadhodnocený. Při nedokonalém spojení totiž došlo ke zkomolení jednoho důležitého údaje. I po tomto uklidňujícím vysvětlení byla situace velmi napjatá. Krize v Pensylvánii se dostala na první stránky novin na celém světě. Do Harrisburgu se sjeli stovky novinářů. Byl mezi nimi i Mike Gray. Původním povoláním technik sledoval celý případ pro jeden celostátní časopis. A shodou okolností to byl právě Mike Gray, kdo napsal scénář filmu Čínský syndrom. Vydavatel jednoho známého newyorského deníku vyskočil na stůl a křičel, kdo viděl Čínský syndrom. Tři muži vzdvihli ruku. Řekl jim: tak vy pojedete do Harrisburgu. Z toho filmu se tehdy stal doslova povinný studijní materiál. V pátek v 11 hodin byla svolaná další tisková konference. V té době však byli novináři už hodně nedůvěřiví. Novináři začali naléhat. Kladli stále více dotěrných otázek a požadovali na ně přesné odpovědi. A inženýr Jack Herbane, vybraný jako tiskový mluvčí provozovatele elektrárny Metropolitan Edison, odpovídal vyhýbavě.
Nakonec se novináři pořádně naštvali a obvinili představitele společnosti, že se jim jádro začalo tavit. Lidé prostě začali mít strach a vztek. Ve svém guvernérském sídle se Richard Tromberg konečně spojil s šéfem komise pro jaderný dozor Josephem Hendrym. Předseda komise pro jaderný dozor mu pro jistotu navrhl nařídit částečnou evakuaci. Na pokyn předsedy komise pro jaderný dozor doporučuji těhotným ženám a dětem předškolního věku, aby opustili oblast na vzdálenost 8 kilometrů od elektrárny Three Mile Island až do odvolání. Těhotných žen a dětí bylo zhruba 3,5 tisíce. Prohlášení pensylvánského guvernéra Richarda Tromberga ovšem rozpoutalo paniku, které se původně snažil vyhnout. V příštích hodinách odešlo ze svých domovů 140 tisíc lidí. Lidé překotně odjížděli z práce domů. Napakovali auta, naložili děti a hurá pryč. Začínalo to být velmi nepřehledné, zmatečné a chaotické. Jedna žena například uvedla: v ten pátek jsme odjížděli hodně nakvap. V podstatě jsme utíkali s prázdnýma rukama. Pamatuji si to, jako by to bylo včera. Jeli jsme po dálnici a já jsem si představovala, co se s tím vším tady stane. Celá ta krásná krajina bude zničená. Bude tak zamořená, že tu na stovky let zmizí veškerý život. Rozhlížela jsem se kolem sebe a snažila jsem si všechno vrýt do paměti. Bála jsem se, že už to nikdy nespatřím. Nebo další žena uvedla: můj otec neodjel. Nechtěl opustit náš dům, náš domov, chtěl držet hlídku. Když jsem se s ním loučila, ani jeden z nás moc nemluvil. Myslím, že jsme si řekli brzy nasle a pak zavolám ti co nejdřív, jak to jen bude možné. Určitě to byly nejhorší chvíle v mém životě. Musela jsem se vydat na cestu sama bez něj. Bylo to těsné.

Jádro se přehřívá. Tehdejší americký prezident Jimmy Carter v Bílém domě vyjádřil své znepokojení. Asi hodinu se snažil dovolat pensylvánskému guvernérovi Richardu Trombergovi, ale linky byly přetížené. Když se prezident Jimmy Carter konečně dovolal, působil guvernér Richard Tromberg velmi unaveným a vyčerpaným dojmem. Tromberg měl pocit, že ho podvedli jak provozovatelé elektrárny Metropolitan Edison, tak i komise pro jaderný dozor. Požádal prezidenta Jimmyho Cartera o někoho, komu by mohl důvěřovat. Za několik hodin dorazil do Harrisburgu prezidentův pověřenec Harold Denton. Souhlasil jsem, že tam pojedu, a dobře jsem věděl, že jsem jako hasič, který spěchá k ohni. Zatímco Harold Denton mírnil strach v Harrisburgu, v sídle komise pro jaderný dozor narůstalo napětí. Roger Madsen, jeden z nejzkušenějších inženýrů, tam průběžně analyzoval údaje přicházející z elektrárny. Vyděsilo ho, když nad jádrem reaktoru zjistil tvořící se bublinu vysoce hořlavého plynného vodíku. Ta mohla bránit jeho chlazení, což mohlo způsobit rozstavení aktivní zóny a způsobit obrovský únik radioaktivního materiálu. Jeho hlášení předsedovi komise pro jaderný dozor Josephu Hendrymu bylo stručné. Ten reaktor nebyl vůbec v dobrém stavu, že jeho jádro, takzvaná aktivní zóna, byla těžce poškozená a času bylo zoufale málo. Nikdo najednou nevěděl, jak tu bublinu odstranit, jaké měly šance, co se stane v příštích hodinách. Někteří členové komise pro jaderný dozor začali navrhovat, aby se evakuovali všichni lidé, nejen těhotné ženy a děti předškolního věku, jak už to probíhalo. Předseda komise pro jaderný dozor, Joseph Hendry, se obával dalšího planého poplachu a tak váhal. Sdělovací prostředky ale začaly poprvé užívat slovní spojení jaderná havárie. Svět tehdy ještě nepoznal den, jako byla středa 28. března 1979. Američané stáli tváří v tvář hrozbě nejhorší havárii jaderné elektrárny atomového věku. Na Three Mile Islandu existovalo velmi vysoké riziko.

Sobota, 3 dny po havárii. V sobotu ráno byl předseda komise pro jaderný dozor Joseph Hendry na pokraji vyčerpání. Hrozba havárie byla už tak děsivá. Teď ovšem přibyl další problém. Že se ta vodíková bublina nad reaktorem smísí s kyslíkem a dojde k ničivé explozi. Joseph Hendry proto požádal jednoho z členů své komise, zkušeného inženýra Rogera Metzna, aby všechno znovu konzultoval s nejlepšími jadernými fyziky v zemi. Pensylvánský guvernér Richard Tromberg stál před osudovým rozhodnutím. Ovšem bez dalších informací se nemohl odhodlat nařídit kompletní úplnou evakuaci. Přesto se jeho štáb začal připravovat na nejhorší. Pracovali na plánu evakuace všech obyvatel včetně úřadů. Probírali několik variant krizových scénářů. Všichni byli pod hrozným tlakem, navíc po 3 dnech unavení a nevyspalí. Do Bethesdy ve státě Maryland zatím začaly přicházet zprávy Metznových konzultantů, tedy dalších jaderných fyziků. Nebyly příjemné. Pro člena komise pro jaderný dozor, inženýra Rogera Metzna, to byly krušné hodiny. Při výpočtech si uvědomil, že jedna jeho proměnná byla špatná. Po zpřesnění mu najednou vycházelo, že výbuch nehrozil během 1 nebo 2 dnů, jak původně předpokládal, ale že kritická situace už nastala a reaktor mohl explodovat každou chvíli. Seděli na časované bombě. Ale Harold Denton, zmocněnec prezidenta Jimmyho Cartera, v jeho provizorní kanceláři poblíž Three Mile Islandu zachovával klid. Od svého technického poradce doktora Viktora Stella totiž dostával optimističtější předpovědi. Washingtonskou komisi pro jaderný dozor znepokojovalo to, že nad reaktorem už mohla být třaskavá směs, ale doktor Viktor Stello a jeho spolupracovníci byli toho názoru, že možnost výbuchu byla nulová. Prostě nějak nemohli překlenout takový kontrastní technický rozpor. Na tom, čí propočty se ukážou jako správné, závisely životy desítek tisíc lidí. Ovšem, jak už to tak bývá, v sobotní podvečer do sdělovacích prostředků unikla zpráva o možné explozi. Když ve 23:00 prezidentský pověřenec Harold Denton promluvil znovu k novinářům, byla atmosféra krajně napjatá. V hlavním městě Pensylvánie bylo několik stovek reportérů, kterým se doneslo, že mohlo dojít k výbuchu. A to jen co by kamenem dohodil od místa, kde právě stáli. Když novináři přišli do tiskového střediska, zajímalo je jen jedno. Neměli by všichni utéct? V Harrisburgu a jeho okolí zatím dál čekalo asi 500 000 lidí na pokyn k odchodu. Guvernér Richard Tromberg opřel své rozhodnutí o slova prezidentského pověřence Harolda Dentna. V blízké době nevidíme žádnou hrozbu výbuchu vodíku ani v budově, ani přímo v reaktoru. Do chvíle, kdyby mohlo dojít ke vznícení, zbývá určitě několik dnů. A ještě mnohem víc dnů zbývá k dosažení úrovně exploze. To všechno za předpokladu, že bychom tady jen tak nečinně neseděli. Do naší oblasti přijede prezident Carter a osobně navštíví elektrárnu. Podle mě je to významný projev důvěry a další popření jistých poplašných nálad, které se šíří v některých kruzích. Lidé na místě si žádné nebezpečí nepřipouštěli, ale ve Washingtonu narůstalo přesvědčení, že příjezd prezidenta do oblasti nebylo dobré rozhodnutí. Chtěli cestu odložit. Ovšem místní to považovali za způsob, jak nejlépe uklidnit veřejnost, ale jen, když to nevybuchne. A člen Washingtonské komise pro jaderný dozor, inženýr Roger Metzen, byl přesvědčený, že výbuch hrozil. Mohl ho spustit sebemenší otřes.

Neděle, 4 dny po havárii. Prvního dubna 1979 v neděli ráno se doktor Viktor Stello vypravil do kostela. Celou předchozí noc pracoval, aby dokázal, že teorie o výbuchu vodíku nad reaktorem byla chybná. Zatímco doktor Viktor Stello byl v kostele, člen komise pro jaderný dozor Roger Madsen spěchal do Harrisburgu. Z Washingtonu odletěl s rozhodnutím, že na Three Mile Island musel dorazit dříve než prezident. Na letišti potkal prezidentova pověřence Harolda Dentna a doktora Viktora Stella, kteří tam už čekali na vládní vrtulník. A došlo k velké hádce přímo v hangáru. Roger Madsen vpadl do hangáru, kde byl právě zmíněný doktor Viktor Stello, špičkový expert z komise pro jaderný dozor. A Viktor Stello řekl Haroldu Dentnovi: ty neřáde, jak si mohl šířit ty žvásty o vodíkové bublině. A Roger Madsen na to: Viktore, ta bublina může bouchnout každou chvíli a když to nevíš, jsi blázen. A takhle v tom hangáru na sebe křičeli a hádali se. Pro Harolda Dentna jako prezidentova zmocněnce to museli být hodně napjaté okamžiky. Každou chvíli měl přiletět šéf exekutivy, tedy prezident, i se svou ženou a dva špičkoví vědci se v tom hangáru hádali, jestli to bouchne nebo ne.

Návštěva prezidenta v jaderné elektrárně. Několik minut na to na harrisburgském letišti přistáli Jimmy a Rosalyn Carterovi. Pro Harolda Dentna to byla chvíle rozhodnutí. Roger Madsen informoval prezidenta o té bublině a možnosti vzniku třaskavé směsi a snažil se mu vysvětlit oba aspekty problému, ale zatím ještě nikam nejeli. Bylo to klíčové rozhodování. Prezident přiletěl, aby uklidnil veřejnost. Když by se teď otočil na podpatku a vrátil by se do Bílého domu, bylo by to gesto nad slunce jasnější. A tak udělal to jediné správné rozhodnutí. Do té elektrárny jel. Vyjeli z hangáru na harrisburgském letišti a pak po silnici kolem řeky přímo na Three Mile Island. A pohled na tu kolonu aut ten den. Byl to neskutečný zážitek, protože tam přišli lidé, kteří se pokusili postavit se k tomu čelem. Jednou jim řekli, aby odjeli z města, a pak zase, že ne, žádné nebezpečí nehrozilo. A den na to vyzvali k evakuaci těhotné ženy a děti. A tak pořád ode zdi ke zdi. Hrozí tam výbuch. Ne, nic nehrozí. A najednou tam byl prezident Spojených států a jel po dálnici v čele svého doprovodu, aby si osobně prohlédl ten sud prachu. A lidé stáli kolem cesty a tleskali mu, protože tam byl s nimi, protože je neopustil v těžké chvíli. Jimmy Carter, vystudovaný jaderný inženýr, pomáhal během své služby u amerického námořnictva demontovat poškozený kanadský jaderný reaktor. Když přijeli do elektrárny, dali jim takové žluté návleky, které jim navlékli na boty. Ty návleky je měly ochránit před radioaktivní vodou, která stála na podlaze té budovy. Když se nacházeli za branou, posadili je do autobusu a ten autobus vjel dovnitř. Pak z autobusu vystoupili a šli do řídícího střediska do Velína. Byla neděle ráno, 4 dny a pár hodin po té havárii a oni byli přímo na tom místě, kde se to stalo. A pár kroků odtud doktor Victor Stello a druhý člen komise pro jaderný dozor Roger Madsen stále vzrušeně diskutovali o tom, zda to bouchne nebo ne. Celé 2 dny se doktor Victor Stello snažil dokázat, že se Roger Madsen mýlil. Pozdě v neděli odpoledne našel v jeho výpočtech chybu. Použili prý nesprávný vzorec. Ta vodíková bublina nad reaktorem ničím nehrozila. Teď mohli vědci a inženýři havárii správně vyhodnotit.

Konec krize? V době, když prezident Jimmy Carter odlétal z Harrisburgu, věděl, že nebezpečí už pominulo. Prezidentova návštěva znamenala konec krize. Po 5 dnech strachu a nejistoty se místní obyvatelé opět cítili aspoň trochu bezpeční a vraceli se domů. Ale i když jim opakovaně říkali, že při havárii uniklo jen nepatrné množství radiace, pořadu následujících let je trápily pochybnosti. Na ostrov byly navezené olověné kvádry a byla z nich postavená ochranná zeď kolem reaktoru. Ze systému byl pomalu odčerpávaný uniklý vodík. Měsíc po havárii byl druhý blok uzavřený. Dnes si ani nedokážeme představit zoufalství, strach a nejistotu a chvíle hrůzy, které by způsobila jaderná havárie třeba v Temelíně nebo Dukovanech. Rozhodně nejsem odpůrcem jádra, naopak si myslím, že v jádru je budoucnost. Nebudu proto vyvolávat primitivní strach z jaderných elektráren. Navíc dnes už jsou systémy páté generace jaderných elektráren nesrovnatelně bezpečnější. Cílem tohoto dnešního dokumentu bylo poukázat na Spojené státy, které také podcenily riziko spojené s jádrem stejně jako Černobyl. Dnes, když se hovoří o havárii jaderné elektrárny, se vedle japonské Fukušimy naprosto tendenčně a propagandisticky poukazuje vždy pouze na Černobyl. Ovšem velký průšvih na Three Mile Islandu se jaksi upozaďuje také naprosto účelově. Opět se hraje spolitizovaná hra na zlého Rusáka a hodného strýčka Sama se vznešenými ctnostmi a morální odpovědností mentorovat a školit celý zbytek světa. Na tomto případě vidíme, že tomu tak není. Po 3 letech v roce 1982 byla totiž do jádra reaktoru spuštěná dálkově ovládaná kamera. Poprvé poskytla pohled na plný rozsah tehdejší havárie. Lidé se tehdy dívali na videozáznam kamery, která procházela horní částí jádra. Kamera se spouštěla stále hlouběji. Když byla kamera spuštěná zhruba 150 cm, něco zaznamenali. Něco, co všemi naprosto otřáslo. Zjistili totiž, že půl druhého metru jádra bylo pryč. Teprve 3 roky po havárii všem došlo, že jádro reaktoru bylo těžce poškozené. Na Three Mile Islandu opravdu došlo k obrovské havárii. Nešlo sice o film Čínský syndrom, ale rozstavilo se jádro. 50% z jádra bylo zničené nebo rozstavené a asi tak 20 tun paliva se sesunulo na samé dno tlakové nádoby. Teprve po 3 letech se zjistilo, o jak obrovskou havárii se skutečně jednalo. O tom není pochyb. V důsledku této události zavedl jaderný elektrárenský průmysl nové bezpečnostní a provozní předpisy. A výstavba nových jaderných elektráren byla ve Spojených státech na dlouhá léta zastavená. V roce 1985 se podařilo expertům dopravit další dálkově ovládanou kameru až na dno reaktoru, kde objevila zatuhlou změť rozstavených částí reaktoru a uranového paliva, která konzistencí připomínala stuhlou sopečnou lávu. Koncem 80. let konečně mohly být zahájené práce na dekontaminaci zamořeného areálu, které skončily v srpnu 1993. Druhý blok, na kterém se stala havárie, byl od roku 1979 odstavený. První blok elektrárny Three Mile Island byl trvale odstavený od 20. září 2019. Podle vyjádření předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové se druhý reaktor z hlediska stavu jaderného paliva a rozsahu poškození aktivní zóny příliš nelišil od původního rozsahu poškození aktivní zóny reaktoru v ukrajinském Černobylu, který havaroval v dubnu 1986.
co se týče prvního bloku. Po fukušimské havárii v roce 2011 byla elektrárna Three Mile Island přezkoumaná komisí pro jaderný dozor a bylo zjištěno, že byla provozovaná bezpečně a bez rizika, ale v roce 2012 se v elektrárně začalo objevovat skřípání. V srpnu téhož roku byla na 2 týdny odstavená kvůli problémům s ohříváním v tlakové nádrži elektrárny. O měsíc později musela být opět na 2 dny odstavená kvůli špatně fungujícímu chladicímu čerpadlu, které způsobilo automatické vypnutí. Po dalších odstávkách v červenci 2014 a květnu 2015 elektrárnu v srpnu 2015 zasáhla zpráva, že se jí nepodařilo získat smlouvu na prodej elektřiny v letech 2018 až 2019. Poté, co se novému majiteli společnosti Exelon v květnu 2017 opět nepodařilo získat smlouvu, oznámila, že elektrárna bude uzavřená v září 2019. Jak jsem zmínil, první blok byl uzavřený 20. září 2019. Depeše WikiLeaks. Světové reakce na Three Mile Island. Od 28. do 30. března 1979 upozornila mezinárodní média na mimořádnou událost v kabelogramech amerického ministerstva energetiky. V těchto zprávách se uvádí, že úroveň radiace v ochranné budově zůstávala velmi vysoká a popisovalo se v nich pokračující uvolňování detekovatelných úrovní radioaktivních plynů do atmosféry, jakož i nízká úroveň radiace zjištěná na Zemi. Server WikiLeaks zveřejnil záplavu amerických diplomatických depeší z roku 1979, které ukazují, jak intenzivně upoutala pozornost celého světa částečná havárie v elektrárně Three Mile Island a zpochybnila budoucnost jaderné energie. Součástí této komunikace je řada prvních odhadů rizik pro lidi a životní prostředí, jakož i reakce světových vůdců na rozvíjející se krizi v elektrárně u Harrisburgu. Tato havárie skutečně vyvolala poprask a povzdvižení doslova po celém světě. Začnu irskou vládou. Irská vláda povolila předběžné přípravy první jaderné elektrárny v zemi, stálo v telegramu zaslaném 30. března 1979 z amerického velvyslanectví v Dublinu americkému ministerstvu zahraničí ve Washingtonu. Konečné rozhodnutí o projektu se očekává během příštích 18 měsíců. Zájem o jaderné otázky je vysoký jak na pracovní, tak na politické úrovni. Vzhledem k tomuto zájmu bychom uvítali, kdybychom byli zařazeni na seznam adresátů, kteří běžně dostávají zprávy týkající se závažných jaderných otázek, například telegramy jako jaderná elektrárna na Three Mile Island a zprávy o bezpečnosti reaktoru. Následovala Francie. V depeši z francouzského velvyslanectví v Paříži do Washingtonu z téhož dne 30. března 1979 žádali francouzští představitelé o přístup do areálu Three Mile Island a o vyšetřování před nadcházející debatou na téma francouzské energetické politiky. Francouzská depeše uvedla. Ministr průmyslu Giraud naplánoval na nadcházející středu debatu o francouzské energetické politice v parlamentu a na čtvrtek naplánoval tiskovou konferenci. Aktuální faktické informace o předmětné události budou proto velmi důležité, uvádí se v telegramu. V Německu si mezitím úředníci a diplomaté kladli otázku, zda zprávy o Three Mile Island nepřispěly k tomu, co označili za největší protijadernou demonstraci v dějinách Německa, která přilákala do ulic Hanoveru 10 000 lidí, ale která byla také plánovaná několik týdnů předtím, než k havárii na Three Mile Island došlo.
Není jasné, do jaké míry Harrisburg podpořil další účast, ale pro ekologické aktivisty bude nepochybně silným přínosem při šíření jejich protijaderného poselství. Uvádí se v jednom z telegramů na toto téma. Právě tento typ reakce veřejnosti znepokojil španělské představitele ve dnech po Three Mile Island a telegram zaslaný z amerického velvyslanectví v Madridu 2. dubna 1979 obsahoval otázky týkající se důsledků havárie pro tehdy připravovaný národní energetický plán ve Španělsku. Podobně tomu bylo i ve Švédsku, kde americký diplomat uvedl, že Harrisburgská havárie měla okamžitý a hluboký dopad na švédskou vnitropolitickou debatu a dodal, že to nebylo překvapivé pro zemi, ve které byla jaderná energie již několik let nejpolarizovanějším politickým tématem. Dále nizozemští představitelé uvedli, že šance na budoucí rozvoj jaderné energetiky se ve dnech po Three Mile Island rozhodně nezlepšily. A v Japonsku, kde v roce 2011 došlo k jaderné havárii ve Fukušimě, vyvolal incident na ostrově Three Mile Island výzvy k ukončení rozsáhlého spoléhání se na americké technologie v tamních jaderných reaktorech a také k většímu nezávislému výzkumu bezpečnostních prvků reaktorů. Zazněly také výzvy k úplnému zákazu jaderné energie. Tehdejší místopředseda Evropské komise Lorenzo Natali uvedl, že nedávná havárie, k níž došlo v jaderné elektrárně Three Mile Island, mimořádně vážným způsobem zpochybňuje některé zásadní otázky týkající se bezpečnosti jaderných elektráren a bezpečnosti osob, které v nich pracují, jakož i těch, kteří by se z podobných důvodů mohli stát oběťmi následků takových havárií. Na Kubě, kde se v té době připravovala výstavba první jaderné elektrárny svého druhu, obvinila vláda Fidela Castra z havárie na ostrově Three Mile Island nedostatek bezpečnosti, který je vlastní našim reaktorům a konstrukčním postupům, a tvrdila, že sovětské komerční reaktory naopak nikdy nehodu neutrpěly. To ještě Kubánci netušili, že přijde Černobyl za pár let v dubnu roku 1986. Indie se mezitím tázala, zda by se v jejich vlastních reaktorech mohla stát nehoda jako na Three Mile Islandu, ale uvedla, že se domnívá, že se jedná o jedinečný případ tlakovodních reaktorů a že reaktory s vařící vodou, které Indie používá, by byly schopny takovou nehodu kontrolovat a zastavit. Mezitím se němečtí představitelé prostřednictvím amerického velvyslanectví ve dnech po havárii na Three Mile Island spojili s nabídkou pomoci při opravě poškozeného reaktoru. Středisko jaderného výzkumu v Karlsruhe vyvinulo robotický stroj, který by mohl být užitečný při opravách v ochranné nádobě reaktoru na Three Mile Islandu, uvádí se v telegramu jednoho z pracovníků velvyslanectví v Německu. Rakovina a následky z ozáření. V den havárie, tedy ve středu ráno 28. března 1979, řada z obyvatel kolem elektrárny najednou začala cítit v ústech podivnou kovovou pachuť. Bylo jim nevolno, pálila je kůže a slzely jim oči. Někteří lidé pociťovali nevolnost a jiní dokonce začali zvracet. Byly také hlášené případy vypadávání vlasů. V průběhu let se z jejich původních zpráv o tom, že v důsledku ozáření pocítili nevolnost, zvracení, vypadávání vlasů a kožní vyrážky, vyklubaly další přesvědčivé příběhy o vážných zdravotních problémech, výskytu rakoviny a odchylkách v rostlinném a živočišném světě. Tyto příběhy přetrvaly navzdory oficiálním závěrům. Navíc ta vodíková bublina, která se vytvořila nad reaktorem, kam myslíte, že byla vypuštěná? Přece do atmosféry. Oni ji postupně odpouštěli, aby to nevybuchlo.
Jak vám řekne každý, kdo zná černobylskou katastrofu, radiace dělá s lidským tělem děsivé věci. Akutní radiační syndrom, rakovina, deformace. Je to děsivé. Oficiální stanovisko jaderného průmyslu zní, že mezi havárií na ostrově Three Mile Island a případy rakoviny v okolí neexistuje žádná přesvědčivá souvislost, ale podle serveru PennLife to někteří místní lékaři viděli jinak. Pensylvánští lékaři uvádějí, že v oblasti poblíž elektrárny se častěji vyskytuje rakovina štítné žlázy, která je často způsobená radiací. Říkejte si tomu třeba pomluvy, ale tady je nepříjemná pravda. Čísla amerického úřadu kontrolu nemocí, CDC, ukazují, že v Pensylvánii je jeden z nejvyšších výskytů rakoviny štítné žlázy v zemi. Každá rodina v této oblasti má svůj příběh o rakovině, řekla Patty Long-Neckerová, která v době havárie žila v 300 let staré rodinné usedlosti v Elizabethtownu, několik kilometrů od jaderné elektrárny. Mám pocit, že jsme byli učebnicí toho, co se při radiaci pokazí. Patty Long-Neckerová, jejíž dětem bylo v době havárie 8 a 10 let a které se evakuovaly, patří k zástupům rodin, které se drží přesvědčení, že vystavení radiaci z Three Mile Island mělo krátkodobé i dlouhodobé nepříznivé účinky na obyvatelstvo v okolí i na rostlinný a živočišný svět. V průběhu let byla svědkem toho, jak řada jejich příbuzných, přátel, sousedů a mužů, kteří v elektrárně pracovali, podlehla leukémii, rakovině a dalším nemocem. Slyšíte jen tolik příběhů, že víte, že byly skutečné a to vás znepokojuje, co se dělo, řekla Patty Long-Neckerová. Tyto latence s tolika druhy rakoviny. Každý rodič, buď u sebe, nebo u svých dětí, kterým byla diagnostikovaná rakovina, si okamžitě položil otázku. Bylo to druhé jádro? Jsme 40 let pryč a stále slyšíte tento komentář. Mezi nejstarší žijící svědky havárie patří Helen Hockerová, která bydlela ve svém domě ve Fairview Township, odkud viděla ikonické chladicí věže. Helen Hockerová si také jasně vybavuje přátele, sousedy a rodinu, které v průběhu let ztratila kvůli rakovině. V této oblasti mělo rakovinu tolik lidí, říká Helen Hockerová a ptá se, proč tolik lidí onemocnilo rakovinou. Mezi nimi byla i její dcera Patty, nejmladší ze čtyř dětí, která zemřela na rakovinu štítné žlázy ve svých 20 letech, a její nejstarší syn Chris, který rovněž v dospělosti podlehl rakovině krku. Hockerová dodnes říká, že nikdy nebyla spokojená s odpovědí úřadů. Frank Goldstein, tehdy mladý a neohrožený fotoreportér filadelfské pobočky CBS WCHU TV, toho pátečního rána kroužil nad elektrárnou ve vrtulníku a jeho úkol, možná jeden z největších v jeho kariéře, ho zaslepil před potenciálním nebezpečím. V průběhu let byl Frank Goldstein svědkem toho, že u řady novinářů, kteří byli na místě kvůli úkolu, byla diagnostikovaná rakovina varlat, rakovina močového měchýře nebo jiné druhy rakoviny. Značná část z nich má problémy se štítnou žlázou, prohlásil Goldstein, který sám má problémy se srdečními chlopněmi. Dozvěděl se, že jednou z příčin jeho srdečních problémů je vystavení radiaci. Jen ho nikdy nenapadlo dát to do souvislosti s havárií. Na dopady záření a výskyt rakoviny v oblasti bylo vypracovaných mnoho studií. Například studie z roku 1982 v časopise American Journal of Public Health zjistila 43% nárůst úmrtnosti kojenců v okrese Dauphin v období odpovídajícím havárii. Úmrtí však nebylo možné spojit s radiací a vědci poznamenali, že mohla souviset se stresem matek a užíváním sedativ. Klasika nesouvisí. Kde jsme to jen slyšeli? Ani ty nejrozsáhlejší studie nedokázaly vynést jednoznačné verdikty v probíhající diskuzi.
polovině 80. let zveřejnila Pittsburghská univerzita zdánlivě přesvědčivé výsledky, které dávaly do souvislosti výskyt rakoviny s ozářením z Three Mile Island. V roce 2000 však univerzita zveřejnila výsledky dlouhodobější 20-leté studie, která dospěla k závěru, že vystavení radioaktivitě uvolněné při havárii zřejmě nezpůsobilo zvýšení úmrtnosti na rakovinu u lidí, kteří v době havárie žili v okruhu 7 kilometrů od jaderné elektrárny. Takže opět nesouvisí, ozáření rakovina nesouvisí. Univerzitní studie zjistila vyšší než očekávaný počet úmrtí mezi lidmi, kteří v té době žili v blízkosti elektrárny, ale mnoho z těchto úmrtí bylo připisováno srdečním onemocněním, nikoli rakovině související s vystavením radiaci. Opět ozáření a rakovina nesouvisí. Úmrtí na následky vakcín proti covidu nesouvisí. Teroristické útoky s migrací nesouvisí. Nic nesouvisí. Všímejte si, jak oficiální vládní propaganda a vládní univerzity vždy dokonale kryjí svého chlebodárce, tedy vládu. Pokud by ji nekryli, chlebodárce by jim neposkytl granty. Takže pamatujte, nic spolu nikdy nesouvisí. Od konce 90. let výzkumník z University of North Carolina Chapel Hill zjistil, že počet případů rakoviny v okolí Harrisburgu se po havárii druhého bloku zvýšil. Doktor Steven Wink, epidemiolog, se domníval, že lidé, kteří žili po směru větru od Three Mile Island, měli vyšší výskyt rakoviny a vykazovali známky genetického poškození spojeného s vysokými dávkami radiace. Wingova studie, poprvé publikovaná v roce 1997 v časopise Environmental Health Perspectives, se stala předmětem kritiky a odborníci upozornili, že ke zvýšenému riziku rakoviny plic, které studie uvádí, mohlo přispět kouření. Ano, všichni obyvatelé okresu Dauphin kolem elektrárny začali hromadně kouřit přesně 28. března 1979. Vědci nám to říkají, takže opět nesouvisí. Tato zveřejněná zpráva dochází k závěru, že nárůst výskytu rakoviny plic a leukémie v blízkosti Pensylvánské elektrárny naznačuje mnohem větší únik radiace během havárie, než se dosud předpokládalo. Zjištění

roce 2017 doktor David Goldenberg, vedoucí výzkumník, zjistil, že určitý typ rakoviny štítné žlázy byl běžný u lidí, kteří se po částečném rozstavení jaderné elektrárny v roce 1979 nacházeli v její blízkosti. Goldenberg zjistil, že rakovina štítné žlázy způsobená nízkou úrovní radiace má jiný mutační signál než většina případů rakoviny štítné žlázy. Aby byla studie čistá, musel ji Goldenberg omezit na relativně malý vzorek populace 44 lidí, kteří se narodili v blízkosti ostrova Three Mile Island a kteří se léčili v Penn State Hershey Medical Center s rakovinou. Goldenbergova studie zjistila posun, který lze přičíst vystavení radiaci, zejména v časovém rámci havárie na Three Mile Island. U těchto lidí se rakovina štítné žlázy objevila v průměru o 11 let dříve než u průměrného pacienta. Tato studie z roku 2017, která naznačuje souvislost mezi ozářením na Three Mile Island a rakovinou štítné žlázy, debatu o ozáření jen prohloubila. Ačkoliv to ukazuje pouze na korelaci, nikoli na příčinný důkaz, ukazuje to na věrohodnou možnost, že vypuštěná radiace z Three Mile Island mohla způsobit škody na životech lidí. Škody, které by vyšší místa raději nechala v tichosti usnout. Mnoho lidí vidělo srdcervoucí fotografie zvířat zdeformovaných černobylskou havárií, ale rozhodně menší únik radiace na ostrově Three Mile Island podle oficiálních zpráv žádné podobné následky nespůsobil vzhledem k tomu, že radiace vypuštěná do atmosféry byla minimální. United Press International nicméně píše, že po havárii se často objevovaly zprávy o mutaci zvířat a narození mrtvých dětí. Více než 20 zemědělců například tvrdilo, že jejich zvířata měla zdravotní problémy a plodiny problémy s růstem. Během 2 hodin uhynuly stovky ptáků. Jeden pudl se narodil pouze s jedním očním důlkem. Jeden muž z oblasti si přinesl do sklepa rybu ze supermarketu a byl prý šokovaný, když zjistil, že ve tmě svítila. Navzdory těmto děsivým příběhům komise pro jaderný dozor odmítla, že by radiace způsobila deformace zvířat a uvedla jiné příčiny. Průměrný člověk tady říkal především to, že nemůže věřit tomu, co přichází od společnosti a měl výraznou nedůvěru k tomu, co říká vláda, řekla Joyce Korádiová, která se v březnu 1979 evakuovala ze svého domu v Middletownu do okresu Perry se svými malými dětmi. To je opravdu velmi smutné. Joyce Korádiová, která přežila rakovinu, svůj hněv přetavila v aktivismus a spolu založila organizaci Concerned Mothers and Women. Nedokázala se zbavit hlubokého podezření vůči úředníkům z vlády i jaderného průmyslu a jejich veřejné reakci na havárii. Je mi smutno z toho, že alespoň za mého života se nedozvíme, jaké skutečné riziko jsme podstoupili, řekla.

Závěr. Když srovnáte Three Mile Island a Černobyl, lidé na západní polokouli často chrlí fráze o tom, že Černobyl způsobili lidé, kteří dělali hlouposti ve zkorumpovaném systému, zatímco Three Mile Island byla jen nevyhnutelná technická chyba, protože víte, Američané by to nikdy tak dramaticky nepokazili, že? Ukázali jsme si, že to nebylo tak docela. Událost, která se odehrála 28. března 1979, začala, když se ucpal systém čerpadel jaderné elektrárny, který zajišťoval vodu pro chlazení reaktoru. Tím se zvýšil tlak, takže se automaticky otevřel přetlakový ventil. To je správně.

0: už ale tak správně nebylo. Ventil se neuzavřel zpět, což způsobilo, že třetina této cenné chladicí vody odtekla. Ačkoliv z toho můžete vinit strojní zařízení, větším problémem bylo, že si toho nevšimli lidé obsluhující zařízení. Kromě toho také přehlédli, že ventily nouzového přívodu vody byly uzavřené kvůli běžné údržbě. Aniž bych zabíhal do technických detailů, je třeba si uvědomit, že protože tito lidé včas nezareagovali, došlo k vylití chladicí vody, zvýšení teploty a bum! Jaderný reaktor se částečně roztavil a zároveň se uvnitř reaktoru vytvořila velká, děsivá vodíková bublina. Takže aby bylo jasno, ano, situace na Three Mile Islandu, jak po technické, tak po lidské stránce, dopadla o dost lépe než v Černobylu, ale to bylo jen štěstí. Mohlo to velmi snadno dopadnout stejně špatně nebo ještě hůř. Stejně tak se celá věc tutlala, jak to jen bylo možné. Ve 4 hodiny ráno došlo k částečnému roztavení jaderné elektrárny Three Mile Island. Ovšem, zaměstnanci se ozvali místním a státním úřadům až v 7 ráno, tedy o celé 3 hodiny později, aby jim dali vědět, že hele, na dvorku se jim taví jaderný reaktor. 24 minut poté byl vyhlášen stav nouze. To byl dobrý pokrok, ale úředníci dál otáleli. Místo toho, aby místním obyvatelům řekli, co se děje, nebo třeba nařídili evakuaci okolních měst, situaci bagatelizovali. Dobře, takže pokud jste v tuto chvíli byli průměrným místním obyvatelem Pensylvánie, všichni velcí úředníci se vás snažili uklidnit. Na různých tiskových konferencích, v televizních vystoupeních a rozhovorech vám tito lidé slibovali, že je všechno v pohodě, že nebezpečí pominulo a že můžete jít do práce a nedělat si s tím starosti. V zákulisí se ale mluvilo o něčem úplně jiném. Ve skutečnosti byli tito úředníci zaměstnaní diskuzemi o tom, zda je třeba evakuovat stejných 600 tisíc lidí, které před chvílí venku falešně uklidňovali. Navíc Three Mile Island neměl žádný evakuační plán. Prostě nic. Navzdory tomu, že 5 okolních okresů bylo vážně ohroženo, ani Metropolitan Edison, ani nikdo jiný ze zúčastněných nikdy neuvažoval o důležitosti takového setkání, na kterém by se zvážily možné nápady na evakuaci. Takže v době, kdy se Three Mile Island skutečně roztavil a vodíková bublina vypadala, že byla připravena prasknout, se vrcholní představitelé zoufale snažili na poslední chvíli vypracovat nějaké evakuační plány. Nakonec se Three Mile Island nestal takovou katastrofou, jak se někteří obávali, ale tajnůstkářská reakce úřadů byla skutečně katastrofálně špatná. V dnešní době se na řešení celé záležitosti vzpomíná jako na učebnicový příklad toho, jak se nemá reagovat na jadernou krizi. Takže to tutlání zaměstnanců a úřadů bylo více než jasné. Po výbuchu v Černobylu v dubnu 1986 se příběhy o Three Mile Islandu staly méně častými, ale to jen proto, že Černobyl byl mnohem horší a učinil oblast v jeho bezprostředním okolí neobyvatelnou pro lidi na dalších 20 000 let. Ve srovnání s tím vypadá lépe prostě cokoliv. Na tuto obrovskou jadernou katastrofu Three Mile Island bychom ale neměli zapomínat, až nás budou média propagandisticky obracet pouze na Černobyl.
1: To je všechno v rámci tohoto pořadu Americký Černobyl. Doufám, že se vám tento pořad líbil, milí posluchači, že mě proto podpoříte na kanále Odyssey, nejenom tím, že mě budete sdílet na sociální média, ale taky, že se připojíte k odběru tohoto kanálu kliknutím na dvě tlačítka, tlačítko odebírat a zvoneček. Tato dvě tlačítka, která vás zajistí, že nepřijdete o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studio Tapin Radio Svobodné vysílače. Ale kromě toho, že se i nejenom tedy připojíte, ale že budete i komentovat. Pokud máte něco na srdci, tak budu rád za vaše komentáře tady na kanálu Odyssey pod pořadem. Takže to je všechno od mikrofonu, vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Představme si na chvíli takový betonový kolos, obrovskou stavbu, která se tyčí na písčině uprostřed řeky Susquehanna v Pensylvánii. Místní jí s jistou dávkou úcty říkali atomová katedrála.
2: Byl to symbol. Symbol moderní technologie, příslib téměř nekonečné a hlavně levné energie.
1: Přesně. Jenže 28. března 1979 se tahle katedrála stala dějištěm, no v podstatě nejhorší jaderné havárie v historii Spojených států.
2: Dnes se tedy ponoříme do událostí na Three Mile Island. Projdeme si, co přesně se tam stalo, jak řetězec technických poruch a to je důležité, fatálních lidských chyb dovedl svět na pokraj katastrofy.
1: A podíváme se i na to, jak chaoticky reagovaly úřady a jaké jsou vlastně dlouhodobé následky, o kterých se dodnes vedou docela ostré spory.
2: Ano, naše zdroje nám k tomu dávají nejen suchou chronologii událostí, ale i mrazivá osobní svědectví, odtajněné depeše a závěry často i protichůdných vědeckých studií.
1: Dobře, tak pojďme na to. Co mi přijde fascinující je, že ty problémy začaly vlastně už dávno před samotnou havárií. Druhý blok elektrárny, TMI-2, kde k nehodě došlo, byl podle našich podkladů dokončen v univěřitelném spěchu.
2: V obrovském spěchu, ano. Na konci roku 1978.
1: A proč takový fofr?
2: No, hele, odpověď je, jako skoro vždycky, v penězích. Provozovatel společnost Metropolitan Edison si tím spěchem zajistil daňovou úsporu. $100 milionů.
1: $100 milionů.
2: V přepočtu na dnešní peníze je to skoro 500 milionů. Takže ano, elektrárna byla v provozu sotva 3 měsíce, když se to stalo.
1: To je neuvěřitelné.
2: Ale ono to vlastně zapadá do kontextu 70. let. Ropná krize v roce 73 vyhnala cenu ropy desetinásobně a jaderná energetika najednou vypadala jako spása, jako svatý grál energetiky.
1: Takže se stavilo rychle a ve velkém.
2: Zní jako dobrý začátek.
1: A do toho všeho přichází ta neuvěřitelná historická náhoda s filmem Čínský syndrom.
2: No právě, to je až absurdní. Jen 12 dní před havárií měl premiéru film s Jane Fondovou a Jackem Lemonem o fiktivní jaderné katastrofě, kde se operátoři snaží zabránit roztavení jáda.
1: A lidi to brali jako sci-fi.
2: Přesně tak, jako napínavou, ale přehnanou fikci. Nikdo netušil, že za necelé 2 týdny se tenhle scénář začne odehrávat ve skutečnosti. Ten psychologický dopad na veřejnost, která to měla čerstvě v hlavě, byl potom naprosto drtivý.
1: A přesně tahle úspěchaná katedrála se uprostřed noci z 27. na 28. března 1979 začala hroutit. Přitom na začátku to byla, pokud to správně chápu, naprosto banální porucha, že?
2: Naprosto. Krátce před 16:00 raní selhalo jedno z čerpadel v nejaderném sekundárním okruhu. To je celkem běžná závada.
1: Se kterou by si systémy měly poradit.
2: Přesně. Jenže problém byl, že se tím spustila lavina dalších selhání. Klíčový ventil, který měl v takové situaci pustit vodu do parogenerátorů, zůstal zavřený po předchozí údržbě.
1: Počkat, zůstal zavřený? To přece musela signalizovat nějaká kontrolka, ne?
2: Musela. A taky signalizovala. Ale podle svědectví jednoho z techniků byla kontrolka ve velíně zakrytá pohozeným papírem s poznámkami.
1: To si děláš legraci.
2: Bohužel ne. Kvůli takové trivialitě se primární okruh, ten, který chladí samotný reaktor, ocitlo bez přísunu chladicí vody a začal se dramaticky přehřívat. Tlak a teplota letěly nahoru.
1: To je neuvěřitelné. Takže kvůli jedné zakryté kontrolce se teď ocitáme na pokraji roztavení jádra. Jak to v tu chvíli vypadalo přímo ve Velíně? Musela tam být absolutní panika.
2: Podle záznamů a vzpomínek to byl naprostý chaos. Najednou se rozblikaly stovky kontrolek, rozezněly se desítky sirén. Jeden z operátorů později vypověděl, že ten ovládací pult svítil jako vánoční stromeček.
1: A technika selhávala?
2: Tehdejší počítač absolutně nestíhal zpracovávat data. Tiskl chybová hlášení s obrovským zpožděním. A v tomhle informačním pekle přišla ta největší, ta nejfatálnější lidská chyba.
1: Mluvíme o vypnutí nouzového chlazení.
3: Když jsem si to četl, nemohl jsem tomu uvěřit. Oni vidí varování, že se reaktor přehřívá a jejich reakce je vypnout systém, který ho má zachránit.
2: Přesně v tom je ten klíčový lidský faktor. Nebyla to hloupost, ale selhání v důsledku špatného tréninku. Jejich výcvik je připravil především na scénář příliš mnoho vody v systému, ne na příliš málo.
3: Aha.
2: Takže když jim přístroje ukazovaly vysokou hladinu vody v jedné části systému, i když to bylo ve skutečnosti jen kvůli pářem, sáhli po jediném řešení, které znali a měli nacvičené.
3: Vypnuli nouzové chlazení, aby systém nepřelili.
2: Ano. Je to mrazivá ukázka toho, jak v extrémním stresu a informačním chaosu mozek selže a sáhne po naprosto špatném, ale nacvičeném postupu.
3: Udělali přesný opak toho, co měli. Jak blízko byla skutečná katastrofa?
2: Děsivě blízko. Teplota v reaktoru vystoupala na 4300 stupní Celsia.
3: 4300.
2: K úplnému rozstavení zbývalo pohovejch 900 stupňů. Hrozil skutečný čínský syndrom. Rozstavené jádro by se propálilo betonovou podlahou až ke spodní vodě. To by způsobilo masivní výbuch radioaktivní páry.
3: A ta by zamířila přímo na nedaleké hlavní město státu, Harrisburg.
2: Přesně tak.
3: Zatímco se ve Velíně odehrávalo tohle drama, lidé v okolí spali. A nic netušili. Kdy se to začalo měnit?
2: Až k ránu. Někteří lidé se začali stěžovat na takovou podivnou kovovou pachuť v ústech. Bylo jim nevolno, pálela je kůže. Ale oficiální informace ty mlčeli.
3: A novináři?
2: Teprve po 8 hodině se dozvěděli, že se něco děje. Reportér místní rozhlasové stanice zavolal do elektrárny a v pozadí slyšel chaos a hluk. To byl první signál pro vnější svět.
3: A reakce úřadů a provozovatele. Podle našich podkladů to byla učebnicová ukázka katastrofální komunikace.
2: Naprostá. První prohlášení situaci záměrně bagatelizovala. Viceguvernér William Scranton, který jednal v dobré víře na základě informací od elektrárny, veřejně prohlásil, že k žádnému úniku radiace nedošlo.
3: Což nebyla pravda.
2: Vůbec ne. On později v jednom ze svědectví popisuje svůj obrovský vztek, když zjistil, že mu prostě lhali. Společnost Metropolitan Edison neposkytovala spolehlivé a hlavně pravdivé informace.
3: A do toho postavili před novináře tiskového mluvčího, který byl sice inženýr, ale neměl absolutně žádné zkušenosti z médií.
2: Což jen přililo olej do ohně. Starosta nedalekého Middletownu si vzpomínal, jak se na něj ten mluvčí díval povýšeně, s výrazem jako nechte to na experty, vy tomu nerozumíte.
3: Ta arogance musela být strašná.
2: A v kombinaci s tím lžením to totálně zničilo jakoukoliv důvěru veřejnosti. Ten strach a nedůvěra pak rostly každou hodinou.
3: Takže na jedné straně máte oficiálního mluvčího, který se tváří, že se nic neděje. Co se ale dělo za branami elektrárny, když tam konečně dorazili externí inspektoři z NRC, z Komise pro jaderný dozor?
2: Jeden z dokumentů to popisuje jako scénu z hororu. Přijeli do mrtvého města a ten klíčový moment, kdy jim došlo, že oficiální verze je lež a situace je kritická, byl, když vešli do Velína a viděli všechny operátory v plynových maskách.
3: Aha.
2: A komunikace s vnějším světem byla víc paralyzovaná. Existovaly jen dvě telefonní linky, které byly neustále obsazené. Konstruktéři reaktorů se prý 5 hodin marně pokoušeli dovolat do Velína, aby poradili.
3: 5 hodin. Páni. A v pátek, tedy 2 dny po nehodě, se situace ještě víc vyhrotila. Byl oznámen velký únik radioaktivního plynu a guvernér dostal doporučení evakuovat celou oblast.
2: Ano, a představa masového exodu byla děsivá. Když se navíc podívali na existující evakuační plány, zjistili, že jsou naprosto chaotické a nepoužitelné.
3: Jak to?
2: No, podle jednoho z nich by se lidé ze 2 sousedních okresů srazili uprostřed mostu, kudy měli všichni prchat do bezpečí. Byla to prostě noční můra.
3: A v tenhle moment se ten filmový čínský syndrom stává pro lidi realitou.
2: Lidé propadali panici, jedna ze svědkyň vzpomínala, jak její sousedé říkali, že jestli přijde rozkaz k evakuaci, vezmou si pušky a náklaďák a prostě si prorazí cestu ven za každou cenu.
3: To je síla.
2: Nakonec byla nařízena jen částečná evakuace těhotných žen a dětí předškolního věku, ale navzdory tomu ze svých domovů v panice uprchlo na 140 tisíc lidí.
3: A aby toho nebylo málo, objevila se nová, ještě děsivější hrozba. Vodíková bublina. Co to přesně bylo?
2: Inženýři z NRC zjistili, že při poškození palivových článků se uvolnil vodík, který se nahromadil v horní části reaktorové nádoby. Vznikla tak obrovská bublina vysoce hořlavého plynu.
3: A hrozil výbuch.
2: Přesně. Panovala obava, že by se mohla smísit s kyslíkem a dojít k masivní explozi, která by rozmetala celou ochranu obálku reaktoru.
3: A právě tady dochází k té neuvěřitelné scéně. kdy máme dva špičkové experty a každý říká něco úplně jiného.
2: Je to neuvěřitelné drama. Na jedné straně inženýr Roger Madsen, který byl po svých výpočtech skálopevně přesvědčen, že reaktor může explodovat každou chvíli.
3: A na druhé straně?
2: Na druhé straně Viktor Stelo, který stejně vehementně tvrdil, že riziko je nulové, protože v reaktoru prostě není dostatek kyslíku. Naše zdroje popisují, jak na sebe tihle dva křičeli na letišti jen chvíli předtím, než měl přistát prezident, a hádali se, jestli to bouchne nebo ne.
3: To si nedovedu představit. Osud statisíců lidí závisí na tom, který z těch dvou inženýrů má pravdu, a do této naprosto šílené situace se rozhodně osobně přijet tehdejší prezident Jimmy Carter.
2: Což byl obrovský politický risk. Ale Carter byl sám vystudovaný jaderní inženýr. Sloužil na jaderních ponorkách. On té technologii rozuměl jako málo který politik.
3: A jeho návštěva pomohla?
2: Neuvěřitelní. Jeho klidné, kompetentní vystupování a samotná cesta do elektrárny měla na veřejnost uklidňující vliv. Lidé stáli podél silnic a tleskali mu, protože měli pocit, že je v té nejtěžší chvíli neopustil.
3: A jak se vyřešila krize s tou bublinou?
2: Nakonec se ukázalo, že pravdu měl Stelo. Inženýr Madsen, který varoval před explozí, použil ve svých výpočtech špatný chemický vzorec.
3: Takže všechen ten strach z výbuchu byl vlastně způsobený chybou ve výpočtu.
2: V podstatě ano. Nebezpečí pominulo. Ale ten skutečný rozsah škod se ukázal až po 3 letech, v roce 1982.
3: To je ten slavný záběr z dálkově ovládané kamery, že?
2: Přesně. A ten pohled byl šokující. 50% jádra bylo zničených nebo celkem rozstavených. Asi 20 tun rozstaveného paliva se sesunulo na dno reaktorové nádoby.
3: A propálilo se to ven?
2: Málem. Propálilo se to jen kousek od proražení její stěny. Čištění a dekontaminace pak trvaly neuvěřitelných 14 let a stály přes miliardu dolarů.
3: Co to tedy všechno znamenalo v globálním měřítku? Svět musel být v šoku.
2: Byl. Havárie otřásla důvěrou v jaderné energetice po celém světě. Depeše z WikiLeaks, které máme v podkladech, ukazují, jak země jako Irsko, Švédsko nebo Nizozemsko okamžitě pozastavily své jaderné programy.
3: A v Německu to odstartovalo protijaderné hnutí, přesně.
2: Konaly se tam obrovské demonstrace, které položily základy tamní straně zelených.
3: A je tam i jedna ironická perlička, dokonce i Kuba, která se chystala stavět reaktor se sovětskou technologií, obvinila z havárie nespolehlivý americký design, jen pár let před Černobylem.
2: Přesně tak. A tím se dostáváme k té nejkontroverznější a nejcitlivější otázce. K dlouhodobým zdravotním dopadům. Jak to s nimi tedy je? Tady se dostáváme na velmi tenký led. Data jsou nejednoznačná a emoce velmi silné. Oficiální stanovisko amerických vládních agentur po celá desetiletí zní, že únik radiace byl minimální a že nebyla prokázaná žádná přesvědčivá statistická souvislost mezi havárií a nárůstem rakoviny v oblasti. Jenže místní obyvatelé to vidí úplně jinak. Naše zdroje jsou plné jejich příběhů. Je tu svědectví Petty Longneckerové, která říká, cituji, každá rodina v této oblasti má svůj příběh o rakovině. Nebo ten tragický osud Helen Hockerové, jejíž dvě děti zemřely na rakovinu a která je přesvědčená, že za to může havárie. Těchto hlasů jsou tisíce.
3: A mají nějakou oporu ve vědeckých studiích?
2: Mají. A právě ty vpochybňují ten oficiální narrativ. Zatímco velká studie z roku 2000 žádnou spojitost nenašla, tak už studie doktora Stevena Winga z roku 1997 naznačila, že únik radiace byl mnohem větší, než se přiznávalo. Našel statisticky významně vyšší výskyt rakoviny plic a leukémie u lidí, kteří v době havárie žili po směru větru od elektrárny.
3: A pak je tu ta nejnovější studie z roku 2017.
2: Ano, od doktora Goldenberga z Penn State. A ta je možná nejpřesvědčivější. Zkoumala vzorky nádoru štítné žlázy u lidí zasažených havárií a našla v nich specifický mutační signál.
3: Genetický podpis.
2: Přesně. Genetický podpis, který je charakteristický pro rakovinu způsobenou radiací, což velmi silně naznačuje přímou souvislost. Ta debata tedy rozhodně není u konce.
3: Příběh Three Mile Island tedy není jen příběhem technického selhání. Je to především příběh lidské chyby, arogance a naprosto katastrofální komunikace, která zničila důvěru veřejnosti. Často se mluví jen o Černobylu jako selhání sovětského systému, ale tady to bylo jen ovlásek od podobné katastrofy.
2: Jeden z našich zdrojů to končí velmi provokativním srovnáním. Tvrdí, že to utajování, mlžení a řetězec lidských selhání na Three Mile Island se nápadně podobali tomu, co se stalo o 7 let později v Černobylu.
1: A tím zpochybňuje ten narativ o zásadně bezpečnějším západním přístupu.
2: V podstatě ano. Píše se tam, že jen obrovské štěstí zabránilo mnohem, mnohem horšímu výsledku. Tento případ tak jasně ukazuje, jak hluboce a na jak dlouho může být narušena důvěra mezi veřejností, vládou a odborníky. A to mě přivádí k závěrečné myšlence. V dnešní době složitých krizí, od pandemii po změnu klimatu, se nabízí otázka, jak tuhle důvěru znovu vybudovat, když se zdá, že prvotní instinkt autorit je často hrozby zlehčovat a informace řídit, místo toho, aby byly naprosto transparentní, i když je pravda děsivá a nepohodlná.
4: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
5: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
6: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
7: Jsme seskupiny nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
8: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
9: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
10: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
11: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na Naši věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
12: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
13: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
14: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.

přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.

0: Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás tady opět zdravím. My jsme se tady tak hezky povídali s Petrem Taubingerem, který je dnešním hostem v pořadu o ekonomice založené na přírodních zdrojích, takzvaný Zeitgeist, změna myšlenkového toku a podobné věci okolo toho. Dnešní vysílání asi zase zhruba po dvou měsících. Kdybyste někdo chtěl zavolat, něco se vám nelíbilo, nebo líbilo naopak, tak samozřejmě budeme velmi rádi, když zavoláte telefon 608 12 14 19 do vysílání. Jenom koukám, jestli tady nějaký moc velký naproti Petrovi, sakra, se musím trošku zmenšit. A Petra zvětší, zase tak velký rozdíly ve velikosti.
1: Tak velké být nemusí.
0: Mezi náma nejsou, co? Tak jo, to jsi taky velký kluk. Dobrý. Takže, jak říkám, Zeitgeist a samozřejmě se budeme točit i okolo politiky a podobných takových nesmyslů, které tady neustále jsou, protože ono se to neustále propojuje a lidi to pořád jako zajímá. Někdy je to i frustruje, někdy je to nebaví, někdy je to já nevím co všechno. No je to těžký. Prostě jak jsme se tady shodli, je už to dlouhá doba, co prakticky se jakoby nic neděje, nebo respektive aspoň neděje se nic k lepšímu, ono se děje k horšímu, ale k lepšímu ne. A to ono to potom ty lidi, my už vlastně vysíláme 12. rokem, možná u 13. teďko to bylo 12 let, to bylo, jsme měli výročí 12 let v únoru, nebo koncem března, nebo kdy jsme to měli. No a vlastně svým způsobem, co se změnilo? To, co bychom chtěli, o čem se tady budeme bavit, možná taktéž, no, tak z toho se změnilo pramálo a je to velmi těžký, takže zkuste to ještě vydržet nějakou dobu, pořád se říká, to ten rok už to určitě se všechno změní a to už se říká asi tak 20 let, no ale tento rok už to bude určitě pravda. No.
1: Ty začnul teda téma.
0: Začnul jsem hezky. No Petře, řekni, je to jinak, pamatuješ si na dobu ještě s Jirkou Šlimbachem, jako s reformou společnosti, jak je to dlouho, co jsme byli tady u těch Pardubicích na tom lejně?
1: Jo, už ani nevím, ale...
0: Jo, to už je aspoň 20 let, pomalu, no. Ale... vlastně nic se nezměnilo, no.
1: Abych nezapomněl reagovat na to, co jste teď řekl, jo?
0: Ano, povídej.
1: Možná začneme tím, že bych doporučil opět zase stránky hnutí, respektive můžeme to tomu říkat hnutí, nebo nemusíme, jsou to prostě informační stránky ohledně toho, co vlastně tady přednášíme, nebo spíš o čem si povídáme, ale samozřejmě podrobnější mnohem a zajímavější než to moje povídání tady. Takže je to tam ucelené, jo, seřazené, obnovované, pravidelně kontrolované, zatím teda, pokud to dělám já tady, takže si k tím hraju trošku někdy, když je potřeba něco dodělat, udělat, předělat. Takže doporučuji se na to dívat pravidelně a ty tam máš odkaz. Já jsem ti tam poslal odkaz, Pavle, na chat, ale nevím, jestli jsi to dostal.
0: Na stránky Zeitgeistu? Mm-hmm. Hele, mm-hmm. Já je tam... Když tam dám něco jiného.
1: Ne, nevadí, nic se neděje, jenom jsi to dostal, jo?
0: Ne, žádný jsem nedostal odkaz na chatu. Jste se poslal někam jenom.
1: Tam, kde jsem ti poslal ten test, tak tam jsem ti poslal odkaz na stránky, jo?
0: Jo, to je zase na tom.
1: Takže to jsou ty tři účty, o kterých jsme mluvili, že nevím, který je aktuální.
0: Nicméně, o co jde,
1: no tak je to v podstatě taková poutávka tady ten náš pořad, s tím, že teda je dobrý pro ty vážné zájemce, co chtějí vědět, proč ten systém teda, jak teďka správně v úvodu nastínil, proč nejsou žádné změny, takové ty zásadní, které by možná někteří lidé rádi viděli. No i protože nic neděláme, nic se neděje, lidé jenom čekají na spasitele, většinou ze strany politiky, nějakého politického hnutí, takže problém je, že samozřejmě se nemůže nic dít, jeho systém jede ve svých kolejích, vyjetých, A v tomto systému žádná spravedlnost nikdy nepřijde. Jo, nelze to očekávat, je masové zaběhlé mechanismy. A je to vlastně rozbáněné podrobně v těch vlastně článcích, na které teda odkazují, které doporučuji si přečíst víckrát a postupně jsou uváděny i další nové. Ale kromě toho jsou tam knihy jako definice hnutí Zeitgeist a hnutí za nová lidská práva, které napsal Peter Joseph. Je tam spousta videí, dokumentů. Jo. Takže těch materiálů je tam za ty roky velmi, velmi hodně, ale samozřejmě jsou filtrovaný. Už tam není všecko, co není podstatné. Jsou tam vždycky víceméně ty nejlepší věci, které tam jakoby by měly být. Jsou já nějakým způsobem v průběhu let tříděný, takže myslím, že ta orientace v tom je potom velmi snadná. Člověk nemusí číst třeba některé věci, které už nemusí být zajímavé, ale zaměřit se na to jádro toho problému, pokud teda chce něco nějakým způsobem člověk přispět. Je to v podstatě věc o nějakém tom aktivismu strukturálním, který vlastně může změnit tento svět, pokud se začne více a více lidí orientovat tímto směrem. No. Pokud budeme jenom čekat, v úvozovkách čekat v tom smyslu, že se budeme koukat na zprávy, co se děje ve světě a nadávat. Mít to jako, a nadávat a mít to jako reality show, protože je to v podstatě příběh, který se děje mimo nás. Sledujeme to spoustu dál, nás se to třeba moc netýká. Jenom si člověk pomyslí, jak je to hrozný, ale vlastně sám neudělal nic. To je ten problém, že očekávání toho spasitele je cesta do pekel. Jo, to tak bylo vždycky. Ve své době byl vždycky nějaký vládce, který vládnul nad lidmi, protože ty lidé prostě potřebují nad sebou kontrolu. Poněvadž pokud sami nebudou aktivní, tak ta kontrola tady musí být. Jo, protože ten systém by jinak nefungoval. I když náš systém současný funguje čím dál hůře, ale prostě stále funguje a udržuje něco, i když prostě jakoby má nespočet externalit, které vlastně likvidují planetu a tím pádem i nás, ale pořád je to jenom o tom, aby až lidé budou muset sami přistoupit k tomu dílu, sami budovat ty komunity, které potom slouží na tom reálném systémovém základě, to znamená kybernetika, teorie systému a podobně. A k tomu vlastně slouží ten projekt Integrál, který Peter Joseph vyvinul a mnoho lidí na tom pracuje a vychází vlastně z té podstaty, z té přírody, z té kybernetické podstaty, jak funguje, jak řídit svět, aby nám umožňovalo maximální efektivitu, spravedlnost, rovnost, jo, hojnost, relativní hojnost, jo. Takže to jsou věci, které se člověk nedozví z televize anebo ze sociálních médií běžně. I když se tam věci sdílí, tak je tam obrovská záplada odpadu. A člověk, který není orientovan systémově, že ty věci vyhledává samostatně, podle zájmu, ten zájem by se napřed musel projevit. A pokud ten zájem se neprojeví, lidé nemohou vyhledávat a klást ty správné otázky a dostat se k těm materiálům, pokud sami nebudou chtít tohleto provést. A musí tam být nějaká motivace. Ne externí, ale interní. Jo? Stále jsi tam, Pavle?
0: Ano, samozřejmě. Ty mi nepustíš ke slovu jen tak. To já vím, no, že já to ani neskouším.
1: Takže... Dělám trošku pauzy, kdyby náhodou
0: já jsem chtěl, nepadne. Já jsem chtěl, když se tak o tom bavíš, o tom začátku, chtěl jsem říct právě, že takovéto věci, takovéto aktivity, já se tam taky teda pustit, když už mluvím hejdlem a pak to máme, tak se tam taky pustím na ten obraz. Tak, když už o tom mluvíš, ty aktivity, samozřejmě, které ty děláš doma, tak my podobné, samozřejmě mnohem na nižší úrovni, ano, protože to děláš velice, velice na vysoké úrovni, ale my se snažíme vyloženě pro lidi ty aktivity dělat právě na tom paloučku. Ano, tady u Plzně v tom Příšově, takže tam se tamto děláme takovéto věci. A já jsem tě tam samozřejmě taktéž zval k nám na palouček. A ty jsi říkal, že možná někdy, a to už říkáš asi 3 roky taky, to jako s tím, to jako s tou změnou, která už se říká 20 let, že už to bude, že už to se změní a ono furt nic. Takže Petře, ty aktivity tam děláme taky. A kdyby si tam fakt přijel a tady teďko by si to mohl tím lidem říci, tak věřím, že by se tam pár lidí určitě sešlo a že by to bylo pěkný povídání. Celý víkend, klidně celý víkend, není problém. Počasí je úplně super horko jako bejk, takže dobrý, máme tam chlazení taky, že? Samozřejmě jak jinak, že? Chlazení, pití. No a bylo by to. Co ty na to?
1: Já ti rozumím, ale to je právě to, co, na co já už jsem přišel za ty roky. Ne, že bych se teďka bránil přijít na Palouček, to v žádném případě ne. Víš, že jsem tam byl a že ty akce mám rád, jenom momentálně situace.
0: Na Paloučku jsi byl?
1: Ano, ano, ano.
0: Opravdu?
1: Co pak si nepamatuješ, jak jsme byli u toho táboráku v noci a jak to tam skončilo nakonec?
0: Teď ani nevím.
1: Jo, to bylo tak, já nevím, to bylo při nějaké té, byla tam velká akce samozřejmě, mnoho lidí.
0: Jo.
1: Hele, to bylo to nahoře se... ještě, tam v té horní části, to si přece musíš pamatat.
0: Takhle, no tak, ale to nebylo na Paloučku, to bylo u lesa tam, tam jsme měli, to jsme měli setkání v Příšově v hospodě, že jo?
1: A jo, jo, jo.
0: Pak tam byl jenom takovej kemp, to nebylo na Paloučku, vůbec to s tím nemá nic.
1: To nevadí, ale jde o to, že je to ten pozemek, že jo?
0: Není, tam jsem není to ten pozemek, není. Je to jiný. Ale to je jedno, to nevadí.
1: No, je to tam?
0: No, je to tam, ale není to ten pozemek. No, tak, je to
1: já vím, že ty jiný. Seš níž teďka, tak. Ale jde o to, že jsem jakoby v té oblasti byl.
0: Dobře.
1: Takže ne, že bych se bránil, ale pravdou je taková, že ono to té změně moc nepomůže, ta moje přítomnost, protože ve skutečnosti všechno, ti lidé, kteří...
0: Všechno pomůže.
1: Já to prostě řeknu. Já se na to dívám takhle, z hlediska efektivity mého času a z toho, jakým způsobem, co tady řeším, tak samozřejmě se na to dívám tak, jak se dívám. I vzhledem k té vzdálenosti, samozřejmě něco jiného, kdyby to bylo třeba tady za rohem, tak není problém, ale musím kalkulovat více věcí. Jo. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že nevěřím ze zkušenosti tím, že bych posunul tu změnu já. Tyhle ty věci jsem ještě řešil v 90. letech, když jsme podnikali a kdy člověk věřil určitým ideologiím a ideálům, ale ve své podstatě jsou to tvrdé, ale dobré zkušenosti, jak věci fungují. A já taky musím šetřit energii, už mi není 20. Aha. Další věc je, ne, že bych neměl energii, ale už mám tu moudrost aspoň takovou, díky té zkušenosti, že vím, co je efektivní, co není efektivní. A do čeho investovat energii a do čeho tu energii prostě zatím neinvestovat. Samozřejmě to myslím teďka všeobecně.
0: Ber to jako, ale, jako dovolenou, jako kemp, jako to
1: zrovna tak zvuky lidi. Asi jsi to nepochopil. Já jsem řekl, že jsou tady věci, které teďka mi nedovolují opustit, neznamená to, že tam jít nechci. Jo?
0: Jasně.
1: Nepřevádějí to do té roviny. Samozřejmě, že to beru jako dovolenou. Samozřejmě, že si to udělá, že to bereme, pokud se tam dostanu, i s manželkou, tak je to jako výlet a dovolená, víceméně já to tak beru. Jo, je to fajn, ale momentálně situace taková, která mi nedovoluje tohleto uskutečnit a současně samozřejmě vím, že moje přednášky obecně jsou, a já je tak beru, jsou pouze doplňující. Můžu odpovídat na otázky, ideální jsou otázky, ale důležité, co já chci, aby to vůbec celé dávalo smysl, nebo chtěl bych, je to takové přání. Aby více lidí studovalo ty materiály obecně doma, obecně se zajímalo o to, jak věci fungují, jo, aby sami se vzdělávali a nevyžadovali nějakou externí osobu, která je bude motivovat, protože to dělají biznismeni a v rámci marketingu, aby motivovali lidi k nějakým akcím a ještě peníze jsou v tom, tady ty peníze prostě nejsou. Tady prostě ten základní motivační faktor prostě chybí, proč by lidé měli zvednout zadek a jít něco dělat nebo přemýšlet. Ta motivace totiž musí přijít zevnitř, uvnitř té osoby. Nevím, jakým způsobem, každý z nás je totiž jiný, každý ho motivuje trošku něco jiného, každý má rád něco jiného, dělal by něco jiného. Společně máme to, že v takové budoucnosti nebo společnosti, která tady může být, si každý opravdu může dělat, co chce a co ho baví a nebude živořit a, nebude, a bude mít věci prostě pro sebe zajištěné na, na to, aby mohl slušně a standardně žít, i když prostě si dělá svoje věci, které ho baví a které v tomto systému prostě peníze nepřinesou. To tak prostě je. Tenhle ten systém, tržní systém, který máme, dneska mu říkáme tržní kapitalismus, tak samozřejmě tento systém neumožňuje drtivě většině lidí seberealizaci. Ono se, jsou to takové ty slova, co se používají v rámci marketingu, ale člověk, který se narodil určitým talentem nebo s určitým zájmem, přijde do praxe a zjistí, že vlastně to, co by chtěl dělat, dělat nemůže, protože by se tím neuživil, tak to je naprosto běžná věc. A pár jedinců, které práce baví, to jsou spíše výjimky. Jo? A pak jsou lidé, kteří se naučili, aby je ta práce bavila, protože nemají jinou možnost. Jo? Ve skutečnosti by téměř každý z nás dělal úplně jiné věci, kdyby byla jiná společnost, která nemotivuje lidi, jo, v rámci toho otroctví formou přežití. Ale to není, tím nechci říct, že ten systém je špatný. Jo. Ten systém, na ten systém se nesmíme dívat, jakože je špatný, ten, co máme teďka. To je prostě to, co dělají z nás ty emoce, že potom nás prostě hodně věcí naštve a někdo tam mluví na pódiu.

musíme vybudovat společnost, která to bude kopírovat a která bude, samozřejmě díky té technologii dneska už to můžeme udělat, můžeme sledovat mnoho signálů, současně můžeme vyhodnocovat a tak dále a můžeme okamžitě přizpůsobovat výrobu, distribuci, můžeme provádět spoustu dalších věcí a zefektivnit svoji existenci tady na této planetě a tím pádem dosáhnout i neomezeného, jak se říká, více času pro sebe na ty naše realizace a ve finále vlastně ta společnost bude taková, že lidé budou dělat jen to, co jim dává smysl a co je baví, protože každá činnost je zajímavá, každá činnost je důležitá pro ten systém. To ten systém umí. Když se systém o tebe stará a ty máš všechny požadavky na život uspokojeny, tak pak samozřejmě se díváš dál, co můžeš dělat dál, protože člověk neumí nedělat nic, neumí být v nečinnosti. A zadarmo, žádné peníze tady vůbec nejsou potřeba. Ale protože jsme si tak zvykli žít v této šílené, zastaralé ekonomice, uvozovka ekonomice, že to ekonomické není, ale říkáme tomu tak. Tak tím, že jsme si na to zvykli, úplně rozežralo nás to prostě až dovnitř. Narodili jsme se do toho, vyrůstáme v tom, učíme se to a vlastně považujeme to za naprosto normální jev. Tak tím, to je ten problém, proč lidé ztratili představivost. Neustále ten systém zpětnovazebně, to je ta kladná zpětná vazba, která ten systém posiluje tím, jak lidem prostřednictvím třeba zpráv, reklamy a různých ideologií mají vymité mozky, aby ten systém prostě viděli jako jediný možný. Jo, přitom, jako když se podívá, když člověk otevře okno, podívá se z okna, tak vidí tu obrovskou nerovnost, chudobu, ty války, ty konflikty, konkurenci, to plýtvání, obrovské plýtvání ve výrobě, ve spotřebě, v odpadech. Jo. Takže to, co máme teď, je založeno na překladu, na ten systém tržní, který máme teď, je založeno na předpokladu, že planeta má neomezené množství zdrojů a současně má neomezenou výjimku na odpad. Jo? To je ten princip, který, když tento systém formalizovali teoretici tradiční ekonomie, tak vlastně ho museli nějakým způsobem zdůvodnit a ty teorie jsou dneska nejenom neplatné, ale během posledních 100-150 let se ukázaly jako na základě tradičních ekonomů a jejich vlastního výzkumu. Jo? Museli uznat dneska nebo před pár desítkami let to bylo, že systém, který máme nyní, nevede k udržitelnosti a nevede k rovnováze. Jo, bude se to jenom zhoršovat. No a to je prostě to, že lidé, když se něco děje a vidí nekalosti, vidí ty symptomy toho systému, který vytváří ten trh, ty tržní procesy, ten obchod, jo, konkurence, dominance z toho vzniká, jo, pak samozřejmě regulace a tak dále, která přichází až se zpožděním s velkým. Jo. Navíc je řízená opět lobby a korporacemi. To jsou všechno přirozené procesy toho trhu. Tam není nic, co by bylo anomálí. Stejně tak jako chudoba na jedné straně, bohatství takzvané na druhé straně. Před redefinice termínu. Nesprávně používáme slova, termíny, jako je demokracie, protože se to musí nějakým způsobem, je to zavedený termín, a lidé s tím mají spojenou nějakou představu, že vládnou, ale vůbec nemají tušení ani o té definice. Za druhé, co vůbec máme nyní, protože jim pořád říkají, že to máme. Jo, a mnoho dalších věcí. Jo, to znamená, dívat se na zprávy znamená nechat si dobrovolně vymývat mozek. Jo, a člověk si klidně může myslet, jak je odolné, jak je imunní, jak má velké kritické myšlení a že to všechno dokáže strávit. Ale podvědomí to bere, tak jako tak. A stejně ho to ovlivní. A pokud nebude ty informace vyměňovat, nezamění je za ty informace systémové, technické, to, co třeba máme na stránkách my, jako hnutí. Pokud se tímhletím nebudou lidé krmit dobrovolně, protože my nedáváme žádné reklamy, nedáváme to ani na Facebook a nic neplatíme, jo, je to prostě věc, které lidé musí prostě dozrát, jo. Říkal Jacques Fresco kdysi dávno, že lidé prostě buď budou podrobení totalitním režimem, což je logika, to je logické, musí být podrobení, protože ten chaos, který vzniká na té planetě, nejenom protože nás víc, moc, relativně moc, je to jenom relativní číslo, v rámci trhu je nás příliš, ale není nás příliš v rámci třeba takové ekonomiky založené na zdrojích, to nás je minimum, jo. Ale když to vezmeme,

0: relativně, tak vzhledem k tomu, jaký máme systém, je nás příliš moc. To je jedna věc. Druhá věc, díky té obrovské multiplicitě nebo duplicitě různých výrob a návrhů, jo, tím, že se i věci tají kvůli korporátním tajemstvím a jsou na různé věci, autorská práva, ochranné známky a bohu co všechno, nemůže spoustu věcí použít, co už bylo vymyšleno. Aby firmy nestratily konkurenční výhodu, tak si ty věci tají, protože jakýkoliv patent, který by mohli jen tak nechat v veřejnosti, by znamenal, že ztratí konkurenční výhodu ta firma, která ho, dejme tomu, vymyslela, nebo lidé v ní, v té firmě. Jo, je tady sice jako druhá strana open source, ale ten se v tržním kapitalismu nemůže pořádně rozvinout, i když samozřejmě se rozvíjí, ale nemůže se rozvinout, protože ty motivační tlaky na ty lidi jsou obrovské ze strany tradičního systému. Ať už se lidé musí živit, musí vydělat peníze na jedné straně, pak jsou tady ty různé ochranářské záležitosti a tak dále. Jsou tady zdroje, o které se bojuje, jo. To je všechno jenom jakoby konkurence ve větším měřítku. Když máme malou konkurenci, máme dva lidi, kteří nabízí svoji třeba práci nějaké firmě, hledají práci, tak jeden z nich pouze může být přijat, tak si vzájemně konkurují, jdou na nějaké výběrové řízení a jeden z nich je přijat a ten druhý jde prostě pryč. To znamená, konkurence vzniká na té nejzákladnější úrovni a postupně v rámci skupin, v rámci firm, v rámci státu. A jestli bojujeme proti sobě tím, že si přebíráme zákazníky například kvůli distribuci, kvůli výrobku, protože, co si budeme povídat, kapacita země je omezená, co se týče lidí a kupní síla je daná. A jediné, co můžeme dělat, je přebírat klienty jiným subjektům, což samozřejmě poškodí ten jiný subjekt za A, a za B, zvyšovat obrat obecně, což znamená plýtvání, takže marketing, tlak na reklamu, tlak na nákupy a tak dále. A samozřejmě, že to stejně vede k té konsolidaci, protože konkurence vytváří monopoly. To víš, Pavle, že konkurence je základem pro vytváření monopolu?
1: Tak samozřejmě, že jo, to je prostě logický.
0: Jakým způsobem konkurence vytváří monopoly? Celý ten mechanismus je zajímavý, když si ho člověk třeba přečte, popíše a pochopí, protože se tím nad tím zamyslí. On to není těžký, ale všechny tyhle ty vysvětlení člověk najde na stránkách, tady na těch materiálech, co třeba zveřejňujeme. Je tam spousta věcí, niancí, jo, takže, ale zvládne to pochopit každý, protože v každém tom článku je to v podstatě rozpitvaný celkem lidovým způsobem, jednoduše, i když ta terminologie je, dejme tomu, taková, jaká je, prostě, ale není problém na to strávit. Ale nemáme jinou možnost, jestli chceme se posunout dál ve společnosti. Já to vidím čím dál jasněji a čím dál klidněji, bych řekl, se na to dívám. Už mě to nezvedá z křesla, jak se říká, že jdeme rychle dělat revoluci nebo změníme systém, protože vím, že ti lidé potřebují hodně času, hodně bolesti musí zažít, bohužel, protože jsme druh, který se neumí statisticky učit sám od sebe. On potřebuje ty signály z té praxe, z té přírody, ty zpětné vazby a samozřejmě ty konflikty a emoce. Emoce je ta hlavní stránka. Ale z technického hlediska samozřejmě je to zbytečné, protože v současné době máme všechny technické a znalostní předpoklady k tomu, abychom ve velmi krátké době překlopili tu společnost do inteligentní společnosti, která vlastně funguje na bázi v podstatě ekosystému, na podobné bázi, protože máme technologie, které dokážou hlídat všechny toky informace a tak dále. A o tom je v podstatě integrál, který jakoby úvod, nebo Joseph tomu říká, že to je přechodné období, jo, do společnosti, která vlastně bude fungovat tímto způsobem. Ale v každém případě to je i experiment, protože nic podobného ještě na světě není, i když existují, i když staví na vlastně. On staví na všech věcech, které už fungují. Jo? Jsou různé komunity, které používají různé nástroje pro odměnu, pro různou distribuci výrobků, služeb a podobně. Já jsem se tomuto tématu moc nevěnoval, protože osobně mě to ani tolik nezajímá, abych se pitval jednotlivými systémy, co ve světě existuje, a Gregor, ani to není možné z časovým horizontu, ale prostě celý ten integrál je postaven na věcech nejenom teoretických, jako vychází z teorie systému, ale on vlastně i vezme to, co už funguje, jo, to, co je, a maximálně se to vylepšuje. A v tím, že je do toho začleněna komunita a lidé se prý údajně do toho hlásí, já to moc nesleduju, protože mě spíš zajímají ty technické problémy než nějaký humbuk, ale každopádně každý má možnost si přečíst takzvanou bílou knihu Integrál, která je k dispozici a představuje úvod, kolik to má stran, teď nevím, je to asi dílo, existuje i webové stránky, kde vlastně člověk může začít se s tím seznamovat a začít v podstatě vytvářet tu společnost, protože ten celý ten princip vlastně funguje. Když už jsem o tom začal, tak aspoň zmíním stručně jenom ty základní věci, ty základní kameny stavební, z čeho se to skládá, ale není to nic neznámého nebo složitého. Takže v podstatě se jedná o takových 5 základních subsystémů v rámci jednoho uzlu, jedné buňky. A samozřejmě víme, že společnost má potom tu fraktální strukturu, můžeme tomu říkat, že jsou to rekurzivní záležitosti. Každá buňka je vlastně samostatný celek, že nezávislá, má veškeré všechny těch 5 základních subsystémů tam funguje. První systém je systém pro spolupráci při rozhodování, potom je systém, který provádí návrhy, a tam má každý otevřený přístup, takže každý může přispívat návrhem, když chce vyřešit nějaký problém a tak dál. Integrální časové kredity tady slouží jako v rámci jakéhosi metabolismu, regulátor systému, je to něco, co nahrazuje měnu tradiční, ale co se nehromadí, co se nekumuluje, nelze z toho zbohatnout, a vlastně probíhá to, jo, má to nějakou časovou, dejme tomu, platnost, ale hlavně to je neustále v oběhu a je to spíše systém, který opět se vylepšuje těmi zpětnými vazbami a pokaždý se mění hodnota podle naléhavosti, co je potřeba v tom uzlu řešit za problémy, jo. Tak jak dneska fungujeme v rámci například státu nebo města, obce a tak dále, tak podobně se může organizovat celá celospolečenská struktura pomocí uzlů, a každý ten uzel samozřejmě má různé skupiny nebo organizace, dneska jim můžeme říkat firmy, ale firmy už to nebudou v tradičním slova smyslu. Žádná konkurence tam existovat nebude, tam je jednoznačný zájem vždycky vyřešit problém, udělat návrh, a lidé se můžou právě zapojovat podle svých zájmů, znalostí, to, co je baví. A vlastně každý má ke všemu otevřený přístup k informacím. Jo. Systém zpětné vazby samozřejmě je to systém, který vyhodnocuje veškeré aktivity a dopady, a vlastně je to i paměť a inteligence systému, která vlastně si pamatuje a vlastně celé to potom dává zpátky na vylepšení. Takže je to, když to řeknu velmi jednoduše, já to možná řeknu zkrátkovitě, systém pro rozhodování v podstatě identifikuje potřeby a schvaluje projekty. Pak máš systém, to je otevřený systém návrhu s otevřeným přístupem, ten zase transformuje rozhodnutí do konkrétních návrhů. To už je vlastně výroba nebo spíš návrhy čehokoliv. To znamená nejenom materiální věci, ale i nemateriálních záležitostí. Úplně všeho, co si jenom dokážeš v té společnosti představit, když potřebuje vyřešit problém jakéhokoliv charakteru, tak všechno se eviduje, jo, a ke všemu můžou lidé přispět. Jo. Pak máš samozřejmě tu koordinovanou výrobu, což je zase samozřejmě systém pro koordinaci výroby. To je zase další věc. Jo. ITC, to jsou ty časové kredity pro spravedlivý přístup a příspěvky. No a v podstatě zpětná vazba to celé monitoruje a poskytuje vlastně opravy a korekce a další věci. Tak znamená, systém se učí sám. Není potřeba žádná vláda, žádná centrální autorita, žádná konkurence, žádné peníze. A tím, že ten systém je adaptabilní, životaschopný, protože kopíruje přesně ty procesy a samozřejmě, jak jsme říkali, zákon nutné variety, základním zákonem přírody, ten je potřeba naplňovat. Takže trh to nesplňuje vůbec a tady vlastně je to celé na tom postavené. Znamená, že je to, já to řeknu jinak, bez ohledu na to, jak si, když si to člověk přečte, jak jsou ty věci, jak ty věci dávají smysl, když to člověk čte a jak je to jednoduché. Někdy si člověk řekne, proč nás to nenapadlo třeba už před 50-100 lety, ale ty nápady tady byly zřejmě. Jo? A problém je v tom, že proč to nemáme ve společnosti dnes? Proč ještě funguje postaru v rámci trhu? Jo? Když existuje zcela jednoduchý a přirozený princip přírodní, jak vytvořit udržitelnou civilizaci. Ale proč? Jo? A to je vlastně všechno rozebírané i v těch věcech, v knihách, v článcích, které tady jsou. Takže opravdu to doporučuji, protože člověk se stane v mysli svobodnější, protože uvidí to světlo na konci tunelu, protože my to řešení prostě máme, to řešení existuje. A není to ideologie, není to utopie, je to normální přirozená věc, která je nevyhnutelně nutná, pokud chceme přežít na této planetě. Jo? Tím, že ten systém se učí, je variabilní, modifikovatelný, neustále se adaptuje, neustále vznikají nové informace, všechno je to historii, všechno je to znovu ověřitelné, všechno je to založené na důkazech, na zkušenostech, na vědecké metodě, prostě, protože ty věci, které by nefungovaly, ten systém automaticky vyhodí ven a automaticky zavede nápravu. To je naprosto, na tom je založena život a schopnost jakéhokoliv organismu, aby se uměl opravovat, aby se uměl léčit, že člověk jako má své tělo a dostane nějakou nemoc, tak imunitní systém zajistí nějakou léčbu. To znamená, pokud je člověk zdravý a má zdravé fungování a každá ta buňka v tom těle, každý ten orgán funguje správně, tak je zdravý, protože ty orgány, ty buňky mezi sebou komunikují. To stejně funguje tady. Jo? V rámci jednoho uzlu to má nějakou svoji strukturu, ale navíc potom celá společnost je strukturovaná z těch uzlů. Nikdo není nadřazený nikomu. Všechny informace jsou transparentní a probíhají v reálném čase mezi uzly. Celá planeta má prostě všechny informace, které jsou relevantní, které má třeba jeden úzel, něco se tam stane, změní se, přijdou na něco, mají nové nápady, mají nové zkušenosti z realizace nějakých projektů, okamžitě se to ví celá síť. To znamená žádné tajemství, žádné autorské práva, žádné patenty. Ale lidé, já taky, že, protože jsme vyrůstali v tomto systému, tak se ten mozek, to podvědomí trošku brání, že co budu odměňován, jo, a teďka to, protože máme v sobě zakořeněný takový ten reflex, takový ten pocit, že se musíme k úspěchu dopracovat nějakou tvrdou prací a pokud ten úspěch dosáhneme a máme ty peníze a ten majetek, tak potřebujeme si ho nějak zachovat a potřebujeme tedy dělat ještě víc, a zabezpečit se a neustále a čím víc máme, tím více potřebujeme zabezpečovat. A to je nekonečná sebeposilující se smyčka, kdy lidé nemají nikdy dost. Neříkám každý, ale obecně statisticky lidé nemají nikdy dost. A vždycky cokoliv budou mít, bude jim to málo. Jo. Takže to jsou jenom tyhle ty věci. Ale samozřejmě, že systém, ve kterém žijeme, je velmi neefektivní. A lidé budou mít málo, většina lidí bude mít vždycky velmi málo, budou žít v chudobě, protože se podívá z okna a tam vidí bohaté, kteří prostě si žijí jinak. Takže problém je v tom, že ten psychosociální stres a ta zkrácená délka života, která je statisticky prokázána vědeckými studiemi, tak vlastně na jednotlivých státech samozřejmě, tak lidé se dožívají menšího věku, tam, kde je nejvíce nerovná společnost, jako je třeba USA, Japonsko a podobně, ale na takový ty severské země, jako je Švédsko a podobně, tak tam ta nerovnost není tak vysoká a tam se lidé dožívají taky vyššího věku. Ten psychosociální stres totiž zkracuje délku života, ať už je člověk přímo nemocný, nebo jo, nemyslím teďka války nebo něco, ale prostě ta pohoda, pokud nemá člověk duševní pohodu dlouhodobě, a je to vyzkoušený, nakonec si to člověk může ověřit i na svém okolí, co se děje s lidmi obecně, když zažívají stres a podobné věci. Takže to všechno spolu souvisí a ten trh prostě je takový, že čím větší nerovnost, tím větší psychosociální stres a samozřejmě teď nemluvím jenom o těch problémech, že nemám na jídlo a nemůžu zaplatit nájem nebo bydlím na ulici, ale obecně lidé zažívají stres, i když si žijí a mají kde bydlet, ale a ty dluhy samozřejmě, které pak vznikají, na jedné straně můžeme říct, že to je jejich chyba, ale na druhé straně není to úplně jejich chyba, je to systémem, který jim to nutí. A pokud chtějí držet krok, jak se říká, s ostatními, tak jim někdy, mnohdy nezbývá, než třeba si na studia, jak to bývá zvykem třeba v Americe, si na studia půjčit a zadlužit se prakticky, že když člověk vystuduje tu univerzitu, tak nakonec má velký dluh, který potom bude, já nevím, jak dlouho splácet, pokud se nedostane do dalších problémů, ale každopádně je to podmíněno tím, že si musí najít příslušné zaměstnání, aby ten dluh vůbec platil. Jo. Takže to je systém, který vyvíjí nátlak, který je nelidský, protože systém je úplně ukradený, samotný člověk. On nevidí lidi na ulici, nevidí lidi, kteří nemají kupní sílu. Systém dokáže vidět pouze ty, kteří mají kupní sílu, kteří vůbec jsou potenciálními klienty a agenty systému. Jo, ty ostatní ignoruje. Ale ani ty, které vidí, nevnímá. Jo, když to řekneme takhle, není to žádná inteligence, která by jo, měla nějaké vědomí. Jsme to my všichni, kteří to tvoříme, ale protože jsme začleněni do těch systémových strukturálních mechanismů trhu a procesu každodenního přežití, tak vytváříme tuhle tu umělou inteligenci v rámci celé planety a přestáváme vnímat chudobu jako problém. Prostě i toho bezdomovce na ulici lidé prostě překračují. Jo, a neznamená to, že je řešení mu dát peníze. To není řešení. Problém je, že se to neřeší. Že ti lidé, kteří chodí každý den do práce, tak ten problém neřeší a maximálně si pustí televizi a čekají příchod spasitele, že už, kdy už to konečně přijde, že se začne měnit společnost k lepšímu, ale nemůže, protože lidé sami nemají představu o tom, jak by ta společnost měla jinak fungovat, než takhle, jak funguje. Takže otázka je jednoduchá, jak se můžeme posunout dál, jak se vůbec můžeme posunout dál, to je ta otázka, kterou si Pavle položil na začátku pořadu, jak se vůbec můžeme posunout dál, když nemáme představu, kam se máme posunout.
1: Přesně tak.
0: Jo? Takže to je taková možná dlouhá odpověď na tuto otázku, ale myslím si, že zase jsme měli trošku téma to rozebrat. A fakt je ten, znovu apeluju na lidi a na jejich zdravý rozum a možná probouzející se kritické myšlení. Podívejte si na ty stránky, třeba to někoho z vás nakopne, protože, jak bych to řekl, nejsem frustrovaný z toho, že ty věci, že tady dělám sám, jo. Protože tu frustraci už jsem dávno překonal, když jsem pochopil, jak ten systém funguje a proč ty lidi jsou takový, jací jsou, to já vím dneska. Takže já už nemám být z čeho frustrovaný v tomhletom směru. Ale opravdu by mě potěšilo, kdybych viděl více lidí, kteří by přednášeli například teorii systému v souvislosti se socioekonomikou a podobně. To bych opravdu byl rád, kdyby tady byli takový lidi, kteří zešli z davu.
1: Jak to může někdo přednášet, když se to nikde ani nenaučí? To prostě nejde, dneska se to prakticky
0: vůbec neučí. Ta literatura existuje. Zapomeňme to, že se to někde naučíš. Dneska máš ke všemu přístup, pro Boha. Chceš zdravou, udržitelnou společnost? Tak sakra se podle toho chovej. Když chceš společnost, ta společnost může fungovat za úplně jinak. Ti lidé jsou, neříkám všichni, ale mají nějaké aktivity, které je baví. A pokud by někoho bavilo třeba tahle ta věc technická, já to říkám, je to technická, ale je to souvisí to s technologiemi a souvisí to s technickým pohledem na svět, protože tenhle ten pohled je, nám pomůže vyřešit ten problém. A pokud je schopen někdo ty informace předávat dál, ještě třeba jinými kanály, já ani nehledám kanály. Já mám v marketingu otvor, že bych se snažil, protože to jsem se asi vyčerpal v tom podnikání, už mě to nebaví, když jsem pochopil, že je to úplně o ničem, že je to pořád dokola a nikam to nevede a ta společnost se nikam neposouvá, tak tam opravdu ta frustrace je reálna. Prostě jednoho krásného dne to s tím člověk musí seknout už ze zdravotních z principu, aby se nedostal do nějaké smyčky, která ho udolá. Jo.
1: Tak.
0: Takže samozřejmě, že kdyby systém současný poskytoval podporu lidem finanční bavíme se teď o současném světě, protože aby lidé nemuseli dělat práci, která je nebaví, a poskytli jim aspoň nějaký základ finanční, aby si prostě žili nějakým způsobem, i kdyby se třeba uskromnili, což není asi problém, pokud by člověk měl motivaci. Takže ale přežije a nedá se říct, že by nějak trpěl. Naopak si myslím, že ty informace, které získá, mu vykompenzují všechny ty trable a starosti v tom podnikání nebo v zaměstnání, protože, ale samozřejmě je pravdou, že kdyby člověk byl neaktivní, tak ho to udolá taky, protože něco člověk dělat musí. A pokud nenajde ten smysl v něčem, v čemkoliv, a zůstal by jenom tak nečinně sedět, tak by to bylo horší, než chodit do té práce. Jo. Takže si myslím, že, jo, že je potřeba to zvážit, anebo to dělat paralelně. Jo, kam dát energii, co dává smysl. A třeba, když člověk pochopí pár věcí, tak nemůže moc dobře dělat ani tu práci, která mu poskytuje ty peníze. Jo. Pokud to pochopí dostatečně, protože začne fungovat ta kognitivní disonance. Jo. Ty už víš něco, ale děláš něco, co odporuje tvému přesvědčení, tvé víře, tvým znalostem. A víš, že to dělat nemůžeš, protože a najednou začíná ten boj sám ze sebou. Takže takový člověk, který opravdu ví, tak opouští práci, která byť poskytuje peníze, ale nedá, je prostě v tu chvíli už neproveditelná pro toho jedince, jo? Protože ví, kam to směřuje a ví, že to, co dělá, ve skutečnosti škodí tomu lidstvu, té planetě a všemu. Jo, a jak mě pochopit celé tu strukturu, co vlastně provádíme sami sobě na této planetě, tak pak už to dává smysl a ty informace člověku můžou pomoct, jak se osvobodit. Jo, není to žádná ezoterika, je to opravdu realita, tvrdá realita podložená vědeckou metodou. My si tady nevymýšlíme. To všechno jsou věci, které už napsalo mnoho a mnoho desítky a stovky chytrých lidí v minulosti, v historii, kteří si všímali věcí, jo, podloženy jsou modelováním, simulací z univerzit, jo. Jsou informace v podstatě všechno z univerzit, nebo téměř všechno, protože to už tady všechno bylo. Jo, to už, o tom se už dávno opravdu na těch fakultách mluvilo ve světě obecně, neříkám v České republice. My jsme malá zemička, ale taky přispíváme něčím, ale v rámci globálního celku a obrovské Ameriky a tak dále. Takže nejsou všechny univerzity špatné, jak někdo říká, ale my bez té vědy prostě se neposuneme dál, bez té vědecké metody se neposuneme dál. Já teďka nemluvím o vědě deformované tržním systémem a korporacema. To už, já mluvím opravdu o čisté vědě, o tom, že chceme vědět, jak věci fungují a nejsme ovlivňováni penězi ani ničím jiným. Není na nás vyvíjen žádný tlak, abychom věci zkreslovali. Naopak je eminentní zájem poznat tu pravdu, protože jenom na pravdě může postavit životaschopnou společnost. Člověk, který si lže do vlastní kapsy, proč by to dělal, chápeš? To je obrovská ztráta energie, že si zhoršuješ svůj život, protože každá lež znamená falešnou informaci a falešná informace vede k falešným akcím, které potom přináší strádání, protože ta příroda je pravdivá. Ta nám to dá vědět, že takhle ne, chlapče, takhle ty si tady udělal nějakou chybu, takhle to nefunguje, jo? Nemůžeš založit vědecké poznání založené na lži, taky to je samo o sobě protimluv. Jo? Jak chceš vědu založit na lži? Věda není vědou, která je založena na lži, protože my chceme poznat pravdu a snažíme každou teorii, kterou máme, tak současně se snažíme ji popřít a falzifikujeme a hlavně ji neustále testujeme. Testujeme a pokud všechno to odpovídá, tak nám vychází výsledky měření, tak ta teorie je dobrá. Ale samozřejmě jsou tady další věci, aspekty. Zabývat se tím je dobré, než se koukat na hloupou televizi, myslím hloupé zprávy a tak dále. Nemusí člověk zůstat úplně bez politické informací, to ne, ale něco člověk stejně pochytí, ať chceme nebo ne, protože pořád používáme internet, média, pořád na nás něco blíká, tak jako tak si někdy stačí přečíst jenom hlavní tohle, podívat se na obrázek, no dobře, no tak děje se, to je to symptom a jedeme dál, ale nevyřešíme to, jo. Proč tráčet drahocené vteřiny času čtením dlouhého článku, který napsal někdo, kdo byl zrovna, jo, kdo je emotivní, protože ho něco naštvalo, takže je potřeba být trošku racionální, dívat se na fakta a pracovat s těmi věcmi Možná se dávat pozor na kategorie, na definici pojmu, abychom rozuměli správně tomu, co čteme, co si myslíme, že to je, protože věci jsou prostě zkreslené tímto, touto společností. Dívat se na věci, jak fungují, to je první věc. Možná i beze slov, jenom se dívat. Dívat se a hledat v tom závislosti principy, proč to tak funguje, jak to funguje a jak by se to dalo zlepšit. Tak jak funguje inženýr. Inženýr prostě potřebuje, aby přístroj fungoval, navrhne něco a teď to testuje a pokud mu to funguje, je spokojený. A o tom je, to je vlastně společnost, která má být udržitelná, musí být navržena inženýrským způsobem v uvozovkách. Tak, aby ten mechanismus té společnosti fungoval udržitelně, aby se dokázal adaptovat, aby měl zpětné vazby, aby se tím pádem se učí, aby si evidoval, to znamená potřebuje i paměť, nejenom zpětné vazby, ale i paměť, evidovat věci, i včetně různých verzí a tak dále. A dokonce lze tím pádem pracovat i s historií a dohledat třeba i věci, které jsme vyvinuli a zjistit, proč ty věci fungovaly nebo nefungovaly správně. A i to je zpětnovazebné poučení. No a já teďka do toho ani netáhám tu umělou inteligenci, protože to je věc, která ani není nutná, ale chápeš, to je katalyzátor obrovský, jo? Ale není to nutné, protože my jsme takovou společnost, o které já tady teď mluvím, mohli vybudovat už v 80. letech minulého století, protože už tenkrát jsme měli technologie, které by tohle to všechno umožnily. A dokonce v 70. letech byl pokus v Chile, jak byl Allende u moci a pak ho CIA zvrhla právě, protože tam Stafford Bill chtěl zavést na základě teda požadavku Allendeho prezidenta, který byl demokraticky zvolen, tak chtěl zavést, on měl prostě plán, že chce zefektivnit ekonomiku a Stafford Beer, to je geniální kybernetik, který vlastně v té době dělal kybernetiku a vlastně v podstatě tyhle ty principy formuloval, tak byl pozván, a aby mu ten systém prostě pomohl vytvořit. No a ten systém v podstatě mu pomohl vytvořit, začal to tam fungovat, bylo to dokonce, mělo to jako určitý futuristický návrh, bylo to jako kdyby seděl v nějaké supermoderní kosmické lodi, všude monitory a všechno, prostě monitorování různých ekonomických procesů. No ale pak tam vtrhla CIA, protože víš, jak to je, no tak stát dneska si nemůže dělat svou vlastní politiku. Žádný. Pokud, jakmile jsou ohroženy tržní zájmy zahraničních firm společnosti, tak Amerika se chová jako policajt. To dneska víme, že každá země, která se chtěla odklonit od volného trhu a vyhnat dokonce, nebo vyhnat, ukončit i legálně dokonce, legálně podle všech zákonních norem, ukončit činnost korporací, tak byla prostě znásilněna. Prezidenti byli buď zavražděni nebo svrhnutí, byl tam nastolen většinou totalitní režim. Protože totalitní režim zajímavý je, ačkoliv se Amerika ohání demokracií a svobodou, tak totalitní režim jim nevadí, pokud ten totalitní režim podporuje volný trh. To znamená, aby tam mohly nastoupit korporace mezinárodní, aby mohly extrahovat jejich zdroje, aby tam fungoval volný trh, samozřejmě mezi hranicemi, přes hranice, aby se země vytěžila. To se týká Afriky, to se týká Jižní Ameriky, Latinské Ameriky, to se týká Indie. Jo, a samozřejmě, kdyby Čína a Rusko nebyly silné, tak jsou dneska taky vytěžovány.
1: To jsem chtěl právě říct. Teď si to uvědomujeme, že právě toto, ta železná opona nás od tohoto dělala a chránila víceméně od toho, co teď se tu děje. Jo, takže bylo to zajímavé, ale bylo to ono, co myslíš?
0: Byl to pokus, no, socialismus byl vlastně, není samostatný systém, nikdy nebyl, nemá prostě jádro žádné, on vlastně, on se používá spíš jako ideologický termín, který může použít kdokoliv, aby někoho dehonestoval v nějaké diskuzi. A další věc je, socialismus je v podstatě, vychází spíše z antikapitalistických předpokladů, že lidé, kteří nebyli spokojeni, co ten trh dělá, jak je vykořisťuje a podobně, no tak logicky vznikne myšlenka, jak se tomu nějak bránit. Ale všechno je to v rámci jednoho systému. Já znovu zopakuju, co už jsem říkal v minulosti, aby lidé věděli, o čem mluvím, že my od neolitické revoluce žijeme pořád v jednom systému. Jakmile se ukotvilo zemědělství, začala dělba práce a vznikat obce, města a tak dále, potažmo státy, armády a tak dále. Potom přešel ten směnný obchod na měnový obchod, jo, ať už to bylo jakkoliv, dluhy existovaly víceméně vždycky, co se týče tohoto systému, ale jde o to, že všechny ty prvky už tady byly. Všechny ty základní prvky, které charakterizují současný svět, tady byly už před těmi 10 000 lety. A to, že někdo nějakou etapu vývoje nazve feudalismem, nebo otrokářstvím, nebo socialismem, to není rozhodující, to je pouze název a většinou to slouží nějakému ideologickému krytí boje jedné skupiny vůči druhé, jednoho státu proti druhému. A to je prostě přesně to, co ten systém dělá. On vytváří neustále konflikty sám v sobě. Jo, už samotná, to je vlastně ta podstata konkurence. Potážmo až po války, to je všechno ten samý mechanismus konkurovat. A pokud máš moc, tak tu moc využiješ, protože máš konkurenční výhodu, aby si ji ještě více upevnil. Protože kdybys to neudělal ty, udělal to někdo jiný, využije taky to samé, protože v tom boji o zdroje a o moc to jinak nejde. To je pravda, to nejde jinak. Jestli si pořád někdo myslí, že lze vytvořit systém spravedlivý, rovnostářský, milý vůči lidem, tak aby lidé byli spokojeni, aby opravdu stálo za to přispívat a měli z toho lidé radost. Nelze to vytvořit v rámci trhu. Nelze. To je matematika, to je fyzika, to je termodynamika. Kdo chápe tyhle ty základní věci, zákony termodynamiky, zákonutné variety, tyhle ty základní věci, každý musí pochopit, že to není možné. A očekávat spasitele není nic jiného, jenom to nechávat bejt. A prostě jenom se dívat, jak entropie a chaos v systému rostou. Mm-hmm.
1: Ale ty tvrdíš, že to není možné, no. Ale ekonomové velice studovaní, renomové ekonomové tvrdí, že to je možné a že to se určitě dosáhneme.
0: No tak jako, jestli se chceš...
1: Ne, no, já tak, jenom, jako, tak, jestli, jenom chci ne, říct, jako, já to co chápu, tvrdí tyto lidé. Ano.
0: Jestli někdo věří v autority, to je podobně, jako když věří ve spasitele. Ano, přece bo. Není rozhodující, kdo co říká. Já taky není rozhodující, co já tady říkám. Není rozhodující, co říká Okamura. Vůbec není rozhodující, co říká Babiš. A vůbec není rozhodující, co říká Bill Gates. Vůbec ne. Oni většinou mluví nesmysly. Protože to je věc, oni mají svoji politiku, svoji proces, který je vynesl k moci a tohle to je jejich cesta. Ale pro Boha, lidi si musí napřed začít vážit sami sebe, že oni jsou tím zdrojem, tím spasitelem, tím vůdcem, tím guru, tím učitelem, jo. Jak říkal kdysi Krišnamurti, jo. Ale prostě opravdu ta věc je, ano, potom se můžeme sdružovat, máme společné zájmy, můžeme přemýšlet v klubech, v různých komunitách nebo online, můžeme se bavit o tom, co kde vylepšit, ale samozřejmě nějak se to nastartuje. Integrál je dobrý pokus, jak nastartovat dynamiku. Prostě druhá věc je samozřejmě motivace. Já jsem taky zvědavý. Všechno je to otázka. Někdo musí přijít, někdo musí být k tomu vlohy, někdo to chce zrealizovat, tak to prostě udělá. Ale spousta lidí se může přidat a může přispívat svými příspěvky a vylepšeními, protože nikdo není Bůh, aby měl všechny informace lidstva. Přestože máme nástroj zvaný umělá inteligence, pokud nebudeme umět klást správné otázky, tak nám bude k ničemu. Jo, my se musíme umět začít ptát. Ten nástroj je pak velice dobrý a užitečný a zrychlí nám činnost efektivně a dokážeme se rychle dostat k výsledkům. Ale my budeme přece rozhodovat jako lidé, kam ta společnost směřuje. A to, že mají dneska lidé problém s umělou inteligencí a že se o tom točí dokumenty, jaké jsou nebezpečí a podobně, to jsou všechno kraviny, protože to se týká současného systému jako takového, protože trh vytváří tuhle tu nerovnováhu a ta umělá inteligence prostě jednoduše zcela jasně bude použitá pro konkurenční boj mezi lidmi, mezi firmami, mezi státy a do válek. To tam prostě bude. To je nevyhnutelný, no ale ne v té fázi, v jaké je to teď. To si lidé vůbec nedokážou představit, co to může udělat za 10 let, za 20 let, pokud budeme mít tento systém a budeme stále mezi sebou válčit. Ale o tom nejde, protože všichni ty nástroje budou mít. To znamená, protože to je podstata konkurence. Konkurence znamená musím udržet konkurenční výhodu a udržím jenom tak, že použiju ty nejlepší prostředky k tomu, abych si zachoval moc, použiju minimální náklady, musí to být co nejlevnější, abych přebyl tu konkurenci, abych na to měl ty peníze, jo? Abych prostě mohl si to dovolit financovat a musím opravdu být tržně, ne technicky, tržně efektivní. To znamená, všechno poměřuji skrze finanční toky a zda na to mám, nemám a musím být tak efektivní bez ohledu na to, jestli vyčerpám všechny planetární zdroje, to vůbec nerozhoduje. No a to už se potom dostáváme k té informaci, jak jsem na to trošku... Doporučuji lidem se těmato tématy zabývat a ještě, aby si nastudovali ekonomickou kalkulaci, přímo terminově. Takhle to bylo popsáno v Misese Ludwiga. Tenkrát on věřil tomu, že ekonomická kalkulace, on říkal, že nelze společnost řídit nějakým arbitrem, nějakým jednorázovým, nějakou centrální autoritou, protože žádný člověk, ani malá skupina lidí nemá úplně všechny informace o celé planetě, o tom, kdo co potřebuje, kde jaké zdroje jsou a tak dál a o miliardách a miliardách různých věcí a že to prostě nelze dělat centrálně, že to se to musí distribuovat a jediný systém, který to umí udělat je trh, je finanční systém, to znamená trh na bázi konkurence a zpětné vazby v rámci ceny. Což je samozřejmě v té době to nemohl možná vědět, i když zákon nutné varety byl totiž objevený až v 60. letech minulého století kybernetikou, jo. Protože to souvisí. A je to souvisí s tou udržitelností, jenomže v té době se to nemuselo řešit. Když vznikaly tyto ekonomické teorie a vznikla ekonomická kalkulace od Misese, který tvrdil, že teda jedině cena může vlastně efektivně vést k rovnováze společnosti a systému a spravedlivé distribuci, ale vidíme, že to tak není, že vlastně to vytváří nerovnováhu a dneska víme i teoreticky, proč to tu nerovnováhu vytváří, ale on to vědět nemohl. On to, dejme tomu, že nemohl, a tak vytvořil teorie, pravda, že v té době bychom to ani jinak dělat neuměli. Prostě ten cenový systém byl dobrý ve své době, ale jak se potom začala rozvíjet technologie a průmyslová revoluce a podobně, a začali lidi expandovat, protože od roku 18, kdy nás byla nějaká miliarda, tak máme rok 2000 plus minus, za těch 200 let jsme se rozmnožili o 6 miliard ničeho nic a předtím nás tisíce let nás tady bylo 500 miliardy, 500 milionů, teprve až v roce 1800 nás tady bylo kolem miliardy, tak nějak přesně, takže vidíš ten nárůst těch lidí, potom najednou ta křivka slapuce nahoru, ale to není jen v tom množství, to je díky té technologii, která, průmyslové revoluce, která v té době odstartovala a začala nahrazovat lidskou práci a tak dále, tak dále, tak dále. Takže o nějaké kybernetice v té době neměli ani šajnu ty lidé, takže samozřejmě si vytvořili ekonomické teorie, které podkládaly tu realitu. Ona ta ekonomická teorie nevznikla napřed a pak ta realita. Ona ta realita vznikla přirozeným vývojem a pak se na to aplikovalo a pak se to potřebovalo vysvětlit, proč to tak je. Tak prostě teoretici sformulovali teorie a pak to konfrontovali s tím, jestli to tak je nebo ne. S tou praxí, jestli jim ta teorie zapadá do toho, co sledují v těch procesech v tom reálném světě. Takže samozřejmě teď je to takový docela úsměvný, ale takhle prostě vývoj funguje, prostě učíme se, ale dnes můžeme jednoznačně říct, že prostě ta teorie je špatná, ale bohužel spousta ekonomů tradičních a učí se to zřejmě pořád na univerzitách, pořád v tom jedeme. Pořád jedeme ve středověkém myšlení, protože ta moc je totiž dneska ne v lidech, nemáme demokracii, ta moc je rozprostřena nahoře, víme, že tam jsou různé linie a různé bohaté skupiny, které zbohatly a které budou ještě bohatší, protože ta šance pro ty bohaté je mnohem větší, že zbohatnou ještě víc než ta šance pro ty chudé, protože je to statistická výhoda. Jo, oni mají konkurenční výhodu už v tom i v rámci toho, že budou bohatší právě proto, že vychází každá další generace, která se narodí do bohatství, do nějaké rodiny, kde už je něco vybudovaný, tak má větší šanci, že si to bohatství udrží a rozšíří, než že se stane chudým. A naopak ti, kteří se narodí do chudoby, a to je staticky podloženo, asi tady teď nevymýšlím, jo, to je prostě daný. To je statistika, která chudým zaručuje chudobu a bohatým bohatství. Jo, takže samozřejmě, že ty nůžky se rozebírají, nic není statické, nemůže to zůstat v ústrnulém stavu. Ta prostě ten stroj, který pumpuje to je ta konkurence, ten tržní systém, který pumpuje to bohatství od té chudiny až na ten vršek. Proto 1% vlastní více než půlku planety dneska a tak dál, statistiky víc opět. Komu to nevěří, může si tyto symptomy nastudovat, ale pokud pár let se díváme na ty symptomy, že to pořád se zhoršuje a je toho čím dál víc a zhoršuje se, tak asi každému jasný, ta trajektorie je daná. To není věc ideologie nebo politiky. Nemůžeme dělat lepší politiku, pro boha lidi. Neblázněme a konečně se na to podívejme realisticky. Děláme pořád ty věci stále dokola a myslíme si, že se ten systém začne chovat jinak, když se nepodíváme přímo na jádro toho systému a na ty tržní procesy, co se tam děje. To není politika, to je technika, technický pohled na svět. Jo. Takže to je moje výzva. Já tady mluvím jenom z tohoto důvodu, že jednoho krásného dne snad uvidím více lidí, kteří myslí samostatně a že tady nebudu muset tuhle tu činnost dělat. Jo? Ne, že jo, já to dělám, protože...
1: No, nevím, jako Petře, nevím.
0: Z takové té setrvačnosti.
1: Je ne, to jako, krásný kápeš, psání, taky bych si to psal.
0: No, nikdo to jiný nedělá, no tak prostě to dělám já a pokud mě tady Pavel snese, pokud mě sneseš, tak to budu dělat nějakou dobu, ale každopádně bych byl rád, kdyby se objevily další kanály. Někde. Kdyby se o tom více mluvilo, třeba někde jinde, mezi lidem. Zatím nemám žádný zpětný signály, že by se něco měnilo. A to je to, co se dá předvídat. To je prostě to, že když lidé zůstanou doma, pokud se neděje covid nebo není válka, tak nezvednou ten zadek. Ale nejde o to, jako symbolicky, může klidně sedět na té židli, ale hlavně ať čte ty správné informace, klade ty správné otázky. Nejhorší je, když se kladou špatné otázky a nejhorší je, když se čtou nesprávné informace. Opravdu. Jo. Ale neznamená to dogmaticky. Jo, je potřeba to pochopit, co je to individuální, velmi, velmi, velmi individuální. Já bych třeba taky nemohl dělat určité věci jako někdo jiný a tím, že máme rozmanitost, že jsme každý jiný, se doplňujeme a to je základ stability společnosti. Kdybychom byli všichni stejní, tak společnost by skolabovala. Nemůžeme všichni dělat jedno, musíme se doplňovat, musíme si vyměnit informace, musíme spolupracovat. A to nás všechny obohacuje. A tím tvoříme jeden organismus jako celek. Tím vlastně můžeme tu společnost dělat stabilní. Když si zlikvidujeme biodiverzitu na planetě, tak umřeme, protože každá maličkost, která je narušena v tom řetězci té biodiverzity, a nejenom potravinové řetězci, ale komunikaci mezi drobnými hmyzem, drobnými živočichy, jo, to, co dneska vědci zjišťují, o čem jsou dokumenty, jsou naprosto neuvěřitelné, fantastické věci. Dá se to sice předpokládat, protože víme, že ta příroda je složitá, velmi komplexní, tak složitá, co si nikdo nedokáže představit. Ale když i v těch pár věcí nám věci představí, jak fungují třeba určité základní procesy v rámci komunikace stromů, třeba v půdě a podobně, nebo mezi komárem a mezi čím a co to všechno ovlivní. A když třeba jeden člen vypadne, jaké to má potom následky? A všechny dělají se experimenty, že to jsou podložené výsledky, které jsou z reálného světa. To znamená, my vlastně ten ekosystém ničíme, ale my jsme na tom ekosystému závislí. My musíme vytvořit společnost, která bude respektovat ekosystém, bude ho kopírovat a bude v něm zaklíněna, přímo vnořena a bude zcela harmonická. Pokud se budeme dobře učit, budeme číst ty správné informace, budeme přispívat našimi aktivitami komukoliv jedno. Proto není na to návod, co máme dělat. Když se mě někdo zeptá, tak co mám teda dělat, já nevím. Já nemůžu nikomu říct, protože já vůbec neznám, ani nejsem ve tvý kůži. Ale rozhodně ty na to musíš přijít sám, já ti můžu pomoct těma informacemi, protože tyto informace si myslím, že musí probudit úplně každýho. To, co máme teda na stránkách. A pokud opravdu člověk si dá ten čas a i kdyby víckrát si to přečte, víckrát se na to podívá. Já třeba se taky dívám zpětně. Čtu znovu a znovu ty věci a přicházím na další a další věci. Prostě to prostě pokaždý, když se to přečte, vidíme tam další věci, protože naše vědomí roste a vědomí je potom schopné vnímat ještě niance, které předtím nebylo schopné vnímat. Protože jak se učíme, pořád přijímá informace a pořád něco ten mozek šrotuje i ve spánku, tak pak si přečteme to samý znovu a najednou vidíme věci, které jsme tam předtím neviděli. Jo? Mm-hmm. Takže říká se tomu studium, ale pro někoho je to špatné slovo. No. Prostě dělejte, co vás baví, co vám dává smysl a co, pokud teda si přejeme ten svět lepší, protože jinak lepší nebude. To můžu 100% garantovat. Jo, jak jsem si to úplně nemyslel ještě před 20 lety. Čím víc člověk poznává tu přírodu, ale to se člověk může zabývat i fyzikou, matematikou, čímkoliv, protože nakonec dospěje ke stejným výsledkům. Je úplně jedno, jaký obor člověk dělá. Pokud je to teda na bázi vědy, na základě pravdy, na základě toho, že chceme vědět, jak věci fungují. Pokud si vědět, jak funguje vesmír, tak mě to přenese zpátky do socioekonomiky, protože to přesně se tam promítá. A naopak, všechno je propojené. Důležité je to pochopit a pokud pochopí člověk principy, tak asi dostane opravdu velkou alergii na politické projevy. Opravdu pak už to nemůžete na to koukat, jo, co tam ti šašci povídají. Protože to nedává žádný smysl. Oni dělají svoji kariéru, jo, šli tam s nějakými znalostmi, OK, jo, jo, taky jsou indoktrinováni mezi náma, jsou to obyčejní lidé, kteří celý život třeba podnikali nebo dělali někde a pak viděli šanci, tam je více peněz, dobře, jdeme tam a já tam a přineseme nám nějakou novou myšlenku a tohleto a budeme proti tomu bojovat a proti tomu budeme vystupovat, ale nikdo z nich nenavrhl systém, nikdo z nich neudělal, nepředstavil tu ekonomiku, protože by ani nemohl. Nemohl, z politického důvodu by to nemohl udělat, protože i kdyby to věděl, tak by se odepsal, nikdy by nevyhrál volby. Jo, protože lidé očekávají spasitele, ale on by jim řekl tvrdou pravdu. On by řekl, co se musí v té společnosti stát a to není politický projev toto. To je technická přednáška, to je přírodní přednáška. To politika je jenom, to tak maximálně bude udržovat, předsunuté loutky udržují status quo, to je celé, co se děje. A my jsme nikdy ty politiky nevolili, nemáme demokracii, abychom si řekli, koho chceme, i kdyby to teda, i bych někdo věřil v politiku a věřil, že máme demokracii, tak tu demokracii bych si teda představoval trošku jinak, že když teda jdu, tak jdu volit, ale vyberu si toho, že šla sám ze svého okolí, anebo jo, někoho, koho si vážím, kdo je technicky zdatný a kdo přesně ví ve svém oboru, co má dělat. Toho bych tam třeba dohodil, i když samozřejmě nebyl by to tak efektivní, jako v kybernetice, ale pořád by to bylo lepší než to, co máme dneska. Jo? Takže bychom mohli volit například přímo odborníky a ty lidi by byli neznámí, peníze by se vůbec nepoužívaly na volební kampaně, protože peníze deformují volby. To je jasné, protože kdo má více peněz, vyhrává volby. To je už dáno těmi korporátními záležitostmi. Korporace mají kontrolu nad státem, takže není demokracie. Se to říká jako ukázka nebo taková ta představa, jdeme, hodíme lístek a volíme, ale to je tak všecko, co uděláme, že jenom ten mechanický akt, přijdeme, hodíme lístek, je to mechanický akt, tam se nic dalšího neděje, sečtou se hlasy, dopředu je to daný, protože ten člověk předtím, když jde hodit ten lístek, tak nemá plné znalosti o tom, co dělá, on vlastně neví, co dělá, to jako malé dítě, které nemá informace, on si myslí pod tíhou nějakých pseudoargumentů na pódiu nějaké loutky, kterého ani nezná, že ano, to je ono, to je ten směr, tím musíme jít, ale on mluví přesně tak, že protože ví, jaké klima ve společnosti, on reaguje na klima ve společnosti, reaguje na to, co lidé, na co jsou naštvaní lidé. A on samozřejmě nemůže si předvolební sliby splnit, to je logické, protože ten trh funguje jiným způsobem, než by zajistil sociální spravedlnost za nízké ceny a Bůh ví co všechno, aby měl každý práci, to je nesmysl, to se nedá udělat nikdy. A základní příjem, o ten se tady ani nikdo nebaví. Jo? Takže musíme se o nějakých kompenzacích sociálních a tak dále, a o zdanění bohatých, to je problém celého světa. Jako základní politika samozřejmě, mám tady někde koncept nebo pár bodů, když teda lidé trvají na tom, že chtějí chodit k těm volbám a opravdu si nemůžou pomoct, oni pořád věří, že ten politický systém něco změní, tak alespoň zmírňovat ty následky, které jsou tím trhem vytvářeny, tak existuje samozřejmě seznam bodů, podle čeho by se ten člověk měl rozhodovat, než vůbec půjde k té urně hodit ten hlas. Jo? Nevolit tyto věci a volit tyto věci. Samozřejmě ne strany, to je nesmysl, víme, že strany se nevolí, měly by se volit pouze myšlenky, pouze návrhy, pouze konkrétní pevné prostě návrhy. Bez ohledu na to, jaká je to strana, jo, to je jedna věc. Druhá věc je, člověk musí mít jasno, jak minimalizovat ty škody, které vytváří tržní systém. Nedá se říct, že by tou volbou něco změnil k lepšímu výrazně, ale může poskytnout podle jednoho názoru, já se s tím názorem úplně neřídím, ale musím ho tlumočit, není to můj názor, ale podle jistého názoru tímto jsme schopni, tím, že oddálíme ty horší věci, které by mohly přijít, pokud se nám podaří prosadit nějaké kandidáty nebo spíš myšlenky, které by mohly, anebo vytvořit ve společnosti klima, které by prosazovaly určité myšlenky, tak by mohly zmírnit určité otřesy, které nám umožní, dají více času k tomu, abychom se dovzdělali všichni samostatně. To je o čem jsem tady celou dobu mluvil. A abychom právě tím vzděláním mohli vytvořit určitý už předpoklady pro vznik paralelního systému, paralelní ekonomiky, například integrál, nebo která je založena na tomto principu. A paralelně samozřejmě to je totiž jediná cesta, kterou dneska, a takhle to už vidím i já, tohle to je i můj pohled, že systém, věci se nezmění revolucí nebo nějakým svržením starého systému. To se nikdy nestane, protože chybí představa, jak by ten systém nový měl fungovat. Může vzniknout pouze svržení vlády, nastolení nové diktatury nebo čehokoliv jiného, který se opět podřízen tržním procesům, protože pokud se nespochybní samotné tržní procesy, samotný obchod, samotná konkurence, samotný proces tvorby hodnoty, tak pokud se tohle to nespochybní, tak budeme pořád ve stejných sračkách. Jo? To znamená, buď dáme si ten čas, že zmírníme ty procesy, pokud já tomu moc nevěřím, že by se povedlo. Jo, mimochodem, to je podle mě někdy horší, než vybudovat nový systém. Jo? Ale dejme tomu, že někdo tomu může věřit, tak když už je k těm volbám, tak by měl vybírat podle toho, podle myšlenek, podle opravdu, jestli tam bude to zdanění těch bohatých minimálně, to jsem si teďka vzpomněl v této souvislosti právě na to, zdanění bohatých je základ a jenomže problém je v tom, že je tam lobby, korporátní lobby, která tohle tomuto zamezí a proto se o tom ani nemluví. Jo. Takže přerozdělování peněz od bohatých chudým se dá vytvořit uměle tím, že se prostě zavedou daně a pak správný systém přerozdělování, což je další problém, ale já říkám, proto já tomu systému a těm lidem, kteří jsou motivovaní jiným směrem, nevěřím, protože vím, že takhle to úplně nefunguje. Ale někdo tomu věří, tak by mohl jít tohletou cestou například, ale neměl by zapomínat ty strukturální záležitosti. To znamená, jak ten trh skutečně funguje v principu, podívat se na tom, jak můžeme navrhnout nový systém, který paralelně přeroste ten stávající. A to je ta víra, která v současné době převládá, že systém nelze změnit revolucí a nějakým svržením, ale můžeme to změnit my od základu ze spodu, tím, že budeme budovat ty uzly založené například na tom základu integrál a postupně se propojovat, spojovat a dělat větší a větší celky, protože všech těch pět subsystémů funguje i v rámci větších celků. Je to rekurzivní. Jo? Uvědomme si, že toto je, to má strukturu, kterou kopíruje, kterou vidíme v přírodě. Jo? A to je prostě to, co nám dává tu energii a ten náboj a většina těch věcí už dneska byla uvěřena jako jednotlivé části, že fungují, jsou udržitelné. Takže když se to pojme systémově a začlení se to do vezme se to na tuhletu platformu, vezme se to vážně a lidé, samozřejmě, lidé, ta motivace od někud musí přijít, že možná přijde i z toho ekosystému, že nám začnou selhávat další a další věci, ale nesmí to selhat moc, protože kdyby se to dostalo do fáze, že tady budeme opravdu válčit každý s každým, tak už lidé nebudou mít chuť se vzdělávat a ten čas, na kterém záleží teď, bojujeme o čas, tak o ten příběh. Prostě plýtování časem je strašná věc, zabývat se politikou je vlastně plýtování časem. Jo? Zabývat se dalšími činnostmi, které podporují tento systém, je plýtování časem. A vlastně ničíme ekosystém. Takže máme omezený čas a nikdo neví jaký. Jsou prognózy a tak dále, co se bude dít do roku 2050. Což je pomalu za chvilku, strašně to letí. Já mám pocit, že ten čas strašně uběhl od té doby, co jsem, jo, od roku 2008, co byla krize, když to sečteš, jo. Takže tak.
1: Tenkrát v roce 2008 byla sice krize, ale já bych řekl, že tady nebyla moc nějak cítit u nás. Horší to bylo teďko, bohužel přes ten covid a podobně. To tady bylo cítit sakra. Ale tenkrát si myslím, že to bylo především na amerických vlastně prostorách. Tam se
0: ne, on to spadlo globálně, on to ovlivnil samozřejmě, to ovlivnil, no. Protože ten globální svět je provázaný, ale třeba ty osobně nebo lidi to nemusí pocítit, pokud žijou svým standardním způsobem života a nepouští se do nějakých zahraničních aktivit.

0: prostě zrychlili. Ale to je to, co říká, my máme přístup k informacím. Proč ty lidi jsou tak líní a sledují pouze ten, jak se říká, ten program, který jim ukazuje toho spasitele. Jo, jo, to je zajímavý téma, jako chápu někdy, ale je to vzorec. Hlavně, myslím si, že tam je hlavní roli vzorec, že jsou lidé zvyklí to dělat. A ten zvyk je potřebou, stal se potřebou. A to je podobné jako konzumerismus. Celý konzumerismus je uměle vyhoněná věc. Lidé by nepotřebovali tolik věcí kupovat. Protože ty reklamy a ten tlak na toho spotřebitele je enormní tím systémem, aby se udržel obrat, aby zůstaly pracovní místa, aby prostě proudili peníze, aby lidé měli výplaty. Jo, ale není to řešení, protože ekosystém selhává, zdroje jsou extrahovány a účetnictví ekosystému nám ukazuje, že jsme v deficitu, v hlubokém deficitu. Jo, podle zprávy OSN, to už jsem říkal minule, že kdyby se zohlednilo účetnictví planety Země, tak žádná firma, žádná korporace na planetě není zisková. Všechny jsou v hluboké ztrátě. Protože ten ekosystém se musí sanovat a ten se bude sanovat jak? No zase penězma, které jsou vzaty lidem a je to nekonečný proces. My jsme tak neefektivní společnost, že neefektivní společnost nemůže existovat ani. Jo? To je opravdu, vzniká totální chaos a na ten chaos můžeš uplatnit jedinou věc, diktaturu a totalitní režim. Protože to, co je teď, že si každý může na základě peněz a trhu dělat téměř, co chce. Ono je rozdíl mezi dělat si, co chci a co chci, protože s tržním systému má člověk pocit, to je ta doktrina, nebo ta ideologie svoboda. Jo? Svoboda, ale jaká svoboda? O jaké svobodě mluvíme? Tržní svoboda. Mluví se o tržní svobodě. To znamená volný pohyb kapitálu, jo, může si svobodně vybrat práci, no taky nemůžeš, ale mluví se o tom. Můžeš zůstat doma třeba bez práce? No nemůžeš, protože nebudeš mít peníze, protože ten trh na tebe tlačí, že bez peněz nepřežiješ, nedá ti to zadarmo. Jo. Takže o jaké svobodě mluvíme? No, to je ideologie. Pokud se podíváme na skutečnou svobodu, aby člověk si mohl plánovat svůj čas, jak chce, aby se mohl věnovat zálibám, jakým chce, aby nemusel dělat nic, když nechce, aby mohl jít kam chce a nemusel počítat peníze, třeba cesta kolem světa, cokoliv. To je daný pouze efektivitou té lidské společnosti, to je to efemeralizace, kdy my jsme schopni dělat stále více za méně, ale trh vyžaduje takzvanou tržní efektivitu a čím více zefektivní je technicky ty lidské záležitosti, to znamená nasadíme technologie, stroje a všude, tak tím větší obrat se musí uskutečnit, aby peníze zůstaly v chodu a lidé zaměstnaní. My chceme zaměstnávat lidi v době, kdy je zaměstnávat nemusíme. To ten trh vyžaduje. Trh vyžaduje zaměstnanost, protože jako když tak, jak je postaven trh, ten vyžaduje zaměstnanost, ale co uděláme, když všechno zautomatizujeme? Když nám drtivou většinu věcí bude dělat umělá inteligence, teď mluvíme trošku, berme to s rezervou, když řeknu umělá inteligence, může to být jakýkoliv stroj, všechno je to zapojený do maximální efektivity a my nemusíme vytáhnout paty z baráku a budeme mít jídlo, budeme mít energii, budeme mít čistou vodu, budeme mít nejlepší potraviny, jaké je možné vyrobit nebo vypěstovat. Jo,
1: no, protože my jsme
0: tohleto jsme schopni udělat s dnešní technologií, ale problém, proč se to neděje, no proč se to neděje? Protože trh vyžaduje nedostatek. No. Trh, kdyby neměl nedostatek, tak nemůžeš dát na věci, které jsou v nedostatku, můžeš dát cenovku. Nemůžeš dát cenovku na něco, co je v hojnosti. Jo, a co lidé třeba ani nechtějí. Ty musíš vytvořit tlak na spotřebitele na jedné straně, aby zvyšovat jeho potřeby, to znamená, to jsou ty chtíče. Mimochodem, potřeby, existují dvě ty základní potřeby a ty chtíče takzvané, jo, jak se tím říká lidově. Ty chtíče jsou vyprodukovány právě trhem, protože základní lidské potřeby to jsou ty základní potraviny, voda, přístřeší, jo, samozřejmě nějaké prostředí, komunitní a tak dále. Lidé mají prostě základní potřeby, kdy se můžou cítit šťastní a spokojení. Ale pak jsou ty chtíče, které jsou vytvořeny tím konzumerismem, tím tlakem, tou reklamou a tím, že trh vyžaduje nedostatek a trh vyžaduje, aby peníze proudily, na všechno musí být cenovka, proto věci nemůžou být nikdy zadarmo v tržním kapitalismu. Nikdo by nevydělal, protože všechno je to postavené na toku peněz a tím, že se přesouvá majetek. Peníze nejsou ničím jiným než nástroj přesunu majetku, protože sami peníze o sobě nemají žádný.

0: Ano, hodnotu. Ať už jsou to ve formě papírové nebo digitální, to není vůbec důležité. To vůbec není rozhodující. Technologie pouze vymění papíry za digitál, to je prostě logický vývoj, ale o tom to není. To je o tom, o té správě. My spravujeme společnost pomocí monetárního mechanismu. Jo. My vůbec nevyužíváme znalosti kybernetiky a zákonů utávání a tyhle ty základní principy přírody. To znamená, s těmito myšlenkami je potřeba pracovat, aby se to zafixovalo hluboko do vědomí lidí. Čím víc lidí toto bude šířit a tím rychleji tu společnost, tím více si to lidi uvědomí a začne s tím pracovat a tím rychleji můžeme společnost vytvořit tak, jak jsem říkal, jo, to znamená tím způsobem ze spodu nahoru, jak budou vznikat uzly, budou vznikat spolupracující skupiny, budou vznikat různé věci. Už dneska existují spousty knihoven a různých alternativních řešení od lidí. Open source je taky vlastně vznikl na základě dobrovolnosti, na základě zájmu, na základě toho, že lidé neplatí za software, lidé prostě neplatí za něco, co se může šířit, co může pomoci. Jo, to je základ filozofie, protože ve skutečnosti to je jenom zajímavé, že se v tržním kapitalismu vůbec něco takového mohlo vůbec vyvinout. Už jenom, když se zamyslíš nad tím, kolik lidí dělá dobrovolnické činnosti. A teď nemluvím o sobě tady, že tady povídám zadarmo, jo. Jo, což samozřejmě jsem vděčný za každý příspěvek, který, kdyby lidé přispěli, samozřejmě mohl bych možná něco víc, ale samozřejmě, že je tam možnost i přispět jakoukoliv částkou, ale nebaziruju na tom, protože vím, že ta podstata je taková, že tu práci nedělám pro peníze, ale dělám to proto, že je to z nějakého důvodu potřeba a někdo jiný to za mě neudělal. Kdyby tady byl někdo jiný, tak bych možná dělal jiné věci. Kdybych viděl, že v té společnosti vzniká takovéto klima a opravdu se to rozšiřuje, jsou lepší lidi, tak asi bych se jim nepletl do řemesla. Jo. Nebo by se doplňovali. Prostě to je asi věc dané situace, já nevím. Ale pravdou je, že od toho roku, co vznikl i Zeitgeist, co Peter Joseph založil hnutí, tak vlastně bylo mnoho aktivismu, mnoho poboček, ale ono to jaksi usnulo. Někteří lidi potom odešli a začali dělat jiné věci, protože věděli, že se tímhletím neužíví. A jako člověk musí být zabezpečen nějaký základní příjem, aby mohl dělat věci zadarmo. Já jsem zvyklý mnoho let dělat věci zadarmo a dělal jsem i jiné věci zadarmo, ale potřeboval jsem si vydělat peníze a to mě vždycky strašně frustrovalo a blokovalo. Nejsem asi ten správný obchod, jsem dělal jenom proto, že jsme byli donuceni nějak uživit rodinu a tak sebe platit nájmy a účty a podobně. To znamená, nikdy bych nedělal žádný biznis, kdybychom žili ve zdravé společnosti. Jo, rozhodně bych přispěl té společnosti víc než svým biznisem, protože já jsem ve své podstatě nic neudělal. Nic neudělal, jenom boj o přežití, to není nic. Obchod, prodej, nákup, totálně, jo, dneska to dělá kde kdo, je to čím dál horší, protože lidé jezdí autem a neustále prodávají. Jejich inteligence a talenty nejsou využity, systém je prostě ždíma a poskytuje jim jenom na to přežití, jo. To znamená, takhle firmy musí fungovat, protože nemají jinou možnost, konkurenční prostě výhoda. Nemůžou zvednout mzdy, nemůžou prostě jinak, protože by to musela udělat i ona, ostatně jiná firma, musela by přijít regulace, která to nařídí všem, pak by to bylo fair. Ale regulace jsou zase pod taktovkou korporací a tak dále. Je to celá uzavřená smyčka. Jo, politika je pod taktovkou korporací. Lidé si prostě musí uvědomit jednoho dne, že politika neřeší tyhle ty problémy. Jo. Kdyby totiž byla politika schopná vyřešit ty problémy, tak před 100 lety už nemáme problém. Už před 100 lety bychom měli jinou společnost, ale vidíme, že to není, že to horší. Jo. A s technologiemi, s kvalitními technologiemi, s výkonnými technologiemi, s efektivními technologiemi přichází velké nebezpečí v tomto systému. Zneužití nebo využití ve prospěch konkurenční výhody, což je základ systému, konkurenční výhoda, to bude dělat každý, každá firma, každý člověk. Dostanu moderní technologii, nahradím člověka výborně. Ušetřím, ale současně ji použiji proti těm ostatním, abych získal ještě větší konkurenční výhodu. Jo, ve válkách se to projeví tím, že Amerika napadne třeba Irán a zabaví jejich zdroje. nebo napadne Venezuelu, zabaví jejich zdroje pomocí samozřejmě tržního mechanismu, nasadí tam korporace, uvolnit obchody a nasadí svoje cla a podobně a naprosto zdevastuje místní populaci a ekosystém. Jo, takhle funguje trh a není to chyba lidí. Obecně to lidé nedělají záměrně. Není to záměr lidí, takhle jsem chtěl říct. Není to záměr. Nikdo, nebo většina lidí si prostě nepřeje škodit ostatním ani škodit ekosystém. Ale přesto se to děje, i když si to lidé přejí. Proč se to děje? No protože jsou tady mechanismy, které nutí dělat věci. Jo, a pokud... Jo, kterým samozřejmě nerozumí, ale považuje za dogma, za správné, protože tak byli naprogramováni. Lidé byli naprogramováni systémem od narození, nevědomky. V podstatě jejich rozum, jejich mozek, jejich inteligence, možná inteligence ne, ale spíš to vědomí, nebo povědomí, nebo znalosti, nebo spíš nutnost, jak přežít v rámci toho, co mám, co mi bylo dáno. Jo, ale jednoho krásného dne přijde doba, kdy se věci začnou zhoršovat a citliví lidé začnou vnímat a reagovat dřív než ti ostatní. A nebo se něco stane individuálně konkrétně něčemu, protože ta cesta je skutečně individuální, jeho společný je jenom princip, ale každému se stane víceméně něco jiného, co ho probudí nebo začne, když se začne orientovat na nějaký směr. Takže na jedné straně nemusíme měnit společnost, můžeme dožít klidně v tomto, co ta další generace. Dobře, nemusí nám záviset na generaci, protože je to ve své podstatě jedno. Vesmíru je to jedno, stejně jedno slunce zanikne. Nemusíme to vůbec řešit. Proč to teda řešíme? Proč chceme změnit systém?
1: To je dobrá otázka tohle. Přesně, to je
0: proč
1: úplně super otázka.
0: Proč lidé chtějí změnit systém? Daří se jim snad špatně některým, teda ti, kteří chodí teda řvát na ulici nebo demonstrovat proti něčemu, tak mají kde bydlet většinou, mají nějaký příjem, možná oni se poměřují s ostatními, v pořád mají málo, možná nemají to auto, ale ostatního mají, toho chtějí taky.
1: To nejsou ti, kteří by chtěli změnit systém. Oni vůbec nechtí změnit systém. Oni se chtí mít jenom lépe v tomto systému. Protože jsou líní se vůbec na to zeptat. Oni jsou líní si poslechnout něco takového. Oni si myslí, že to je úplná blbost. Když to jde ostatním v tomto systému, ano, když to jde větším predátorům, no proč mě by to nemělo jít taky? Jo, tak asi takhle, jo, pozor na to. Tyto lidé nechtí změnit systém, tyto lidi se chtí mít lepší v tomto systému.
0: Já nevím, jakou mají motivaci ostatní lidé, asi za ně nemá cenu mluvit, můžu se v rámci nějaké diskuze o tom můžeme promluvit, ale konkrétně pro mě, já jsem dospěl teda do fáze, ale to už dřív, vždy mi není jedno, a myslím, že jsem byl takový v dětství, když si vzpomínám na pár věcí, asi jsem citlivý. Mně asi není jedno, když ekosystém zdevastujeme. Mě vadí, když firmy drancují zdroje nadbytečně. Mě vadí, když se kácí lesy. Mě vadí i, když vykácí jenom jeden strom. Vadí mi cokoliv. Jo, jako nevím proč, ale není to ten důvod, asi proč jsem tady. Nicméně vím, že to tak je a že ten princip, že bez ohledu na to, v čem teďka žijeme, víme, že co to dělá, vím to, co dělá na jedné straně. Mě to osvobodilo v tom myšlení, protože aspoň znám princip fungování světa nebo socioekonomického systému a vím dneska, kam by to mohlo jít. Takže to světlo na konci tunelu tady je, takže to mě osvobodilo, protože já jsem neuvízl jako v takové beznaději, že bych skákal do okna, spáchal sebevraždu nebo něco, protože už je to pro mě neúnosný, protože nemám úniku, ale ten únik existuje prostě v těch informacích. Opravdu, kdo vidí tu realitu šedě a černě a že není šance, není naděje, možná není obecně, ale obecně tam ta naděje pořád je, aspoň z technického pohledu. Pořád tu možnost mám, protože ty technické prostředky jsou a všechny znalosti tady jsou, všechno tady je, takže to můžeme udělat klidně hned, ale problém je, proč to lidé neudělají, no.
1: Takže čím dál méně lidí jsou technici. Je to neuvěřitelný.
0: Není, já bych to, techniků už je hrozně málo.
1: Ne.
0: No? Takhle bych to nestavil, to je kategorie, když řeknu technické myšlení, nemíním to nějak tak jak to třeba někdo může vnímat, že někdo si myslí, že já nejsem technik, já jsem spíš na ty humanitní vědy a toto já bych tomu nikdy nemohl porozumět, tak to rovnou zabalí, ale tak to není. Každý z nás je vědcem. My se rodíme jako vědci, všichni, do jednoho. Začínáme objevovat svět, začínáme poznat, jak funguje příroda od dětských let, kdy ještě nejsme zkaženi. Ale samozřejmě můžeme být jinak orientovaní, každý řeší svou specifickou roli, ale rozhodně je to věda, protože věda je o tom, že zkoumáme. Lidé jsou zkoumaví. Akorát někdo míň, někdo víc a proč? No tak dobře, no tak někdo nebyl nucen nebo důvod zkoumat, baví ho něco, ale jakoby to neznamená, že bych řekl, že ne, já nejsem technik, jo. Není to pravda, protože každý z nás je technik, vědec, cokoliv. Ani to tak nemusíme pojmenovávat. Berme to tak, že jsme lidi. To stačí. Jsme lidé. Lidé, kteří zapadají do ekosystému. Pokud máme zdravý myšlení, zdravý organismus a vidíme tu přírodu, tak víme, že ta příroda je součástí nás. My jsme součástí přírody. My se nemůžeme oddělit. No a pokud někomu vadí, kdyby mu například uřízli ruku, tak mu musí vadit, když mu uříznou strom někde. To je to samý. Bezdůvodně. Jo? Nebo jenom proto, aby se něco zpenížilo, prodalo, aby něco se někde vytěžilo v rámci obratu, v rámci spotřeby, jo, v rámci toku peněz. To nedává smysl. My musíme, i to zvíře nezabije to druhé zvíře jen tak pro potěšení nebo pro nějaký obrat, ale proto z nutnosti. To zná, jako příroda je velmi vyvážená, velmi spolupracující, i když částečně konkurenční, ale většinou spolupracující. A nedělá věci nesmyslně, nedělá hovadiny to, co dělají lidé. My máme systém, který nás nutí dělat blbosti. Jo? Takže ten princip vadí. Vadí mi to, že se tady dějí věci, které by se dít neměly a doplácíme na to všichni a nová generace, která se rodí, malé děti, protože žijí ve stresu, žijí mnohdy v chudobě, jsou zneužívány. To jsou věci, které ti nemůžou, jako nenechají klid, protože i když na to třeba nemyslíš, se uklidníš, děláš jiné věci, dobře, a tvoje myšlení je přeorientované, ale přesto se ty věci dějí, i když ty věci nevidíš. Jo. Že ta civilizace, pokud se jim daří relativně dobře, tak neprovede změnu, ale když se jim daří už moc špatně, tak už tu změnu neprovede taky, protože už nebude mít šanci provést. Jo, tu strukturální změnu. Může provést pouze převrat, může provést zavedení diktatury, může změnit kosmeticky takzvaný režim, ale jak se říká, my jsme tady měli východní blok, socialismus takzvaný, který údajně měl směřovat ke komunismu, ale to byly všechno myšlenky, to byly spíše antikapitalistické myšlenky, které chtěli vytvořit v rámci stávající struktury něco, co by bylo sociálního, co by bylo společenského, více regulovaného ze strany hora. Ale zase, i ten socialismus je o jedné autoritě, která by měla dělat větší kontrolu, než to dělá ten kapitalismus. Nebo respektive máme tržní kapitalismus, můžeme to nazvat jakkoliv, máme státní kapitalismus. Bez ohledu, jak se to nazve, liší se to pouze kosmeticky v intervencích států a v regulacích, jo. To znamená a byrokracii samozřejmě, jo. Takže není to nic nového, není to nic, co by tady bylo, jo, a lidé, když se k tomu vrací, jako by chtěli to zpátky, tak by, jenom říkám, že to zbytečné, protože nic by to nevyřešilo, ani by to tak už fungovat nemohlo v rámci toho, co máme dnes, technologie se posunula, všechno se posunulo jinak, ale rozhodně státní kontrola tu máme dneska taky, ale většinou je to kontrola korporací a takže jestli máš to takovou diktaturu ze strany nějaké totalitní moci, která si říká stát, a nebo máš diktaturu ze strany korporací, která je mnohem horší než třeba státní regulace, která je třeba aspoň trošku demokraticky spravovaná, když to tady prostě není šance. Není šance absolutně, co se týče demokracie. Ta je neslučitelná s trhem jako takovým. Demokracie není slučitelná vůbec penězi s trhem, s obchodem, s konkurencí, s tím, co máme teď. Jo, s těmi základními věcmi, protože konkurence sama vede k monopolu a k oligarchii a vlastně eliminuje regulace. Jo. Takže moc vzniká prostřednictvím obchodu a toku peněz a jakmile má člověk moc, usiluje o větší moc, aby si udržel konkurenční výhodu a samozřejmě kupuje i vlády, kupuje. A ví, že dneska třeba některé korporace mají větší obrat než HDP státu, nějakých zemí, dokonce jsem kdysi četl. Ono to už opravdu nežijeme ve světě, kde by státy něco znamenaly. a takové ty myšlenky, jak se lidé orientují, že chtějí vrátit ty hodnoty, takové ty, co, na co byli zvyklí, co si mysleli, že by mělo být, jo, v tom národě. To se v kapitalismu nemůže zachovat. Jo. Musíme změnit systém a pak bude respektována veškerá rozmanitost na planetě. To znamená i kulturní rozdíly, jo, dobré tradice, které jsou udržitelné. Jo, a teprve pak uvidíme skutečnou lidskost mezi lidmi. Protože člověk ve stresu, který bojuje o přežití každý den. Jo, ale přesto jsou tady, jak už jsem možná naznačil, organizace, ať už charity, které dělají dobrovolnickou činnost zadarmo. A je to někdy se tomu člověk diví, kolik, když se to přepočítá na, myslím, HDP v Americe byly nějaké studie, já už si to nepamatuju, ale je to možný dohledat, kolik, když se to přepočítá na dolary, ty dobrovolnické práce zadarmo, kolik se za rok uskuteční třeba jenom ve Spojených státech těch dobrovolnických věcí, jo, tak to jsou neskutečné peníze. Kdyby se to přepočítalo na peníze a proplatilo, tak to jsou neskutečné peníze, za co jsou lidé schopni dělat zadarmo. Jo. Takže jako není to tak, že bychom byli špatní jako lidé, ale ten tržní kapitalismus z nás vytahuje to nejhorší, co v nás je. Ale přesto všechno, i když musíme být sobečtí, když nám říká, musíš pracovat jen pro sebe a vytáhnout z toho světa maximum, aby se ti žilo dobře, tak přesto všechno se nepodařilo ani tomu trhu zlikvidovat ty poslední zbytky toho dobra v těch lidech. Jo. Takže potřeba se na to dívat, takže ten potenciál máme opravdu obrovský. V okamžiku, kdy zmírníme ty tlaky, které nás trh vytváří, tak se stanou věci, které si lze docela těžko představit, protože to jsme nikdy nezažili. Jo. No. Takže tak nějak. No.
1: Dobře, Petře. Prokecal jsi se takzvaně docela dobře hodinou a tři čtvrtě, takže máme čtvrt hodiny do konce, což teď je... Nevím, co bych teďko tam nadnes za téma, protože řekl si to toho dost a docela dobře. Tady jde o to, že ty říkáš, bych to řekl, že ty s tím nic neuděláš a podobně. No, samozřejmě, že ne, ale kdo teda, když ne ty,
0: počkej, tomu rozumí. To zase neber,
1: když do to tomu rozumí. No ne, tak to není absolutní. Já to beru
0: já
1: tak,
0: že nic neudělám.
1: Že s tím mě to uděláš.
0: Já dělám v rámci svých možností, co považuji za správné a co mě v rámci své dynamické rovnováhy, co můžu a co chci. A protože se je každý jiný, tak každý si musí sám zvážit, co chce, co může. I to, jako když jsem to taky nedělal, a dalo by se říct, že mě inspirovaly právě ty videa a ty věci, které v těch potom roce 2000 a později přicházely postupně. Jo, jak ty lidi sdíleli ty informace, to sdílení informací může někoho přivést právě na tu jeho cestu. To se prostě běžně děje. Bez informací se můžeme nechat inspirovat inspiracemi a budu se zabývat čím pak chci, že? Takže ti lidé, co poslouchají tento pořad, zrovna mě tady, tak proč by ho jinak poslouchali, kdyby je to úplně nezajímalo? To znamená, že tady v těch lidech může být nějaký potenciál, protože na druhé straně, když se někdo o něco zajímá, tak stejně ty informace k němu nějakým způsobem přijdou nebo začne hledat, klást ty správné otázky a k těm informacím se dobere. Ale když se někdo nezajímá, tak nemusí. Mm-hmm. Zajímá se o něco jiného, jo. Ale někdy třeba i náhodou něco uslyší a může ho to zrovna navést. Ale někdo zase říká, že náhoda neexistuje, že všechno má nějaký svůj děj. Takže i to je vlastně cesta. Takže já bych to nějak nestavil do nějaké absolutní roviny. Prostě vysílám, protože si myslím, že to má nějaký smysl. Kdybych si myslel, že to vysílání nemá smysl, nevysílám. To asi ty asi máš stejný názor, že neděláš tu věc, kdyby to nemělo smysl. No a já věřím,
1: akorát jsem z toho už takovej trošku frustrovaný, protože říkám 12 let a nějaký evidentní výsledky nejsou, ale musí Pavel, se to tak dělat. Někdo se třeba skutečně chytne a nebude to asi jeden člověk, bude to víc, který
0: to
1: se chytne.
0: To není 12 let.
1: No to je 12 let, co vysílám.
0: To není 12 let.
1: To je díl,
0: já ti řeknu odhadem, kolik je to let. Pokud teda mluvíme o té strukturální změně, pokud nemluvíme o nějaké politické změně, jo, tak jak se to běžně dělá v těch
1: jak hrůz. Dlouho funguje svobodný vysílač, víš? Jak dlouho vysílá svobodný vysílač?
0: To jo. Ale co se týče změny, tak vlastně nemusíš být frustrovaný, protože ta změna byla možná už někdy ve 20. letech minulého století, je to více než 100 let. A vlastně už v té době jsme mohli zavádět jakýmsi primitivním způsobem tu udržitelnou ekonomiku, pokud by se pánové USLA, to znamená korporace, které v té době existovaly, nerozhodli prostě podpořit namísto méně práce a více volného času, tak podpořili více spotřeby, více obratu, více práce, i když byly technologie. To znamená udržet člověka zaměstnaného za každou cenu, protože kdyby se uvolnil, tak je konec kontroly, že ono to zaměstnaný vlastně představuje i kontrolu nad osobou. Takový člověk, který má málo času na sebe, tak je velmi dobře kontrolován systémem, protože on nemá čas přemýšlet o ničem jiném, nebo jak vydělat peníze a jak zabezpečit rodinu a tak dále. To jsou věci, které ho totálně odrovnají, blokují. A je to plýtvání inteligenci, plýtvání člověkem, plýtvání. V dnešní době, když máme ty technologie a když můžeme ten systém změnit, tak je to plýtvání. Ve své době ve středověku to nemuselo tak být, protože nebyly jiné možnosti. A dneska ty možnosti prostě jsou, můžeme změnit systém, ano, ale máme středověký systém ze setrvačnosti, který se vyvinul do mocenského řádu a ta složitost je tak zakořeněná a provázaná, že jediná možnost, jak toto udělat, je ono, tou revoluci to neuděláš, protože ten svět je dneska provázaný a ty korporace a ty tržní síly budou tomu bránit a zlikvidují každého, kdo by se chtěl pokusit být o nějakou formu státní regulace, jo, vyšší, kdyby opravdu ten trh omezil, kdyby se zabýval ekologií, ale skutečně ne tou zelenou, nebo takzvanou, protože to je zase věc marketingu a politiky, to není udržitelné. Nebo tím směrem, to je politická záležitost. Ale co jsem chtěl říct, že ten svět se dá změnit pravděpodobně jediným možným způsobem a tím, že ta nová ekonomika, ten nový systém bude prorůstat tím stávajícím. To znamená, bude to nenásilný relativně a vlastně postupně bude nahrazovat ten trh jako takový krok za krokem. Ale s tím, že člověk musí být připraven i na ty reakce toho systému, protože pokud nikdo neví, co to může udělat v budoucnu. Já to považuji za nejlepší cestu, mírovou a postupnou, ale lidé by většinou chtěli vidět najednou nějakou změnu, nějakou revoluci, ale takhle to nefunguje. Jo. Takže nakonec já jsem kdysi udělal koncept té systémové ekonomické demokracie přímé, která byl to koncept a je to na webu, kdy jsem spíše předpokládal, že kdyby převzali lidé moc v nějaké revoluci v rámci daného státu například, tak je možné zavést okamžitě kybernetiku a přijmout demokracii tak, jak je popsaná teda v tom mém konceptu. Nechci to teď rozebírat, je na to i video. Velmi se to podobá právě tomu integrálu, protože už a přitom člověk na to přišel jiným způsobem. Ale je pravdou, že když tyto informace čteme a budeme je číst a budeme se těmi informacemi, které máme na stránkách obecně, teorie systému a podobně zabývat, tak vlastně tím každý dojde k tomu stejnému poznání. Nikdo nemusí nic kopírovat, protože to jediné bude dávat smysl, protože tak funguje příroda a pokud chceme být udržitelní, tak nemáme jinou možnost, nemáme jinou alternativu, jakou cestou se dát. Jo. Takže jako je to pořád v souladu a je to teda hrubější koncept, ten můj, ale ani jsem ho nerozpracoval záměrně, protože nemám důvod. Napadlo to mě a ještě myslím Michal, že jsme spolu diskutovali během jednoho dne, pak jsem to sepsal v rychlosti, o čem jsme si povídali, pak se to akorát trošku měnilo, ale v zásadě to zůstalo v té době a tím to pro mě skončilo. To znamená, není důvod vymýšlet nějaké koncepty, protože ty už existují, existuje integrál a existuje možnost, jakou cestou se dát, když má člověk ty znalosti. Teď už je jenom potřeba spíše pracovat na tom, aby se ty lidi k té informaci mohli dostat. Čím více lidí se o tom dozví, tím více lidí se chytne. Když se o tom dozví 100 lidí, tak třeba jeden z nich může to toho jednoho třeba oslovit. Ano, když a proto... se o tom dozví milion lidí, jo, osloví to statisticky větší počet lidí, protože nám stačí vytvořit, jak se říká, ta kritická masa, ty 4% lidí, ale to se týká revolucí. Ale z hlediska komunit a komunitního vytváření subsystému a systému a uzlu, tak tam je to úplně jednoduchý. Tam prostě je potřeba vytvořit jednu jedinou jednotku s několika lidma, kdy vlastně se právě vyzkouší tady ty mechanismy a nastaví se to do nějakého základního režimu. A to se samozřejmě postupně bude měnit, jak budou přicházet noví lidé a jak v tomhle tom budou operovat ekonomicky. No ale samozřejmě, když najednou ten uzel bude nějakým způsobem prokáže svoji soběstačnost a schopnost, života schopnost, tak automaticky to můžou kopírovat další komunity a další lidi, protože všechny informace jsou zadarmo a všechno prostě je funkční. Jo? A dokonce i knihovna různých nástrojů a výrobku a různých věcí, všechny ty informace, všechny ty výzkumy, které se tam provedly v tom uzlu, už budou k dispozici automaticky těm ostatním uzlům. A v rámci těch uzlů dalších vznikají naduzly. To jsou ty federace, ze kterých potom, to je dneska úroveň státu třeba, říká, tady je to nazváno jako federace, je úplně jedno, jak se to nazve. Prostě je to federace, skupina mnoha uzlů, potažmo, jako dneska bychom tomu řekli jako stát, a tam už funguje zase správa na další úrovni. Všechny uzly jsou to absolutně nezávislé, všechny uzly mají informace, které jsou vzájemně sdílené, všechny uzly se učí současně a rostou současně, protože mají všechno k dispozici, žádná konkurence tam není. A samozřejmě, co se týče ale globálních záležitostí, globálních věcí, do které ty uzly nevidí, protože ty uzly si většinou všechny věci, tu ekonomiku řeší na té lokální úrovni, tam, kam uvidí to své okolí a podobně. Ale v rámci globálu, v rámci hodně uzlu a většího území, samozřejmě tam je stejná architektura je aplikovaná i na ten globálnější nebo ten tu federovaný skupinu. To znamená, že vlastně všechny, akorát, že ta federovaná skupina vidí dál, řeší ekologické problémy, vzájemné toky, jo, a tak dál. To znamená, všechny ty věci, co dneska se řeší na nějakých forech a nikdy se nevyřeší, protože je to všechno podmíněné těmi penězi a trhem a konkurenci, jak chceš prostě navališ tam uhlíkovou daň na znečištění, ty brďo, to je největší nesmysl, protože nikdy to nefungovalo, nikdy to fungovat nebude, protože pak si každý bude fungovat, každý si bude, kdo má peníze, si koupí znečištění a bude znečišťovat a pohodě dál, nebo se to prostě externalizuje někde do Číny nebo někam jinam, kde to ještě jde, kde ta legislativa to umožňuje. To nedává smysl, protože takhle to vůbec, to rozumíš, ta ekonomika takhle fungovat nemůže a nikdy jako ta zdravá, jo, takže abys věděl, že není to složité, ale to, co dneska je potřeba dělat, ne už vymýšlet složité technologické detaily, protože ty se stejně vymýšlí za pochodu, to tam neustále přibývá v tom integrálu, tam, kdy se začlení čím víc lidí, tím víc nápadů, musí se to akorát organizovat, ale prostě o nápadu nikdy nebyl nouze, ale nápady jsou potom dobré, když už ta struktura základní funguje a každý nápad posouvá dál a je to strašně rychlý. Je to v podstatě exponenciální růst potom v okamžiku, kdy... Samozřejmě druhá věc je, jak na to zareaguje systém, protože paralelně vytváříme úplně jiný systém vedle tržního kapitalismu. A tady potom dochází k rozporům a bude se muset udělat spousta věcí. Tam bude muset řešit právní záležitosti, komunikace mezi legislativama, protože tady je vlastnictví, spousta věcí, vlastní korporace, celá planeta je prostě rozkradená, rozprodaná prostě jednotlivcům, skupinám, lidem, korporacím. Takže, jo, takže, to je kapitalismus. Kapitalismus potřebuje vlastnictví, peníze, všechny tyhle ty věci, ale na druhé straně všechno likviduje. Jo.
1: Ano. Já tě jenom trochu chci zastavit, protože jsi se fakt rozjel a kolik máme? 57, 58?
0: Skoro. Já už končím. Jo.
1: No, takže bohužel...
0: Už jsem to řekl až moc.
1: Ne, to bylo dobrý, to byla celkem ucelená přednáška, bylo to skoro ovšem. Jak říkám, je třeba se zajímat o to. Ano, toho to trochu chytlo a trochu ho to, nechci říct, přesvědčilo, ale si řekne, kurněk, na to by něco mohlo být. Tak ano, jděte na ten Zeitgeist, tady máte dole na stránce nebo na obrazovce vidíte www.zeitgeistmovement, schválně to říkám tak, jak se to píše, .cz. Ano, tam to najdete lecos. A nebo, když říkám, Petře, když říkám, můžeš přijet na Palouček. Pokud ne, Nevadí, my tam teď budeme mít taktéž nějakou přednášku, tentokrát to bude opět s Miluškou, Miluškou Čechů, která tam bude mít opět přednášky na téma Benešovy dekrety. Mohlo by se říci z toho pohledu, jak se o tom teď mluvil, že to je k ničemu, jo? Protože je to opravdu něco, co zase jaksi jenom ten systém, já bych to řekl, podporuje, nebo naopak jde proti němu a podobně, který tu je. Ale jsou tam fakt zajímavé věci. Fakt zajímavé věci, úplně k ničemu to není. I přes toto poznání je možné dospět zase potom trochu dál. Takže kdo bude chtít, přijďte na Palouček teď, čtvrtek tu máme taky, to je zítra. To tam bude taky takové setkání lidí, kteří jsou tady sokolí, ale to vás nebudu celkem ani tam zvát, i když samozřejmě přijet můžete. Ale jde o pátek a sobotu, kdy tam bude právě ta Miluška a budeme se bavit o těch Benešových dekretech, takže pokud chcete, přijďte, budeme rádi. Všechno je tam k dispozici, abyste se tam cítili dobře a mohli jste si dát něco k pití, k jídlu a tak dále. Určitě zbyde i na vás. Takže Petře, s tímto já tě zvu na Palouček někdy, rozmysli si to, moc času není, máme tady poslední měsíc srpen a pak už to nestojí za nic. Takže teďko, jo, kvůli tomu počasí. Teď je pěkně, až moc pěkně, takže dobrý. Mějte se moc hezky, já se s tebou loučím, zůstaň mi tady potom, ještě chviličku po vysílání najdeme nějaký další termín, no.
0: Dobře.
1: A já to mezi tím ustřihnu. A předám prostor vysílací dalšímu studiu a tam bude, myslím, už Jarda, který vám pustí patrně zase nějakou reprízu, myslím, že kalendária a podobně. Uvidíme, to je v jeho režii. Tak jo, mějte se moc a moc krásně. Ahoj, ahoj.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Delu. Vychovej dělníky a úředníky, kteří budou poslouchat na pruském modelu. A ty jsi to tam pustil, já jsem vůbec nevěděla, že jsi ještě vyhrával tady to video z té Tartárie. No, téma školství. No tak pojďte, hele, Mára už nám několikrát říkal svůj příběh ze školy, ty taky, Péťo, ty jsi ho ještě neříkal, no. A z Denda taky ne, tak pojďte pustit.
3: No, školství bylo hodně postaven proto, aby se vytvořili otroci a lidi za.
4: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 168, jež věnujeme hudebníkovi Štěpánovi Smetáčkovi, který dnes slaví 55. narozeniny. Do mikrofonu hovoří Michal Kyselka.

Tak to zněl Štěpán Smetáček, když hrál na bicí s kapelou Arakain začátkem 90. let. Ale Štěpán hrál s mnoha kapelama. Mám tady jeden výčet. Řetěz, Vitacit, D. Elektriše Elefant, Vanastovy věci, Pusa, Krausberry, Panika, Gentour, AB Projekt, Lucie, hrál s Dodo Doleželem, Iron Maiden, Hookers, NTS, Lenka Dusilová, Janek Ledecký, v současnosti Grábner. A to jsem určitě na některé zapomněl. Ale my si posvítíme na Štěpánovu solovou tvorbu. Například tadyhleta písnička byla docela velkým hitem na vrchu svatého kříže nad Žižkovem, jemuž se říkalo Parukářka, a kde byly pořádány letní hudební odpolední neděle.

0: Zde slyšíme Štěpána nejen co by skladatele, ale také hráče například na vibrafon a hlavně co by zpěváka v jednotajné písničce s názvem Na drogách, kterou si zaspíval svého času i například Dan Bárta. Mrkneme se na chvíli do Wikipedie. Pochází z muzikantské rodiny. Jeho děd byl světově proslulý dirigent Václav Smetáček, otec Pavel Smetáček, významná osobnost českého jazzového tradicionálu, matka muzikoložka. Od malička byl obklopen vážnou a jazzovou hudbou, v dětství neměl ani ponětí o tom, že existuje hudba jiná. Až v pubertě objevil u svého strýce...
1: Údajně to byl tvůj strýc a jeho sbírka desek jako Pink Floyd a Beatles a tak podobně, které tě vlastně, což bylo to první vedle vážné hudby a klasiky, co jsi objevil. Co to tehdy s tebou udělalo vlastně, objev tady téhleté hudby?
2: No, uhranulo mě to, no. Uhranulo mě to, bylo to trošku jako odpočinkový, trošku jsem v tom cedil tu rebelii, bylo to takový jako strejda taky, to nebyl tátův příbuzný, ale manžel maminky, sestry. A on byl takovej víc jako hippický, v mládí nosil dlouhý vlasy, maloval, je to stále psycholog, je trošku jako jinak naladěný než na ta naše smetáčkovská rodina. Tak tam to všechno se dělo tak trošku volněji, než u nás to bylo taky trošku upjatý. Takže v té rodině bylo hrozně dobře, a ještě když pustil Beatles nebo Pink Floyd, tak jsem byl úplně nadšený, protože jsem tušil, že něco je jinak. Takže to bylo hrozně příjemné.
1: Ona ale ty kapely tehdy těch 60. 70. letech z klasiky hodně vycházely vlastně, jakože i ty Beatles konec konců. Vnímal jsi tam nějaký ty jako postupy, ty, který se vlastně jako oni naučili, když tehdy chodili na tu klasiku?
2: Ne. Já jsem vnímal to podhoubí, že jako je zásadně jiný. Jestli tam jsou nějaký podobné noty nebo postupy, co jsem ještě tenkrát neřešil. Ale to, že to není ten kravaťácký svět a že jsou tam ty čtyři, ale přitom to nejsou ty jazzový čtyři, že to je taky jako... A že to je jako do tance a přitom to není jako to disco, který jsem už trošku občas někde zaslech. To bylo jako jasný.
1: Pak ale údajně bylo iniciační, když ti kamarád pustil Iron Maiden a Metalliku někdy ve škole, takže to byl vlastně tvůj objev metalu.
2: To bylo... No a to byl teda větší, to bylo ještě větší překvapení. Protože když jsem se setkal třeba s Beatles nebo s Jethrotal nebo tak, tak jsem jako chápal, co se tam děje, co to je za nástroje tak, ale když mi pustili ten metal, kamarádi, nebo teda jeden zásadní kamarád, tak jsem fakt jako vůbec neměl, co se děje. Jsem ani nepoznal, co to je za nástroje. Jako ty bicí nějak jsem asi, to jsou nějaký bicí, teda dost takový zvláštní, ale ten zbytek jsem vůbec netušil, o co jde. Oni říkali, to jsou kytary. Já říkali, co? To jsou kytary? Prostě. No, trvalo to dlouho, ale to mě úplně otočilo o 180, ne, 360.
1: Měl jsi hnedka jasno, že přesně takhle to chceš dělat taky?
2: Neměl jsem jasno, ale úplně jsem se do toho propadl.
0: A jak bychom očekávali, Štěpán Smetáček na metal nezanevřel. Občas, i když spíše výjimečně, se objevil i v jeho sólové tvorbě, kde si například v této skladbě zahrál dokonce na kytaru spolu s Miroslavem Chyškou.

0: to se všechno projeví tady v Praze.
1: Koušou, z růdy se koušou, něco mě svírá. Štěpánovi texty stojí za pozornost, anebo naopak hudba, do které oblékne slova svých souputníků, v tomto případě někdejšího zpěváka, skladatele, textaře a současného ministra kultury Oty Klempíře v písničce nazvané Buddha, rebel.

na prsi. Vlasy jsou na zetlení. Hejličky nad spendem.

Štěpán měl z Pink Floydů v oblibě Ricka Wrighta, klávesáka. Já zase obdivuju Rogera Watersa. A co jsem chtěl říct, se Štěpánem jsme přátelé, kamarádi, můžeme se bavit o všem, což je dneska vzácné. Za ta léta jsme se stačili i pohádat a něco jsme spolu i stropili, například písničku So In Love, ta byla složená v době velkých povodní, které zasáhly i Prahu, a uslyšíme v ní zpěvačku Lenku Dusilovou.

0: Ty už jsi o tom do jisté míry mluvil, ale co podle tebe odlišuje dobrého bubeníka a výjimečného bubeníka? Kde je ta hranice?
1: No, myslím, že výjimečného bubeníka poznáme podle prvních pár not, nebo dejme tomu taktů. Tohle si myslím, že opravdu je to nejdůležitější, že je k poznání, tudíž tu kapelu nebo ten projekt jasným způsobem zařazuje jinam, nebo posouvá ho tím, že slyšíme zrovna jeho. Když to dobrý bubeník, někdo tam hraje, všechno je v pořádku, ale nevíme.
0: Mohl tam být dokoliv jiný.
1: Ano.
2: Je to tak a ví to každá kapela, která má to štěstí hrát s bubeníkem výjimečného kalibru, jenči posvětí svými údery či doteky štětkama, jak se říká. A o tom se přesvědčíme v poslední písničce našeho pořadu. Něco z poslední doby a je to kapela Žentour, Zabicí mi Štěpán, název písně Každý zvlášť. My se loučíme s kalendářem číslo 168. Od mikrofonu tak činí Michal Kyselka.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální nedělní poetický stream s panem profesorem Staňkem. Vítejte, pane profesore, dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobrý.
0: Já jsem moc rád, že jste si udělal čas a potěšil jste nás právě v neděli, protože je to samozřejmě vždycky příjemný a velký zážitek pro nás, pro všechny. A slovy Václava Moravce, což býval kdysi moderátor známého pořadu. O jakých otázkách se po dnešním pořadu začne mluvit?
1: No, budeme mluvit o tom, že padají poslední bariéry jakékoliv slušnosti, logiky a rozumu a nastupuje svět totální hlouposti. A tohleto si uvedeme na ukázkách, které budou demonstrovat konkrétní podobu dnešního světa. No, nebude to hezký obrázek, i když je neděle a i když jsou teď prázdniny, ale musíme si otevřeně říct, že jak se říká, čas nečeká a ten vývoj se děsně zrychluje. Takže můžeme začít o těch otázkách.
0: Pane profesore, je to samozřejmě na vás, je to, my jsme všichni načešení. Naši stovky diváků už se právě těší na informace, které se jinde nedozvíme. Tak prosím, máte slovo.
1: Děkuji pěkně. No, první věc, která je, jako kdyby padaly poslední bariéry a poslední masky účastníků světového vývoje. Podívejte se na nejnovější usnesení Evropské unie, která praví, že můžou náklad ropu a ostatní věci, které vemou z takzvaných zadržených tankerů stínové flotily, jednotlivě evropské země prodávat ke svému prospěchu. No, někdy by se tomu říkalo pirátství nebo dokonce kaperství, ale v každém případě to znamená totální porušení všech norem mezinárodního práva, námořního práva a podobně. Oni si totiž skutečně v tom Bruselu myslí, že si můžou dovolit cokoliv chtějí. Pak tady máte další bariéru. Teď se tvrdě bombardují nejenom vojenské objekty v Ruské federaci, ale už se bombardují i turistické a rekreační tábory. Ten nejnovější útok stál 11 mrtvých, 104 děti. Zřejmě v tom turistickém táboře byly schovány protiletadlové rakety. Pak tady máte další konstatování, kdy pan prezident Trump prohlásí, že může doslova zhabat iránské zadržené rezervy a z nich bude financovat to, co bude chtít. Tak už nestačí těch 300 miliard, které zmrazili v rámci Evropské unie, Eurocleru a podobně, ale už to musí být taky dalších 22 miliard, které zmrazili Iránu. No a pak tady máte další základní skutečnosti, kde se jde koalice ochotných v Paříži, mají velice vážné tváře, mluví o válce, ale v konec konců, jak se říká, hora porodila myš. Ať vás trafí šlak, vážení propagandisti, který prohlašujete, že to bylo vynikající setkání s obrovskými závěry. Vůbec nic. A naopak ukazuje to velice jasně, že klesá podpora Ukrajiny i v rozhodování evropských zemí. Konec konců všechno to, co vidíme teď ve světě, ta otázka narůstání konfliktu na Blízkém východě, kdy Spojené státy bombardují 12 dní iránská zařízení, Iránci odpovídají a zničí americké základny v rámci Blízkého východu, dokonce se poškodí u Saudi Aramco klíčové technologické zařízení, které zpracovávají ropu a umožňují produkovat už kvalitní ropné produkty, tak najednou zjišťujeme, že tohle to všechno je prý otázka míru. Na druhé straně probíhá obrovské množství cvičení na severní hranici NATO v Pobaltí, ve Finsku, v Norsku, ve Švédsku a v rámci mírových snah chcete rozmístit jaderné pumy 30 kilometrů od ruských hranic na finském území. No, nepochybně asi četli klasiku, to znamená, když chceš mír, připravuj válku, ale tohle to ještě není všechno. Najednou zjišťujeme, že dochází k obrovskému nárůstu problémů v samotné Evropské unii. Teď si vemte jenom skutečnost, co se děje v Německu jako v motoru Evropské unie, kdy se měsíčně ztrácí více jak 17 000 pracovních míst, ale všichni se tváří, že to je v pořádku, že se nic neděje. Dokonce směřujeme k úspěšné prosperitě. Hlavně, abychom zvýšili ještě větší podíl alternativních energetických zdrojů a dostali se do ještě větších problémů, než máme teď. A všichni se tváří, že je to v pohodě, že to je v pořádku. A teď si představte další základní skutečnosti. Ukazuje se, že celková situace Evropské unie je ve skutečnosti katastrofální. Vždyť jenom za Německo emigrovalo z Německa přibližně 288 tisíc Němců. Chápají, že Německo již pro ně neznamená perspektivu života. Samozřejmě přišli tam imigranti, ale nepochybně tihleti imigranti nahradí tu kvalifikovanou německou pracovní sílu, která odchází jednak do Spojených států, jednak do Číny, do asijských zemí a podobně. Ale my se všichni budeme tvářit, že to je v pořádku. A nejlepší je závěr Evropského statistického úřadu, který konstatuje, že míra reprodukce v evropských zemích je katastrofální, pohybuje se od 1,1 po 1,3. Jistě víte, že na jednoduchou reprodukci populace je třeba 2,1. No samozřejmě, možná jsme si vybrali za cíl Jižní Koreu, kde v Jižní Koreji je míra reprodukce 0,8. A největší problém jeho korejské domácnosti je nákup kočárků pro psy. Slyšíte to dobře? Pro psy. A dokonce teď máte zvířecí tarot, kdy přijdete se svým pejskem k věštici, pejsek ukáže labkou na jistý znak a pak vám ta věštice vyloží, co ten pejsek tím myslel. Prosím vás, když tohle to vemete jako vážně, tak si pak říkáte pro Boha, kde ten svět směřuje. No a samozřejmě máte tady umělou inteligenci, která je hlavním hýbatelem do budoucna, jenomže na produktivitě podniků se kurňa ta umělá inteligence neprojevuje. A těch 7 klíčových podniků, které se zabývají umělou inteligencí a kterých tržní kapitalizace se pohybuje v řádově bilionu dolarů, najednou zjišťuje americký kontrolní finanční úřad, že používají něco jako Ponziho schému. Jedna firma si objedná třeba z Anthropic u Microsoftu výpočetní čas za 30 miliard. A pak se Microsoft obrátí na OpenAI a objedná si další. A další si objednají u Palantiru. A najednou v tohoto máte krásný roundtable, kdy se pohybují objednávky mezi firmami navzájem v sumách desítek a stovek miliard. Protože například teď je to Microsoft, který mluví o 142 miliardách objednávek výpočetního času pro Palantir. No jenom drobná chyba lávky, jak si ty peníze ty firmy nemají. No a pak normálně by ty finanční úřady amerického akciového trhu měly zasáhnout, ale na pokyn pana prezidenta Trumpa, jelikož umělá inteligence klíčem ke světu budoucnosti, tak nezasáhnou. No a pak tady máte další pokračování skvělých bariér, kdy ještě před několika měsíci Palantir publikoval své memorandum o 22 bodech a teď to ještě rozvinuli a máte tady memorandum o 6 bodech, které znamená, že již poprvé jaderné odstrašení již nemá žádnou váhu a jaderné zbraně patří na smečiště dějin. Po druhé, již neplatí žádné zákony korektnosti a podobně, ale platí zákon síly. Kdo je silnější, tak ten má právo diktovat těm ostatním. Po třetí, všechno bude řídit umělá inteligence a budou to algoritmy, které umělá inteligence bude využívat. Lidský faktor je zbytečný. A po čtvrté, pro jistotu, aby nám armáda nerebelovala, tak pro jistotu válečné operace budou řídit jednak Mythos, jednak Grok, jednak Thalasa a další systémy umělé inteligence a bude to přímo skvělé, budeme vládnout celému světu. No a nejlepší na tom všem je jedno, že ta mlčící většina se tváří, že se nic neděje a druhá věc, ty důvěryhodná média objektivně informující o dění ve světě, kde jsou prosím vás ty informace o těch bouřích v Irsku, Skotsku, Walesu, Velké Británii, o těch obrovských protiimigračních bouřích, o tom, jak se vyhrocuje tahle ta situace, o tom, co se děje na Blízkém východě. A opravdu už neplatí dvojí metr, to je dvojí kilometr, který se používá v mediální frontě. A vy si pak položíte pouze jedinou otázku, ta míra blbosti v tom Bruselu, ta míra prodejnosti médií, kde má své hranice? No a najednou zjišťujete takové nádherné věci, jako Brusel se zamýšlí nad tím, že vzhledem na potřebu elektrické energie pro cloudová úložiště dat a umělou inteligenci výpočetní čas, by bylo rozumné vzít elektřinu domácnostem. Takže na jednu stranu přijímáte usnesení o tom, že musíte využívat takzvané dynamické ceny elektřiny, čili zapnete pračku ve 2 hodiny v noci, kdy je podle odběrového diagramu cena elektřiny nižší, ale pro jistotu vám v noci vypneme tu elektřinu, abyste nám tady náhodou nebrali elektřinu z cloudového úložiště dat. No a vrcholem vší dokonalosti jsou pak ty úvahy pro zemědělce, kdy se zjišťuje, no sankce vůči Bělorusku a Ruské federaci nemůžeme odstranit, vývoz močoviny z Hormuzského průlivu se úplně zastavil, umělých hnojiv bude málo, no tak to vymyslíme prostě. Ať zemědělci hnojí kravským hnojem. Jaksi jsme pozapomněli, že jsme nejdřív zdecimovali stáda krav, aby nám negrgali a neprděli metan. No a kdyby to náhodou nestačilo, tak budeme to hnojit lidskými exkrementy. Konec konců v Číně to používají stovky let a vyhovuje to. No takže nakonec v rámci celkového růstu Evropské unie můžete očekávat, že budete odevzdávat lidské exkrementy a demižon moči, abyste splnili své povinné dávky. Kdysi to byly dávky obilovin a mléka, no a teď to budou dávky prominutím hovna a močoviny. Tak jestliže tohleto je důkaz civilizačního posunu, nárůstu inteligence společnosti a podobně, tak pak už nevím, kde to má směřovat. A tohleto všechno se děje v situaci, kdy všichni vědí o totální zadluženosti nejenom států, ale zadluženosti obyvatelstva. Už všichni zapomněli na to, že zadluženost obyvatelstva ve většině evropských zemí se blíží rozpětí od 85 po 130 HDP. Nebo si opravdu myslíte, že ty dluhy těch domácností se smažou nějakým zázračným řešením nebo inflací nebo něčím jiným? A to nemluvíme o dluzích států. A nejlepší na tom je teď poslední geniální ukázka mimořádně dlouhého strategického myšlení a posledních bariér logiky, kdy Evropská unie zavede sankce vůči 14 čínským podnikům, které prý dodávají výrobky dvojitého určení. No a pak tady přijdou sankce reciproční z Číny, které čirou náhodou zasáhnou vojensko-průmyslový komplex v Evropské unii, jako je Rheinmetall nebo italské a francouzské podniky, a všichni se budou divit, že ten vojensko-průmyslový komplex, který se ještě neprobral z té hibernace posledních 20 let, tak najednou dostane ránu do šňupáku tím, že vlastně Čína zamezí vývoz komponentů, zamezí vývoz vzácných surovin a dalších prvků a zřejmě si je budeme muset kreslit, abychom nahradili chybějící čínský dovoz. A tohleto v situaci, kdy samotná Evropská unie a osobitně Německo si uvědomuje, že jestliže se bude trvat na dlouhodobém realizování elektromobility a snížené konkurenceschopnosti německého automobilového průmyslu, tak je ohroženo 788 tisíc pracovních míst. A budeme pořád tvrdit, že to všechno zvládneme? Nebo pro nás bude důležitější nějaký Pride pochod v Berlíně, do kterého islamský fanatik vrazí autem a ještě se pak ohání mačetou? A tohleto všechno budete nazývat obrovský nárůst inteligence světa, obrovský informační vodopád skvělých informací od různých médií a najednou zjišťujete, že například i v té Velké Británii nebo ve Spojených státech mainstreamová média mají důvěryhodnost na úrovni 20-30%. Proboha, to se tam nikdo nezamýšlí nad důvody a příčinami tohoto jevu a tohoto procesu? Nebo opravdu jsme si již všichni pomátli a pravda je označena za lež, lež je označena za pravdu, světlo je označeno za noc, noc je označena za slunečný den a všichni se budeme tvářit, že je to skvělé. No ale je tady příroda, která má zvláštní zámysl. Teď se podíváte na příští týden a podle prognóz meteorologů by opět nad Evropou měla se usídlit velice silná teplotní kupole. Takže už mluvím nejenom o 40 stupních ve Francii, v Řecku, ve Španělsku, ale už mluvíme o 45 stupních teploty a možná právě proto, aby se nám náš mozeček trošičku uvařil a možná se vrátil k normálnímu selskému rozumu. A paradox je, že výpočty většiny evropských institucí, které se zabývají důsledky extrémního teploty, ukazují, že největším problémem je kombinace tepla a sucha, a abychom to zvládli, bude to vyžadovat investice v řádech stovek miliard euro. Dobře slyšíte? Ale tyhle investice přece nedáme do tepla. Teplo nám bude proto, jak budeme federovat vojensko-průmyslové komplexy, vyrábět zbraně a podporovat všechny investigativní novináře, kteří budou neustále řvát do potřeby války proti Rusku. Na poslední poleva na dortě. Jelikož ekonomist potřeboval vědecké zdůvodnění nedostatečné ochoty evropského obyvatelstva k podpoře války, tak si pozval jednu nejmenovanou profesorku, která vysvětlila, že by bylo žádoucí poslat nějaké vojenské oddíly na Ukrajinu, aby byly zničeny, protože tohle to pak vytvořilo psychologickou podporu válečného řvaní v Evropské unii pro místní obyvatelstvo. No tak opravdu ve světle těchto skutečností si říkám, no počeš pánbu, asi se všichni zbláznili. A docent Chocholoušek bude muset poslat nejenom jednu sanitku, ale rozhodně celý konvoj sanitek. Haló? Haló? Haló? Haló? Haló? Haló? Haló?

0: Tak, slyšíme se, pane profesore? Haló? Prdele.
1: Ano, pane, prosím.
0: Profesore, slyšíme se, tady nám to vypadlo.
1: Ano, slyšíme se.
0: Tady to vypadá.
1: No a kdy to vypadlo? V které části?
0: No, před... Jak je to dlouho? Tak já nevím, asi no chvilinku.
1: Teď jo, tak to je dobrý. Takže slyšeli všechno, co jsem říkal.
0: Ano, jo. Akorát je...
1: Dobře, vypadlo, dobře.
0: To je nějaký zase erupce.
1: Jo, erupce hlouposti, které se pohybují rychlostí tsunami po planetě.
0: No. Bohužel.
1: Tak.
0: Zdraví vás tady Karel Horák ze Stockholmu. Držme se zarytě. A zarytě.
1: Jo, s tvrdým i s měkkým. Jo.
0: Tak,
1: abychom to tvrdé a měkké nemuseli odevzdávat v prospěch Evropské unie na hnojení našich zemědělců.
0: Můžu navázat teda, pane profesore?
1: Ano, samozřejmě, pokračujeme.
0: Já bych tady navázal teda s Vojtou, který píše, a nejdřív teda chci poděkovat tady Josefovi za příspěvek. Josefe, díky ti moc. Tak, pane Staněk, co si myslíte, že se stane, až Rusko vypálí na Kyjev jadernou bombu? Jaká bude odpověď na to a jak se máme zachovat my v České republice a na Moravě, potažmo na Slovensku? Za A teda mě zajímá, jestli vůbec jako se o tom, jestli to tenhle scénář je jakoby spíš okrajovej, nebo o tom někdo vážně uvažuje. A na druhou stranu, teď jako vojensky jsem slyšel ve spoustě těch, že Ukrajina má čím dál větší problém jako udržet se v té linii vojenský, tak nevím, no. Jak to
1: no,
0: vidíte?
1: Můžeme to vzít v několika rovinách. Poprvé, i na ruské, i na straně NATO se uvažuje dost intenzivně o použití takzvaných taktických jaderných zbraní, které znamená jaderné pumy o síle 3 až 10 kilotun. Dokonce uvažuje se o tom, jaká je míra destrukce. Odhaduje se, že je to buď 5x5 kilometrů nebo 10x10 kilometrů. Ostatní části by zůstaly intaktní s tím, že po výbuchu jaderné pumy, zhruba podle zkušenosti a testů, po 20 až 30 minutách můžou obrněné jednotky projít přes kontaminované území. Znamená to, že se výrazným způsobem snižuje práh ochoty k použití taktických jaderných zbraní. Konec konců o tom se mluví taky v amerických vojenských kruzích, kdy iránská jaderná zařízení nemůžete zničit ani booster bombami. Jediné pokusy o zničení by mohlo být použití speciálních jednotek, které by zaminovaly vstupy do podzemních továren nebo použití taktických jaderných zbraní. Jistě víte, že NATO uvažuje v rámci své jaderné koncepce o takzvaném preventivním jadrovém úderu, které by byl zaměřen na velitelská stanoviště, koncentrace vojsk Ruské federace a podobně. Druhá věc, jestliže začnete veřejnost připravovat na to, že vlastně ta jaderná puma není tak hrozná, a dokonce teď se mluví o tom, že nové gravitační pumy Spojených států 61-12, 61-13, vlastně zaměřují negativní destrukční energii především do půdy a způsobují umělá zemětřesení, tak by to vlastně nemuselo být takové hrozné, kdybychom je použili. Konec konců, jistě víte, a ti, kteří byli na vojně, vědí, že existuje jaderné dělostřelecké střelivo, existují různé druhy dopravních prostředků pro dopravu jaderných pum, nejenom Miráž a podobně. A tohle to všechno jako kdyby směřovalo k tomu, že vlastně nebojte se jaderné války, konec konců bude snesitelná. Druhá věc, která tady je, ovšem, diskutuje se o tom, že v podstatě Německo se znova zaměřuje na výrobu vlastní jaderné pumy. Je v tomhletom ohledu pracuje 8 významných německých výzkumných institucí a univerzit na přípravě německé jaderné pumy. Už by to tedy bylo nejenom Francie, 200 jaderný pum, Velká Británie, 230 jaderný pum, ale už by to mohlo být i Německo, které by se odhodlalo k výrobě jaderné pumy. No a kromě jiného pokračuje to ještě dál v tom slova smyslu, že Dnes se ví, že střelní bavlna je zpracovávána v jediném podniku v Evropské unii, a ten podnik je ve Francii, pardon, v Polsku. A pak je tady zpracování výbušnin, které je ve dvou podnicích. Jeden podnik je Semtín, Česká republika, a druhý podnik je ve Francii. No a hlavní problém je v tom, že většina střelní bavlny se dováží z Číny. No, mnoho chemických látek pro výrobu munice se vyrábí taktéž a dováží z Číny. Čili může se velice rychle stát, že dostatečné zásoby munice nebudou, ale ty jaderné pumy by mohly být použity, když vezmete ještě souhrn jaderných pum amerických, které jsou umístěny v 6 evropských zemích na leteckých základnách. To všechno směřuje k tomu, že poprvé musíte psychologicky připravit obyvatelstvo, že takové jaderné údely nejsou přímo světová katastrofa. Po druhé, uvědomíte si, že v oblasti konvenční výzbroje máte obrovské mezery a problémy. Teď jsem uváděl právě ten problém například dopadu sankcí čínského vedení vůči dovážení komponentů do Evropské unie. No a po třetí, tyhle ty jaderné pumy omezeného rozsahu by mohly být určitým nástrojem pro takzvané umravnění protivníka. Diskutuje se hodně o tom, že v podstatě použití jaderné pumy například na eliminaci Slezského tunelu by bylo dokonalým řešením. Již teď značná část ruských útoků na logistická zařízení na západní části Ukrajiny směřuje k výraznému omezení dovozu pohonných hmot, střeliva, munice a potravin na Ukrajinu. Více jak 60% šlo přes přístavy, jako je Oděsa, Izmail, Južnomorsk a podobně. A tam jsou tyhle ty přístavy systematicky ničeny, potápěny lodě, které přivážely zbraně na Ukrajinu a podobně. Takže jako dopravní trasy zůstává pouze železnice, Slezský tunel, anebo železnice z území státu hraničící s Ukrajinou. To ale pak vytváří poměrně významnou rizikovou stránku pro tyhle ty země. A jestli si pamatujete, že ruské ministerstvo obrany a zahraničí publikovalo 18 míst v Evropě, kde se vyrábí drony a munice pro Ukrajinu a které by v případě jistých, nazvíme to slušně, preventivních úderů, mohly být zničeny, aby se zamizilo dovozu dalších zbraňových systémů na Ukrajinu. No a v České republice to byly 2 místa, která by mohla být zasažena. No a samozřejmě pro Slovensko je z toho další problém, protože ČOP, Černá nad Tisou a podobně, je koncové místo pro překladiště na železnice na Ukrajině. S tím, jak se zostřuje konflikt, jak Ukrajina zběsile útočí už nejenom na energetické komplexy v Ruské federaci, ale útočí dokonce i například na sklady Wildberries a podobně, aby se vytvořila občanská nespokojenost. Útočí se na rekreační zařízení, nejenom na Krymu, Jaltě a podobně, ale už teď i na území jiných regionů Ruské federace. Vytváří se snaha doslova vyhrotit válečnou situaci a tím, jak více Ukrajina prohrává na linii kontaktu, jak se frontě eufemisticky říká, tak můžeme očekávat totální vyhrocení války. V takovém případě, tak jak u všech velkých válečných konfliktů, čím déle trvá válečný konflikt, tím větší zuřivost na obou stranách válčících se zvyšuje. A poslední zábrany, které byly, řekněme, ve vazbě na civilní obyvatelstvo nebo nemocnice a podobně, padají. V tomhletom ohledu, vzhledem na rostoucí ztráty na ruské straně, jednak ve vazbě na zásobování Krymu, ale taky oběti, které vznikají útoky na civilní zařízení, na sanitky a podobně, teď máte poslední ukázku, kdy Rusové přinutili přistát jeden americký dron Hornet a když analyzovali datovou základnu umělé inteligence, zjistili, že vlastně to bylo naprogramováno pro útoky na civilní vozidla a civilní objekty. Znamená to tedy, že když vezmeme základní skutečnost, že většina satelitních informací pochází od amerických satelitů, většina odborníků, kteří programují drony, je ze západoevropských zemí a z Ameriky, no tak pak se nemůžete divit, že jednoho dne se někdo rozhodne na ruské straně použít radikálnější řešení a zlikviduje, řekněme, hlavní producentské systémy dronů. Tam máte zvláštní situaci. Posledního půl roku se Ukrajina rozhodla uzavřít množství smluv se západními státy a západními firmami s tím, že se vyrábí například drony v Holandsku, v Velké Británii, v Německu a podobně. Pak se tyhle ty drony dopravují na Ukrajinu a používají k válečným operacím. Vypadalo to jako dobrý manévr. Jenomže teď se najednou ukazuje, že mohlo by dojít k útoku na tyhle ty továrny produkující drony v západní Evropě. Na to dokonce Američané prohlásili, že kvůli některým továrnám nebudou zahajovat jadernou světovou válku. Tak zároveň se ukázala další zvláštnost, že teď znova se uvažuje o investicích například Rheinmetallu nebo některých jiných německých firm do vytvoření podniků na Ukrajině, kde by se montovaly drony už z komponentů vyrobených v západní Evropě s tvrzením, že tyhle ty drony jsou vlastně vyráběny na Ukrajině, takže Rusko nemá právo morálně ani jiné útočit na západní Evropu. Bohužel tenhle ten způsob myšlení je velice nebezpečný, protože jednak tak, jak teď Rusové ničí všechny produkční kapacity nejenom pro rakety Flamingo, ale i pro další drony na území Ukrajiny, to znamená postavení nějaké fabriky bude okamžitě analyzováno a když bude fabrika dostavěna, tak bude smetena z povrchu zemského, nejenom Iskandery nebo Zirkony alebo Orešníkem, ale v každém případě velice dobře bude známo, odkud pochází komponenty a po druhé, kdo dodává klíčové satelitní informace. A v tomhletom ohledu se nemůžeme divit rostoucí snaze Ruska a Číny na eliminaci Maskova Starlinku, který je hlavním poskytovatelem satelitních informací. A jistě víte ty informace o tom, že existují technologie i na čínské, i na ruské straně, které můžou znemožnit příjem informací ze satelitních systémů. No a to ještě, aby to bylo přímo dokonalejší, tak zároveň probíhá nesmírně ostrá konkurence mezi Orange, Jeffa Bezose, mezi Starlinkem, SpaceX, Elona Muska a Ryanair a dalšími americkými koncerny o to, kdo získá kontrakty na let na měsíc a vybudování měsíční základny. A jak si skutečnost, že například teď chtěl Elon Musk umístit dalších 21 satelitů na oběžnou dráhu pro komunikaci válečných institucí, tak najednou ta raketa selhala a explodovala. No, dokonce cynicky hlasové prohlašují, že dochází doslova k tvrdé nemilosrdné konkurenci v rámci firem soukromých, které vyrábí možné raketové systémy pro vesmírné projekty, aby získali obrovské kontrakty od Pentagonu. No a toto všechno vytváří totální, řekněme, kosmickou mlhu a dronovou mlhu, s tím, že samozřejmě teď se objevují nové geniální nápady například na ruské straně, kdy otázku GPS a ostatní věci Rusové nahradili jednoduchým systémem za $2 a magnetickým kompasem, který zabezpečuje skvělou přesnost při zásazích dronů. Takže ona, ta tvořivost vojenská, pokračuje dál a vzniká jenom otázka, ti velcí, kteří mluví o potřebě jaderných zbraní, si skutečně neuvědomují, že pak velice rychle může dojít k tomu, že to nebude detonace taktických jadrových zbraní, ale použití třífázových kobaltových jednomegatonových pum. No a tohle to všechno ukazuje na šílenou hloupost, protože jestliže spustíte ten proces agrese a eskalace válečných operací, tak bude mít pravdu nejenom profesor Meyer-Zammer a profesor a Scott Ritter a další, že pak už se to stane nezastavitelným. A všechno to začne malými pumami a skončí to kompletní jadernou výměnou. A v tomhletom ohledu pak už bude úplně jedno, jestli máte v Čechách dva podniky, které můžou být potenciálním cílem, nebo ještě další, protože pak už začne jaderná výměna obidvou seskupení a pak už to nikdo nezastaví.
0: Pane profesore, provokativní otázka od Lubice Zapletalový, která píše, a děkuju, Lubico, za tvůj příspěvek. Někteří lidi tvrdí, že jaderné zbraně neexistují, protože neexistuje jaderné štěpení. Co vy na to?
1: No tak prosím vás, jaderné zbraně neexistují. Tak to znamená, když neexistuje jaderné štěpení, tak asi ten Černobyl byl zásahem malé ampule s antihmotou, která způsobila tuhletu jadernou explozi a následné množství jaderného záření, že? No a když už tvrdíte, že nemáte jaderné pumy a jaderné zbraně, tak si vzpomeňte jenom na minuloročnou sérii jaderných explozí, které provedla Severní Korea. Nebo si opravdu myslíte, že to byly vagóny TNT, které explodovaly jakožto náhrada jaderného štěpení? A vy jste úplně zapomněli, že existuje množství druhů jaderných zbraní. Máte nejenom klasické uranové pumy, máte vodíkové pumy, které používají termojadernou syntézu, která probíhá na Slunci, ale máte třífázové kobaltové pumy o síle 1 až 10 megatun, kdy jaderná exploze vytvoří teplotu přibližně 1 milion stupňů, následně na to vytvoří proud neutronů, které zahájí termojadernou štěpnou reakci přeměny vodíku na helium při teplotě zhruba 18 milionů stupňů. A následně na to se vytváří obrovský proud neutronů, který aktivuje kobalt na radioaktivní kobalt s tím, že poločas rozpadu tohoto kobaltu je 11 800 let. No tak můžete se nádějit tím, že nemáte jaderné pumy, jenom že ty jaderné pumy existují, jsou v tisících kusech. A pro vaši informaci, když vezmete takzvané systémy MIRV, čili multihlavice umístěné například na raketách, které jsou uloženy v jaderných ponorkách raketonosných, tak si musíte uvědomit, že jedna jediná raketa veze 8 až 16 multihlavic. Každá z těch hlavic má sílu několika desítek nebo stovek kilotun explozí a znamená to, že jedna jediná raketa může dosahovat explozivní síly kumulativních náloží v řádech desítek megatun. A když už tvrdíte tuhletu hloupost, tak jste zapomněli na největší explozi jaderné pumy v lidské historii doteď, takzvaná exploze Tsar Pumy, kdy na Nové Zemi Rusové odpálili nejsilnější termojadernou zbraň o síle 56 megatun. Ten otřes třikrát oběhl zeměkouli, vznikal jaderný hřib vysoký 60 kilometrů. Ve vzdálenosti 1000 kilometrů to vymlátilo okenní tabule a všechno ostatní. A účinek zbraně byl tak děsivý, že nejenom akademik Sacharov byl vyděšen, ale především Chruščov sám zastavil práce na takhle silných superzbraních. A když už mluvíte o tom, že nejsou jaderné štěpné zbraně, tak se zkuste jenom zamyslet nad tím, co Američané nazývají broken arrow, zlomený šíp. Je to ztráta jaderné zbraně. A ti, kteří jsou starší, vědí, co se stalo v roce 1961, kdy nad Palomares se zrazil C-130 tankovací s B-52, která měla na palubě 3,1 megatunové třífázové kobaltové pumy. Dvě pumy se vylovily, jedna bohužel zmizela někde v mořských propastech. No a pro tu vaši bezpečnost v roce 68 v Pensylvánii startoval bombardér P-52, který měl tři nukleární pumy, jedno megatunové na palubě. Letadlo začalo hořet, tak letci nenapadlo nic lepšího, než ty pumy schodily. Nakonec jednu pumu nenašli vůbec, ta zapadla do obrovského močálu, ale jedna puma dopadla nedaleko jedné farmy. A každá z těch pum má 7 jistících blokačních mechanismů. U té pumy, která spadla u toho farmáře, 6 mechanismů selhalo. Poslední mechanismus zadržel termojaderný výbuch o síle 1 megatuny, která by z amerického středozápadu udělala velice poklidno území na dobu několika tisíc let. A ještě pořád budete mít představu, že jaderné zbraně neexistují?
0: Přátelé, drazí, já vám tady ukazuju teďka právě webové stránky Atom Muzeum, což je v Brdech bývalej právě sklad jaderné zbraní. Oblast, tak je to Javor 51. A tam máte veškeré informace o jaderných programech nejenom našich, ale i respektive teda toho, co bylo u nás uskladněno, ale právě i třeba o té zmíněné carbombě a tak dál s úžasným výkladem. A můžete si projít přímo ty bunkry, kde ty zbraně byly skladovány. A můžete tam najít i například tam je vyfocen vzadu motor z jedné z těch raket, který uměli níst jaderné zbraně. Je tam spousta materiálů, spousta poučných, naučných věcí. Takže je to Atom Muzeum v Brdech, Míšov, Javor 51, web je atommuseum.cz a můžete si všichni zjistit informace, můžete tam přijet, můžete se na to podívat, anebo se podívejte na tenhle kanál, kde přinášíme rozhovory a reportáže právě z těch, z tohoto Atom Muzea, minimálně dvě nebo tři už tam máme a myslím si, že to je, že to člověka až zamrazí potom, jako když vidíte, a tady máte i dobový dokumenty a prostě výstavy, že jo, tam máte, tady vidíte třeba duchotechniku a tak dál a tak dál, prostě těch materiálů je tam celá řada, takže toť k tomu, jestli něco, to, že to někteří popírají, o těch popíračů je víc, že jo, tady se tvrdí, jak země je placatá a podobně, někdy to prostě, jak říkáte, pane profesore, ty zábrany nám nějak jako chybí ve spoustě věcí. A tady další, jak je možné, píše Méďa Béďa, že nám vládnou šílenci a psychopati a dokonce se pohybují na svobodě. Proč je dosud nikdo nevrazil do blázinců s nejvyšší ostrahou? Tomu fakt nerozumím. No, historie se nám nějak opakuje, že jo, dřív se to řešilo tím, že se vyhazovali na hnůj oknama, tak jak je to, myslíte si, že to je jakoby přirozený jev, že prostě populace po čase zblbne, já nevím, starý Řím nebo tak, anebo je to nějaký naše specifikum?
1: No, já bych to řekl takhle. Všichni se ptali, jak mohla padnout Byzantská říše, která byla největší říši ve své době, měla obrovskou armádu, která ovládala velké části přední Asie a podobně. A ta Byzantská říše padla. No a svého času, i když teď budu označen za přívržence Ruska, tak dokonce Ruská pravoslavná církev zaplatila jednu obrovskou výzkumnou studii. To dospěla k zajímavému závěru. Míra korupce, míra amorálnosti, rozpadu tradičních hodnot a další skutečnosti vedly k tomu, že převážná většina populace v Byzantské říši ztratila chuť žít. Dobře slyšíte. Ztratila chuť žít. A pak už to byly jenom ty útoky například Turků, porážka u Manzikertu a podobně, které v konečném důsledku spečetily osud Byzantské říše. Když vezmete Řím, obrovskou velmoc tehdejšího světa, tak když se korupce, ztráta jakékoliv morálky a skutečnost, že císař získal absolutní moc i díky dohlížecím systémům, císařské gardě a podobně, tak to vedlo pak k těm zvrácenostem, které prezentoval Caligula, Nero a další. Dokonce viděl jsem teď krásnou americkou studii, která analyzovala symboly římského císařství a současnou Ameriku na čele s prezidentem Trumpem, kde většina symbolů římského císařství byla v té Americe splněna. Včetně vydání mincí z podoby znovu prezidenta Trumpa. No a pak si položíte jednu základní otázku. Všichni mluví o korupci, o musíme ji potlačit, ale ta korupce nám bují úplně perfektně a podle samotné analýzy Eurostatu znamená roční ztráty pro Evropskou unii v sumách 4 až 5 bilionů euro vážení. Ale přece bojujeme proti korupci. Pak tady máte další věc. Máte organizovaný zločin, vůči kterému prý taky bojujeme. Jeden paradox. Jestliže jste starší, pamatujete si, že v 90. letech byly publikovány obrovské materiály o struktuře organizovaného zločinu On nejenom Cosa Nostra v Kalábrii a podobně, ale byly to i materiály o Drangetě, o Jakuze, o čínských triádách, byly to materiály o indické mafii, bombajské a tak dále. A byly podrobně popisovány směry jejich činnosti, vůdcové, struktura a tak dále. Zhruba po roce 2005 většina informací tohoto typu zmizela ze všech médií, neobjavila se ani v studiích a podobně, kromě několika specifických monografií, jako je monografie McMafie od jedné nejmenované americké profesorky Kleinové. No a pak tady máte další věc. Ukazuje se, že jako kdyby elity, které jsou připravovány například i v těch nejmenovaných institutech, jako je Aspen a podobně, vybírali záměrně lidi, kteří jsou, no řekněme, jiní. Existuje skvělá polská studie významného polského psychologa, který dokazuje, že abyste se stal šéfem velké firmy, musíte být psychopat. A on to na faktech dokazuje. No samozřejmě mluví pouze o korporátě, ale tenhle ten mechanismus funguje i u politických struktur. A právě proto se nemůžete divit, že na čele Evropské unie máte takovou paní von Lélovou, že německý kancléř Merz se chová tak, jak se chová, že francouzský prezident Macron, už ho nazývají jako novej malej

0: případě je to výslovně nebezpečná situace, kde jaderný kufřík ovládá někdo, který není svéprávný. Ale na druhé straně si musíte položit otázku. Teď konspirační. Skutečně tyhle ty politické idioty vybírá výbor 300? Nebo je vybírá takzvaný superclass, o kterém mluví David Rotkov? A právě proto, že jsou to svým způsobem psychopati, tak jsou schopni plnit jakékoliv nelidské příkazy. Klidně budou mluvit o jaderné válce, konec konců oni do té války nepůjdou, nepůjdou ani oni, ani jejich rodinní příslušníci. A ti ostatní, ti mlčí. Problém totiž je v tom, že nejenom máme psychopaty na těchto funkcích, ale ti tam můžou být a dělat jenom to, co chtějí, právě proto, že většina mlčí. Pamatujte na ten známý výrok. Politici můžou dělat jenom to, co jim dovolíme. A jestliže většina lidí mlčí, nebo dokonce je ovlivňována různými mimovládkami, takže se s nich stanou doslova vymleté mozky, tak pak se nedivte, že tihleti psychopati jsou u moci a budou vám z vašeho života dělat peklo. A ještě jim to dělá dobře. Já sám se přiznám, jsem měl vždycky potíže pochopit lidi, kteří dělají zlo. Až si mě jeden známý psychiatr poučil, že bohužel jsou i lidé, pro které dělání zla, i když to oniž nemají, je životním posláním. No a když tihleti lidi náhodou se dostanou k politické moci, no tak pak se nebudete stačit divit tomu, co se děje. Ale bohužel, ještě jedna věc, tihleti blázni můžou fungovat pouze proto, že mají obrovskou armádu přísluhovačů. Přísluhovačů v oblasti bezpečnostních orgánů, soudnictví, ale dnes mimořádně významnou oblast představují média. A jistě víte, která například česká média úplně objektivně informují o dění ve světě i v České republice. A já se ptám, ty redaktoři těch médií jsou normální? Nemají morální kompas? Nejsou schopni vidět objektivně události? Jsou ochotni zaprodat svou duši za ty římské denáry a budou psát, co se po nich bude požadovat? No a na to existuje skvělá monografie bývalého šéfredaktora Frankfurter Allgemeine Zeitung, významného německého média, který popisuje technologii ovlivňování novinářů. Přes udělování grantů, novinářských cen, vytváření prostoru médií a bohužel velká část novinářské branže se nechá koupit. Tahle ta knížka Koupení novináři, skutečně bych doporučoval si přečíst tu knížku. No a jelikož je to o německém mediálním trhu a jelikož je to Frankfurter Allgemeine Zeitung, tak klidně český čtenář si to může přečíst, je to konec konců v češtině a nemusí mít hemungy, jestli se to týká některých českých médií, jako je Respekt a podobně.
1: Tak samozřejmě podobnost jména událostí je čistě náhodná.
0: No, svět je plný náhod, pane Bureš. Já dokonce tvrdím, že náhoda by měla být vyučována jako klíčový předmět na univerzitách, protože by vysvětlila většinu jevů a procesů kolem nás.
1: No něco na tom je, pane profesore, těch náhod je kolem celá řada. Až konspirátoři potom nevědí, co dřív. Na druhou stranu zase ten zlotřilý Trump teďka, že ho si dovolil teda opravdu hodně. On údajně hodlá, nebo možná už s tím začali, nevím, vypisovat granty pro národní média a média v Evropské unii, kteří budou šířit hodnoty právě MAGA a podobně a budou proti unijní. Takže 2 miliony dolarů pro začátek do toho chtějí vrazit. Takže to je taky jako zajímavý, že oproti teda těm původním narrativům teď jako Amerika otáčí a bude financovat pro změnu tohleto. Já jsem strašně zvědavý, jak třeba Člověk v tísni nebo evropský hodnoty teďka se přejmenou na protievropský, jo, a budou teda žádat ty granty teďka jako za opačným účelem.

0: No víte, tak vždycky peníze byly hýbatelem, vždycky, jak se říká, dokonce Dioklecián prohlásil, že peníze nesmrdí, víte proč. No a v tomhletom ohledu skutečně jako to bude veliké lákadlo na takzvanou obrátku o 180 stupňů. Ovšem ty 2 miliony dolarů je relativně málo, když vezmete, že oficiálně Brusel přiznal, že na podporu klimatické agendy pro mimovládky a média dal 230 milionů euro, aby správným směrem ovplyvnili veřejnost. A teď si vemte další desítky milionů, které jsou investovány do podpory proevropských hodnot. A já se ptám, jaké jsou to ty proevropské hodnoty? Válka, vojensko-průmyslový komplex, rozšiřování velkých svých názorů, protože všichni ostatní jsou tupí a sprostí? Nebo jaké hodnoty to chce ta Evropská unie prezentovat? No a samozřejmě Brusel ví velice dobře, že PR a mediální politika může radikálním způsobem ovlivnit velkou část veřejnosti, no tak vrazí do toho pár stovek milionů euro a nebudeme se stačit divit. Černé je bílé, bílé je černé, to, co je pruhované, je bodkované a všichni budou vykládat, že to přece každý vidí. No, problém je v tom, že ti, kteří chtějí vidět, tak vidí blbost, no a ti, kteří nechtějí přemýšlet, tak budou přitakávat tomu, co tu je. A to je bohužel jedna z věcí, která je typická. Přizpůsobení. A to přizpůsobení velké části veřejnosti se pak projeví v tom, že všechny tyhle ty nesmysly budou prezentovány v médii a dokonce část veřejnosti jim bude věřit. No, bohužel. A kromě toho máte technologie, které používaly projekty, jako je Monarch, jako je Majestic a podobně, na ovplyvňování veřejného mínění. A jako kdyby všichni zapomněli na oficiálně přiznané technologie, kdy pomocí podporového ovplyvňování přes televizi a mediální systémy dokážete inkorporovat žádoucí myšlenky do velké části populace. Kurňa, všichni jste na to zapomněli? A nebo je to, jak se říká, nevhodné připomenutí technologií PSIOPS na správné formování vědomí a názoru veřejnosti? No a teď jedna malá ukázka. No, to jsem se zabavil. Evropská unie hodlá zásadním způsobem zdražit lety mimo Evropskou unii. Paradoxně, podle statistických průzkumů Eurostatu, velkou část letů mimo Evropy využívají mladé ženy a mladé dámy. No a to jsou shodou okolností hlavní podporovatelky mnoha evropských hodnot. No a tímhle způsobem se dokonce mnozí evropští rozumní představitelé diví, proč si Evropa podřezává větev pod sebou, protože tohle to byly ty fanatické podporovatelky Evropy, vítačství, imigrace a tak dále. No a ty své hlavní podporovatele naštvete tím, že jim zdražíte možnosti cestování mimo Evropskou unii. No, ale když vezmete jiné geniální závěry, které přijímá Evropská unie, Evropská komise, Evropský parlament, tak tohle to je jenom polévka a je to jenom poleva na dortu. Ta třešnička.
1: No, je pravda, že Evropská unie se kope do vlastních nohou a podřezává si ty větve pod sebou. Seč může docela jako mílovými kroky a svět se tomu udiveně někteří přihlížejí, jiní se tomu rovnou smějou. A mě třeba pobavilo to, jak tady všichni jásali nad tím, jak Rusko, že jo, má problémy s rafinací ropných produktů díky jako tomu, jak ta Ukrajina zasadila a co si tohleto, támhleto. A to Rusko, světe div se, že si objednalo tu práci, tu rafinaci a tyhle věci z těch svých produktů v Číně, ne, v Indii. Indie předběžně, přednostně, takhle přednostně vyhověla Rusku, protože Rusko tam dlouhodobě, že dodává suroviny.
0: A za zvýhodněné ceny?
1: Na základě toho, ale oni mají, že jenom určitou kapacitu těch rafinérií, tak o to víc snížila předpokládaný vývoz rafinovaných produktů, jako je právě benzín a nafta a tak, do Evropské unie.
0: No ale vidíte ten strategický, logický záměr Evropské unie? No kdybyste se chtěl praštit po vlastní hlavě, tak to dokonale i nevymyslíte. To musíte uznat. To jsou přece koumáci v tom Evropském parlamentu a v komisi.
1: Já teda samozřejmě, já bych nechtěl, aby to vyznělo nějak jako... Já si myslím, že mě tak napadlo, jestli zatím není skrytá jakoby ta podpora té elektromobility, že vlastně si tady sami snížíme nebo uděláme takovýhle nedostatek paliv a že vlastně těm lidem nic jiného nezbyde, než ten elektromobil teda koupit a na splátky a ještě platit úroky a tohle a čekat na to, až nám pustí prout, aby jsme to...
0: Ono no, to už pane Bureš, máte možná pravdu, protože teď vychází na povrch úvahy Evropské komise o tom, že všechny systémy by v evropských zemích měly přejít na elektřinu. Elektřina by měla být hlavním energetickým hýbatelem všeho. No a mělo by to nahradit dovoz fosilních paliv, ropy, plynu a podobně. A bylo by to přímo skvělé, bylo by to ekologické, super. Jenomže pak si udělali energetickou bilanci a zjistili, že všechny stávající zdroje by nedokázaly vytvořit dostatek množství elektrické energie. A kromě jiného, alternativní energetické zdroje, například fotovoltaika nebo vítr, víte, že jsou nepravidelnými dodavateli elektrické energie? A ty pravidelné dodávky, které zabezpečovaly jaderné reaktory, najednou narážejí na nedostatek vody, na chlazení a podobně, tak se uvažuje opět o obnově jaderné výstavby a podobně. No, ale vy máte před sebou další paradox. Slovenská republika uzavřela smlouvu s Westinghouse o výstavbě jaderného reaktoru v Jaslavských Bohnicích a rozvoji malých jaderných reaktorů SMR. No, jenomže najednou se ukázalo, že Westinghouse po 30 letech tvrdého umravňování jaderné energetiky nemá ani specialisty, ani produkční kapacity, dokonce nemá ani licence na oprávnění stavby 1200 megawattových reaktorů. A konec konců na světě jsou pouze dvě země, které vám pro energetiku dodávají výstavbu reaktoru, jeho výrobu, jeho financování, jeho údržbu a dodávku jaderného paliva. No, a můžete třikrát hádat, které země to jsou. Ano, je to Rusko, Rosatom, a je to Čína. Žádná jiná země, včetně Westinghouse, není schopna zabezpečit nejenom výrobu a výstavbu, ale už vůbec ne financování za zvýhodněných podmínek. A pak se divíte, proč Rosatom staví ve světě 66 reaktorů a Čína výrazným způsobem zvětšuje svůj vplyv na výstavbu jaderných reaktorů v celé Asii. A opět si položíte otázku. A proč teda pro Boha se chceme odstřihnout příští rok od dovozu jakéhokoliv jaderného paliva? Vždyť ty reaktory, které stojí v Evropě, byly postaveny Rusy. A byly postaveny na technické dimenze ruských jaderných paliv. A Francouzi, kteří postavili největší blok jaderných elektráren, 56 reaktorů, tak mají obrovský problém, protože EDF, které je vlastní, má potřebu modernizačního dluhu těchto jaderných elektráren ve výši 53 miliard euro a zároveň má zadlužení 63 miliard euro. A bez státních pomocí nebude schopná rekonstruovat ani stávající jaderné reaktory. A tohleto všechno vám znovu klade otázku. Je to pouze náhoda, tohleto debilní rozhodování? A nebo je to zatím nějaký účel? Zatím neznáme jaký, protože nemá ani logiku, ani finance, ani nic. A musíme si uvědomit, že svět zažívá renesanci jaderné energetiky. Protože i když budou zuřivě štvát ekologičtí aktivisté, tak nejčistší vyrobená elektřina je z jaderných elektráren. A za normální podmínek by si Němci mali tlouct hlavu o zeď, že zlikvidovali své jaderky, teď budou stavět plynné elektrárny. A jestliže Evropská unie skutečně prosadí že všechno má být na elektřinu, no tak pak 100% můžete, vážení občané, počítat s tím, že v noci vám vypnou elektřinu i v létě, i v zimě, protože jej bude třeba nejenom pro cloudová úložiště dát umělé inteligence, ale i pro běžnou provozní strukturu společnosti.
1: Pane profesore, a teďka Havlíček u nás, ministr průmyslu, že slavnostně s, myslím, Ježišmarja, s Rolls-Royce, nebo s kým to podepsal, tu dohodu právě o výrobě a dodávce malých modulárních reaktorů, tak ty Angličani už jsou dál třeba než Westinghouse, nebo je to pořád jenom výzkum?
0: Ale vůbec ne, vůbec ne. Ve světě máte několik zemí, které se zaměřily na vývoj malých modulárních reaktorů. Jsou to i Angličané, ale to všechno je velice v etapách, které ještě nevedou k mohutnému masovému produkování. Právě proto i Westinghouse chtěl v těch jaslavských bolnicích postavit zkušební malý modulární reaktor. Dnes v podstatě malé modulární reaktory reálně vyrábí pouze Ruská federace. Dokonce je umístňují i na lodě, se kterých zásobují elektrickou energii, například na Čukotce a podobně. A třeba si otevřeně říct, že ty malé modulární reaktory by mohly být skvělou regionalizací energetických systémů, ale zatím v podstatě je to jenom Čína a Rusko. Žádný Rolls-Royce, ani žádní Angličané, ani ostatní věci. No a Angličané zaspali v jaderné energetice stejně jako Spojené státy, které posledních 30 let nedělali nic zásadního v jaderné energetice. A bohužel, když to nechcete přiznat, tak prosím, můžete zavídat oči na tohleto skutečnosti, ale pokud se zeptáte MAE, Mezinárodní jaderné organizace, tak zjistíte, že ani ten Westinghouse nemá skutečné licence na výrobu 1200 MW reaktorů. Tam je jiná zvláštnost. Thoriový reaktor, který nepotřebuje na chlazení vodu, čili to, co se stává problémem francouzských jaderných reaktorů, že musí snižovat výkon, protože nemají dost vody na chlazení, tak u tohoto thoriového reaktoru to není. Tam se používá na chlazení úplně jiné médium. Můžete thoriový reaktor postavit na poušti a jistě víte, že Číňané už uskutečnili komplexní funkční systém elektrárny, včetně paroplynných generátorů a všeho ostatního vycházející z thoriového reaktoru jako funkčního systému. A právě tenhle ten systém, nezávisle na chlazení vodou, chtějí dávat jako ponuku asijským zemím. No a při současném vysychání bude tahle ta technologie jedna zo špičkových. A podívejte se na evropské teritorium, podívejte se na analýzy vysoušení evropského teritoria a pak si představte otázku, že tady postavíte jaderky na chlazení vodou a že tady postavíte gigantická cloudová úložiště dat, která taky mají být chlazena vodou. No tak potom, vážení, asi budou pro vás nutné pro obyvatelstvo ty speciální technologie, které vyvinuli pro získávání vody na poušti, kdy rozložíte speciální bal umělé hmoty, ta v noci koncentruje vodní páru a ráno máte několik litrů vody. No, problém je v tom, že tohle to funguje na poušti, ale nebude to fungovat v evropském teritoriu. Musíte si totiž uvědomit další věc. Jedna z mála věcí, která se potvrdila, je významné zmenšování evropských ledovců. Evropské ledovce mají zásadní vplyv nejenom pro vodní elektrárny v Rakousku, v Francii, v Alpách, Švýcarsku a podobně, ale mají obrovský vliv jako vodní zdroj. Kromě toho jsou klíčovým napájecím zdrojem pro mnohé řeky, jako je Rýn nebo Dunaj. Jestliže se ale tyhle ty alpské ledovce roztopí a výrazným způsobem sklesne zásobování vodními zdroji těchto veletoků, tak například u Dunaje dojde k výraznému snížení nasycení vodou po Dunajské nížině, co je jeden z největších rezervoárů ve střední Evropě. A pak můžou nastat obrovské další problémy. A právě vtip je v tom, že jako kdyby nám ta příroda právě systémem extrémních teplot, extrémního vysoušení, extrémních nároků na energie v lidské společnosti ukazovala střed klíčových parametrů, které jdou proti sobě. A tohle to všechno by si rozumní lidé, dokonce lidé se selským rozumem, museli se sakramentsky uvědomovat. A tam vidíte debilitu dnešních lídrů, osobitně v Bruselu, kteří si tohleto vůbec neuvědomují a rozdělují jednotlivé jevy a procesy tak, jako kdyby je mohli zvládat izolovaně. Problém dneška totiž je v tom, že stejně jako v společnosti v přírodě dochází ke kumulaci více procesů a právě proto ta zničující síla je tak obrovská.
1: No, pane profesore, já se možná obávám toho, ale samozřejmě jsem konspirátor a tohle je konspirační médium, proto byste se na něj neměli nikdo dívat, tak se obávám toho, že ty v uvozovkách elity si to uvědomí sakramentsky dobře, ale jejich jediný návod, jak tohle všechno vyřešit, je válka.
0: No, máte úplně pravdu, protože v případě války a válečného stavu neplatí žádné občanské svobody, neplatí nic, všechno je podřízeno takzvanému vítězství ve válce, jakýkoliv odpor je okamžitě eliminován a potlačen a v tomhletom případě pak rozdělování potravin, rozdělování vody, rozdělování zásob je přece posvěceno mimořádným stavem. A kromě jiného, prosím vás, vážení posluchači, nezapomínejte na jednu zásadní věc. V případě rozsáhlého válečného konfliktu nebo krizové situace kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou Evropskou komisi a národní vlády nemají žádné právo ani právo veta, ani nic. Čili i z tohoto hlediska, pokud bude ohrožena pozice mocenská těch 40 tisíc úředníků v Bruselu a té Evropské komise, tak rozhodně sáhnou k vyhlášení mimořádné situace, válečného stavu a podobně, aby si udrželi mocenskou pozici. No a právě proto někteří konspirátoři a cynici prohlašují, že ta válka musí být, aby tyhle ty dnešní elity zůstaly u moci. Jinak je smete další volební cyklus, ve kterém pronárodní strany nepochybně nabývají mohutně na síle ve většině evropských zemí.
1: No právě tohle to se mi zdá jako jeden z scénářů, co se jim honí hlavou, protože oni nic jiného než válku vlastně nemají jako v programu a těžko jako otočí o 180 stupňů a řeknou, doteďka jsme vám věšeli bulíky na nos, nebo jsme se mýlili, nebo to už jedno, jak by to zabalili. A tak nám to promiňte a teď poslouchejte další naše bláboly. Tak, že oni opravdu jako nemají jinou alternativu.
0: Skutečně a musím ovšem říct, že například paní von Leyenová dokonce učinila takzvanou sebekritiku, když prohlásila, že odmítnutí jaderné energetiky bylo strategickou chybou. No, možná to bylo v dočasném pominutí smyslu, nebo zatím byly další úvahy o lobbystických zájmech, ale v každém případě to prohlásila. No a dnes vidíme, že dochází k renesanci jaderné energetiky. Na druhou stranu, ale ta hloupost, nebo řekněme flexibilnost diplomatický politiků se projevuje i v mnoha dalších zemích a oblastech. Nejenom v Evropské unii, Spojených státech, ale máte tam taky Indii, máte tam další jihoamerické země, argentinský prezident a podobně. No a to se pak nestačíte divit, odkavať se bere tolik hlouposti. No a pak skutečně v odpovědi na tu první vaši otázku, no když chcete být významným politikem, musíte být dostatečně hloupí a nesmíte mít žádné morální zábrany. Pak vaše politická kariéra bude zabezpečena.
1: Děkuju, pane profesore, pojďme na další dotaz. Technik se ptá. Dobrý večer, pane profesore, chci se zeptat, jak nebo zda vůbec se dá léčit schizofrenie? Děkuji za odpověď.
0: No bohužel zatím v podstatě můžeme jenom utlumit některé aspekty a symptomy schizofrenie. Veliký výzkum probíhal v Montrealu, byl to výzkum, který byl zaměřen především na dvě oblasti, to znamená psychologické poruchy, včetně ADHD, bipolární poruchy a schizofrenie. A pak to bylo snaha léčit Alzheimera a Parkinsona. No, dokázali například symptomy Alzheimera a Parkinsona po půlročním léčení potlačit na 60-70%. U schizofrenie bohužel ty efekty nebyly tak úspěšné. Podařilo se potlačit některé symptomy schizofrenie zhruba na 30-40% a vyšlo skutečně jediné řešení celoživotní používání léků, které utlumují excesy spojené so schizofrenií. No, rozhodně nechceme jít tou cestou, kterou šli američtí psychiatři a neurologové od 30. let, která se nazývala lobotomie. Zasáhli vám do mozku, způsobili určitým způsobem chirurgické zásahy. No, bylo to skvělé. Schizofrenie se ztratila, ale z těch pacientů se stal salát. To znamená, ztratili svou osobnost, přestali existovat jako inteligentní bytosti a podobně. No, trvalo to dlouhých zhruba 50 let, než to konečně v 80. letech zakázali. Stále existují psychiatři, kteří si myslí, že schizofrenie je možno vyléčit tím, že uděláte lobotomii a zasáhnete do struktury neuroplastické mapy. Ale tohleto se bohužel nedaří. Zůstává jedině léčba léky. A když je ta léčba vhodně nakonfigurována, ten člověk v podstatě může fungovat normálním způsobem. Samozřejmě musí ta medikace pokračovat a bohužel pokračuje celý život.
1: Děkuju moc, pane profesore. Ono, čím to vlastně může být způsobený? Je to jako vrozený, nebo tam jsou nějaký i vnější faktory, který vlastně ten mozek jako ovlivňují negativně, řekněme?
0: První, je tam několik teorií. První teorie, která říká, že je tam určitá genetická předdispozice, to znamená, když se to objevilo u vašich rodičů, tak se to objeví i u vás. Druhá skupina teorií říká, souvisí to s tím, jakým způsobem probíhají metabolické procesy v organismu, čili předpokládalo se, že například změnou stravy nebo změnou různých jednotlivých enzymů můžete utlumit tuhle tu nemoc. No a pak je tam třetí skupina, která říká, že v podstatě schizofrenie vzniká v důsledku přeprogramování neuroplastické mapy, přičemž to přeprogramování může být v důsledku nějaké obrovské stresové události a podobně. Faktem je ale, že převážná většina vychází z genetických předpokladů, to znamená, dochází k určité deformaci neuroplastické mapy, propojení jednotlivých neurálních synapsí a podobně. A na rozdíl oproti Alzheimeru a Parkinsonu, kde se mluví především o amyloidním plaku, o prionech, které utlumují pronikání signálu v rámci nervové struktury, tak tady je to spíše anatomická deformace, která způsobuje, že jisté druhy signálu nepronikají nebo pronikají deformovaně. No a to potom vede k různým schizoidním jednáním. Bohužel zatím se nepodařilo vyřešit otázku léčby a vyléčení, spíše utlumení projevu schizofrenie. Samozřejmě to pak závisí na odpovědnosti každého člověka, jestli dodržuje medikaci a dodržuje všechny předpisy, které mu byly doporučeny. Ale zatím to tak vypadá, že spíše převládá ta genetická předdispozice.
1: Děkuju moc.
0: A abyste to bral tak, je to potenciální možnost, ale možná některé věci jako traumatický efekt, zážitek a podobně může ten potenciální produkt aktivovat. To by nejlépe vysvětlovalo ten vývoj téhleté nemoci.
1: Děkuju. Pane profesore, tady Svatroškilde, no, zdravím vás, zajímá mě, jestli se už někdy pan Staněk vyjadřoval k peptidům. Tak peptidy, co to je, můžou nám nějakým způsobem, tady čtu, že to jsou malé řetězce aminokyselin, spojené peptidovou vazbou slouží jako stavební kameny bílkovin. V těle
0: funguje jako to je hormony pravda.
1: Či signální molekuly, dělí se na kosmetické, výživové a medicínské typy. A...
0: Jo, přesně. Jenomže vtip je v tom, že samotné peptidy se dnes stále více propojují s mnoha dalšími věcmi, jako je například aktín F, který způsobuje obnovu jednotlivé architektury DNA při reprodukci buněk, nebo se spájí s takzvaným SPIR6, který znamená vytváření molekulární stavby ve vnitřku buněk, anebo s takzvanými problémy, které souvisí s takzvaným architektonickým řešením vnitřku buňky, kdy se původně myslelo, že buňka samotná má nějaký ten obsah, buněčnou stěnu, máte tam mitochondrie, máte tam nějaké peptidy a bílkoviny a najednou zjišťujeme, že je to nesmírně zložitý vesmír sám o sobě. Že dokonce existuje takzvaná architektura fibrínů, které posouvají různé druhy bílkovin a peptidů v vnitřní konstrukci buňky a vytváří různé vnitřní architektury, které umožňují například, aby jednotlivé druhy mitochondrií fungovaly v určitých specifických podmínkách. A nezapomeňte, že mitochondrie jsou klíčovým parametrem výroby energie v buňce. Mitochondrie zároveň jsou ovplyvňovány dalšími látkami, bílkovinami, enzymy a podobně. A jejich dostatečná nebo nedostatečná reprodukce pak působí oxidační stres, nedostatek energie s následnými dopady na celkovou buněčnou strukturu. A vemte jenom takzvaný systém, který se nazývá mitofágie, což je struktura eliminace poškozených mitochondrií z buněčné struktury přirozeným způsobem. A zase tam máte další enzym a další peptidové struktury, které zabezpečují, aby skutečně tyhle ty vadné mitochondrie byly vyloučeny z buňky a podobně. Ale peptidy jsou důležité nejenom pro bílkovinovou skladbu, ale jsou vázány taky na funkci mikrobiomu. A dnes velká část medicínského výzkumu je zaměřena na výzkum mikrobiomu, protože mikrobiom ovlivňuje nejenom metabolické procesy ve vašem trávicím traktu, ale nejnovější výzkumy dokonce ukázaly, že mikrobiom ovlivňuje váš emocionální stav. Dokonce ovlivňuje míru synaptických propojení v neuroplastické mapě. No a vlastně velká část procesů, bílkovin, peptidů a chemických látek, které probíhají v trávicím traktu a které jsou mapovány takzvanou mikrobiopštinou, která má 430 tisíc systémů a kombinací, tak ty jsou hodnoceny astroneurony, co je specifický druh neuronu, a informace takto získávané jsou předávány do prvního nervového centra kolem trávicího traktu a druhého nervového centra, který máte v hlavě jako mozek. Čili ano, tyto peptidy hrají obrovskou významnou roli, ale zatím stále jsme ve fázi objevování nových důsledků propojení struktury a významu peptidů na jednotlivé procesy biochemické i jiné v rámci struktury organismu.
1: Děkuju moc. Pane profesore...
0: Omlouvám se, jestli to snělo složitě, jenomže skutečně ty vazby, ta architektura souvislosti je mimořádně komplikovaná.
1: No, tady jste mi nahrál, Pavel Roman se ptá, prosím, něco o vitamínech a co doplňky zdraví pro tělo. Tak, doplňky, co byste doporučil?
0: No, vtip je v tom, že nemluvíme o lécích, mluvíme o potravinových doplňcích, jako je serapeptáza proti zápalům, jako je Essential Multi na dodávání klíčových 27 minerálních stopových prvků na optimalizaci metabolických procesů ve vašem těle. Mluvíme o dalších a dalších potravinových doplňcích, jako jsou některé, řekněme, látky, aby jsem nebyl označen za reklamního agenta, které opravují vaše mitochondrie, opravují vaši DNA a podobně. Je fakt, že dnes je trh zaplaven různými druhy potravinových doplňků. Jedni vám podporují paměť, jedni podporují energii, jedni podporují růst a zahustotu kostí, další podporují imunitní systém a podobně. Jenomže musíte být hodně opatrní. Velká část těch potravinových doplňků je ve skutečnosti PR akcí pro farmaceutické firmy. Na druhé straně účinek některých věcí, jako je například amygdalin, který je koncentrovaný v jádrech broskví nebo meruněk, skutečně působí jako silný protinádorový prostředek. Taktéž například olej z černušky seté, Black Sea Oil, nebo některé další druhy speciálních doplňků, které zabezpečují kvalitní reprodukci buněk, opravují DNA těchto buněk a podobně. Ale když chcete mluvit o potravinových doplňcích, zkuste se zaměřit na to, abyste aktivoval vlastní samoopravné mechanismy, které máte ve svém těle a kterými nás vybavila příroda. To je ten obrovský průzkum, o kterém jsem mluvil, japonský profesorů Oshimu Suzukiho a Ishikavu, který se zabývali výzkumem reprodukce a samoopravných mechanismů ve vazbě na dlouhověkost. A tam máte to doporučení, například poslední jídlo byste měli mít 16 hodin, nejpozdějíc, nové jídlo byste měli jít nejdřív 8 hodin příštího dne ráno. A právě tahle ta pauza v zatěžování organismu stravou vede k aktivaci těchto samoopravných mechanismů, které nejenom opravují strukturu vaší DNA a RNA, ale paradoxně, podle těch japonských výzkumů dokonce vedou k zastavení zkracování telomer, které jsou typickým procesem stárnutí buněčné reprodukce. A znamená to tak, že stejně jako oni zkoumali například otázku spánku, nejenom délky spánku, ale kdy máte jít spát, kolik máte spát, taktéž je to otázka nemateriálních faktorů, které odstraňují psychický stres a které umožní socializaci a podobně. A tohle to všechno vytváří podmínky pro zdravý, dlouhý život. No a toto je jedna z věcí, která se ukázala jako univerzálně platná nejenom na Okinavě nebo v jižním Japonsku, ale taky v jižním Řecku, jižní Itálii, v jihoamerických zemích a podobně. A jde zřejmě o základní fundamenty zabezpečení zdravého dlouhého života. No dlouhý život, když jste upoután na přístrojovou bázi, tak není o ničem. Ale tohleto je právě výzkum zdravého dlouhého života. No a v tomhletom ohledu ty potravinové doplňky vám můžou pomoct, ale nezapomeňte, nemůžete.
1: Tak vypadlo nám spojení. Lovíme znovu. Tentokrát už to půjde rychlejc. Tak vteřinku. Přátelé, díky za vaše příspěvky, za vaši pomoc tomuhle kanálu.
0: Ano, už jsme napojení.
1: Ano.
0: Čili můžete skutečně předpokládat, že kombinace mnoha věcí, toho spánku, odstranění stresu, potlačení zápalových procesů, optimalizace struktury mikrobiomu a podobně, může být podpořena i těmito potravinovými doplňky. Čili například, jestliže Argin Plus vám opravuje střevní mikroflóru, jestliže optimalizuje činnost trávicího traktu, tak je to jedna možnost. Jestliže používáte například Hepadrink na obnovu funkčnosti a regenerace buněk vašich jater, tak opět je to doplněk, který může optimalizovat činnost klíčového orgánu vašich jater a zlepšení funkce jater znižuje riziko rakoviny pankreasu, rakoviny žlučníka a v konečném důsledku zabezpečuje optimální fungování vašeho organismu. Stejně tak, jako dnes týmus, který byl chápan jako takový malý nepodstatný orgán, najednou zjišťujeme, že to je klíčová univerzita vzdělávání vašich imunitních buněk a existují způsoby, jako podpořit funkci týmosu, o kterém lékaři dlouho tvrdili, že v podstatě v dospělosti se začíná zmenšovat a jeho funkce se zastavuje. Vůbec ne. A právě proto je třeba si uvědomit, že ty potravinové doplňky jsou pouze doplňky komplexního jiného přístupu k fungování vašeho organismu. A skutečně, když se začnete zabývat holisticky s opravnými mechanizmy vašeho organismu, tak jste přímo šokován výsledky medicínského výzkumu v posledních 5 až 8 letech.
1: Děkuju moc, pane profesore. Jdeme na další téma, kterou tady teďka navrhuje Jára Siky. Děkuju ti za tvůj příspěvek finanční tady, za tvůj dar. Jak asi ovlivňují ty stovky v uvozovkách větráků nebo větrných elektráren v Evropě proudění vzduchu? Vždyť to musí být stovky kilowatt odběru energie z těch proudů, ne? Děkuji. Já jenom upozorním třeba, že pan docent Pokorný upozorňuje, že vlastně i díky právě větrákům ze severu, kteří jsou na moři, tak vlastně proudění vlhkého vzduchu od Severního moře nebo a Baltu a tak, tak vlastně se zmenšuje ta jeho intenzita a proto tady máme čím dál větší sucho. Že to je jeden z těch faktorů.
0: Co vy na to? Ano, je to pravda, můžu to potvrdit. Potvrdili to i další německé studie, kde jednoznačně se zabývali větrnými farmami až 60 kilometrů od pobřeží, které způsobují, že odpařování mořské vody vzhledem na nárůst teploty, které by mělo vést k většímu uvolňování vodní páry a její přenosu na kontinent, naopak je utlumeno. A kromě toho máte některé další kanadské studie, které ukazují, že v okolí větráku dochází k vysoušení půdy v rozsahu zhruba 10 kilometrů a další paradox, ať zuří větrníci, jak chtějí, ale dochází k ovlivňování struktury mikrobiomu v půdě, takže ta půda není schopná vázat vodu v tak původním rozsahu, jako to bylo předtím. Kumulace těchto skutečností pak vede k tomu, že vlastně skutečně posilňujete sucho v teritorii, kde jsou větrníky, a tvrzení, no ale to je přece skvělé, to vyrábí levnou energii. Víte sami nejlépe, že když se udělají analýzy kompletních úhrnných nákladů na větrníky, tak to vůbec není levná energie a vůbec není ekologická. No, jenomže teď vidí někteří podnikatelé před sebou pouze vidinu dotací z Evropské unie na alternativní energetické zdroje. Zapomínají ale na jednu drobnost. Tyhle ty dotace nebudou poskytnuty na alternativní energetické zdroje, ale budou poskytnuty na financování zbrojních programů Evropské unie a na naplnění toho 1,5 bilionu euro potřeby na 800 miliard zbrojních programů, 150 miliard válečné Schengen, 100 miliard na dronovou stěnu na východě Evropské unie, 120 miliard na obnovu kapacit civilní obrany, včetně zdravotnictví, na přijímání 100 tisíců raněných z válečných operací a tak dále. A protože Evropský parlament nemá peníze, no tak bude vymýšlet sice různé nové způsoby, jako získat tyhle ty peníze, ale to nebude stačit při enormních zbrojních výdavcích. No a ostatně bude velmi zajímavá jiná věc. Když jsem o tom mluvil před 5 lety nebo 3 lety, tak se všichni smáli, že u elektromobilů bude zavedena daň z odježděných kilometrů. Tu daň už máte, už platí. No a vzniká otázka, kam se použijí výnosy z celoevropské elektromobility. Na ekologické projekty nebo na finance do zbraňových projektů. A velice rychle uvidíte, kam ty peníze ve skutečnosti půjdou. Takže když si někdo myslí, že když si postaví větrníky, tak bude dostávat stovky milionů dotací z Evropské unie, tak můžu s pravděpodobností hraničící s jistotou konstatovat, že spláče nad vejdělkem.
1: No, to ani nebudeme se bavit o těch vesnicích, které jsou potom zblbnutý, zmanipulovaný, kde si oni pronajmou ten pozemek a ty vesnice pak mají na svý náklady to uvíc do původního stavu.
0: Jo, po 20 letech fungování větrníku musí vlastník půdy uvést půdu do původního stavu a Francouzi to spočetli, tak na jeden větrník to vychází kolem 220 až 250 tisíc euro nákladů.
1: No, s tím, že se to odveze do Čech, teda, no, ale tady se to pak skládkuje v kravínech, ale to je realita. Zatím je to ještě trestný, ale Evropská unie teďka řeší, že připravuje novou směrnici o jednotném evropském trhu s odpady, takže brzy už to trestný nebude, takže se konečně na evropské úrovni ukáže nějakým špendlíkem na mapě, kdeže je ta evropská skládka a pro nás to bude určitě znamenat nemálo zajímavých pracovních míst, kde budou tak jako jinde v Asii, třeba, že někteří, kteří žijou na těch skládkách a přebírají ty odpadky od rána do večera, tak asi už se to myslí i u nás takhle. Ale když jste nakousnul i tu válečnou výdaje na obranu samozřejmě a tak dál, na výrobu a výzkum a vývoj ekologických zbraní a podobně, tak tady Josef se ptá, dobrý večer, nějak se nemluví o smlouvě o amerických základnách na našem území, co si o tom myslíte, pane profesore? Teď jako proběhla nějaká notická, ale jak to bude dál?
0: Jednou už existovaly na území Čech a Slovenska takzvaná dočasně umístěná spojenecká vojska. No, pak jsme to v těch začátkem 90. let slavnostně i díky panu Kocábovi uvítali, když odcházeli poslední vojenské jednotky z našich území a bylo to vyřešeno. Samozřejmě teď to bude opět dočasně umístněná cizí vojenská zařízení. Můžete být úplně klidní, i když víte, že jednotka dočasnosti je jeden furt. No a vy si pak položíte otázku, proč. Neviděli jste poslední návrh strategie NATO o případném konfliktu s Ruskou federací? Kde má být hlavní těžiště, nazvíme to, první linie podpory fronty? Nemá být náhodou ve střední Evropě a středoevropských zemích, které mají vytvářet tylo frontové linie? No a protože v tom tylu musíte mít taky sklady zbraní a soustřediště vojenských jednotek a potřebujete tam válečné základny a podobně, tak vám asi dochází, proč se začalo potichu mluvit o tom, že by v Čechách mohly vzniknout dočasně umístněné základny cizích jednotek. Má to ještě jeden bonus. Kdyby náhodou potom nějaká politická elita chcela vycouvat z NATO, tak by s tím byl veliký problém. A kdyby náhodou vznikly nějaké nesrovnalosti mezi domácím obyvatelstvem a těmito cizími jednotkami, no tak ty cizí jednotky by to spacifikovaly. A už vidím, jak budou zuřivě řvát všichni přívrženci nových základní na území Čech. A možná to nebudou americké základny, ale pod heslem NATO to budou, řekněme, německé základny. A kdyby náhodou to někomu něco připomínalo, tak podobnost je čistě náhodná.
1: Ano, těch náhod se děje poslední dobou nějak přes příliš. Pane profesore, nakolik je, dokážeme, troufnete si odhadnout, nakolik je pravděpodobný teda, že to Rusko nějakým způsobem teď už začne přitvrzovat vůči Evropské unii a že třeba se může opravdu stát to, co jste říkal předtím, že nějaký, řekněme, rakety dopadnou na nějaká konkrétní místa v EU, neboli ve státech NATO, a nebo se čeká na volby, teda, které budou, a až po volbách, že se jako přitvrdí. slýchám to v různých takovýchhle variantách, jakože někteří říkají, že se počkáš po volbách, někteří, že prostě ty hlasy, které tam sílej v Rusku po nějaký účinný odvetě a jako klepnutí Evropy přes prsty, nabývají na síle a ukazují Vladimiroviče jako ve světle jakoby slabocha, tak co vlastně myslíte si, která varianta je blíž realitě?
0: Paradox je, jestliže chce Putin vyhrát volby, tak musí zvýšit tvrdost. Ty hlasy jsou už nejenom Solovyov na Cargradu a podobně. Tam už ty úvahy o tom, že vlastně svou smířlivou politikou podporuje agresi Američanů a NATO vůči Rusku, jsou už na úrovni ruské dumy. A to už jako každá sranda přestává. Teď na to reagovala ruská vláda tvrzením, že vždycky v historii největší silou Ruska byla jednota ruské společnosti a každý, kdo ji podkopává, je zrádcem Ruska a podobně, takže jakákoliv kritika vedení nesmí existovat. No, jenomže to už jsou nejenom váleční blogeři, kteří komentují příliš lpění na duchu Anchorage, ale máte tam i kopec zvláštních vyjádření, kdy minister Lavrov prohlásí, že hovorce prezidenta Peskov říká bludy. Ano, to zaznělo. Zároveň vidíte, že se Lavrov setká s Rubiem, ale to výsledné memorandum je takové zvláštní, jako že duch Anchorage je i není pryč. Minister zahraničí Lavrov prohlásí, že prostě není možné už v žádném případě důvěřovat jakékoliv dohodě se Západem, protože vždycky Západ použil proti Rusku. Na druhé straně prezident Putin přijímá emisary Trumpovi, Kučer a další. No a vzniká taková zvláštní úvaha. Všimněte si. Začíná se stále intenzivně mluvit o tom, že strana podle dohody v Rusku, která potřebuje uzavřít mír za každou cenu, aby se dostala k vlastním majetkům, které byly vyvezeny z Ruské federace, tak má stále vysoké zastání i na nejvyšších kruzích. Můžete to nazývat jakkoliv chcete, ale mnohé náznaky, které se snaží utlumit informování o různých útocích na ruské rafinérie, ruské civilní objekty a podobně, ukrajinskými drony, kdy se zakazuje publikování informací o těchto skutečnostech, taky o něčem svědčí. No a pak tady máte vyjádření některých skutečně objektivních amerických expertů, kteří konstatují, že Rusku už nezůstává moc času, aby reagovalo tvrdě, a tihleti experti mluví o časovém intervalu podzim 26, jaro 27. No a to je pak otázka další. Jo, Rusové postupují každý týden o několik kilometrů, obsadí další vesnice a města a podobně. Ale vzniká stále otázka. Je to produkt toho, že vyčerpání zdrojů NATO a Ameriky bude rychlejší než nárůst nespokojenosti v ruské společnosti? A nebo je to ve skutečnosti jenom neochota razantních kroků a řešení? Něco se ale děje. Podívejte. Kompletní zničení přístavních zařízení v Oděse, Izmailu, Jušmaši. Další věc, tvrdé zesílení útoku na západní Ukrajinu, kterou prochází dodávky zbraní, pohonných hmot i všeho ostatního pro ukrajinskou frontu. Třetí skutečnost, je pravdivá ta informace o mobilizaci 360 tisíc obyvatel do armády, anebo ne? Anebo ta mobilizace bude až po volbách? Protože narůstá skutečně nespokojenost nad mnoha podivnými jevy. Vemte jenom skutečnost, kdy došlo k výrazným ztrátám lodní flotily v Azovském moři po útoku ukrajinských dronů na flotilu ruských tankerů, které měly dodávat ropu na Krym. Jak to, že to proběhlo nepřipraveno, bez ochrany, bez koordinace jednotlivých klíčových ministerstv a podobně. A diskuse o tom, proč nebylo zřízeno jedno speciální ministerstvo pro protivzdušnou obranu, které by koordinovalo všechny aktivity na ochranu proti dronům, se objevuje pravidelně a opakovaně v klíčových oblastech a diskuzích, nejenom v rámci médií, ale i v rámci ruské dumy. No a toto všechno svědčí o jedné zásadní věci. Pravděpodobně i prezident Putin si uvědomuje, i když chce zoufale zachovat ducha Anchorage, že ten duch Anchorage už nebude možno zachovávat. A že jakékoliv dohody, které Rusko uzavřelo, vždy skončily podrazem. A na to mají Rusové jednu krásnou průpovídku. Rusové vyhrají válku, ale prohrají mír. A tahle ta průpovídka začíná být chápaná stále výrazněji ve všech kruzích i v rámci ruské společnosti. Časový interval je tedy podzim 26, jaro 27.
1: Takže, no, právě já jsem tady čet, že vlastně po skončení voleb do ruské dumy prý Kreml chystá mobilizaci až 500 tisíc mužů pro otevření nové fronty a rovněž opět dojde k zapojení vojáků z Koreje. Takže tvrdí to Zelenský a jeho rozvědka.
0: No tak Zelenský, ten tvrdí všechno, včetně toho, že země je placatá a že Ukrajina vítězí a ukrajinské tanky stojí před hranicemi Moskvy. No tak musíte Zelenského brát s rezervou.
1: No to už samozřejmě bereme, ale to je... On je... Ale zase říkám, no tak jako když to říká Ukrajina, tak musíme to přečíst, že jo? Tak tady máme... Chtěl bych se zeptat pana profesora na jeho názor na SPDR družstvo ROT, či co si o tom myslíte, je to naděje do budoucna?
0: Prosím vás, já už jsem na to jednou řekl, i když mě pak představitelé rodu označili za životního nepřítele. Je to podvod. Nic víc, nic míň. Můžete na to naletět, je to vaše rozhodnutí, ale je to podvod. Konec konců asi víte, že čelný představitel rodu na Slovensku byl vyšetřován policejními orgány.
1: Dobře, děkuju. Jdeme dál. Tady. Jak se zapojuje Švédsko do zbrojení, kde má výrobu výbušnin, dronů a další zbraně? No, úloha Švédska vlastně v tomhletom zapeklitém konfliktu je vlastně jaká?
0: No, Švédové dlouhá léta těžili z toho, podobně jako Finové, že byli neutrální. Pak, když se rozhodli vstoupit do NATO, tak neutralita odešla a dneska Švédové prohlašují, že musí být připraveni na ruskou agresi. Otázka zní, ale kdo vlastně vytvořil podmínky pro to, aby Rusové uvažovali o nutném protiúderu vůči švédské armádě? Kdyby to bylo Norsko, které pravidelně zjišťovalo prý ruské ponorky při svém pobřeží a podobně, tak bych to tak jakože chápal. Ale Švédsko? No a v tomhletom ohledu bohužel Švédsko se zapojilo do mohutného hnutí mysli, které začíná pobaltskými čivavami, Lotyšsko, Litva, Estonsko, pokračuje přes Finsko, Švédsko, Norsko a dnes se severní křídlo NATO, včetně Švédska, chápe jako jedna z klíčových útočných formací vůči Ruské federaci. No a jelikož zatím jenom Finsko schválilo možnost umístění jaderných zbraní na svém území, předpokládám, že něco podobného se stane i ve Švédsku, ale Švédsko je takové zvláštní. Víte, že Švédsko bylo původně jednou z nejbezpečnějších zemí Evropy. Pak to bylo známo tím, že bylo velice tolerantní k imigrantům do Švédska. Ještě vemte 70., 80., 90.

0: problému. A společenský konsenz, který existoval v 60. 70. letech a byl znám jako takzvaný sociální stát, tak bohužel je pryč. A vnitřní pnutí ve švédské společnosti je obrovské. A vzniká otázka, jestli tohle to všechno již nezačalo za premiéra Olafa Palmeho a pak se to zrychlilo za dalších vlád švédských socialistů, až to dospělo do dnešní roviny, kdy máte v mnoha švédských městech no-go zóny, kde nechodí ani švédská policie. A dnes si s tím švédská vláda a švédské orgány neumí rady. No a z tohoto hlediska je celkem logické, že jelikož mají obrovské vnitřní problémy, tak velice aktivně nevystupují ve vazbě na severní křídlo NATO a přenechávají iniciativu třem pobaltským čivavám, čili Lotyšsku, Litvě a Estonsku. Samozřejmě pak ještě dobíhá Finsko.
1: No, opět vlastně není znova to strašení Ruskem. Snaha přebít ty, aspoň mediálně u nich doma, ty jejich vlastní starosti, který mají, že vlastně předhodí lidem prostě falešnou vějíčku a nedívejte se, že vám hoří vaše auto pod oknem, ale koukejte to zlý Rusko, nás chce tady a tohle. Jo, že to je vlastně pro mnohý vlády, který ať za Merkelový nebo prostě to jedno přijali a navozili sem miliony migrantů a ty jejich země se jim rozpadají pod rukama od Anglie přes Německo, Francii, Dánsko a tak dál, tak že tohle to vlastně je takové na jednu stranu až řekněme, jak to mám říct, Hergot, jako kýženej nějaký téma, jo? Že prostě...
0: Náhradní téma, které má odvést pozornost od klíčových problémů vnitřního státu. Ano, je to pravda, protože něco podobného volí i prezident Macron. Viděli jste ty etnické nepokoje a všechno ostatní ve Francii, ale hlavním problémem je posilnění jaderného deštníku Francie nad západní Evropou, zvýšení zbrojních výdavků pro francouzské vojensko-průmyslné podniky a v konečném důsledku zásadní zvýšení pozice francouzské armády v rámci koalice ochotných. A když pak mu generální štáb prohlásí, má v podstatě jenom dvě bojeschopné jednotky, jedna je takzvaná třetí obrněná divize a pak je to cizinecká legie, no tak okamžitě tyhle ty kritické hlasy Trump, Macron smete se stolu. Ale je to jedna z možností, protože například dnes ty obrovská bažina iránského konfliktu pro Spojené státy najednou má být nahrazena úspěšnou vojenskou operací Spojených států vůči africké Mali. No, Mali dlouhá léta spravovali Francouzi, měli tam své koloniální jednotky. Pak došlo k tomu, že si nová vláda v Mali podepsala smlouvu s Ruskem a jsou tam ruské jednotky, které umožňují a podporují boj proti povstalcům. Ale najednou Spojené státy zjišťují, že by bylo žádoucí v duchu slobody, demokracie a ostatních věcí podniknout leteckou ofenzivu, nejdřív a pak pozemní ofenzivu vůči Mali. No a jelikož tam máte zlato, uran, vzácné kovy a podobně, tak je celkem pochopitelné, proč najednou prezident Trump upřímil pozornost ne na Kubu, ale na Mali, protože bohužel na Kubě žádné vzácné nerosty nejsou. Ale takové obsazení Mali s jejich nerostným bohatstvím, podobně jako Venezuela, by velice posílilo pozici republikánské agendy před volbami, které budou o 100 dní. No a pak si skutečně, přesně jak říkáte, položíte otázku, kolik takových zástupných vojen a konfliktů

0: má nahradit neřešení vlastních domácích vnitřních problémů. No a pak zjistíte, že to je moře těch problémů, protože například Turecko desítky let má problémy s Kurdy, tak pro jistotu podpoří, aby Kurdové bojovali proti Iránu s americkou podporou, ale ani Kurdové nejsou padli na hlavu a nebudou dělat černocha v rámci amerických a tureckých snah a zůstávají opatrní. Ale Turecko by tímhletím vyřešilo mnoho problémů, včetně problémů kurdských milicí a podobně.
1: Že by je nahnali jako kanonen futr teda Iránu do chřtánu, jo?
0: Jo, protože pak by to nebyli padlí američtí vojáci, ale byli to jenom Kurdové a to by nějakou americkou veřejnost nevzrušovalo před volbama, které budou v listopadu.
1: Já ještě se chci zeptat, to Mali je trošku specifický, že jo, tak oni se tam pomaličku zmátořili, ale jsou tam ty Wagnerovci, že jo, pořád ještě. Myslíte si, že Rusko opět udělá to, že vyklidí pole a ať už to nazveme čím jakkoliv, tak prostě nechá Americe volnou ruku v Africe?
0: Myslím, že ne, protože hodně kritiky na ruské vedení prezidenta Putina spočívá v tom, že nechali padnout Sýrii, nechali padnout Venezuelu, nějak výrazně se neaktivizovali ve vazbě na podporu Iránu, kromě informační a technologické podpory. A ztráta dalších pozicí v Africe, především v krajinách Sahelu, by byla hodně nepříjemná, protože jistě víte, že část ruských jednotek se ze Sýrie přesunula do Libie. No, ale zároveň v západní části Libie, tamní část velení, tak vyskytla a poskytla prostředky pro vybudování vojenských základen Ukrajinců. A Ukrajinci z těchto základen napadají ruské tankery ve Středozemním moři. No a samozřejmě pak máte ještě Nigerii a máte ještě další Středoafrickou republiku a podobně, které vytváří pás sahelských zemí, kde klíčovým parametrem jsou ložiska uranu, molybdénu a vzácných surovin. A po těchto ložiskách poškoluje strašně mnoho států. Včetně Francouzů, kteří přišli o levné dodávky uranu a dneska mají platit za uran trhovou cenu. Ale to všechno je ještě lepší v tom, že většinu palivových tyčí pro jaderné elektrárny vyrábí Ruská federace. Takže kdyby Rusko zablokovalo dodávku jaderných tyčí pro americké jaderné elektrárny, tak americké jaderné elektrárny mají obrovský problém. Takže víte, ono to je, já tomu říkám, proudnice pod povrchem řeky. Až když víte, jak fungují jednotlivé proudnice pod povrchem řeky, můžete říct, že tu řeku znáte. Ale drvivá většina expertů a médií a podobně se těmito proudy nezabývá. Jim stačí jednoduché řešení na první pohled.
1: No, každopádně jsou to šachy. Tady jenom upozorním, že podle západních serverů Washington dal v Moskvě volnou ruku na Ukrajině. Putin i hned uspořádal válečnou poradu, kde hovořil na tiskovce a teď mě zapte, jak se jmenuje ten pán. Rubio! Tak, Rubio řekl, budeme muset najít nové návrhy a nové nápady pro řešení konfliktu na Ukrajině a dodal, že dřívější návrhy, které Ukrajina odmítla, se už pravděpodobně nestanou pro Kyjev přijatelnějšími a prohlásil, že dohody z Anchorage nebyly dohodami, tudíž nejsou platné a to značí, že Rusko už není vázáno, že si nepřivlastní i další území Ukrajiny, než jak to bylo v Anchorage dohodnuto. A to značí, že Rusko má nyní volnou rukou na Ukrajině, a protože představa, že by vítězící Rusko nyní snížilo své mírové požadavky s Anchorage, se zdá absurdní. Tohle to řekl Rubio v Manile, takže tady to...
0: No, zároveň... jenom jiný problém je tam. Ukrajina používá americké drony Hornet na útoky ve hlubokém vnitrozemí Ruské federace. Bez satelitních informací a amerických expertů by nebylo možno programovat všechny tyhle ty útoky dronů. Takže na jednu stranu Rubio prohlásí to, co jste řekl, a na druhou stranu Američané pokračují v intenzivní podpoře útoků ukrajinských dronů na hluboké zázemí Ruské federace. A to je přesně ta obojetnost politiky, která byla typická, o které se vyjádřil Lavrov, že už nemůže věřit žádným západním a americkým návrhům. Ovšem, proč pak skutečně prezident Putin přijal americké emisáry Witkoffa a Kushnera? No a znova se mluvilo o duchu Anchorage. A přitom Lavrov prohlásil, že dohody v Anchorage byly jasně formulovány a najednou Rubio prohlásí, že tam žádné jasné návrhy nebyly a bylo to jenom takové obecné formulované memorandum. Tak kde je pravda? A znova máte to, co jsme začali dnes. Masky padají, jenomže ten pohled na tváře pod těmi maskami nějak pozitivní není.
1: Pane profesore, ještě tady mám jednu otázku, která mě samotného zajímá. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat pana Staňka, jaký je váš názor na smrt Lindseyho Grahama na Ukrajině, což byl ten senátor, myslím, válečný podporovatel velký, že jo, a teď je jako spousta jako zajímavých momentů, kdy teda samozřejmě oficiálně se tvrdí, že teda zemřel náhle po přejezdu do zpátky do Ameriky, ale někteří teda zlí jazykové tvrdí, že se stal obětí přesného raketového náletu na jeho hotel, kde on byl, tak
0: No, první věc, významné americké médium, nebudu ho schválně jmenovat, udělalo časovou analýzu, jestli se mohl vrátit do Spojených států a pak 3 hodiny potom návratu zemřít. Sledovali letecké linky, sledovali železniční linky, protože musíte vědět, že všichni zahraniční návštěvníci odchází z Ukrajiny železnicí, přichází do polského Řešova, a odtud letí vojenskými letadly do Spojených států. Tak když spočítali čas, kdy byl na návštěvě toho podniku na výrobu dronů, možného odchodu vlaku do Řešova, do Polska, dobu letu z Řešova do Spojených států, do Washingtonu, a pak ještě 3 hodiny po příletu, kdy měl zemřít, tak to fyzicky není možné. Vychází tam velice jednoznačně, že by do Washingtonu dorazil 4 hodiny po své smrti. Z toho vyplývá jednoduchý závěr. Pravděpodobně byl v tom podniku na výrobu dronů v Kyjevě, které právě zasáhla ruská raketa Iskander. No a možná to je něco podobného jako mnoho významných představitelů vojenských NATO, kteří se vybrali na procházku po Alpách a najednou se zřítili do propasti. Dostali infarkt, nebo se ztratili na procházce. No a můžete si o tom myslet, co chcete. Faktem zůstává, že věřím tomuto americkému médiu, že přesně spočítané analytické časy ukázaly, že nemohl se vrátit do Washingtonu v čase, o kterém jsme mluvili. Z toho vyplývá jediný závěr, byl tam dopraven až po své smrti. Aby to vypadalo slušně, tak zemřel na infarkt. Protože pak by jiná média mohla začít vykládat, že Rusi uskutečnili pomstu a největšího válečného štváče, který propagoval 500% cla na každého, kdo obchoduje s Ruskou federací, byl zlikvidován jako vztyčený prst pro ostatní. Takže to je můj názor, souhlasím s ním.
1: Tak děkuju moc. Přátelé drazí, čas náš už vypršel. Díky vám všem za dnešní účast. Díky za to, že jste s náma vydrželi v takové hojnosti. Díky za vaše lajky a věřím, že ještě nějaký dáte, než půjdete. Díky za vaše komentáře. Dali jste 1081 lajků. Díky za vaši podporu, kterou dáváte tomuhle kanálu. Bez vás by to prostě fungovat nemohlo. To víte, nemáme žádné jiné financování. A tak děkujeme všem, kteří i sdílíte tohle ty videa dál a šíříte tak informace. Samozřejmě dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. A tu kujeme 95 000 odběratelů, tak brzy doufám se dožijeme těch 100 000 a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Tak pane profesore, děkuju vám za všechno.
0: Já děkuji všem, i vám pane Bureš, přeji všem lidem dobré vůle, hezkou noc, pěkné sny a nenechte se rozčilovat hloupostí. Pamatujte, že hloupost je sice nekonečná, ale váš rozum je větší. Děkuji za pozornost.
1: Pane profesore, nenapadá vás nějaký vtip na závěr?
0: No, tak pak mě napadá takový vtip o blondýnách. Jede blondýna a najednou vrazí do stromu. Vyjde celá úplně uřícená a říká, prosím vás, jak je to možné, já jsem přece troubila. Nebo ještě jiný slušný vtip. Dvě blondýny plavou na nafukovacím kole na jezeře. Jedna spadne do vody a utopí se. Ta druhá blondýna vyjde na břeh, celá zuřivá, říká, já to nechápu, vždy měla lodičky.
1: Tak jo, přátelé, to byl dnešní pořad. Díky vám za všechno, mějte se krásně a zase někdy nashledanou. Ahoj.
0: Nashledanou.